0: To byl žalm číslo 112 Laudate pueri Dominum pro 5 hlasů a basso continuo, dílo Claudia Monteverdiho ze sbírky Selva Morale e Spirituale v provedení souboru La Cetra, který řídil Andrea Marcon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 15 F-dur zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1788, avšak její třetí větu Rondo vytvořil již o 2 roky dříve jako samostatné dílo. 15. sonáta je pozoruhodná také častým užitím kontrapunktických technik ve všech větách. Zahraje nám ji Christian Betzeidenhout na kopii klavíru Antona Waltra z roku 1795, kterou postavil Derrick Adlam.

0: Vyslechli jsme sonátu pro klavír číslo 15 F-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na repliku klavíru Antona Waltera je zahrál Christian Bezeidenhout.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantátu nazvanou Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht heuchelei sei, což by se dalo přeložit jako hleď, aby tvá bázeň boží nebyla pokrytectvím, zkomponoval Johann Sebastian Bach roku 1723 na počátku svého působení v Lipsku. Hudbu úvodního sboru, psaného formou moteta, později Bach použil v části Kyrie ve své mši G-dur a součástí Bachových malých mší se staly i obě árie této kantáty. Dílo zazní v následujícím obsazení. Miriam Feuersinger, soprán, Daniel Johansen, tenor, Peter Harvey, bass, soubor Gechinger Kantorei řídí Hans Christoph Rademann.

0: Dozněla kantáta s názvem Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei Johanna Sebastiana Bacha. Jejími interprety byly Miriam Feuersinger soprán, Daniel Johansen tenor, Peter Harvey bass, soubor Gechinger Kantorei řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus 12 koncerty Grossi pro dvoje housle, violončelo, smyčce a basso continuo zkomponoval Georg Friedrich Händel během září a října roku 1739. Každé koncerto Grosso zvládl přitom napsat za jediný den.

0: Vyslechli jsme Koncerto Grosso G-moll opus 6 číslo 6 Georga Friedricha Händla. Soubor Akademie für Alte Musik Berlin řídil Bernard Fork.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu si poslechneme nahrávku jediného oratoria Ludwiga van Beethovena Kristus na hoře Olivetské. Dílo vzniklo v roce 1803, krátce po sepsání Heiligenstadtské závěti. Poprvé bylo uvedeno 5. dubna 1803 ve Vídni společně s první a druhou symfonií a třetím klavírním koncertem, kde Beethoven vystoupil i jako solista. Děj oratoria se odehrává v Getsemanské zahradě před Ježíšovým zatčením. Ježíš prosí svého otce o útěchu, zároveň však přijímá svou blížící se smrt na kříži jako oběť za spásu lidstva. Když se objevují vojáci, aby ho zatkli, obrací se znovu k otci s prosbou, aby hodiny utrpení pominuly rychle, jako mraky hnané bouřlivým větrem. Mezitím učedníci prosí o smilování, Petr se pokouší Ježíše zachránit, ten mu však v jeho snaze zabrání. Ve chvíli, kdy je Ježíš zatýkán vojáky, uzavírá celé dílo sbor andělů. Oratorium vyslechneme v této interpretaci. Sebastian Koleb, tenor, Eleanor Lyons, soprán, Thomas Bauer, bas, Collegium Vocale Chant a Orchestre des Champs-Élysées řídí Philippe Herreweghe.

0: Doznělo oratorium Kristus na hoře Olivecké, dílo Ludwiga van Beethovena. Jeho interprety byly Sebastian Koleb, tenor, Eleanor Lyons, soprán, Thomas Bauer, bas, Collegium Vocale Chant a Orchester de Champs-Élysées řídil Filip Hereveche. Tímto dílem jsme zároveň uzavřeli dnešní blok hudby mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dnes je na řadě kadence, ale my pro jistotu začneme pojmem koncert. Ten má dva významy. Jednak je to veřejná hudební produkce a jednak skladba pro sólový nástroj a orchestr. Slovo koncert pochází z latinského concerare, bojovati. Nejde tu o krvavou bitvu, spíše o dialektické napětí a o jednotu protikladů, abych uplatnil své vědomosti z marxismu-leninismu. Jediný nástroj má v koncertu obstát proti velké přesile orchestru, nebo se dokonce nad ním prosadit. V barokních koncertech boj končí nerozhodně. V klasicismu, natož v romantismu, se zostří. Sólový nástroj řekne svoje a to má takovou váhu, že orchestr stichne a jen doprovází. Pak si vezme slovo on a zdá se, že mohutným hlasem 30 nástrojů sólistu umlčí. Ten se však nelekne, odpoví tak či onak, přednese jinou tézi, orchestr s ní jednou souhlasí, po druhé nikoli, něco namítne a tak dialog pokračuje. Až nastane okamžik, obvykle na konci první věty, kdy orchestr, jakoby uznal solistovu převahu, velkomyslně zmlkne. Solista má právo na závěrečnou řeč. A to je místo na kadenci. Velké solo, v němž má instrument potvrdit své vítězství vrcholně virtuózním způsobem. V Bachově 5. Braniborském koncertu takto osamí čembalo.

Kdysi bývalo pravidlem, že v koncertu hrál solo sám autor a patřilo k jeho cti, aby kadenci vymýšlel až na místě, aby ji improvizoval. Při improvizaci se špatně odhaduje délka, takže některé kadence byly až příliš dlouhé, což je mimochodem problém, který se podle mého odvážného názoru tak trochu týká i předchozí ukázky. Nechť mi největší z největších odpustí. V Bachově třetím Braniborském koncertu je celá druhá věta tvořena kadencí. Bach si s ní skutečně příliš práce nedal. Do not totiž zapsal jen dva akordy. Je na interpretovi, jak tuto větu pojedná. Někteří realizátoři zůstávají jen u těchto dvou akordů, jen je trochu vyšperkují čembalovými ozdobami.

Personální unie skladatelů a interpretů brzy pominula a do hudby pronikla specializace. Na interpretech se už nežádaly schopnosti skladatelské a improvizační a tak autoři začali kadence vypisovat. Tam, kde se původní autor odebral na věčnost, pomohl jiný skladatel. Komponuje-li někdo kadenci do skladby jiného autora, musí si dát pozor, aby nevybočil z jeho slohu, jinak by kadence z díla nesourodě vyčnívala. Přitom musí vycházet z již odeznělých témat. V tomto oboru skvěle uspěl Jan Nepomuk Hummel. Toto je jeho kadence k Mozartovu koncertu C-moll.

Beethoven má jednu částečně podivuhodnou a částečně podivnou skladbu, která sice není koncertem, ale má klavírní kadenci. Zatímco v koncertu nastupuje kadence obvykle na konci první věty, Beethovenova fantazie pro klavír, sbor a orchestr kadencí naopak začíná. Vžijte se prosím do situace klavíristy, který musí vrcholnou virtuozitu prokázat ještě nerozehraný hned na počátku, jako by běžec musel finišovat hned po startu. Beethovenovi současníci tvrdili, že tato autorem zapsaná kadence se velmi podobá jeho improvizacím.

kadenci je vždy vyhrazeno místo pro trochu exhibice. Umění tu alespoň na chvíli smí ustoupit do pozadí. Posloucháme-li Paganiniho koncert, jak pokračuje první věta a dospívá ke kadenci, zdá se nám, že předvedenou virtuozitu už nelze překonat. A přece se tak stane.

Před kadencí tedy orchestr vždy zmlkne a vyklidí pole pro solistu. V Respighiho houslovém koncertě je však výjimka. Houslista osamí, ale jeden nástroj ho neopustí. Tympány. Jako z hlouby země se ozývají jejich temné údery a dunění, které sleduje dynamické oblouky houslí.

Jednomu našemu současnému skladateli se obzvlášť dobře daří na poli instrumentálních koncertů. Svědčí to o jeho důkladné znalosti techniky hry na různé instrumenty. Není snad nástroje, který by Jindřich Felt co nejdůkladněji neprozkoumal a neobjevil v něm utajené síly. Takto se mu podařilo rozehrát jeden z nich v kadenci z koncertu pro harfu.

baritonista a později i dirigent Dietrich Fischer-Dieskau je označován za jednoho z nejlepších interpretů Schubertových písní vůbec. Jeho nahrávky cyklu Zimní cesta, byť od nich uplynuly 40 let, jsou dodnes mnohými považovány za nepřekonané a možná nepřekonatelné. Dodnes studenti klasického zpěvu při studiu Schuberta takřka povinně poslouchají Dieskauovy nahrávky. A my si teď také jednu dopřejeme. V Schubertově písni An die Musik legendárního pěvce doprovází Gerald Moore.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: Škoda, že francouzský skladatel Paul Dacus byl takovým perfekcionistou, že před smrtí v roce 1935 zničil řadu svých děl, takže dodneška jich máme pouze 35. Jsou to klenoty jako opera Ariana a Mudrovous, balet La Peri nebo symfonie C-dur. K Dacusovým velkým obdivovatelům patřil Claude Debussy. A řady ctitelů má jeho orchestrální fantazie Učeň čaroděj, založená na Goetheho baladě o očarovaném koštěti, jehož zběsilý tanec je v kuse dokonale zachycen. A poté, co byla tato Dacusova hudba použita ve slavném Disneyho animovaném filmu Fantazie s Mickey Mousem, stal se Dacus nesmrtelným. Tady je Čarodějův učeň ve skvělé nahrávce berlínských filharmoniků a dirigenta Jamesa Levina.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: V roce 1790 bylo Josefu Haydnovi 58 let a už 30 let byl dvorním esterházyovským hudebníkem. V tom roce ale přichází zlom. Jeho mecenáš umírá a Haydn přijímá pozvání do Londýna. A v době tohoto velkého životního zvratu komponuje opus 64, šestici smyčcových kvartetů. Zatímco první čtyři komponoval ještě na dvoře v Esterháze, čísla 5 a 6 už v Londýně. A my si teď z té londýnské etapy z pátého kvartetu D-dur, takzvaného skřivánčího, vzhledem k pasážím ve vysokých polohách prvních houslí, jakoby ptačímu zpěvu, vybereme velmi rychlou a pulzující, brilantní čtvrtou větu v interpretaci Stamicova kvarteta.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Janáček umělecky dozrával zvolna. Stačí připomenout fakt, že svoji první úspěšnou operu, Její pastorkyni, dokončil, když mu bylo bezmála 50 let. Další opery přišly až poté. Káťa Kabanová měla premiéru v Janáčkových 67 letech. Okouzlen svou můzou Kamilou Šteslovou a jako nadšený rusofil napsal temný příběh o nešťastně provdané Kátě, ponižované tchyní Kabanichou a jediný světlý bod, láska k Borisovi, končí tragicky. Po přiznání nevěry Boris odchází na Sibiř, Káťa svůj život končí ve vlnách Volhy a krátce předtím zpívá: ale smrt nepřichází, toužíš po ní a ona nepřichází. Ať vidím cokoliv, ať slyším cokoliv, jenom tady. Tady to bolí a ukazuje na srdce. Tento vypjatý moment nám teď předvede vynikající představitelka Káti, sopranistka Gabriela Beňačková. Borisem je Petr Straka, Českou filharmonii řídí Charles Mekeras.

Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozhdestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: A teď bude znít unikátní galop E-dur, zcela neznámá skladba Antonína Dvořáka. Hraje Tomáš Víšek.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Figarova svatba. Akademii svatého Martina v Polích řídí Neville Mariner.

Georg Friedrich Händel, čtvrtá část z koncerta Grossa a Moll opus 6 číslo 4, The English Concert, řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A teď tu na našem pomyslném pódiu přivítáme vynikající německou houslistku, v tomto případě možná opravdu spíš houslovou virtuózku, již se nenáhodou přezdívá královna houslí. Herbert von Karajan ji objevil, když jí bylo 13 let a vsadil na správnou kartu. Anne-Sophie Mutter přichází s New Yorkskou filharmonií a dirigentem Kurtem Mazurem, aby zahrála Beethovenovu přeslavnou romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jan Dismas Zelenka a úvodní sbor z jeho loretánských litanií. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy, Karlu Gesualdovi, bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak z nenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivuhodnějších symfonických vět, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2, v době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem Sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa. V němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marenem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: "Hraje to dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem." Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plair, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film, a s ním na violončelo Christophe Coin.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Ruský prezident Putin přiletěl do Číny. Se Xi Jinpingem plánuje řešit i výstavbu plynovodu. Knihovna Václava Havla kvůli sporům uvnitř instituce přišla o sponzora Bakalu. Končí i celý tým zaměstnanců. A čekejte oblačno až polojasno, místy déšť a později i bouřky. Teploty až 23 stupňů Celsia. Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer.
4: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
3: Každoroční jednání pojišťoven a zdravotníků o úhradách nejspíš čekají změny. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní a myslí si to i pojišťovny, lékaři a nemocnice. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale ministerstvo k uzavírání dohod také nedostatečně motivuje.
5: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale role ministerstva, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
3: A to se děje skoro pokaždé. Jedině na rok 2019 se pojišťovny dohodly na úhradách se všemi poskytovateli zdravotní péče. Ruský prezident Vladimir Putin je v Číně. Na letišti v Pekingu ho přivítal ministr zahraničí Wang Yi. Podle Kremlu by měl Putin zítra jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem a hlavně o energetice.
6: Čína zůstává největším odběratelem ruského plynu a ropy. Podle Kremlu proto bude mezi tématy hovoru obou prezidentů i výstavba plynovodu Síla Sibiře 2. Ten by ještě zdvojnásobil objem surovin, který Moskva do sousední země dodává. Ve videoprojevu před odjezdem do Pekingu označil Putin čínského vůdce za dlouholetého dobrého přítele. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov ale odmítl, že by návštěva souvisela s nedávným jednáním amerického prezidenta v Číně. Během ní podle deníku Financial Times údajně Xi Jinping Donaldu Trumpovi řekl, že by Putin mohl litovat invaze na Ukrajinu. Nebývalé ostré hodnocení z úst Xi Jinpinga Peking popírá a Bílý dům ho odmítl komentovat. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Budoucnost knihovny Václava Havla je nejistá. Podle zpravodajského serveru i rozhlas v instituci končí všech 17 zaměstnanců a odchází i klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ředitelem knihovny a ekonomem Tomášem Sedláčkem, jak vysvětluje mluvčí knihovny Mária Fajfrová.
7: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny, tedy od září 2026, pokračovat.
3: Správní rada instituce chtěla Sedláčka odvolat. Podle informací i rozhlasu to ale nedovolila zakladatelka knihovny Dagmar Havlová. Ta ale takové nařčení odmítá. Většina členů rady skončila a jejím řízením je teď pověřený David Dušek z Hnutí Stan, který zůstal jediným členem. Dagmar Havlová Českému rozhlasu napsala, že ukončení finanční podpory od fondu Zdeňka Bakaly může mít pro knihovnu fatální důsledky. Další podporu knihovny teď zvažuje i její dosavadní sponzor, miliardář Karel Komárek.
1: Počasí.
3: Čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle i mlhy. Zpočátku déšť jenom lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde. Později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách většinou kolem 14. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.
8: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
9: Socher slaví 100 let.
10: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz

0: Mosaika.
1: Příjemné dobré ráno. My ho otevřeme dnes otázkou, která se možná týká každého z nás. Proč máme strach z budoucnosti a proč tak rádi utíkáme do vzpomínek na staré dobré časy? Odpovědi možná nenabídne, ale rozhodně otevře spoustu dalších témat nová inscenace nazvaná Kryonauti. Přichází s ní Ostravské divadlo Petra Bezruče. No a rozebírají se v ní obavy, nejistoty, ale i touha zastavit čas. Čas my zastavit nemůžeme, teď máme 6 minut po 6. hodině a z divadelních prken se ještě v této hodině přesuneme na filmový plac. V ulicích Plzně se totiž odehrává natáčení nového rodinného filmu Expedice Galejník. Jaké dobrodružství na diváky čeká? I na to jsme se ptali a odpovědi nabídneme. Tak ještě jednou příjemný poslech, dnes máme 20. květnový den.
2: Co budeme hrát mezi 6. a 7. zpívat bude Vlasta Rédl, zahrajeme z tvorby Johanna Sebastiana Bacha a taky Ludvika van Beethovena. Berlínští filharmonikové teď s Karlem Bémem v části symfonie číslo 13 Wolfganga Amadea Mozarta.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Berlínská filharmonie, 6 hodin a 11 minut v Mozaice na Vltavě.
1: Vítězkou literární ceny Jiřího Ortena určené mladým autorům prozaických anebo básnických děl ve věku do 30 let se stala Nela Bártová, a to za svou sbírku Házeliště granátů. Autorka v ní podle poroty rozehrává něco, co české poezii chybělo.
0: Rozmáchlost, ukecenost a neurvalost, když citujeme, která je zároveň kompaktně kultivovaná. Odborná porota ve 39. ročníku vybírala z 29 přihlášených titulů.
1: Porota na cenu Jiřího Ortena také nominovala básně v proze Dárii Gordovy s názvem Formaldehyd nebo novelu Martina Kanaloše Játran a všechno ostatní.
0: S Nelou Bártovou taky přineseme rozhovor, bude to po 8:30.

0: Nikolaj Andrejevič Rimský-Korsakov a skladba pro klavír v podání Margaret Fingerhutové ve středu 20. května v Mozaice.
1: Teď vás zavedeme na jednofilmové natáčení, protože v Plzni právě vzniká nový rodinný film Expedice Galejník. Je to příběh, který sleduje pětici dlouholetých kamarádů. V Beskydech zažijí jedno velké dobrodružství.
0: Než se ale štáb přesune do hlavní lokace, zůstává ještě v západočeském městě.
1: A s tvůrci se potkala také naše reportérka Anděla Blašková.
2: Povídám si s režisérkou filmu Zuzanou Mariankovou. Vy jste režírovala už více filmů. Na svém kontě máte například snímky Známý, neznámý nebo Jedeme na team building, na kterém jste se podílela i na scénáři. V tomto filmu, který natáčíte teď v Plzni, Expedice Galejník, jste jednak režisérkou, ale také scénáristkou. Tak jak moc je to pro vás důležité se na filmu podílet i scénaristicky?
3: Pre mňa je práca na scenári strašne zábavná a keď mám možnosť pracovať aj na scenári a následne ten film režírovať, tak je to pre mňa absolútne skvelá a plnohodnotná skúsenosť. Vlastne mám radšej točiť svoje scenáre alebo svoje nápady, ale samozrejme, keď je dobrý scenár, tak nemusí byť nutne mnou napísaný, že väčšina dobrých scenárov nie je mnou napísaný. Každopádne tá scenaristická práca ma strašne baví a na tomto filme sme spolupracovali ako scenáristi dvaja. Prvým scenaristom je Jan Hanzlík a druhým som teda ja. Myslím, že sa divákom tento scenár bude páčiť.
2: Už možná samotný název Expedice Galejník trošku odkazuje na příběh filmu, přesto kam děj zavede diváky.
3: Expedice Galejník se na první pohled může zdát, že je to film o nevinném výletě do přírody, ale ten příběh skutečně ponuká o mnoho víc než len zážitky spojené s nějakým tramským výletem, kempingem a turistikou. Je to hlavně příběh o přátelství, o vztazích, o lidech a o tom, že co je to nejdůležitější v životě.
2: A ještě nám přibližte ten název Expedice Galejník. Proč je film pojmenován zrovna takto?
3: Tento film vznikol na základě skutočných zážitkov producenta a jeho priateľov, ktorí už roky jazdia na takýto výlet každoročne, ktorý sa volá Galejník. Takže názov pochádza zo skutočnej tradície party přátel. Expedice je proste expedice, takže je to veľmi autentický název.
2: Jaké poslání snímek môže predať divákom?
3: Myslím, že diváci si odnesú z tohto filmu nielen zážitok z krásnej scenérie, z prírody a zo skvelých hercov, ale taky možno také prozrenie alebo poučenie, že to najdôležitejšie, čo máme, sú nakoniec dňa vždycky tí ľudia okolo nás.
2: Ve filmu sa objeví také Petr Vaněk. Jaká je vaše role?
4: Hezká, krásná, řekl bych zábavná a mě baví, že ten člověk nic moc nehodnotí a bere každou situaci jako možnost vzniku nějakého humoru, nebo on to tak jako komentuje vždycky hezky.
2: Diváci uvidí ve snímku také Jana Révaje. Jaká je vaše postava?
5: Moje postava Martina alias Čendy je takovej utáplej chlapík, který si žije svůj vlastní život v prodejně outdoorového oblečení. On je trošku o té svý ženě, která je lehká sekernice, takovej trošku jako upozaďovaný a on se vlastně realizuje vždycky v tom prodeji toho jeho milovaného outdoorového oblečení a miluje ty značky a to, jak je to kvalitní a rád se s tím chlubí taky.
1: Film Expedice Galejník se bude natáčet přibližně do poloviny června. A v Plzni se s tvůrci potkala naše reportérka Anděla Blašková. Premiéra celého filmu je potom plánována na leden příštího roku.
0: Jsou 3:45. Teď dostane prostor Vlasta Rédl a letiště.
6: 3, 4.

0: Sedmé nebe.
1: Od mikrofonu vás zdraví Marta Kloučková. Každou středu v 7 večer vám pouštím to nejlepší ze současného vokálního jazzu. Nechte se unášet konejšivými hlasy. V sedmém nebi na Vltavě.

0: Johann Sebastian Bach, All'arte del mondo, část koncertu pro hoboj d'amore, smyčce a basso continuo.
1: Včerejší zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava nabídl skladby Gustava Mahlera i Richarda Wagnera a letošní 25. ročník ten bude pokračovat až do 11. září.
0: Uvedl to za pořadatele Jiří Štělec. Jeho syn Marek včerejší koncert v Horánském divadle dirigoval a na programu byla jak Mahlerova symfonie číslo 4, tak předehra k Wagnerově opeře Tannhäuser.
1: V Jihlavě tedy festival a další kulturní tipy nabídneme hned po zprávách v 6:30.

0: Jestli někomu stačilo pouhých pár let na to, aby proměnil jazz, potom to byl Clifford Brown. Trumpetista, hvězda hardbopu 50. let, virtuos s neuvěřitelně čistým tónem a taky energií, kterého obdivovali generace muzikantů po něm. My jsme se se skladbou Sandu dostali až do roku 1955. Dnes ale máme rok 2006, 20. května a na hodinách 6.30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Má mu představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes stoupnou. Litr benzínu bude stát na nejvýš 44 korun a 71 haléřů, což je o 28 haléřů více než včera. Na svém webu to uvedlo ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty se oproti včerejšku zvýší o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Stát bude maximální ceny každodenně určovat zatím do konce května. O případném prodloužení regulace vláda zatím nerozhodla. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Trump. Cenu Jiřího Ortena získala básnířka Nela Bártová. Ocenění pro české autory do 30 let dostala za sbírku Házeliště granátů. Ta odbornou porotu zaujala syrovostí textů, ve kterých nechybí pouliční jazyk, drogový slang nebo střípky všednodenní digitality. Výsledky literární ceny vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů. A čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ještě ojediněle mlhy. Zpočátku déšť jenom lokálně na západě Čech a postupně srážky místy i jinde. Později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 a na horách většinou kolem 14. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě připojujeme kulturní tipy. Galerie Petr Novotný v Praze představí od 18 hodin novou výstavu Josefa Bolfa s názvem Filozofie cestování časem.
2: Divadlo Jekátela v Plzni uvede nové představení s názvem Skupa. Scénické kurikulum unikátního plzeňského artisty Josefa Skupy se hraje ve Velkém divadle.
1: V Ústí nad Labem v Činoherním studiu má premiéru inscenace sociální thriller Fuentovejura.
2: Goethe Institut v Praze zve od 6:30 na jazzový večer, kde vystoupí sesterské duo Kristýna a Martina Bárta, americký vibrafonista David Friedman.
1: Kino Drahomíra v Karlových Varech zve na vystoupení poetické skupiny Drahomíra a hudební skupiny Jazz Appetit. Tenhle koncert začíná v 18 hodin.

0: Ludwig van Beethoven. Třetí část sonáty pro violončelo a klavír číslo 5, 7 minut po 6:30.
1: Ostravské divadlo Petra Bezruče má v repertoáru novinku. Je to hra Kryonauti a zavádí nás do světa imaginace, ovlivněného sci-fi, kyberpunkem, ale i popkulturou.
0: Herci se publika budou ptát na otázku, bojíte se budoucnosti, anebo se na ní těšíte?
2: Zdravíme od nás ze studia k přijímačům všeho druhu. Dnes hrajeme o budoucnost, a to doslova. Někteří si ji můžou koupit, ale jiní ji můžou vyhrát.
3: Trochu neurčitá doba a neurčitý prostor. Chvíli televizní studio, chvíli klinika plánovaného rodičovství. Scéna tvořená hrozny zavěšených koulí a tlustým potrubím trochu připomíná některé sci-fi filmy 60. let.
4: Nacházíme se v podstatě v nějakým abstraktním prostoru, kde přemýšlíme o budoucnosti, o tom, že jsme zapomněli snít, že jsme trošku zapomněli si vytvářet nějaké fiktivní věci, myslet na budoucnost, představovat si, ztratili jsme nějakou imaginaci a snažíme se ji nějak jakoby najít.
3: Marian Chalány hraje jako většina obsazených herců několik postav. Výjimkou je Magdalena Holcová, jako žena v produktivním věku, která se snaží odolat tlaku technologií, světových konfliktů i vlastních biologických hodin.
5: Ale já jsem fakt nečekal, že se budeme bavit o buňkách, zkumavkách a kryokonzervaci.
2: No to jsem taky nečekala, ale my si zatím jenom zjišťujeme informace.
5: Jo, ale já se tady cítím jako pacient.
3: Inscenace tak řeší i fenomén zmrazování genetického materiálu nebo úzkost z klimatického kolapsu. Ale řeší i otázku, proč mnoho lidí se už do budoucnosti nedívá s nadějí a očekáváním něčeho lepšího.
6: Dnes teda žijeme něco, co Zygmunt Bauman označil za retrotopiu. Ano, čiže to, že naša utopia leží v minulosti. Že skôr sa vraciame k tým starým dobrým časom, než že by sme si projektovali nejaké utopistické možnosti budúcnosti. Čiže toto všetko bolo taký akoby myšlienkový trust, z ktorého sme vychádzali a teda snažíme sa o nejaký typ humoru.
3: Říká autorka textu a režisérka Alžběta Vrzgula. V některých momentech zvou herci publikum k přímému dialogu.
7: Prostě kdy jste naposledy v něčem viděli něco úplně jiného? Přesně. My jsme vyrostli ze spontánní fantazie.
3: Významnou roli hraje hudba slovenského skladatele a producenta elektronické hudby Martina Isokrajčíra.
8: Keď sme začali robiť na hudbe pre túto inscenáciu, tak som nemal úplne jasnú predstavu. Mňa vlastne dosť nakopla táto scéna, čiže práca Alžbety Kutliakovej. To je veľmi inak konkrétna hudba alebo konkrétny estetický tvar. Koniec 90. a začiatok 2000. rokov operačné systémy. Počítačová hudba, zvukové logá.
3: Celá hra se skládá z různých na sebe navazujících obrazů, které se vzájemně prolínají a dávají divákům možnost podívat se na vize, plánování nebo obavy z různých stran.
7: Chcete mít jistotu, že zase bude dobře? Kde se vidíte za 5 let? Kde se vidíte za 10 let? Kde se vidíte za 20 let?
3: Jak říká sama autorka, žádná budoucnost nebude, když o ní nebudeme alespoň trochu přemýšlet. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

0: Diana Washington z Alba Dianach z roku 1956. Přejeme hezké ráno, minutu a kousek před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V těchto dnech si připomínáme jednu mimořádnou osobnost, Františka Palackého. Je to historik, politik, spisovatel, ale taky muž, který výrazně ovlivnil český veřejný, kulturní i vědecký život.
0: Jaký byl mimo portrét z tisíci koruny a stránky školních učebnic? Dnešní večer na téma vás vezme na rozhlasovou routmu z Prahy na Moravu.
2: Do Palackého rodných Hoclavic, ale i na zámek v Malči uslyšíme vzpomínky jeho potomků, historiků a spisovatelů.
0: A taky nahlédneme do posledních hodin jeho života. Tady je malá ukázka.
3: Palacký vlastně rovná se tisíci koruna pro mnohé lidi. My jsme kdysi dělali s kolegou Šoušou interview s mistrem Kulhánkem, jak vytvářel ty bankovky, tak jeho tendencí bylo vytvořit Palackého portrét jako reálného politika, který rozumí politickým problémům a umí je řešit. Na rozdíl od Maxe Švabinského, který vytvořil na sklonku první republiky také tisíci korun s Palackým, kde ovšem byl ideální portrét Františka Palackého jako ideového vůdce. Ostatně to souvisí s tím ta současná tisíci koruna, že na tom rubu je vyobrazen kroměřížský zámek a je tam vazba ke kroměřížskému ústavodárnému sněmu a ústavě, která tam byla přijata, čili to je ta stopa, která vede do té reálné politiky.
4: No určitě mě zajímá, jestli máte nějaký větší informace k němu.
5: A vy sama se nepamatujete ze školy třeba? Třeba jste to na ní neprobírali, třeba to zrovna vaši učitelé vynechali.
4: Neprobírali jsme.
5: Neslyšela jste to jméno?
4: Ne, slyšela jsem jméno, zhruba tuším, ale neprobírali jsme ve školách.
5: Teď slavíme takové kulaté výročí, víte které?
4: No, povídejte.
5: Nevíte, 150. výročí úmrtí.
4: Vy se mě furt ptáte, radši mi to říkejte rovnou.
6: Já jsem tady velmi krátce, já jsem tady asi týden, ale to výročí mohl bych maximálně hádat, ale nevím přesně.
5: Jo, je to 150. výročí úmrtí. Co vy tak nějak si pamatujete třeba ze školy o Františku Palackém? Teď jste tady mu strašně blízko, protože tady umřel v tomhle domě.
6: Co nějak vím, tak celosvětově uznávaný a byl to i dobrý politik. Podle mě hodně měl vliv na tehdejší období, jak politický, tak i nějakou uměleckou literární scénu. Takže asi takhle. A samozřejmě tady žil se svojí manželkou, to vím. A dokonce tady i nějaký trezor, který možná měl. V něm něco schovaného.
5: Nebyl jste tam nahoře v tom muzeu se ještě podívat?
6: Ještě ne, ještě jsem neměl tu čest, ale určitě tam zavítám.
0: 150 let od úmrtí Františka Palackého to bude zítra. Poslouchejte dnešní večer na téma od 20 hodin. Průvodcem bude publicista Ivan Motýla.
2: A na co nemusíte čekat až do večera, tak to je dnešní úvaha. Napsala ji pro nás spisovatelka Markéta Pilátová a slibuje silný a dojemný příběh o návratech domů a o rodinných vzpomínkách.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: muzika Pacifika a část sonáty Alessandra Scarlattiho. 9 minut necelých zbývá do 7 ráno.
1: A teď nás zavede tak trošku do minulosti spisovatelka Markéta Pilátová, která nám přinese rodinné vzpomínky a bude mluvit i o zvláštní síle míst, která v sobě nesou minulost. Tak pojďme na to.
2: Máte rádi tulipány? My s mámou je milujeme. Takže když muzeu Kroměřížska pořádali přednášku o holandské zahradě, která je jednou z obnovených částí květné zahrady v Kroměříži, nemohli jsme s mámou chybět. Navíc jsem jí slíbila ukázat nádherně útulnou knihovnu muzea, kam chodívám psát, když jsem u rodičů. Máma souhlasila a tak jsme vyrazili. Máma chodí jen s chodítkem a i tak je to vždycky komplikované, ale v muzeu mají naštěstí dost velký výtah a tak jsem to riskla. Když jsme přijeli taxíkem až ke dveřím, máma vystoupila a řekla: tady jsem jako malá bydlela. To mě zarazilo. Věděla jsem, že máma jako dítě bydlela v podloubí na pravé straně velkého náměstí, ale vždycky jsem si myslela, že o několik vchodů dál než je muzeum. Nebyl to tamhle ten vchod? Ujistila jsem se. Ne, tenhle to byl. Vidíš tu prosklenou stěnu? Máma ukázala na krásně klenutou skleněnou stěnu před vchodem do muzejní knihovny v prvním patře. Vidím, přikývla jsem. Tak tam jsem jako malá měla sbírku kaktusů. Zasněla se máma. A já si představila černovlasou Jindřišku z Culíky, která opatruje svoje kaktusy a zalila mě vlna něhy. A tamhle, za tou stěnou, jsme měli ložnici. Nemůžu tomu uvěřit, té náhodě. Moje máma měla celé dětství ložnici na místě, kam já dnes chodím psát své knihy. A vždycky se mi v knihovně píše skvěle. Chodí mi to tam, jak občas říkáme, když se s kolegy, spisovateli a spisovatelkami bavíme o inspiraci. Když jsem napsala román Senzibil o paranormálních světech a senzibilech, lidé se mě po literárním čtení ptávali, jestli na nějaké paranormální věci věřím, nebo jestli se mi nějaké někdy staly. A já poctivě odpovídám, že jediná věc, na kterou věřím a která se mi někdy děje, jsou takzvané genialocí. Zkrátka na některém místě je vám strašně dobře. Vždycky se tam uklidníte, můžete se soustředit a nevíte vlastně proč. Tak a teď to vím. Dobře se mi píše na místě, kde máma jako malá usínala. Z okna knihovny, tedy ložnice, se máma každý den dívala na gotický mořický chrám a chodila tam s babičkou na mši v 6 večer. Strejda ministroval a máma by raději chodila do Pionýra jako ostatní děti, ale protože byla z věřící rodiny, nepřála si to ani babička, ani komunistické učitelky. Máma mi pak ještě vypráví o sousedech, kteří bydleli vedle, o samotářském důstojníkovi, do kterého byla tajně zamilovaná, a o huse, kterou chodila babička na dvoře v krabici krmit každý den a cpala jí do krku rohlíky. A o tom, kam si chodila hrát. A taky o tom, jak její tatínek, když se babička léčila z tuberkulózy v lázních na Slovensku, vařil jenom míchaná vajíčka s knedlíkem, protože nic jiného neuměl. Ale taky o tatínkovi, který v té ložnici knihovně umíral a máma byla u toho, když přestal dýchat. Všechny ty rodinné historie jsem slyšela už mockrát, ale tentokrát jsem je mohla správně lokalizovat. Na tenhle dvůr, do toho prvního patra, za tyhle dveře ložnice, za tuhle prosklenou stěnu. Když přednáška skončila, ptala jsem se, jestli se mámě líbila. Líbila, ale nejvíce jí líbilo, že se mohla aspoň na chvíli podívat domů.
1: Tak to byl malý návrat do dětství, vzpomínky.

0: Ruky, které zase po letech dostaly přesnou adresu. Dnešní úvahu pro nás napsala spisovatelka Markéta Pilátová.
1: V pražském Rudolfínu dnes vystoupí kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan. Je o tom ještě přineseme podrobnosti ve zprávách v 7.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Předsedové vládních stran začaly jednat o strategii před podzimními volbami. Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. V pražském Rudolfínu dnes zaspívá kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hennigan. A čekejte oblačno až polojasno, místy déšť a později i bouřky. Teploty až 23 stupňů Celsia. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů by do senátních voleb mohla vyslat společné kandidáty. Po jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategii před podzimními volbami začali koaliční lídři projednávat odpoledne na úřadu vlády. Schůzky budou podle Okamury dál pokračovat.
3: Podle předsedy SPD Tomia Okamury se jednání netýkalo konkrétních kandidátů. Předsedové řešili, jak zajistit, aby v Senátu měla vládní koalice většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny má totiž v horní komoře parlamentu aktuálně více křesel opozice, pokračuje Okamura.
4: My jednoznačně upřednostňujeme, aby to byli společní vládní kandidáti. Takovým hezkým cílem by mohlo být, aby z vládní koalice vznikl nejsilnější senátní klub.
3: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09 s celkem 30 senátory. Stávající opozice zatím o možné spolupráci pro senátní volby oficiálně neinformovala. Koaliční lídři řešili podle Okamury taky dočasnou ochranu uprchlíků, kterou by SPD chtělo zrušit. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, jak říká Vojtěch.
5: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
2: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Pro podobné případy má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál. Evropský parlament dnes bude hlasovat o rezoluci, která kritizuje Slovensko. Dokument poukazuje na zneužívání dotací i ohrožení právního státu v zemi. Rezoluce mimo jiné vyzývá Evropskou komisi k dalšímu šetření toho, jaké reformy vláda Roberta Fica na Slovensku dělá a jak využívá peníze Evropské unie.
6: Podle spoluautora rezoluce, europoslance Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL, existuje podezření na systematické rozkrádání dotací.
7: Přes 1,2 až 2 miliardy euro se vyšetřuje a je prověřováno.
6: Europoslanci hnutí ANO rezoluci nepodpoří. Jeden z nich, Ondřej Knotek, k tomu dodává, že kontrolní mise podle něj byly politické.
8: Paradoxně jsou tam třeba lidé z frakce zelených z Německa, kteří spolupracují s neziskovými organizacemi financovaných s Evropskou komisí, s USAID, s organizací, které jsou považovány některými za takzvanou síť, takzvanou sorošovskou.
6: Europoslanci slovenské vládní strany Smer na opakované dotazy zatím neodpověděli. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: V pražském Rudolfínu dnes vystoupí kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan. Letošní rezidenční umělkyně pražského jara se v programu představí hned 4x. Co nabídne první koncert, přibližuje umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
9: Vystoupí s klavíristou francouzským Bertrandem Chamayou, s tím provede písňový cyklus písně Nebe a země Oliviera Messiena a také novou skladbu, poměrně novou v české premiéře od Johna Zorna, což je americký skladatel, jazzman a performer na hranici žánrů. Tahle skladba jí napřed připadala téměř nespívatelná. Ona sama říká, že je velmi zvyklá na náročné současné skladby a nakonec jí přirostla k srdci a, jak říká, změnila život.
0: Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojediněle mlhy. Zpočátku déšť jenom lokálně na západě Čech a postupně srážky místy i jinde. Později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. A nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaica. Hezké středeční ráno. Umění může mít celou řadu podob. Od křehkého skla přes silné lidské příběhy až po takový tanec mezi paneláky. A tak vás v následujících minutách vezmeme na výstavu ze soukromé sbírky sklářského výtvarníka Ronyho Plesla. Připomeneme taky nově odhalený památník zaměstnancům Židovského muzea z doby druhé světové války. A podíváme se i na pražské háje. Do míst, kde se sídliště na chvilku promění v živou scénu plnou hudby a pohybu. I my jsme dnes ráno v pohybu, aktuálně máme téměř 6 minut po 7 a přejeme ještě jednou příjemný poslech.
1: Příjemný poslech taky Johannesa Brahmse nebo Josefa Haydna a Pavla Josefa Vejvanovského před 7:30. Teď Emmanuel Chabrier, Alain Plané hraje část z jeho klavírního cyklu Pitoreskní kusy. Dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i v 7 hodin a 10 minut.
1: Tanečně hudební intervence nazvaná Homo Haius promění už tenhle víkend prostor kolem kulturní stanice Galaxie v Pražských Hájích a bude to v barevné procesí, které rozvibruje přilehlé cesty i celé sídliště.
0: Za projektem stojí spolky Fosílie a Dance Connected. A víc o tom řeknou autorky Marta Trpišovská a Jana Látalová.
1: Povídala si s nimi naše reportérka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Kdo nebo co je Homo Haius? Marta Trpišovská.
3: No tak Homo Haius je pro nás v našem představení člověk žijící v místě, které chceme oživit, což je prostor obchodního centra Háje.
4: Zároveň jde o takovou nějakou uměleckou nadsázku a je to člověk, který v podstatě vznikne v průběhu toho našeho představení a bude celé představení provázet diváky prostorem Háju.
2: Dodává Jana Látalová. Vy ovšem máte velmi početný tým, který bude, řekněme, zosobňovat performativní projekt, open air projekt Homo Haius. Popište trochu ten tým.
4: Tým se skládá z několika skupin, z tvůrčího inscenačního týmu profesionálních umělců napříč všemi různými obory, tanečníků, herců, hudebníků a vlastně jsou do toho zapojeny i studentky konzervatoře Duncan Center. Potom je tam skupina seniorů, kteří se ale už dlouho věnují nějakým performance a pracují s tělem. Dříve působili v divadle Ponec a teďka se soustředují na prostor kulturní stanice Galaxie. Plus jsou do toho ještě zapojeny dvě základní umělecké školy, takže tam máme dvě skupiny dětí ve věku od 8 do, dejme tomu, 14-15 let.
2: Velmi organická skupina, sestavená napříč generacemi, napříč profesemi, zaměřeními. Marto, proč tak početný kolektiv?
3: My jsme chtěli jako hodně vycházet z toho místa a říkali jsme si, že když vlastně tak jako tam trošku sedíte, pozorujete ten ruch okolo, tak opravdu prostě se nám tam ty generace objevují napříč. A myslím si, že taky k tomu, aby jsme třeba oslovili tu místní komunitu, může vlastně tato spektrum interpretů pomoci.
2: Vy vystoupíte vně kulturní centrum Galaxie. Jak se tvoří v prostředí sídliště, které obvykle v lidech vyvolává různé stereotypní představy?
3: Pravdou je, že my když jsme vlastně měli úplně první setkání celého týmu a prošli jsme si ten prostor a na závěr jsme si pustili film Věry Chytilové Panel Story, tak jsme opravdu všichni propadli velké depresi. Byli jsme zoufalí, co teda vlastně budeme dělat. Tak jsme úplně jednoduše ten pocit otočili a řekli jsme si, pojďme tady udělat něco veselého, něco pozitivního, něco, co opravdu ten prostor jakoby zkrášlí. V jakémkoliv slova smyslu. Tu krásu budeme vnímat.
2: Jak se tedy tvoří v takovém prostředí a s tak početným kolektivem?
4: Nás oslovili ty exteriéry. Některé místa opravdu vypadají hrozně zajímavě, jsou fotogenický nebo zvláštní, jsou tam různý lidi nebo postavy, který to opravdu obývají ty místa. A my jsme vlastně začali nejdřív v tom nejužším tvůrčím týmu a potom jsme postupně do toho vymýšleli, jaký skupiny budeme zapojovat. Postupně jsme si zvali ty skupiny nejdřív zvlášť a přemýšleli jsme, jak je začít propojovat tak, aby se cítili bezpečně, protože přece jenom jde o děti, jde o seniory. Nejsou to úplně profesionální umělci, takže jsme se snažili vytvořit nějakou atmosféru bezpečného prostředí, ve který se nebudou bát projevit a vlastně nám pomůžou spolu vytvářet to představení.
2: Zkuste trochu ten prostor popsat někomu, kdo tam ještě nebyl.
3: Primárně, co na vás dechne, je šeť a zub času. On ten prostor sám o sobě je členitý a myslím si na procházku i zajímavý, ale opravdu ten zub času a ten materiál, ze kterého je vytvořen, ty betonové kostky zašlý, rozpadlý s tím železem, který už opravdu má res na sobě. Mezitím vlastně je velmi čirej jako ruch, protože to je opravdu obchodní centrum, který není jako jeden velikánský dům, ale je to spousta různých obchůdků, tak jako vedle sebe. Ten prostor je velmi zajímavý pro nás jako pro tvůrce. Nabízí opravdu velké možnosti využití.
2: Jde o to v podstatě vzít i do hry okolo jdoucí muže, ženy, děti, seniory, v podstatě splynout s lidmi, kteří běžně tím prostorem prochází. Navíc je to také stanice metra, takže ten ruch je tam opravdu čilý. Neobáváte se zapojit vlastně dnešního běžného člověka do takového dění?
4: Už jsme měli možnost v tom prostoru zkoušet a právě i v něm chceme zkoušet, aby ty věci vznikaly přímo na místě, kde se to potom bude odehrávat. Tak jsme měli možnost setkat se už s některými lidmi, kteří okamžitě reagovali na to, co se tam děje. Fascinovalo je to, zajímali se, zastavovali se, fotili si to, jsou zvědaví, co tam teďka o víkendu uvidí.
1: tanečně hudební intervence nazvaná Homo Haius, tedy bude k vidění už tuhle sobotu a neděli v prostoru kolem kulturní stanice Galaxie v Pražských Hájích od 17 hodin. Udělejte si tam cestu.
0: Nový památník má Židovské muzeum v Praze zpřístupnilo, památník věnovaný svým zaměstnancům za druhé světové války. Víc o tom za chvíli.

0: Tabat Mater Jakuba Jana Ryby na Pražském jaru.
1: Světoví solisté, Perstův sbor a helsinský barokní orchestr pod vedením Aapo Häkkinena.
0: Špičkoví interpreti staré hudby ve festivalovém debutu s objevitelským programem z českých archivů.
1: Přímý přenos z Rudolfina poslouchejte 21. května od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Torino Respighi a Světa pro malý orchestr, kterou jsme nabídli v 7 hodin a 24 minut.
1: Na starém židovském hřbitově v Praze teď můžete navštívit nový památník. Připomíná zaměstnance a spolupracovníky Židovského muzea, kteří za druhé světové války chránili židovské kulturní dědictví.
0: Nacisté je nutili shromažďovat předměty ze synagog a od deportovaných lidí.
1: Skoro polovinu pracovníků muzea potom zavraždili v koncentračních táborech.
2: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války.
3: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a různý údržbáři.
2: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
3: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
2: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo Židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
4: Kolega, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo a nebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
2: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.

0: Jestli někdo během jedné jediné skladby dokázal propojit ragtime, swing, bebop a i avantgardní jazz, potom to byl americký hudebník Jackie Byard, jeden z nejoriginálnějších jazzových pianistů 20. století. My jsme vám nabídli jeho skladbu, která byla dedikována jeho vlastní ženě v 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy. Ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje také pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Ministerstvo zdravotnictví připravuje systémové změny ve zdravotním pojištění. Například od roku 2028 chce umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní. S tím souhlasí pojišťovny, lékaři a nemocnice. Od příštího roku chce ministerstvo také zvýšit platby za státní pojištěnce. Policie hledá svědky včerejší srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě se 18 lidí zranilo a z toho 2 vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Zastupitelé města Zlína odsouhlasili financování rekonstrukce bývalého kina Květen v místní části Malenovice. Ze současného chátrajícího objektu má za 100 milionů korun vzniknout nové kulturní centrum s multifunkčním sálem pro koncerty nebo spolkovou činnost. Stavební práce by mohly začít už na konci roku. O nové prostory už mají zájem některé spolky. A čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ještě ojediněle mlhy. Zpočátku déšť jenom lokálně na západě Čech a postupně srážky místy i jinde. Později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách 14. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A na jaké kulturní akce můžete zamířit třeba do pražského Rudolfina? V 8 hodin večer tam vystoupí v rámci festivalu Pražské jaro kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan a bude jí dělat partnera francouzský klavírista Bertrand Chamailloux.
2: Goethe Institut v Praze chystá v 7:30 jazzový večer, vystoupí sesterské duo Kristýna a Martina Bárta a americký vibrafonista David Friedman.
1: V Písku na náplavce řeky Ottavy začne ve 14 hodin vernisáž už 20. ročníku výstavy Sochy z Písku.
2: A ještě tip z Plzně, v prostoru Moving Station se chystá Mezinárodní festival nového divadla a performance Nastevřeno 2026.

0: Pavel Josef Vejvanovský, Libor Pešek, Miroslav Kejmarian Horaz, Zdeněk Šedivý a Pražský komorní orchestr.
1: Slavný český sklářský výtvarník Rony Plesl umění vytváří a taky se jím rád obklopuje a jeho velkolepou sbírku hlavně českého umění teď vystavuje galerie Magnus Art v Praze, a to do poloviny srpna.
0: Uvidíte tam díla od předních výtvarníků, jako jsou Josef Bolf, Krištof Kintera, Ivan Pinkava nebo třeba Patrik Adamec.
1: Vstup je zdarma na výstavu a přímo v expozici si s Ronym Pleslem povídala taky naše redaktorka Zuzana Filipková.
2: Podle jakého klíče sbíráte umělecká díla? Předpokládám, že vás musí bavit a líbit se vám, ale určitě je tam ještě něco jiného.
3: Ten klíč je hlavně tematický, aby ty věci byly, měly duchovní hodnotu, aby se zabývaly tématem něco mezi nebem a zemí. Takže to nejdůležitější je téma. Ale samozřejmě tím, že jsem sochař, tak mám ve sbírce hodně soch, což není tak obvyklý, takže to je další věc, že já si vybírám hodně sochaře, tak to je možná druhý moment. Třetí moment je, že mám rád mladý autory, který mě zaujmou nějakou silnější hodnotou, která není jenom okopírovaná z internetu, z Instagramu a tak. To je možná další moment, kdy podle takového klíče vybírám. Ale přiznám se na rovinu a nestydím se za to, že někdy je to investiční záležitost, že chci autora, který třeba vím, že má třeba významnou výstavu nebo je o něj zájem, tak ho chci koupit ještě včas. Mám hodně dětí, budou chtít něco dědit, tak musím myslet i na tohle.
2: A přijde mi, že v tom ještě je také humor, nějaký vtip v hodně těch dílech. Nadsázka.
3: Nadsázka. Neřekl bych úplně humor, spíš taková jako nadsázka, takový britský humor, no, že britský, černější humor je tam. Ano, to jo, to mám rád.
2: Třeba tu dlažební kostku od Epose.
3: No, to mám rád. To mi koupila manželka. Manželka mi vlastně s tím výběrem často pomáhá a vybírá věci sama a dává mi jako dárky. A musím jí hrozně jako pochválit, protože nejdřív se divím, že mi koupí dlažební kostku. A počase, když se seznámím s Eposem a vidím víc jeho věcí, tak jsem za ní strašně rád, protože Epos je taky jeden z autorů, který mám hodně rád.
2: Vybral byste tady nějaká třeba dvě taková zásadnější díla pro vás?
3: Jedno zásadní dílo je Ondřej Filipek, Plastika smrt, vlastně takového malého chlapečka, který bojuje o přežití každý den. Neskromně teda jsem rád, že tady můžu mít svoje nový díla, což jsou takový parafráze benátských zrcadel. Jsem rád, že tady podle mýho názoru obstojí vedle těch mistrů.
2: A pamatujete si první dílo, které jste zakoupil?
3: Viktor Vasarely, serigrafie. To tady nemám na výstavě.
2: Takže tady zhruba půlka jste říkal.
3: Zhruba půlka sbírky.
1: Říká Rony Plesl v první místnosti galerie Magnus Art, kde jsou jeho zmíněná díla v konkurenci dále například s Krištofem Kinterou nebo Danielem Pitínem. Pokračujeme dále. Vystoupáme po schodech do druhé velké místnosti, kde se Plesl zastavuje u snadno přehlédnutelného díla. Je jim zarámovaný dopis od Dana Bo, mezinárodně uznávaného vietnamsko-dánského umělce, který v současnosti žije a tvoří v Berlíně a v Mexico City.
3: Tohle je dopis, který napsal před smrtí francouzský evangelizátor, když v Ázii, myslím, že ve Vietnamu, ho odsoudili na smrt. A on se loučí se svým otcem v Paříži, píše mu, když se to hodíte do překladače, je to velice dojemný dopis, který píše před smrtí syn svému otci v roce 1861. A po mnoha letech ten dopis nějakým způsobem vzal do rukou Dan Vo. On řekl svému otci, svýmu vietnamskému otci, který žije v Kodani, aby ten dopis přepisoval neustále, protože on je kaligraf, ten otec Dana Vo. On ho přepisuje v té francouzštině a můžete si ho koupit přes nějaký galerii. Já jsem si ho koupil přes jednu galerii, dostal jsem ho z Kodaně poštou. Ten dopis má ve vlastnictví třeba Guggenheim muzeum anebo různý významné instituce a neví se, kolik jich je. On neustále ty dopisy píše a je tam neskutečná silná citová věc, že otec nějakého syna dnešního umělce přepisuje ten dopis, který kdysi psal syn jinému otci.
1: V tomto horním patře najdete díla třeba také od sochaře Richarda Štipla, fotografie Ivana Pinkavy, díla Milana Knížáka, Jiřího Davida nebo Zdeňka Sýkory. Rony Plesl poukazuje na nenápadně modrozelený 3D obraz od Patrika Adamce.
3: Tak je to takový auto I love it, I hate it, že někdo si říká, co to je nějaká koženka, je to taková nějaká infantilní věc. Ale já když jsem viděl Patrikovy věci, které jsou na první pohled infantilní, tak oni mají obrovskou hloubku. Když mi řekl, proč to dělá tyhle, on to nejsou koženky, ona to je normální malba, ale má to vypadat jako koženka. A on řekl úplně magickou větu, kterou já jsem vlastně pochopil ještě dřív, než mi ji řekl, protože jsem to v tom jeho díle poznal, že to není jenom infantilnost, ale že v tom je i nějaká hloubka. A on mě řekl, na kožence se rodíme a na kožence umíráme. Což jako je hrozný, že jo? To člověku běhá mráz po zádech. Ale Patrika mám moc rád, Tohle je vlastně Windows, to je jako krajina z počítače, že jo. Ale ty jeho buštičky a ta koženka jakoby a ty barvy, ono to je něco mezi chrastítkem a mezi opravdu nějakou jako plachtou, kterou vás jednou přikryjou, jo. Tak doufám, že vám tady nedělám jako hodně blbý ráno, jako jo.
1: Výstava sbírky Ronyho Plesla nese název To podstatné se děje mimochodem, což je údajný citát od Johna Lennona.
4: Jakým uměním se obklopuje sklářský výtvarník Rony Plesl, už tedy víme a vidět to můžeme v pražské galerii Magnus Art až do půlky srpna.
0: Knihovna Václava Havla v Praze je v problémech, kvůli sporům s vedením odcházejí zaměstnanci i velký sponzor. Podrobnosti o tom přineseme za chvíli.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku, teď Paula Kohl. Nahrávka z roku 2021 Nobody Knows You na Vltavě minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Knihovnu Václava Havla svírají spory. Podle informací serveru i rozhlas údajně plánuje v jejich strukturách skončit celý tým zaměstnanců. Své odstoupení už webu potvrdili například dramaturg Jáchym Topol nebo editorka Anna Frajmanová.
0: Odchod oznámil i miliardář a klíčový sponzor instituce Zdeněk Bakala. Podobný krok zvažuje i další donor Karel Komárek. Důvodem jsou spory s vedením instituce, v jejímž čele stojí ekonom Tomáš Sedláček.
2: V knihovně Václava Havla má například skončit celkem 17 zaměstnanců. Mezi ně, jak už jsme slyšeli, se řadí i Jáchym Topol, tedy jedna ze stěžejních postav celé instituce.
0: Osud knihovny zůstává nejasný. Pochybnosti panují především kolem toho, zda se podaří nahradit stávající tým a finanční výpadek spojený s hrozícím odchodem dvou velkých sponzorů.
2: Tomáš Sedláček, který byl dlouho Havlovým asistentem, se k situaci pro server i rozhlas zatím nevyjádřil. Když se do vedení knihovny v březnu loňského roku dostal, říkal, že chce z instituce vystavět platformu světového formátu. Podrobnosti najdete na zpravodajském serveru i rozhlas.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Vojtěch Spurný v 11. ze 12 menuetů pro orchestr Josefa Haydna.
1: Vizitka. Jejím hostem bude dnes dopoledne herec Tomáš Petřík. Aktuálně ho můžete vidět v nové inscenaci Ukrutně šťastní ve Švandově divadle v Praze.
0: Zároveň jako pedagog vyučuje na vyšší odborné škole herectví. S moderátorkou Karolínou Koubovou budu mluvit nejenom o černém humoru,
1: ale taky o křehkosti lidských vztahů i o tom, co dnes budoucí herci potřebují a jak se proměňuje současný divák.
0: Rozhovor s Tomášem Petříkem po 10. dopoledne.

0: zkusíme s Jaša Hajfec a část uherského tance číslo 20 Johannesa Brahmse.
1: A jako každý všední den krátce před osmou pro vás máme pravidelnou dávku poezie. Své oblíbené verše nám celý tento týden nabízí novinář a básník Karel Škrabal. A dnes to bude text Davida Molnára.
2: Básnění.
3: David Molnár je současný básník. Původně z východních Čech, nyní žije v Praze, v Bubenči. Co zrovna o něm vím, živí se prací v kuchyni školy, za kterou je náš blízký klub za školou, kde děláme různé akce. David je literární solitér, trochu nesnáší současný literární provoz, trochu se navzájem provokují. Jeho styl i témata básní mě fascinují. Letos by měla vyjít jeho teprve druhá kniha, ze které je i tato báseň. David Molnár, Cnosti prokletých. V linkovém autobusu jsme si jako malí sedali úplně vzadu, kde byla sedadla v řadě. Bylo to jako v Cadillacu, malá útěcha temných osmdesátek. A teď mám o pár dekád víc a dělám to stále. Hledám pěkný místo, sedím na sračky přes svou duši a foukám z nich skleněný hračky. Jen malá úlitba bohům, co mě nechali trpět takhle sladce. Koukám z okýnka, krajina je rovinatá a pustá. O to víc můžete snít, co je za horizonty. Ostatně nějak tak přišla revoluce. Z mlhy nasycený nasraným vědomím a sněním. Bylo to nečekaný a zázračný, bylo to jako zažít konec války a rozpoutat novou. Píšu v linkovém autobusu, zatímco zatracený šeříky vadnou na slunci a svět pláče jako psi v Mariupolu.
1: Cnosti prokletých, přesně tak se jmenuje báseň Davida Molnára, která je jako rukopis před vydáním v nakladatelství Nedělní chvilka poezie CZ. A jeho tvorbu nám představil editor a taky zakladatel tohoto webu Karel Škrabal.
0: Teď už John Coltrane, Mr. Knight, který nás doprovodí až do 8. hodiny. Nahrávka je z počátku 60. let.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Americký prezident Trump získal pro sebe i svou rodinu imunitu před daňovými kontrolami. 8 pískových soch zdobí ode dneška náplavku řeky Otavy v Písku. A čekejte oblačno až polojasno, místy déšť a později i bouřky. Teploty až 23 stupňů Celsia. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
3: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
4: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
5: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
4: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus pořádá už čtvrtý ročník konference o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlat dnes budou diskutovat třeba ukrajinský velvyslanec v Británii Valerij Zalužný nebo český prezident Petr Pavel. Podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky je hlavním tématem budoucnost s Ruskem napadené země poté, co utichnou zbraně.
6: Dominuje tomu tématu samozřejmě válka na Ukrajině, občanská společnost a taky média, což je v naší současnosti a debatě o veřejnoprávních médiích obzvlášť důležité.
7: Říká Pazderka o konferenci s názvem Křehká bezpečnost. Právě tohle téma považuje za zásadní taky další z hostů. Novinář webu The Atlantic Simon Schuster.
8: Budoucnost Ukrajiny je téma, které se týká nás všech.
7: Na konferenci vystoupí taky třeba bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinská nositelka Nobelovy ceny Oleksandra Matvíčuková. Rozhovory z jednotlivých debat Český rozhlas odvysílá v dalších dnech. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Todem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
9: Demokratický senátor Chris Van Hollen úřadujícího ministra Blanche při slyšení v Senátu obvinil, že se chová jako Trumpův osobní právník. Finanční úřad má ze zákona prezidenta každoročně kontrolovat. Imunita na všechna dosavadní daňová přiznání Trumpových je součástí dohody, ve které Blanche nařídil vznik kompenzačního fondu pro Trumpovy politické spojence. Vrchní právník amerického ministerstva financí v reakci na vznik fondu podal demisi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Obří sochy z Písku vyrostly po 20. na náplavce u kamenného mostu v Písku. Letos přihlíží příběh řeky Otavy, co by životodárné tepny regionu. Náměty spojují historii i současnost. Umělci vytvořili celkem 8 soch, jak řekli ještě před jejich dokončením sochař Marian Maršálek.
10: Na všechny sochy letos potřebujeme kolem 100 tun písku. První a poslední řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času budou mít kolem 3,5 metru. Letos jsme pro ovzvláštění té kompozice jsem doplnil ještě 3 menší sochy, vodník a vodní víla plus nějaký zvířátka.
2: Vernisáž soch na náplavce v Písku je dnes ve 14 hodin. Pískové sochy jsou součástí rodinného festivalu Pískoviště, který zaplní město o víkendu.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku déšť jenom lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde. Později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách většinou kolem 14. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Hezké ráno. Jakou sílu dnes mají slova, hudba a divadlo? Budeme mluvit o umění, které dokáže být křehké, ale taky velmi naléhavé. Představíme vám čerstvou držitelku ceny Jiřího Ortena, Nelu Bártovou, a její sbírku Házeliště granátů, která zaujala porotu syrovostí i originalitou. Potom taky zamíříme do ústeckého činoherního studia, kde tvůrci v klasickém textu Fuente Ovejuna našli překvapivě současná témata násilí a odporu. No a ohlédneme se i za včerejším koncertem Pražského jara s houslistkou Patricí Kopačinskou, dirigentem Jakubem Hrůšou a Českou filharmonií. Jak zněla hudba jednoho z nejočekávanějších večerů festivalu, i na to se zeptáme. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
1: A pokud se ptáte, co budeme hrát, je to Frank Sinatra, John Adams nebo Gioachino Rossini a taky část symfoniety Sergeje Prokofjeva. Hraje nám Bournemouth Symphony Orchestra.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Hudba Sergeje Prokofjeva, 11 minut po 8 hodině.
1: Ostře sledovaný Mezinárodní filmový festival v Cannes se pomalu blíží ke svému závěru. Co zajímavého se na něm v poslední dny přihodilo a co návštěvníky ještě v těch nejbližších hodinách čeká, to už si řekneme s naší spolupracovnicí, filmovou publicistkou Janou Podskalskou. Jano, hezké ráno do Francie.
2: Hezké ráno, mávám do Prahy.
0: Jaké další filmy, jaká další témata představili tvůrci v hlavní soutěži v Cannes?
2: No, na ty favority asi ještě brzo. Myslím si, že zatím se tady mluví hodně o Fatherlandu, Fjordu nebo o Papírovém tygru. Každopádně do té celkové hry, která zatím ta kvalita soutěže je spíše průměrná, řekla bych, zásadně promluvil včera režisér Andrej Zvjagincev, který přivezl, měl třeba úspěšnou premiéru, přivezl novinku Minotaur. On je nepohodlným kritikem stavu ruské společnosti a životního způsobu oligarchů. Dnes tedy také z pochopitelných důvodů žije ve Francii a jeho předchozí snímky známe i my. Vyhoštění, Nemilovaní nebo Leviatan běželi i v českých kinech a mimochodem tady v Cannes také vyhráli několik palem. Ta jeho novinka je takovou důmyslnou kombinací detektivky Claude'a Chabrola, poměrně staré, jmenuje se Nevěrná žena z roku 1969 a řeckého mýtu o Minotaurovi, které ovšem dal režisér nový aktuální kontext, který odráží vlastně ruský život v době války, respektive v rodině oligarchy v takovém malém ruském provinčním městě. Film se samozřejmě z pochopitelných důvodů nenatáčel v Rusku, ale v Lotyšsku, které ovšem přesvědčivě zastupuje Rusko s tou až jako děsivou rozlehlostí země uprostřed války, s takovým tím nepokojivým vylidňováním vlastně způsobené tím, že lidé buď odcházejí ze země, nebo jsou povoláváni do války a velmi sugestivně pracuje právě s tím prázdným prostorem a detaily všude přítomné války, když je to jenom pár drobností, třeba jenom jediný billboard s uniformou plnou řádů nebo auta převážející v určitém momentě obludné tanky městem, ale pořád je to vlastně skvělá noárová krimi, kam vlastně autor napěchoval všechno, co si o současném Rusku myslí, co cítí. Je tam takový jako směsice vzteku, jsou tam rafinované metafory, jízlivý černý humor a samozřejmě nápaditá práce právě s motivem toho Minota, od kterého si také vypůjčil film titul. Tam je vlastně 14 obětí pro tu krvalačnou zrůdu, tady vlastně představuje 14 bezohledně vybraných pracovníků jisté dopravní firmy hlavního antihrdiny, kteří pod příslibem dvojnásobného platu, který samozřejmě nikdy nedostanou, putují na frontu. To je ale jenom jedna z rovin toho filmu. A je to vlastně divácky velice atraktivní, ale zároveň neskutečně mrazivá výpověď, která vlastně odhaluje ty současné putinovské principy, řekla bych, nárokování si určitých privilegií, zastrašování lidí a lží a zametání pravdy pod koberec.
1: Zní to výborně, doufejme, že film půjde taky do tuzemské kinodistribuce. Jano, mimochodem ten závěrečný večer prý bude bez Barbry Streisand. Měla převzít zlatou palmu, čestnou. Jak si s tímhle festival poradí?
2: No, je to velmi nemilá zpráva pro festival. Myslím, že to neočekávali, protože už jenom s ohledem na to, že tady letos skutečně je málo amerických hvězd, takže ten velký lesk tomu festivalu maličko chybí, i když samozřejmě je tu řada výborných asijských i evropských filmů a představitelů jejich i herců. Nicméně na Barbru Streisandovou se čekalo, ale je dlužno říci tedy, že americká herečka a zpěvačka, která je už 84 let, má delší dobu zraněné koleno a lékař jí, alespoň podle dopisu, který poslala festivalu, nedoporučil tuhle dlouhou cestu do Francie. Takže se s velkou lítostí omluvila. Já jenom připomenu, že na kontě má dva Oscary za Funny Girl a za film Zrodila se hvězda a je vlastně první ženou, která vyhrála sošku za nejlepší originální píseň a také první ženou, která má Zlatý glóbus za nejlepší režii, to bylo za autorský film Jentl. Má 5 Zlatých glóbů a v hudbě 10 Grammy, takže to je skutečně vynikající hudebnice i filmová tvůrkyně. Nicméně ten večer si myslím, že festival nějakým způsobem vyřeší. Bude tam samozřejmě celá řada hvězd, jednak vítězných filmů a také porota, ve které letos mimo jiné také zasedá americká herečka Demi Moorová.
0: S novým filmem přijel do Cannes i respektovaný rumunský režisér Christian Mungi. Tenhle snímek vypráví o rumunsko-norské rodině, která se musí po přestěhování do Norska zastarat o vlastně své děti, bojovat o ně. Jaký tenhle film je?
2: Je to tak, Christian Mungiu patří také k velmi sledovaným režisérům, on je vlastně zástupcem rumunské nové vlny a většinou ve svých filmech mapuje nějakým způsobem sociální napětí a mravní hranice. Tentokrát se zamýšlí vlastně nad takovou jako rumunsko-norskou rodinou, která se z Rumunska přestěhuje do Norska a kde po krátké době přijde o všech 5 dětí, které jsou jí odebrány po té, co vlastně ve škole se nahlásí takové malé zranění na zádech jedné z jejich dcer a údajně nevhodné, má údajně nevhodné výchovné metody. Takže následuje sociální a právní peklo, doslova sledujeme civilní soud, kterým ta rodina prochází, různé rozdílné reakce jejího okolí, učitelek, dětí, přátel, dospělých, ale i dětských kamarádů, dojde na protesty i z Evropské unie a církevních institucí, protože rodina je věřící. A Munju se tady vlastně zamýšlí nad metodami známého, ale diskutabilního norského úřadu ochrany dětí Barnevern, které odebírá rodičům děti pro nepatrné pochybení nebo drobné plácnutí, a které často dospělí, zejména tedy zahraniční příchozí, podceňují. Ten úřad řeší, jsem si dohledávala ročně asi 53 tisíc dětí, což je neuvěřitelné číslo. Pardon. A ten film vznikl vlastně podle reálného případu, široce medializovaného případu páru Mariuse a Ruth Bodnariových z roku 2015. Ve filmu je stvárnění Renate Reinsvejová, vynikající skandinávská herečka, kterou jsme viděli loni ve filmu Citová hodnota, a Sebastian Stan. Nejde o takovou tu typickou rekonstrukci případu, což myslím, že je správné. Munju to použil jako takový vlastně příběh modelový, kde se zamýšlí nad tou tolerancí, nad autoritami, nad určitým společenským konformismem a předsudky, ale taky nad mezemi osobní svobody a intimity. A ten film evidentně velmi rezonuje, protože už se koupil do více než 50 zemí, což je pro tohoto rumunského filmaře vlastně největší úspěch po předpremiéře jakéhokoliv jeho filmu, s kterým tady byl.
3: Myslím si, že nás v Česku tenhle film tady může taky zajímat, protože všichni máme v živé paměti tu kauzu tuzemské matky,
2: přesně,
3: která
2: ano,
3: bojovala
2: ano,
3: s Barnevernetem. Jano, už jenom telegraficky, jaké snímky si dnes nenecháte ujít?
2: Budu se podívat na Pedra Almodovara, který přijel včera a který tu představí film Hořké Vánoce. Je to slibný filmař, uvidíme, s čím překvapí. Tentokrát se to bude odehrávat v takových dvou paralelních příbězích dvou filmařů, kteří procházejí tvůrčí krizí a kteří se snaží najít nějaké nové východisko z ní. A také se to vlastně má dotýkat tématu reality a fikce, kde jsou ty hranice, vlastně, kdy můžeme pracovat s určitými reálnými věcmi v rámci fiktivního scénáře.
0: Dodává Jana Podskalská. Děkujeme, mějte se moc hezky.
2: Díky a naslyšenou.

0: I tuhle píseň pro vás vybral náš dramaturg Ken Kinsel. Podrobnosti o tom, co vám Vltava hraje, najdete v našich playlistech na vltava.rozhlas.cz.
1: A malé ohlédnutí za včerejším večerem. Na Pražském jaru vystoupili houslistka Patricia Kopačinskaja, dirigent Jakub Hruša a Česká filharmonie. Možná, že jste koncert poslouchali u nás na Vltavě, protože jsme ho od 20 hodin včera nabídli v živém přímém přenosu. Program koncertu propojil hudbu Leoše Janáčka, Bély Bartóka a Luboše Fischera.
0: Právě jeho houslový koncert zazněl v premiéře na Pražském jaru. Na koncertě nechyběl hudební publicista Jindřich Bálek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Já už jsem zmínila, že koncert propojil Janáčkovou, Bartókovou a Fischerovou hudbu, tedy hudbu autorů, kteří pracují s mimořádně intenzivní hudební řečí. Jindro, jak na tebe celý večer působil dramaturgicky?
2: Velmi promyšleně a svým způsobem odvážně. V něčem tam ale té expresivity a jisté excentričnosti bylo možná až příliš. Dostala se tam vedle sebe dvě méně známá díla Leoše Janáčka a Bély Bartóka, Svita z opery Osud, což je Janáčková opera, která propadla kvůli zvláštní, která za jeho života vlastně vůbec nebyla uvedena, ale má velmi zvláštní námět a děj, ale hudba už je velmi zralý bytostný Janáček, je to opera, která vznikla po její pastorkyně už. A pak Bartókova Svita Podivuhodný mandarín, která v 20. letech kvůli zvláštnímu námětu a ději propadla a byla téměř zakázána. Ale je to opět mimořádně expresivní a zvukově zajímavá skladba. Problematičnosti té literární předlohy už dnes nikdo neřeší, takže nevadí, že ten původní děj nemá moc hlavu ani patu, ale ta hudba zkrátka působivá je. A k tomu dvě osobitá houslová díla, jedno folklorní, druhé řekněme neoromantické.
0: Když jsme u toho Fischerova houslového koncertu, jak vyzněla interpretace Patricie Kopačinské?
2: Velmi dobře, je to vlastně stručná, velmi expresivní skladba, která působí takovým velkým romantickým gestem, což se u hudby konce 20. století nestává. Není tam sice tak výrazný melodický nápad, abychom to mohli hned srovnávat, já nevím, třeba s Prokofjevem, ale je to rozhodně zajímavě řešená kompozice, která má svůj náladu, svůj stavbu, svoji výraznou tvář, takže to rozhodně upoutalo pozornost. Bylo zajímavé i to řešení, protože Patricia Kopačinská vystupovala na konci první poloviny a na začátku druhé poloviny s tím Fischerem, takže nehrála jakoby dvakrát za sebou tahle dvě díla, ale každé v jiné polovině, která měla, takže ta provedení měla trošku jiný charakter.
1: Kopačinská je performerka, ona působí velmi fyzicky a spontánně. Já jsem poslouchala živý přenos u nás na Vltavě, Jindro, takže jsem ji neviděla. Byla na boso?
2: Nebyla, překvapivě, ale samozřejmě performerka to je. Mm-hmm.
1: A jak si její interpretační přístup rozuměl s tou Fischerovou hudbou a potom s Bartókovou druhou rapsodií?
2: Já jsem měl dojem, že v tom Fischerovi byla vlastně ukázněnější, taková jaksi mnohem klidněji působící, a ona hraje divadlo hned, jak vstoupí na pódium, nese housle vysoko nad hlavou a je to celé takové trošku divadelní představení. Performativně vyzněla především ta Bartókova rapsodie, to je hodně folklorně rustikální dílo, a pak dokonce přidala skladbu asijské skladatelky, kde se do houslí také štěbetá, takže prostě to bylo divadelní po všech stránkách. Já myslím, že ta performativnost se k těmto skladbám hodila a rozhodně nevadí. Je ale potřeba dodat, že Kopačinské přece jenom není tak špičková houslistka, aby všechny detaily třeba té Bartókovy rapsodie byly tak dokonale intonačně zahrané, takže přece jenom tím svým vystupováním malinko kamufluje to, že do takové té nejužší houslové elity světových houslistů přece jenom se nemůže dostat. Vzpomněl jsem si trošku také na to, že třeba loni na Pražském jaru velmi excelentně zahrála Fischera, ale když se pak pustila do Beethovena, to zkrátka někteří umějí lépe.
0: Jakub Hruša, ten ale patří k nejvýraznějším českým dirigentům. Čím tě jeho vedení České filharmonie včera nejvíc zaujalo?
2: Já myslím, že jistotou, spolehlivostí a takovým jasným názorem a smyslem pro Janáčkův hudební jazyk v každém případě. A Jakub Hruša prostě neudělá chybu, má jasnou, má jasná přehledná gesta, je vidět, že ten orchestr s ním i rád jde, protože se s ním cítí velmi dobře, takže po téhle stránce to bylo takové jasné, sebevědomé, zralé vystoupení.
1: A co pro tebe bylo vrcholem večera? Byl to Bartókův podivuhodný mandarín?
2: Tak v podstatě ani nemohl nebýt, protože to je skladba maximální expresivity, ale možná, že toho zvukového efektu a takové té zvukové masy tam bylo možná někde až příliš. Přišlo mi to hodně opojené velkým zvukem a Česká filharmonie hrála výborně. Mám dojem, že by se ta skladba dala hrát i jemněji a hlavní téma je přece jenom svádění a takový podprahový divoký temperament. Toho tam zase tolik nebylo, ale byl to takový dráždivě modernistický koncert pro orchestr, což je jiné, mnohem pozdější Bartókovo dílo, takže se to samozřejmě dalo přijmout.
0: Uzavírám. Publicista Jindřich Bálek. Pražské jaro pokračuje ještě po 2 týdny. Děkujeme za hodnocení. Měj se hezky.
2: Pěkný den.

0: Antonín Reicha, část kvintetu pro klarinet Ludmila Peterková a Benovicovo kvarteto na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Tchajvanská autorka Yang Shuangci a překladatelka Lin Qingová včera společně získali prestižní mezinárodní Bookerovu cenu, a to za román Tchajvanský cestopis. Je to dílo zasazené do období japonské okupace Tchajvanu ve 30. letech minulého století a je to první román napsaný ve standardní čínštině, který tohle ocenění získal.
0: Román má podobu cestovních pamětí japonské spisovatelky, která se vydává na kulinářskou cestu po Tchajvanu. Doprovází ji místní tlumočnice, sdílející její vášeň pro jídlo.
2: Vztah obou žen tvoří osu příběhu, který se dotýká kolonialismu, společenských tříd a také identity. Porotě předsedala britská spisovatelka Natasha Brownová, která knížku označila za strhující a jemně sofistikované dílo.

0: už archivní nahrávka Doménika Scarlattiho, hudby Doménika Scarlattiho, Arturo Benedetti, Michelangeli, necelých 7 minut po 8:30.
1: Boj s různými podobami násilí, které nejsou na první pohled vidět, třeba na pracovišti nebo na ženách. To je aktuální téma, které také našlo činoherní studio v Ústí nad Labem v textu ze 17. století od dramatika Lope de Vegy.
0: Konflikt je postaven na sporu feudálního pána, Comtura Gomeze a vesnice. Fuente Ovechuna je poslední premiérou této sezóny.
2: Údělem ženy je nechat zmizet sama sebe. Nechej zmizet svůj hlas, svoje názory, svoje potřeby, svou autonomii a třeba si nikdo nevšimne ani tvýho těla.
3: Postavení žen ve společnosti. Téma v 17. století i dnes. A jeden z důvodů, proč režisér Martin Modrý sáhl právě po tomhle textu.
4: V tom původním textu tady ten akcent určitě je, byť na tom textu se určitě podepisuje ta doba, protože ty ženské postavy jsou v něčem ploché, což taky komentujeme. Ale myslím si, že ta hra vlastně na to, že je ze 17. století, tak je vlastně pokroková v tomhle, protože jsou tam vokalizované myšlenky, jako že pokud muži nebudou schopni se postavit za práva žen, tak se budou muset ženy postavit za práva žen a oni jim budou tleskat v čepcích prostě někde bokem.
5: Ty jsi kočička, je. A kočička mě ukáže, jo?
6: Mňau.
5: Kočička nechce přijít o práci. No jo, no tak se může vrátit kočička do práce. No dík. Ale pač ty jdeš!
7: No tak je mi samozřejmě odporný.
3: Řekl ke své postavě feudálního pána, Comtura, který tyranizuje celou vesnici, Jiří Spišák.
7: Myslím si, že asi nejodpornější pasáž je pro mě ta, kdy se tvářím, že jsem kluk na diskotéce, který chce holce dát pití s nějakou drogou, aby ji omámil. No, to je pro mě dost takový náročný moment, ale zase nejsem herec, který by si to jako nesl v sobě, že hraju zlou postavu, tak se tím jako potom trápím. To zase ne, ale odporný je mi ze všech úhlů.
3: Jak se vám tady pracovalo s tím textem, jak jste tvořili ten výsledek?
7: No, musím přiznat, že to nebylo úplně jednoduchý, protože ta Fuente Ovechuna v původní verzi má strašlivou spoustu stránek, je tam hrozně moc postav, takže my jsme z toho museli jako dostat pár základních dialogů, pár základních výměn, na kterých jsme jako mohli potom posléze ukazovat to, co chceme říct. No, takže vlastně to hledání té esence bylo podle mě na tom to nejnáročnější. No, protože najednou máte jako strašnou spoustu volného prostoru, můžete škrtat, můžete přidávat, můžete svoje vlastní texty, takže vlastně kde jsou ty hranice, kdy už se musíme zastavit. Takže z tohoto hlediska to bylo náročný, ale jinak tady v divadle jsou lidi úplně skvělí, strašně s nima souzním a mám z toho radost.
6: Nám vycházelo ze tvůj jméno naší dědiny. Ne otázka, ne odpověď, ne začátek a ne konec.
3: Já jsem se chtěla zeptat ještě na ten motiv opakování. Ono to chvílemi vypadá, že herci tady předvádějí různé polohy, nálady se stejným textem, se stejnými slovy. Jaký to má význam v té hře?
4: My na tom akcentujeme i ten moment, že to násilí se nějakým způsobem opakuje a vlastně, že můžeme někdy dojít k pocitu, že bez ohledu na to, čeho dosáhneme nebo co změníme společensky, tak vždycky přijde ten útlak a vždycky se vrátí to násilí. To, že proti němu bojujeme, je nějaký neustálý protitlak, který je strašně důležitý a strašně nadějeplný. No, jak píše přímo Lope de Vega, nás je víc a naše věc je svatá.
1: Říká režisér a zároveň autor hudby Martin Modrý. Reportáž Gabriely Hauptvoglové jsme pořídili právě na jedné ze zkoušek Fuente Ovechuny v ústeckém činoherním studiu koncem května.
0: Už ráno jsme vás informovali o tom, že cenu Jiřího Ortena, určenou pro mladé literátory do 30 let, získala včera básnířka Nela Bártová. Za okamžik nabídneme rozhovor.
8: All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, Když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: BBC National Orchestra of Wales a Mark Elder, John Adams a jeho hudba. 8:45.
1: A už známe laureátku 39. ročníku ceny Jiřího Ortena pro mladé literáty do 30 let uspěla Nela Bártová, a to se svou básnickou sbírkou Házeliště granátů.
0: Odbornou porotu zaujala kniha Originální směsí syrových textů, která využívá pouličního jazyka, drogového slengu i střípků všednodenní digitality.
1: Proč je nová laureátka hlasem dneška? A jak pracuje s jazykem? I na to se Šárka Jančíková ptala jak vítězky, tak členů poroty, včetně předsedy Vojtěcha Vacka.
2: Porotě se letos přihlásilo asi 32 knih, z kterých jsme vybírali ty 3 nominovaný a z nich potom laureátku. No a vykrystalizovala nám z toho poměrně rychle trojice, Daria Gordová, Martin Kanaloš a Nela Bártová. A celá ta trojice odráží trend, který jsme mohli pozorovat celkově ve všech těch 30 knihách. A to je celková rozmanitost. Rozmanitost toho, co se píše, toho, co vychází. A přestože tam můžeme najít nějaký společný, dejme tomu, témata, často je to nějaká queer tématika, docela dost i současný přírodní liriky, tak nakonec to je prostě pestrost, co sjednocuje celou tu sumku.
3: Uvedl k 39. ročníku ceny Jiřího Ortena jako k celku předseda poroty Vojtěch Vacek.
4: Paní poezie dnes přichází s otevřenou náručí a řekne nazdar. Mezitím pan poezie je v tento vratký den poněkud urputný. Vezmu si z toho pro nejistotu pouze to platonické. Během všeho toho svědek poezie vyměnil loď za orientační běh.
3: A čím oslovila vítězná sbírka Nely Bártové Házeliště granátů členku poroty Alžbětu Stančákovou?
5: Pro mě osobně, když jsem uvažovala o tom, kdo by měl být mezi nominanty na cenu Jiřího Ortena, tak jsem si říkala, že by to měla být osobnost, které si řekneme, respektive u toho díla si řekneme i třeba za 20-30 let, že když se nás někdo zeptal, jak psal mladý autor nebo autorka v roce 2025 nebo 6, tak my půjdeme ke knihovně a vytáhneme tu knížku. A pro mě ta knížka byla Házeliště granátů od Nely Bártové, protože využívá velice současného jazyka a takových současných metafor. Popisuje tam tematiku nějakých vztahů v digitální době a daří se jí pracovat s nějakou každodenní banalitou, způsobem, který ale není banální. A kombinací tady těch faktorů tak vytváří určitou generační spověď, by se dalo říct, což je taková jako nebezpečná nálepka. Ale v jejím případě si myslím, že to funguje, že ona z tohohle důvodu třeba mě ta její knížka přesvědčila, proč cenu Jiřího Ortena.
3: Ve své druhé sbírce pracujete s motivem hnětení toho tvaru z těch autentických promluv. Jakým směrem se od debutu posunulo vaše uvažování o nějaké funkci básně nebo vnitřní struktuře?
6: Já myslím, že to jde tak nějak přirozeně a je to prostě pokračování s tím, že některé věci tam možná krystalizují víc, vynikají víc a je to proces. Možná je tam znatelnější nějaké zrcadlení osobního do politického a politického do osobního.
3: V té knize kombinujete introspektivní rovinu deníku a snáře s metodou, jestli mohu v uvozovkách říct, ještě.

0: zapálili pohřební svíce. Muzikanti ladí smutečný playlist. Nevědí o písni, již nedovedou hrát. Vřískající ticho. Už krásné šaty šustí. Dorakne jedině v leopardích punčochách.
1: To ono je to prostě takhle jednoduchý, no. Pořád je to jenom poezie. Zároveň pro mě velmi podstatná v tom, že je to takový nejpřímější a nejbezprostřednější způsob vyjádření teď a tady. V tom je podle mě v poezii její velká síla, že dokáže hodně rychle reagovat na okolnosti.
2: Zároveň máte zázemí sochařky i DJky. Jakým způsobem ta zkušenost z vizuálního umění a soundartu se propisuje do té práce s jazykem jako s materiálem?
1: Často s tím textem pracuju jako s hmotou a často ho využívám v rámci nějakých svých instalací, jelikož u mě jako, když prostě tvořím, tak většinou to není tak, že napíšu báseň hotovo nebo udělám sochu, která je tak jenom sama o sobě. Ne. Ono to všechno má kontext nějaký a výsledkem bývá komplexní dílo. To jde vidět i v těch mých knihách, že jsou tam kvérka, které to rozšiřují o nějakou zvukovou nebo audiovizuální rovinu. A takhle to funguje i v těch mých instalacích například, kde s tím textem často pracuju jako s hmotou, že je to opravdu jako nějaký materiál.
3: Říká ke své tvorbě Nela Bártová, čerstvá laureátka ceny Jiřího Ortena, kterou získala za svou druhou básnickou sbírku Házeliště granátů.
4: Klasika Williama Shakespearea Večer tří králový už brzy ožije na prknech Národního divadla. A to konkrétně ve Stavovském divadle. Za okamžik hned po deváté o tom budeme mluvit s hercem Davidem Prachařem a taky dramaturgyní Janou Sloukovou.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolační boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí. Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Europoslanci budou hlasovat právě dnes o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil s v přepočtu až 50 miliardami korun z unijních fondů. Podle europoslance Ondřeje Knotka z ANO jde ale o politický proces. Knihovnu Václava Havla opouštějí její zaměstnanci a klíčoví sponzoři. Důvodem jsou spory s ředitelem Tomášem Sedláčkem, jak zjistil server i rozhlas. Podle mluvčí knihovny odchází celý tým 17 pracovníků. Kvůli sporům o odvolání Sedláčka se rozpadla i správní rada. V návaznosti na to by mohli knihovnu přestat sponzorovat podnikatelé Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Dnes se slaví Světový den včel. Má upozornit na zásadní přínos včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle Organizace spojených národů se aktuální počty včel a opylovačů kvůli globální změně klimatu nebezpečně snižují. A čekejte oblačno až polojasno, v Čechách bude přechodně až zataženo. Zpočátku déšť jenom lokálně na západě Čech a postupně srážky místy i jinde. Později hlavně na Moravě a ve Slezsku bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách většinou kolem 14. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Co se stane, když se svět promění v karneval masek, kde se role neustále mění a nic už si není úplně jisté? Ani identita, ani láska, ani to, kým doopravdy jsme. Shakespeareův Večer tří králový, to je na první pohled hravá komedie plná záměn, převleků, taky milostných nedorozumění. Jenomže pod tím vším se skrývá překvapivě přesná úvaha o lidské touze být někým jiným a být zároveň přijatý takový, jaký jsem. No a právě tahle dvojí tvář hry ji drží možná živou i po staletích. Po 25 letech se taky vrací na jeviště Národního divadla v nové inscenaci režiséra Jana Nebeského jako divoká hra masek, proměnlivých identit a situací. A o tom, jak Shakespeare rezonuje v dnešní době, si budeme za chvilku povídat tady ve studiu s hercem Davidem Prachařem a dramaturgyní divadla Janou Sloukovou. Tak přejeme příjemný poslech.
1: Z jazzu zazní Charlie Parker a z klasiky Antonín Dvořák nebo František Benda. Jako první ale Holycoul Trio. Nahrávka z 90. let. Dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

If it's so good.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i 7 minut po 9 dopoledne.
1: Shakespeareův Večer tří králový se vrací po dlouhých 25 letech na scénu Národního divadla v Praze, tentokrát v režii Jana Nebeského. Komedie plná převleků, milostných zmatků, touhy i melancholie zavádí diváky do tajemné Ilírie, kde nikdo není tím, kým se zdá být.
0: Proč nás Shakespeare pořád tak přesně trefuje? I na to se zeptáme dramaturgyně činohry Národního divadla Jany Sloukové a herce Davida Prachaře. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Večer tří králový bývá označovaný za jednu z nejhranějších shakespearovských komedií. Čím funguje i po víc než 400 letech?
2: Tak já si myslím, že jedna věc je samozřejmě téma, protože veškeré hry o lásce přitahují diváky po věky věků. Ale je třeba také zmínit, že Shakespeare už když tu hru psal, tak vědomě používal zábavné a osvědčené principy a některé dějové linky. Takže už od doby svého vzniku to byla velice populární záležitost a jak je vidět, přitahuje lidi dál a dál.
0: Možná nejenom láska, v té hře se neustále převracejí identity, role i vztahy. Tohle třeba taky důvod, proč dnes může působit tak současně ta hra Davide?
3: Já si vždycky kladu otázku, proč Shakespeareovi současníci jsou méně hraní než tedy Shakespeare. Tak Shakespeare asi napsal nejvíc her, nebo je stále takový nejhranější v celé Evropě. Ale taky si kladu otázku, jestli neměl velký smysl pro humor nazvat inscenaci Večer tří králový, kde se téměř vůbec nezmiňují tři králové a že vlastně je to zimní pohádka taková, že jo, zimní příběh. Tak to je další vtip a myslím, že to je takový, já z té hry cítím spíš takovou nadhled od Shakespearea, jo? Že už byl za zenitem, už věděl, že už toho moc nenapíše, že už všechno jakoby napsal, tak to tak nějak smíchal dohromady a byl úplně uvolněný, protože taky ta hra vznikla jako na zakázku, to znamená, dneska se říká dobrý kšeft, tak on věděl, co dělá a byl nad věcí a byl to takový jako zlehka udělaný, moc si nelámal hlavu, kam ty linky dějový dohnat, takže ta hra se blíží ke konci, nikdo neví, jak to dopadne a pak se to tak jako rozuzlí a všechno dobře dopadne.
1: Tak pojďme naťuknout pro ty, kdo už úplně nemají Večer tří králový v hlavě, pojďme naťuknout, co diváky čeká, jaký příběh.
2: Tak je to příběh ve své podstatě jednoduchý. Na pobřeží Ilírie moře vyplaví dva trosečníky, dvojčata Violu a Sebastiana. Nevědí o sobě, že byli vyplaveni šťastně a přežili neštěstí na moři. Viola, kurážná dívka, veselá, s optimistickou myslí, se rozhodne začít v Ilírii nový život pod identitou chlapce Cesária a vstoupí do služby k vévodovi Orsinovi, což je místní vládce. A tím se vlastně zamotá do různých milostných propletenců, které v této hře figurují. Závěr nebudu zatím představovat.
0: Tuhle inscenaci režíruje Jan Nebeský, jak jsme řekli, který má velmi osobitou poetiku. Jakým směrem se vydal tentokrát? Vy s ním, Davide, spolupracujete i pod hlavičkou souboru Jedl, tak v čem vás jako režisér třeba nejvíc inspiruje?
3: No tak inspiruje mě svým klidem. No, prostě to je klidná bytost, která ten klid se snaží přenášet i na herce, protože herci jsou někdy neklidní a chtějí, jako, aby to už nějak vypadalo a dlouho to nějak nevypadá, ale dá se prostě přesně ten, jak to má vypadat ta inscenace, jak mají za sebou, který, jestli tahle píseň je tady vhodná nebo není vhodná, pak je tam velká velryba, tam visí, takže těch věcí je hodně dohromady. Herci začínají být trošku nervózní, ale protože mají na hlavách paruky, tak se musí zaobírat i tím, jak vypadají, co mají na sobě, takže to je jako v pohodě. Teď máme nějaké nemoci, takže trošku drhnou ty hlavní zkoušky, které přijdou, ale všechno samozřejmě jako v té hře dobře dopadne.
1: Takže Jan Nebeský vás něčím dokáže znejistit?
3: Mě už ničím, ale sám sebe taky znejišťuje, což jako zjišťuju, že to je hezký, protože s některýma technickýma věcma, odkud přijede rakev, jak přijede, jak se nadzvedne, tak to teď momentálně řešíme. Mimochodem Dragan, který tam dělá scenografii, tak já už mě dával do rakve, já jsem si to zkoušel, ležet v rakvi, pak budu přikrytej v té rakvi a ptal jsem se ho, jestli by nemohla být větší, jestli by to v dílnách nemohli tu rakev zvětšit a on řekl, že ta je z pohřebního ústa. stavu ta rakev, tak to jsem se vylekal, ale řekl, že v tom nikdo přede mnou neležel, takže já jsem mu uvěřil. Ano, zatím si to zkouším. Nevím, jak to všechno dopadne.
1: Dobře.
3: Děkuju.
0: David Prachař už řekl, že autorem té koncepce scény je Dragan Stojčevský, kostým navrhla Kateřina Štefková. Do jakého světa nás zavedou, Jano?
2: Já si myslím, že nás zavedou do takového bezčasí. Jsou tam výrazné historizující prvky, které odkazují na alžbětinskou dobu, ale zároveň jsou to nádherné a ve své podstatě i současné modely jako z modní přehlídky.
1: Tak jsme na ně zvědaví, na všechno další se ještě vyptáme. Zůstávají s námi stále ve studiu herec David Prachař a dramaturgyně činohry Národního divadla v Praze Jana Slouková.

0: hráli nám Lenka Torgersen, Václav Lux a Libor Mašek, část sonáty Františka Bendy.
1: Do Národního divadla se po 25 letech vrací Shakespeareův Večer tří králový. My si o tom povídáme s Janou Sloukovou, dramaturgyní Národního divadla a hercem Davidem Prachařem. Davide, vy se se Shakespearem potkáváte prakticky celou svoji kariéru, protože pod vedením Jana Nebeského už jste stvárnil Hamleta a to se psal rok 1994.
2: Ano.
1: Si ho dobře pamatuju. Jo. Tehdy to bylo v městských divadlech pražských, byla jsem se na vás podívat v divadle Komedie. Ve Večeru tří královém hrajete Malvolia, tak jaký je ve vašem podání?
2: No, Malvolio je taková specifická, vždycky, když se řekne, a co hraješ, tak já řeknu Malvolio, jo, tak to je krásný, jo. Takže vždycky dívat nějakou představu, takový hezký osud takového zoufalého člověka, ale že to je vždycky s tím spojovaný, že všechny ty postavy jsou tam zakomponovaný, ale ten Malvolio je z toho nějak vytažený. To je takový solitér, takový úplně člověk mimo tu společnost, takový outsider, takový jakoby trapnej člověk, všechno dohromady, zároveň tedy sluha, ale je v něm ještě nějaká potence nějakého vzdoru a že s tou společností nějak nesouhlasí nebo se chce distancovat od nich a pak všechny popadne ta touha, ta láska, že jo, ten pocit toho šílenství, kdy člověk je úplně jako mimo sebe, což je na divadle strašně vzrušující a zajímavý, se dívat na herce, který jsou mimo sebe, jo. To je prostě zážitek a každý je jiným způsobem mimo sebe, protože ta láska, to je prostě energie, která každýho stráví.
0: Po boku Davida Prachaře uvidíte Vladimíra Javorského jako Orsína, Denisu Barešovu jako Violu a další herce, třeba Lucii Trmíkovou, Kateřinu Winterovou. Jak pracujete, Jano, s jazykem? Zachováváte tu Shakespeareovu poezii nebo hledáte nějaký civilní tón?
3: My jsme, co se týká textu, nedělali žádné razantní posuny. Vycházeli jsme z překladu Jiřího Joska, kterého máme oba s panem režisérem velmi rádi, a došlo jenom na základní seškrtání hry. Takže vlastně jazyk zůstává zachován ve své kráse a v blank versu.
1: A klíčovou roli hraje taky hudba. O tu jste požádali hudebního skladatele Aleše Březinu. On pro vás napsal celou řadu nových skladeb, je to tak?
3: Ano, posluchači se mohou těšit jednak na zhudebnění určitých pasáží textu, které zazní ve formě písně, a potom také k dopsaným písním. Aleš Březina je nejenom autor hudby, ale i textu u těchto songů a zajímavé na tom je, že sám se rozhodl v podstatě přebásnit některé Shakespeareovy sonety svým jazykem a výsledkem toho jsou velice zajímavé písně, na které můžu všechny pozvat.
0: Budete zpívat, Davide?
2: Budeme zpívat, já mám jednu písničku, jinak každý rád zpívá z herců, takže tam bude poměrně dost písní. A bude tam taky pět muzikantů, bude tam živá hudba, což tedy jako je zážitek, protože Stavovský divadlo je podle mýho nejkrásnější, nejakustičtější divadlo v Praze, možná i v Evropě a na světě. Kde jaký turista přijede do Prahy, každý chce vidět prostě, kde dirigoval Wolfgang Amadeus Mozart, kde stál, kde se to odehrávalo. A ti muzikanti jsou přesně v tom místě, kde asi Mozart účinkoval, takže i to je zážitek.
1: Já se vrátím ještě k těm shakespearovským postavám, které Davida Prachaře provázejí. Vy už jste jich stvárnil skoro 2 desítky, je to tak?
2: No,
1: je
2: skoro
1: to
2: možné? Jo, já se vždycky úplně divím. Asi jo, asi je to tak, ale myslím, že každý herec, který je dlouhou dobu v nějakém divadle, tam třeba od 25 let do 60, tak se nemůže vyhnout Shakespeareovi, to nejde. To jakoby Moliérovi, Shakespeareovi nelze se vyhnout. Mm. Takže spíš jde o to štěstí nebo tu konstelaci, co, kdy, v jakou dobu je načasovaný, kdy ten herec je pro tu roli prostě ideální i věkově, i prostě charakterově a tak dále. A s kým to taky dělá, že jo?
1: Protože... A co myslíte, že vás ještě potká teda z toho?
2: No tak teď už moc ne, protože teď vlastně dokonce už jsem hrál v Bouři, což je taková jako úplně jedna z posledních Shakespeareových her, tak já už to mám nějak vybraný. Ale my jsme, já ještě furt doufám, že pan Hilský nebo někdo ještě najde další Shakespeareovou hru, kterou budeme moct uvést v Národním divadle.
0: V textu se objevuje myšlenka, narazili jsme na to několikrát, že je velmi jednoduché se zamilovat do úplně nesprávného člověka. Je právě, Jano, tahle ta lidská pošetilost možná důvodem, proč i tahle Shakespeareova komedie je tak živá?
3: Já si myslím, že rozhodně. Jednak to, co jste právě pojmenovali, je velice výhodným komediálním prvkem. a zároveň v lidském životě je to velice častým jevem a všichni známe tyhle obrovské poryvy, do kterých nás láska dostane a někdy to není úplně to, co si myslíme, že se za tím druhým skrývá a ta odhalení potom samozřejmě na jevišti bývají lehčí než v životě samotném.
1: Shakespeare svým hercům na jevišti dával docela velkou svobodu a prostor pro improvizaci. Dělá to taky Jan Nebeský, máte ji?
2: Ano, ano, tam dokonce jsou, že ti opilci, tak to je jasná věc, Šašek, to je takový jakoby spíš filozofující Šašek, ale Shakespeare určitě přemýšlá, dokonce některé ty scény se potom překládaly postupem času, každý improvizátor do toho přinesl něco nového. Já vlastně se taky snažím v tom ještě najít něco nového, protože myslím, že to je úkol každého herce, to nějak obohatit, jo, nebát se toho, tam jde o ducha té věci, ne přesně mimo ten blank verse, co se tam děje, tam je prostě nějaká vtipná situace, nějaká záměna, prostě člověk, který dostane dopis, který nepatří jemu vlastně a on od toho odvíjí prostě nějakou, a to je vzrušující na divadle, to je jako, když hraje, prostě když je Kašpárek pro děti, tak někdy ten Shakespeare má takovou touhu s těma lidma, s těma divákama komunikovat, tak byl podnikatel divadelní, chtěl, aby tam chodilo hodně lidí a aby v tom představení prostě se odehrály různý roviny. Někdo si z toho vezme tohle, ale bylo tam plno lidí, kteří se tam přišli pobavit, že jo? Což bylo vždycky důvod k tomu, aby divadlo bylo divadlem, tak musíte nějak zaujmout.
0: Ještě dodám, že premiéra bude ve Stavovském divadle příští čtvrtek 28. května. Večer Tří králový nám představili herec David Prachař s dramaturgyní činohry Národního divadla Janou Sloukovou. Děkujeme za návštěvu, mějte se moc hezky.
3: Děkuju.
2: Taky mějte se hezky.

0: Tomáš Netopil diriguje Faustovo prokletí Hektora Berlioze.
1: Jedna z mnoha variací na faustovský příběh v podobě monumentálního oratoria pro sóla, dva sbory a velký orchestr.
0: Přímý přenos provedení Faustova prokletí poslouchejte 25. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Jazz na Vltavě doznívá těsně před 9:30, Charlie Parker a návrat do 40. let. Je 9 hodin a 30 minut.
1: Mozaika. Určitě byste to netypli, ale rozhodně nejhlasitější zpěváci planety nežijí na koncertních pódiích, ale hluboko pod hladinou oceánu. Velryby spolu dokážou komunikovat na vzdálenost stovek kilometrů a jejich zpěv patří k nejpodivuhodnějším zvukům přírody.
0: Co všechno mají velryby společného s hudbou, tak to představí další díl série Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
2: Mistři pěvci opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
3: Na velrybu nás nikdo jen tak nenachytá. Všichni víme, že to není ryba, ale savec. Ale ona ani nemusí být velká. Na Islandu jsem viděl z lodě velrybu, která byla menší než delfín. Průvodci mě ujišťovali, že je to velké štěstí, že jsme spatřili právě tento vzácný druh, ale já bych vzhledem k ceně výletu asi raději zahlédl tvora třeba obyčejnějšího, ale alespoň trochu většího. Trochu to napravila následná návštěva muzea penisů, kde velrybí út zabral dvě výstavní místnosti. K velrybám řadíme plejtváka, největšího tvora na zemi, vorvaně, který spí ve svislé poloze, ale nás nejvíce zajímá keporkak, protože zpívá. V 60. letech Američané kvůli pátrání po ruských ponorkách nahrávali na Bahamách podmořské zvuky a narazili na podivné táhlé tóny. Došlo jim, že něco tak krásného sotva vyluzují Rusové a jako zdroj identifikovali keporkaky. O pár let později vyšly nahrávky na gramofonové desce a způsobily senzaci. A první hudební ohlasy na sebe nenechali dlouho čekat. Už v roce 1970 napsal Alan Howanes 12-minutovou skladbu s názvem A Bůh stvořil velkou velrybu, kde se hudba pro symfonický orchestr prolíná s oněmi fascinujícími nahrávkami z podmořského světa.

Nejslavnější dílo inspirované velrybým zpěvem napsal George Crumb. Ten nepracoval s nahrávkami, ale přišel na to, jak se dají hlasy keporkaků imitovat klasickými nástroji, violončelem, flétnou a klavírem.

Velryby ovšem v hudbě hrály svou roli ještě dříve, než jsme se dozvěděli, že zpívají. V Krumlovském barokním divadelku mají dobovou kulisu rozvlněné mořské hladiny, po níž pluje velryba a z hřbetu jí stříká gejzír vody. Předpokládám, že efekt byl využíván v četných inscenacích barokních oper. Plavby po říši Poseidonově jsou tam častým jevem. Třeba v orchestrální mezihře z Händlova Julia Cezara v Egyptě.

A velryba má otevřenou cestu i do chrámu Páně. V Bibli se dočteme o Jonášovi. Toho Bůh vyslal do města Ninive, aby přivedl tamní lid k mravnému životu. Ten se ale zalekl náročnosti úkolu a pokusil se před Bohem prchnout po moři. Hospodin seslal bouři, která spláchla Jonáše do vody, a tam ho spolkla velryba. Ale protože velryba není dravec, ale živí se jen planktonem, Jonáš byl pro ní velké sousto a neublížila mu. Jonáš strávil v jejím břiše 3 dny, činil pokání a Bůh se nad ním smiloval. Ten příběh zhudebnil ve svém raně barokním oratoriu Giacomo Carissimi a pak Angličan John Tavener. O něm v roce 1966 napsal kantátu. Pozor, právě se ocitáme ve velrybých útrobách a překvapivě je tam docela hlučno.

A v roce 2021 došlo i na zpracování klasického velrybího románu o bílé velrybě Hermana Melvilla z roku 1851. Napsal jí Jake Heggie, skutečná velryba v současném skladatelském rybníce, o čemž svědčí i to, že operu loni úspěšně uvedla Metropolitní opera a hlavní roli zpíval Ben Heppner. Hudební styl je poměrně tradiční, silně romantizující. Nemá daleko k Puccinimu, který umřel před 100 lety. A vidíte, shodou okolností právě v tomto Melvillově románu lze najít větu. Je lepší selhat v originalitě, než uspět v napodobování.

0: Čtyři přístupy, čtyři podoby současné festivalové kultury.
1: Slunovrat v Opavě, Kamenice v České Kamenici, Kůl v Plotě v Písku a Hýl v Lišově ukazují, jak různorodě může vypadat městský a regionální hudební festival.
0: O plánech, dramaturgii a zákulisí v Art Café s Davidem Pomahačem 25. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Zpěvačka Nina Rosa v nahrávce z alba Single z roku 2017 ve 10:15 ve středeční ranní mozaice.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Prostor teď u nás dostanou vzpomínky, které po letech dostaly přesnou adresu. O mamince, o dětství a taky zvláštním kouzlu míst, kde se nám dobře dýchá, tvoří i vzpomíná, je dnešní zamyšlení spisovatelky Markéty Pilátové.
3: Máte rádi tulipány? My s mámou je milujeme. Takže když muzeum Kroměřížska pořádali přednášku o holandské zahradě, která je jednou z obnovených částí květné zahrady v Kroměříži, nemohli jsme s mámou chybět. Navíc jsem jí slíbila ukázat nádherně útulnou knihovnu muzea, kam chodívám psát, když jsem u rodičů. Máma souhlasila a tak jsme vyrazili. Máma chodí jen s chodítkem a i tak je to vždycky komplikované, ale v muzeu mají naštěstí dost velký výtah a tak jsem to riskla. Když jsme přijeli taxíkem až ke dveřím, máma vystoupila a řekla: tady jsem jako malá bydlela. To mě zarazilo. Věděla jsem, že máma jako dítě bydlela v podloubí na pravé straně velkého náměstí, ale vždycky jsem si myslela, že o několik vchodů dál než je muzeum. Nebyl to tamhle ten vchod? Ujistila jsem se. Ne, tenhle to byl. Vidíš tu prosklenou stěnu? Máma ukázala na krásně klenutou skleněnou stěnu před vchodem do muzejní knihovny v prvním patře. Vidím, přikývla jsem. Tak tam jsem jako malá měla sbírku kaktusů, zasněla se máma. A já si představila černovlasou Jindřišku z Culíky, která opatruje svoje kaktusy a zalila mě vlna něhy. A tamhle, za tou stěnou, jsme měli ložnici. Nemůžu tomu uvěřit, té náhodě. Moje máma měla celé dětství ložnici na místě, kam já dnes chodím psát své knihy. A vždycky se mi v knihovně píše skvěle. Chodí mi to tam, jak občas říkáme, když se s kolegy, spisovateli a spisovatelkami bavíme o inspiraci. Když jsem napsala román Senzibil o paranormálních světech a senzibilech, lidé se mě po literárním čtení ptávali, jestli na nějaké paranormální věci věřím, nebo jestli se mi nějaké někdy staly. A já poctivě odpovídám, že jediná věc, na kterou věřím a která se mi někdy děje, jsou takzvané genialocí. Zkrátka na některém místě je vám strašně dobře, vždycky se tam uklidníte, můžete se soustředit a nevíte vlastně proč. Tak a teď to vím. Dobře se mi píše na místě, kde máma jako malá usínala. Z okna knihovny, tedy ložnice, se máma každý den dívala na gotický mořický chrám a chodila tam s babičkou na mši v 6 večer. Strejda ministroval a máma by raději chodila do Pionýra jako ostatní děti, ale protože byla z věřící rodiny, nepřála si to ani babička, ani komunistické učitelky. Máma mi pak ještě vypráví o sousedech, kteří bydleli vedle, o samotářském důstojníkovi, do kterého byla tajně zamilovaná, a o huse, kterou chodila babička na dvoře v krabici krmit každý den a cpala jí do krku rohlíky. A o tom, kam si chodila hrát. A taky o tom, jak její tatínek, když se babička léčila z tuberkulózy v lázních na Slovensku, vařil jenom míchaná vajíčka s knedlíkem, protože nic jiného neuměl. Ale taky o tatínkovi, který v té ložnici knihovně umíral a máma byla u toho, když přestal dýchat. Všechny ty rodinné historie jsem slyšela už mockrát, ale tentokrát jsem je mohla správně lokalizovat. Na tenhle dvůr, do toho prvního patra, za tyhle dveře ložnice, za tuhle prosklenou stěnu. Když přednáška skončila, ptala jsem se, jestli se mámě líbila. Líbila, ale nejvíce jí líbilo, že se mohla aspoň na chvíli podívat domů.
2: O jednom nečekaném návratu byla dnešní úvaha, kterou pro nás napsala spisovatelka Markéta Pilátová.
0: A krátce před 10:00 si ještě připomeneme Leoše Janáče.

0: Jindřich Pavliš a Belfiato Quintet s hudbou Leoše Janáčka.
1: A vizitka nás za pár minut hned po zprávách zavede do divadla, alespoň to slibuje dnešní moderátorka Karolína Koubová. Vítej u nás a do vysvětli.
2: Dobré dopoledne, je to přesně tak, Naďo, zveme na divadelní prkna, a to prostřednictvím našeho dnešního hosta, což je Tomáš Petřík, herec Švandova divadla. Aktuálně tam uvedli premiéru Ukrutně šťastní, což je taková severská komedie z prvky westernu. Ve Švandově divadle obecně docela často dělají vlastně adaptace románů na divadlo nebo i filmů, takže je tam třeba k vidění i fenomenální film Chlast na divadle a tam Tomáš Petřík taky hraje, takže budeme mluvit právě o všech těch inscenacích i o tom, jak on k herectví a k divadlu přistupuje.
1: O černém humoru a možná i tak trochu severském humoru bude řeč za pár minut ve vizitce. Nenechte si ujít a Karolíně přejeme, ať se to celé vydaří.
2: Děkuju.
0: 100 let slaví Velký strahovský stadion a tohle významné výročí připomíná i festival otevřených budov Open House Praha, který se koná až do neděle. To bude téma Akcentu v 16 hodin a 30 minut. Krásnou středu 20. května vám ze studia Vltavy přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin. Dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pražská fakultní nemocnice Bulovka v podvečer přijme pacienta, amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou. Muž podle nemocnice nemá žádné příznaky nemoci a podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO šíření nákazy nehrozí. Nemoc se nepřenáší vzduchem. Městský soud v Praze znovu projedná odvolání Miroslava Ševčíka z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. O konci současného poslance za SPD v čele fakulty rozhodl rektor univerzity VŠE Petr Dvořák. Ševčík rozhodnutí napadl nejprve právě u městského a následně nejvyššího správního soudu. Izraelské útoky na jih Libanonu za uplynulý den nepřežilo 19 lidí, včetně 3 dětí a 4 žen. Přes 30 lidí utrpělo zranění. Uvedlo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Po střetu izraelské armády, která okupuje jejich země s militantním hnutím Hezbalah, zemřel také jeden izraelský voják. Boje pokračují přes tom, že stále oficiálně platí příměří, které zprostředkovaly Spojené státy. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany konfliktu. Izrael za to kritizuje i libanonská vláda, která se snaží o mírová jednání. Český rozhlas Plus pořádá čtvrtou konferenci o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlete dnes budou diskutovat ukrajinský velvyslanec v Británii Valerij Zalužný nebo prezident Petr Pavel. Podle šéfredaktora stanice Josefa Pazderky je hlavním tématem budoucnost Ruskem napadené země poté, co utichnou zbraně. A ještě počasí, čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo. Zpočátku déšť jenom lokálně na západě Čech a postupně srážky místy i jinde. Později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách většinou kolem 14. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Ve Vratech hledali tanečníka, takže jsem zatajil, že já tanečník nejsem. Ale protože jsem tancoval velmi rád, víceméně jsem obstál, oni zas ty nároky neměli až takové, protože to byl divadelní spolek, nikoli v taneční. Popisuje své divadelní začátky herec Švandova divadla v Praze, Tomáš Petřík. Tomáši, vítej, dobrý den.
2: Dobrý den a já moc děkuju za pozvání.
1: Tomáš Petřík už během studií na gymnáziu byl součástí zmiňovaného recesistického divadelního spolku Vrata, vedeného Zdeňkem Suchým a Petrem Čtvrtníčkem. Právě tahle zkušenost ho přivedla k herectví a následně i na Damu. Po absolutoriu prošel divadlem Labyrint, Národním divadlem nebo divadlem Rokoko. Dlouhá léta působil také v Městském divadle Kladno a od roku 2016 je členem souboru Švandova divadla. Hraje také v divadle Na Jazerce a vedle herectví se intenzivně věnuje pedagogické práci na vyšší odborné škole herecké v Praze.
2: Ano.
1: Tak Tomáši, vy jste nedávno na konci dubna odpremiérovali Ukrutně šťastní, což je černá severská komedie s prvky westernu i hororu. Jde o divadelní adaptaci románu Erlinga Jepsena, ovšem podle kterého byl už i natočen film. Jaká je tvoje role a jestli nám můžeš tuhle inscenaci trochu přiblížit?
2: Tak nejdřív možná k té inscenaci, takže jak bylo zmíněno, tedy je to adaptace literární předlohy Ukrutně šťastní, která byla vlastně někdy v roce 2004 napsána, sfilmována též asi v roce 2008 a v podstatě forma toho představení je opravdu taková černá groteska nebo westernová groteska, čili je to vlastně komedie z prvky takového hororu. Myslím, že to máme moc rádi, to představení, tím, jak je čerstvé, tak si ho ještě užíváme, ale zároveň hledáme ještě takovou čistotu v té formě. A moje postava doktora Zerlanga je postava jednoho z takových, protože celý ten příběh je vlastně o tom, že do malého města, kde vládnou taková dost specifická pravidla, přichází nový policista, který má v plánu tam zavést jisté pořádky a ono se mu to vlastně víceméně všechno vzepře. Samozřejmě, že ten děj má mnoho různých linek a odboček, takže to tady nemůžu asi celé popisovat. No a moje postava lékaře Zerlanga je dost, řekl bych, taková kontroverzní, protože když to řeknu jemně, tento doktor je poněkud takový slizký, bych řekl, jako svým založením, takže to bylo...
1: To bylo fajn pro tebe hrát slizouna?
2: No tak snažil jsem se, co se jsem mohl.
1: Jestli to nejde proti tvému typu, protože...
2: No tak jsem si říkal, tak jsi herec, no tak ježišmarja, tak to
1: To už se ptám zahraj. Právě potom, jako, jak přistupuješ k rolím, co je pro tebe třeba jako výzva a tak. Tak tady máš slizkého doktora Zerlangra.
2: Toto byla výzva. Výhodou takovýchto figur je, že se mohou takzvaně trošku vzít od podlahy a vlastně v tom výrazu trošku jakoby zabrat až do takové nadsázky a grotesknosti, což je pro herce asi vždycky jako příjemné, že se nemusí tak jakoby držet při zemi a vlastně není to takové to realisticko-psychologické jako hraní, ale že opravdu se tam člověk může více pustit takzvaně jakoby ze řetězu.
1: No. Režíroval Ukrutně šťastní mladý režisér Eliáš Gajdečka, tak jak vnímáš třeba nějaké posuny, třeba i generační, u mladších režisérů a režisérů jako jiné věkové kategorie?
2: No tak popravdě po delší době jsem dělal s takhle mladým režisérem a samozřejmě jsem se těšil, protože prostě já mám jako tu mladou generaci rád, proto taky vlastně jsem i na té škole vlastně, kde už jsem relativně dlouho, to potkávání s mladými lidmi staršího člověka vždycky tak jako občerstuje, obohacuje a ten jejich svět mě zajímá. Co se týká jako mladého režiséra, tak to říkám, bylo po delší době. Eliáš teď končí vlastně magisterské studium na DAMU. Zítra se jdu shodou okolností podívat na jeho absolventské představení Potopa. A měl kolem sebe i velice mladý tým, to znamená včetně scénografa, skladatele, kostýmní výtvarnice, light designerky. Všechno to byly lidé jedné generace. A bylo vidět, že jsou velmi jako zakouslí, pracovití, houževnatí a že jim na tom výsledku moc záleželo. A myslím si, že to na té inscenaci je vidět. Jo? Takže taková představa, jako že by byli mladí lidé nějací jako namistrovaní nebo nějakým způsobem, to spíš naopak. Jako bylo to velmi sympatický právě ta snaha uspět, jako obhájit tu svoji vizi a prostě držel jsem palce a myslím, že na tom výsledku je vidět, že ta práce byla poctivá.
1: Tak to je ukrutně šťastný, říkáš, že ještě vlastně je to blízko po premiéře, takže si to ještě tak trochu sedá. Jak třeba právě pro tebe funguje to představení v čase? Kdy třeba ještě nacházíš si něco ke své roli, že si řekneš, aha, tak já už jsem myslel, že premiéra, že jsem si to tak nějak uchopil, tu postavu nebo tu roli. A vida, ještě se mi objevilo něco při 10., 20., 30. repríze.
2: Na tom je celý to kouzlo toho hraní na divadle vlastně založený, že jo, že někdy možná ta laická veřejnost má pocit, že vlastně je premiéra a takhle už to je a už se to nehne, to představení. A ono to takhle rigidní nikdy není, naopak, a to je právě to kouzlo, že vlastně teprve po té premiéře začíná ten jakoby proces toho nacházení těch nových a nových možností. Jo. Samozřejmě se to nesmí nikdy rozlít jako do polí, když to řeknu, jako těch břehů, protože herec neustále musí jednat v daných mantinelech, v dané situaci, v daných okolnostech a tak dále, to o tom všechno má vědět. Ale to, že objevuje v detailu, v temporytmu, v nějaký reakci neustále nové možnosti i po 20., po 30., po 40. repríze, to je strašně, to je na tom vlastně to nejlepší. To mě na tom nejvíc baví a kolikrát jsem překvapený a vždycky na každý repríze po tom konci si to znova tak v hlavě jako promítám a říkám si, jaký to dneska bylo, jestli tam jsem třeba něco zase jako objevil. A před každou reprízou jsem vlastně takový jako lehce jako nervózní a říkám si, jo, pojď do toho z čerstva. Nic jako nevíš. Jo.
1: No a teď tedy třeba k inscenacím, které hrajete už delší dobu, na rozdíl od Ukrutně šťastní, tak máte Roma a Julie, Divoká kachna, Klec bláznů, Chlast, tedy když už jsme u té severské dramaturgie, a 1984. Tak jenom přece jen řekni o své oblíbené roli.
2: To si vlastně vyjmenovala inscenace, které máme na repertoáru, v kterých účinkují tedy já. A pak samozřejmě máme ještě další inscenace, ve kterých neúčinkují. Ale co se týká těchto vlastně šesti titulů, no v rychlosti ono je to těžký, co se týká...
1: Myslím k té škále těch rolí.
2: Té škále.
1: Co to pro tebe znamená, co si s vyskou ušel tady
2: No všechno možný. Mám obrovský štěstí, že vlastně každá ta role je úplně jiná a že to mám ve velmi jakoby širokém spektru i v té barevnosti, jo? Protože například, jak jsem řekl, že ten doktor Zerlang je takovej trošičku slizoun, možná, že to je ošklivý slovo, no tak prostě je to takový nepsaný kápo, takovej zevloun v hospodě, který trošku jako řídí ten svět, tak v 1984 ve adaptaci slavného Orwellova románu zase hrajou jakoby toho exekutora, toho vykonavatele, ty strašné moci, kdy prostě potlačuje ten režim totálně veškerý práva a mučí, že jo, toho Vincenta Smise. Například v Kleci bláznů, což je zase vlastně komedie. Nechtěli jsme úplně bulvár, chtěli jsme, aby to mělo nějaký téma, hloubku, aby to bylo prostě umělecky řemeslně pěkný. Tam hrajou vlastně jako majitele kabaretu, který má za přítele vlastně člověka, který v tom kabaretu vystupuje jako umělkyně Zaza, takže je to vlastně zase tak z jiného prostředí, je to zase více o té toleranci, no nevím, kde jsme teď.
1: No tak třeba Hjalmar Ekdal potom v Divoké kachně, tak to je zase úplně odinut.
2: Ano, to je vlastně, Hjalmar Ekdal je pro mě asi jakoby největší, nebo největší, no taková jako nejhustší, nejkomplikovanější role, protože ta má prostě vlastně všechny atributy. On je trošku, někdo řekl, myslím, že právě Martin Františák, který inscenoval Divokou kachnu, řekl, že to je Ibsenova, Hjalmar, že je Ibsenova jízlivost. A v tom je tak jako obsažený všechno, je to vlastně slaboch a fanfaron vlastně v jednom a jsou tam obrovské možnosti herecké. Já teď samozřejmě tady máme omezený čas, a takže to asi nemůžu úplně detailu popsat.
1: Povíme i jaké výzvy právě na poli herectví máš rád, ale teď je čas, abychom si zahráli, vybral si pro nás zajímavou hudební dramaturgii. Začínáme Karlem Gottem, Evou Pilarovou, Dotýkat se hvězd. Ano. Tak proč jim otevíráme?
2: Protože já jsem, když jsem teda dostal tady tu možnost pustit nějaké písně, co mám rád, a pak jsem si řekl, ježmarja, to je taková šíře, že jo, co vybrat, tak jsem se rozhodl, že bych chtěl vzdát takový malý hold jakoby českým zpěvačkám. Proto Eva Pilarová v první písni, i když v duetu s Karlem Gottem, ale já tuhle tu písničku mám strašně rád, a když jsem někdy v 80. letech šel do kina Sofia na Kněžecí, kde dávali asi 20 let starý film Kdyby tisíc klarinetů, tak mi spadla brada, protože ty hudební čísla prostě byly fantastický a já jsem prostě byl nadšen. Jo? Takže Eva Pilarová byla skvělá, prostě vynikající zpěvačka, takže v duetu s Karlem Gottem.
0: Je nebezpečné dotýkat se hvězd,

0: Dokonalý duet Evy Pilarové a Karla Gotta. Dotýkat se hvězd do dnešní vizitky vybral náš host Tomáš Petřík, herec Švandova divadla v Praze. Pokud máte nějaký dotaz nebo podnět, pište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme rádi a rádi je přečteme a Tomáš vám odpoví. Tomáši, my jsme mluvili právě o inscenacích, v nichž účinkuješ a říkal si, že řada věcí vlastně ještě potom dochází s těmi dalšími reprízami. Ale jak jaký proces zkoušení ty jako herec máš rád, nebo co je pro tebe podnětné, jaké režijní vedení a co naopak není?
1: No, ono je to asi jak kdy, ono je to zvláštní, jak je to pokaždý jiný a strašně to vždycky pokaždé souvisí s tím týmem a hlavně s osobností toho režiséra. Protože ten režisér je vlastně ten, jako kdyby to byl malíř, co maluje obraz a vlastně je to takovej autor. Ten herec samozřejmě, ten režisér pracuje s nějakými osobnostmi i lidskými, i uměleckými, to je jako jasný.
0: Každý no, když máš pevné angažmá, tak tam se už jako docela znáte, není to, že by, i když asi přichází i dost hostů.
1: Známe, jako ti režiséři jsou často hosté, kteří třeba s tím souborem pracují poprvé, takže i my poznáváme jeho, on poznává nás a jsou to ale obohacující vlastně potkávání většinou. Samozřejmě, že máme kmenové režiséry, což je náš pan ředitel Daniel Hrbek i umělecký šéf Martin František. Oba jsou režiséři, oba s námi pracují, tam už se samozřejmě známe, ale taky záleží jakoby na žánru, když se třeba dělá Ibsen jako psychologicko-realistické drama s nějakými symbolickými prvky a je to opravdu takové větší, jako náročnější, řekněme, ta práce. Ono je teda náročně dělat i tu komedii. Třeba když jsem zrovna hovořil o té Kleci bláznu, tak to bylo jedno vlastně z nejtěžších skoro zkoušení, protože udělat dobrou komedii je opravdu vlastně kolikrát těžší. Ale ten proces, jak se ptala, no tak samozřejmě někdo nemá rád napětí, někdo nemá rád stres, někdo nemá rád jakoby nelad a konflikt v rámci té přípravy, v rámci toho zkoušení, což ale taky někdy k tomu dojde nechtěně. Jo? To neznamená, že by někdo po někom šel, ale je důležitý tak nějak v součinnosti všech těch složek dojít k té premiéře. Tam říkám, tam se odstartuje ten proces, kdy už je to svobodnější pro toho herce, kdy on si zase může tam hledat ty svoje plochy, prostory. Ale tak asi trošku klidu a,
0: ano, je pro tebe
1: a tvůrčí samozřejmě atmosféry. To je důležitý asi u všeho pro každého jakoby člověka, co něco tvoří.
0: A máš rád, když můžeš sám jako do toho tvaru nějak promluvit, nebo se cítíš být spíš jako interpretem hlavně?
1: Taky záleží. Když někdy vidím jako třeba, že ten režisér, ne že by byl neskušený, ale třeba někdy taky hledá, neví to, režiséři jsou taky různýho typu. Někdo je takový, já říkám, hledač.
0: Někdo to má jasně nalinkované?
1: Připravený od začátku, má představu, jak to má vypadat a téměř režíruje už po krocích, jo, ty herce, jako ty mizanscény, to rozložení figur a tak dále. Někdo naopak má rád takovou divočinu, jako jo, a tak někdy samozřejmě ten herec musí nabízet a někteří režiséři to i jako mají radši, že mu ten herec jako něco nabídne, on si z toho tak přebere, řekne to je dobrý nápad, tohle je blbej nápad, no takže je to různý, ale popravdě řečeno já osobně se nechám, mě nevadí, když mě někdo jako vede, jo, já si to přeberu po svým, nemám takový ego, jak bych řekl herecký, abych potřeboval jako prosazovat nějaký svůj pohled a nějak jakoby vnucovat tomu režisérovi. Spíš se chci já dostat jako do jeho hlavy, do jeho přemýšlení o té věci. To mě jako baví na to pak přijít a vlastně mu vyjít vstříc, jo, nebo vyhovět té jeho představy.
0: Právě to je zajímá, protože docela. To je opravdu obrovská alchymie, jak řekněme mezilidská, tak co se týká vlastně těch uměleckých person a uměleckého vnímání, kdy tam na sebe mohou narážet právě různé představy a různá ega. A u divadla speciálně.
1: To se stává, protože říkám, mnozí kolegové herci jsou, ano, já neříkám, že jsou, neřekneme egoisté, ale mají to ego herecké opravdu třeba lehce zbytněle, role, když to tak řeknu, a kolikrát si postaví jako hlavu, že jo? A pak prostě, neříkám, že to jsou nějaké velké konflikty, že jo, jsme rozumní lidi, většinou všichni, ale nějaký kompromis třeba pak se jako musí vymyslet, jo. Někdy taky ten herec cítí třeba, že ten režisér, ne, že by byl na špatné cestě, ale kolikrát, že se jako to celý sune, děkuju, to ta čeština, co? Sune někam, kde by to mohlo narazit a to taky, no tak si můžeme sednout a popovídáme si o tom, že jo, i to je možný. No, takže,
0: určitě ano. Předpokladem ale jako toho, aby se odehrálo něco zajímavého na jevišti, je autenticita, s kterou tady potom jako herec tu roli stvární. Ty se k ní propracováváš jak? Za těchto bizarních nebo vlastně podmínek, jakože stojím na jevišti před, nevím, 250 lidmi.
1: My máme 300. Švandovo divadlo má, ano, velký sál pro 300 lidí a studio asi pro 50. Máme dvě scény.
0: A hraju tedy to, jakože nehraju.
1: Hraju, že nehraju. No ono to takhle úplně není. Zase se vrátím k tomu, k těm žánrům, protože každý ten žánr vyžaduje zase trošku jiný způsob, přístup, vlastně jiný herectví, když to tak vlastně řeknu přesně, když máte nějakou konverzačku, komedii, situační komedii, tak zase ten výraz musí být prostě větší, můžeme si dovolit jít jakoby takzvaně do výrazu, když, a co je ono je to vlastně spíš nějaká hledání nějaký jevištní pravdy. Jo, nebo pravdivosti. A to je v každém žánru jiný. Jo? Když bych prostě najednou, jako my třeba v té škole to často říkáme studentům, prosím vás, jste jako na divadle, nehrajte nám jak na kamerku. A vím sám, že třeba před tou kamerou, kdybych prudce otočil hlavou, tak už je to jako na tu kameru moc, je to nesnesitelný. Byla by ta reakce najednou tak expresivní, tak velká, ale na tom divadle, to jsem měl štěstí, že jsem hrál v tom Národním divadle, v té Zlaté kapličce, no tak tam, kdybych takhle pohnul hlavou, tak to z toho by dílka skoro nikdo ani neuvidí, jo. Takže hledat prostě, zase vědět, kde jsem, v jakém místě, kde se nacházím, v jakém prostoru, je to i odvislý od prostoru. Pakliže hraju v Komorním, v Rubínu, v Řeznický, v takhle malých prostorách, zase je to jiný, než když prostě hraju ve Švandově divadle, to je takový to středně velký, a nebo na tom Národním, potom zase, že jo. Zase to má prostě jiný, musí
0: mít tvému srdci blízké, máš rád jako si střídat ty scény, když teď víme samozřejmě si v angažmá ve Švandově, ale
1: ano, mám to rád.
0: To střídání, jo? Ale tak teď jsi hlavně na velké scéně ve Švandově divadle.
1: Ano, teď vlastně mám všechno na velké scéně ve Švandově divadle, ale v minulosti jsem prošel mnoha, nebo stál jsem na mnohých teda scénách, prknech, a dělat na těch malých mě strašně moc bavilo a měl jsem obrovskou radost, když mě i oslovovala nezávislá divadla, jsem to řekl správně česky teď, oslovovala divadla typu divadlo Letí, Tygr v tísni, spolek Masopust, Meat Factory a tak dále, a já jsem si mohl zkusit právě na těch jakoby nezávislých, alternativních, když to tak řeknu, scénách a textech a tématech zkusit úplně něco jiného, než vlastně v tom jakoby angažmá v tom Švandově divadle. Takže je to pro mě obrovsky obohacující a je to zase prostě jiný myšlení, jiný přístup, vlastně v něčem samozřejmě svobodnější, ale v něčem třeba i náročnější, protože tam se může jít do mnohem větší vykloubenosti zase v tom uvažování, i v tom jako zpracování, v té interpretaci, takže někdy je to třeba i fyzicky mnohem náročnější.
0: Tak právě na co třeba vzpomínáš, co se týká právě nezávislé scény? Vybavuje se mi raz v divadle v X10?
1: Taky, ano, taky v divadle X10.
0: A tak to je potom úplně zase jiná?
1: Ano, no právě. No, byla úžasná inscenace pro mě Ibsenových, shodou okolností taky Ibsenových Přízraků v režii Jana Friče, která měla premiéru v Kladenském divadle, pak se přenesla do X10, kde jsem hrál pastora, ale to prostě bylo výtvarně úžasné představení. Jana Hauskrechtová dělala úžasnou dekoraci, pak jsem tam hrál Teritorium Solaris. No, ale nevím, jestli se ptala na to, co pro mě bylo tak jako nej...
0: No, že to je vlastně zase úplně odlišná poetika, než třeba Švandovo divadlo.
1: No, to jsem zmínil, že vlastně se setkávám spíš jako s jinýma vlastně tématama, nebo s tématama, který ta dramaturgie toho, řekněme, divadla, protože my jsme příspěvková organizace, to je vlastně, my jsme divadlo hlavního města Prahy, jako Švandovo divadlo. A ta dramaturgie musí nějak přemýšlet a musí být jako otevřená a nemůže si dovolit vlastně, ne že by si nemohla dovolit experimentovat, to nechci říct, protože na té studiové scéně taky určitě jsou krásné věci po nějakých jako důležitých tématech, jako současných, i jako historických, řekněme, ale ty nezávislí, ty scény si můžou dovolit ještě jakoby mnohem větší jako úlet v tom přemýšlení. Mm-hmm. Jo, takže je to prostě pro mě hrozně jako občerstvující se ale k tomu dostat.
0: Teď se právě na té nezávislé scéně tolik nepohybuješ?
1: Teď se těším, že budu vlastně zkoušet Antická štvanice, což je projekt spolku Tygr v tísni. Každý rok premiéruju novou antickou hru nebo antické téma. Tentokrát, letos to bude Alcestis v režii Kristiána Kubáka v textu Matěje Samce. Tak to se
0: podle Euripida.
1: Budeme hrát prvních 14 dní v září v takovém bloku. Takže to vlastně se vrátím trošku na tu nezávislou scénu.
0: Tomáš Petřík, herec Švandova divadla v Praze, je naším dnešním hostem a jak jsme teď mluvili, tak nejen tedy této scény, odskočí si právě třeba i právě na nezávislou scénu k souboru Tygr v tísni. A je čas na další píseň. My už jsme naznačili, že to tady budou české zpěvačky. Eva Olmerová, Georgia on my mind, tak prosím, jestli nám ji uvedeš?
1: Ježiš, no tak kdo by neměl rád Olmerku, no? Tak je to prostě obrovský hlas, česká Ella Fitzgerald, nevím, prostě dalo by se o Evě Olmerové asi dlouho hovořit, takže mě strhla, když jsem byl ještě děcko, měli jsme doma desku, vinyl, poslouchali jsme a ve mně to samozřejmě zůstalo. Mohl jsem vybrat něco z těch českých nádherně jako interpretovaných skladeb, ale teď jsem právě viděl na YouTube tady tu Georgia on my mind v té angličtině a řekl jsem, to se musí pustit, protože aby se slyšelo, že to byla světová vlastně zpěvačka.

0: Na Vltavě posloucháte Vizitku. Dnes jsme pozvali herce Tomáše Petříka. Mluvili jsme o tom, na jakých scénách se pohybuje, že jsi především svázan, samozřejmě teď už 10 let se Švandovým divadlem v Praze. No a jak bys charakterizoval tuhle svoji dekádu? To je zrovna taková éra, po které se dá trochu bilancovat?
1: No, jako ve výsledku hrozně šťastnou, protože jsem v souboru Švandova divadla hrozně spokojený a nechci to zakřiknout, ale když tak jako někdy po tom představení to z nás tak jako spadne a musím říct, že teda tam jsou bezvadní lidi i v tom přístupu.
0: A co ti tam přesně vyhovuje? Ale je to nějaká jistota, klid? Nebo,
1: no že... tak jako obecně v angažmá, myslíš, nebo ve Švandově
0: divadle? A pak asi můžeme si říct i jako výhody angažmá.
1: No jasně. Chtěl jsem říct, že vlastně ono to, ty začátky tam úplně nebyly pro mě jednoduchý, protože to bych se musel vrátit do historie. Já jsem předtím byl asi 8-9 sezon na Kladně v divadle a ten náš malý soubor, který tam pod vedením Daniela přibyla, tehdy fungoval, odešel vlastně na protest proti, jak si když to řeknu, tak nějak jako obecně vměšování zřizovatele jako radnice Kladenského divadla do dramaturgie divadla. Takže my jsme odešli a byli jsme trošku na ulici, ale protože tu poslední věc s námi zkoušel na Kladně právě tehdejší šéf Švandova divadla Dodo Gombár a byl tak laskavý, že se snažil pomoci nám, teda těm lidem z toho Kladna. No a v tom souboru Švandova divadla, jak jsme tam tak jako přibývali různě do angažmá na hostovačky a tak už to možná připadalo tenkrát takové trošku jako moc, že zase někdo další z Kladna jako tady nám prostě přišel jako do souboru. Nebylo to zlé, ale bylo trošku cítit takovou jistou rezervovanost. Jo. Takže proto říkám, že to nebylo takový,
0: ostražitost.
1: Takový, že to nebylo s otevřenou náručí. Ahoj, to jsme rádi, že seš tady, že? Protože mnoho lidí jsem samozřejmě znal z minulosti v tom souboru tenkrát před těmi 10 lety. Dneska už ten soubor taky tím složením je trošku jiný, protože soubory se proměňují, že jo, je to živý organismus. Takže to, ale vydobít si jistou jaksi pozici, nebo znova už v mých, kolik mi tenkrát bylo, no tak 47 let a dokazovat, zase to obhájit, jako že můžu, že to, no trvalo mi to třeba 5-6 let, než jsem se tam tak jako etabloval v tomto souboru, nebylo to jednoduchý, dokonce už jsem měl i jednu takovou slabou chvíli, že jsem si říkal, jestli neodejdu z toho divadla, ale pak se to nějak prostě v určitý moment změnilo. A po nějaké premiéře, po nějaký přišla větší příležitost. Ono nejde o to, jak ta příležitost je veliká.
0: Opravdu ale, ne.
1: No, je to samozřejmě příjemné, když člověk má tu plochu, protože na těch větších plochách se víc dozvíte o sobě, na tom jevišti vždycky, že jo, pochopitelně. Ale říkám, že třeba ty poslední 4 roky jsou moc hezký a hlavně, jak jsem začal tu větu, že když si takhle sedneme s kolegy, tak si tak skoro jako obrazně řečeno si tak jako chytneme za ruce a vlastně si říkáme, jak jsme rádi, že jsme spolu. A že nám to spolu, že jsme spolu rádi jako lidi, jako lidský, že si hrozně sedneme a je na tom jevišti.
0: Čili dá se říct, že jsi tam vybudoval značné jako zázemí, které potřebuješ pro to, aby vlastně si podával nějaké dobré...
1: No tak já jsem si ho vybudoval spolu s kolegy a s tím a taky s lidma okolo. Oni to nejsou jenom herci, že jo, to divadlo tvoří mnoho dalších jako složek. A to jsou taky přátelé a to jsou taky fajn lidi, že jo, včetně prostě těch podpůrných, včetně jako maskérny, kostymérny, že jo, kluků, z kulis, kanclu, produkce a tak dále. Prostě těch složek je strašně moc v divadle a myslím si, že opravdu je tam, že tam je bezvadná jako společnost.
0: To je určitě dobře, pokud je tam jako příjemné prostředí. Na stranu druhou, jak se bráníš třeba proti rutině, aby člověk nezajel do nějakých kolejí, řekl si tak fajn, tady už je to tak jako v klidu.
1: To je těžký, no možná tím, že člověk, že v osobě pořád pochybuju. Možná to je největší lék před tím, že člověk pochybuje, jestli je opravdu správně a tam, kde má být, tak to znova musí vlastně na každý, jak jsem říkal na začátku, na každý té repríze, já jsem vlastně trošku nervózní, jestli to jako bude dobrý, jestli to odvedu správně, tak jak bych chtěl, tak jak bych si přál, aby tam bylo všechno, na čem jsme domluvený s režisérem, s kolegama, ale třeba tomu dal ještě něco navíc. Mm-hmm. Jo, takže nebejt jako rutinér znamená vlastně tak nějak furt si říkat, jako, že budu psát na bílý list. Asi.
0: Říká Tomáš Petřík, divadelní herec, a máme čas na další píseň, a to je Barová lavice od Hany Hegerové.
1: Ano.
0: Taky rovnou pustíme.
2: Já bejvávala lavice, a co mám říkat, samej bliž. A neznala jsem štěnice, a neznala jsem, co je myš.

40 let jsem sloužila v šedivém baru, ve kterém se neustále snoubila. Absolutní tma se ačkoliv bylo docela maličko vidět v onom šeru já.

Kdybych já byla básníkem, sepsala bych svou minulost a za posledním puntíkem bych jednou provždy řekla. Dost. A nikdy víc bych nesedala všedivé.

teď jsem však. Teď jsem však. Šedivá omšelám.

0: Ne smijete se mi, prosim vas. To vidite.
1: Moli.
0: Prah. A čas.
2: Hana Hegerová dospíval s ní ve vizitce i Tomáš Petřík, co jste nemohli slyšet, ale ty jsi říkal, Tomáš, jenom, že ještě doplníš vlastně, proč
3: no jo, no aby to
2: vybrala Hanu Hegerovou a barvu lavici.
3: Proč Hanu Hegerovou? No tak to taky, že jo, tak je to největší naše šanzoniérka, ale že jsme pořád tak v té půlce 60. let, jo, tak to jenom, abych to vysvětlil, že vlastně já jsem 69, rok narození, a já jsem tady ty interprety a tady tu hudbu vlastně, když jsem tak jako začal, že jo, nabírat sluch a zráka, vnímal jsem svět.
2: Ve škole jsem byl trochu zádumčivý a poslouchal jsem si Barovou lavici.
3: No to úplně tehdy ne, ale vím, že třeba první, my jsme měli takový MG-ton doma, malé, a měli jsme jenom takový ty kazety, že jo, a jedna kazeta byly písničky Semaforský vlastně, a to bylo, já jsem to všechno uměl naspaměť, jo, prostě, takže Semafor, já jsem vyrostl vlastně na těch semaforských písničkách, takže vlastně i ta první byla Suchý šliter, Dotýkat se hvězd, i Barová lavice, autoři Suchý šliter, takový ten poetický semaforský šanzon a ty kuplety, a prostě mně se to hrozně líbilo. Tak jsem se k tomu tak jako vrátil, je to trošku sentiment, jo. Je to velký retro, teda ten můj výběr, to já to jako chápu, ale mám to rád.
2: No. Máš to rád a je dobře, že jsi nám to vybral, protože to je tvůj výběr, tvoje vizitka dnes. Tak jsme se ale v tom tvém kurikulum, víte, nevěnovali zásadní části, a to je, že jsi pedagog na vyšší odborné škole herecké, už 18 let tam učíš, tak jak to je se studenty herectví a vlastně s tím ekosystémem uměleckých škol divadelních třeba, kdy se často mluví o tom, že tedy jako těch studentů je hodně, ale tak jak to vnímáš ty jako pedagog?
3: Studentů je hodně, nebo je spíš hodně mladých lidí, kteří mají o sobě představu, že by chtěli uspět v showbiznesu nebo nějakým způsobem se prosadit v kreativním umění nějakým způsobem. Proto samozřejmě po roce 89, do té doby jsme tady v podstatě měli 4 školy, řekněme, že jo, Damu, Jamu a 2 konzervatoře možná, nebo 3. No pak to samozřejmě začalo se podnikat. Já učím na soukromé herecké škole, která má výhodu větší třeba svobody pro nás, pro pedagogy. Nejsme tam tak, řeknu, jako hlídaný. Zda my si tak můžeme trošku tu dramaturgii, sami si můžeme trošku víc hrát s tím, co budeme dělat. S výběrem textů, s výběrem vlastně těch žánrů a tak dále, což je jakoby příjemný. Naproti tomu je to až, řekněme, pro ty mladí lidi, pro ty adepty, až varianta B, že jo, protože každý se většinou snaží napřed dostat na Damu, případně na Jamu, a když neuspějí, tak to třeba zkusí na naší školu, která je vlastně otevřená všem a není tam ani věkový limit, což někdy dochází v celku vtipným situacím, že se tam přihlásí člověk, kterému je 40, někdy přes 40 let.
2: A toho kolikrát vezmete?
3: Někdy ano, někdy bývá i přijat. Samozřejmě, že působí trošku jako rodič těch mladých 20 letých najednou v tom spolku. A taky to má nevýhodu, že je velký převis dívek, slečí nad chlapci na naší škole. Jo? Jinak je to tam bezvadný, mám to tam rád. To, jak se ta generace vyvíjí, k tomu se možná dostaneme.
2: To by mě zajímalo, jak se vyvíjí z tvého úhlu pohledu, s jakou představou právě jdou adepti na to, že chtějí dělat divadlo, nebo že chtějí být v showbiznisu, nebo že chtějí být influenceři a potřebují k tomu nějaké herecké schopnosti, znalosti.
3: Taky. Samozřejmě, že každý úplně neřekne ty pravý motivace, že jo, protože my předešleme na začátku to, že jsme vlastně, já učím s kolegyní Kristýnou Frejovou, my jsme tak z podobný herecký líhně, nás učili ty velký, jako velký herci Národního divadla, protože já jsem nejvíc byl ovlivněn Janou Hlaváčovou a Borisem Reznerem, který byli moji vlastně hlavní pedagogové tenkrát na Damu. Kristýnu Frejovou zase měl pan Jiří Adamíra a Viktor Price, takže my jsme opravdu z takový tý líhně, tý klasický, velký, jakoby činoherní školy a vlastně i my se snažíme předat takový to dobrý gro.
2: Ano, takový ano. Rezner vyšší takový, odborné školy herecké.
3: To Boris nebudu, protože on byl opravdu jedinečný. A to, ale samozřejmě, že tenkrát, když nás Boris učil, tak já jsem se strašně učil, jak učí. A už tenkrát mě to fascinovalo hrozně, mě to jako vlastně něčím jako lákalo. A říkal jsem si, Ježíš Maria, to bych jednou hrozně rád třeba si taky zkusil víst nebo dělit se o ty zkušenosti. To není učení, to se člověk spíš tak dělí o to, co sám zažil, co sám prožil na tom jevišti. Říkáte, co je dobře, co je špatně. Až v roce 2008, když jsem nakladně zkoušel s Pavlem Kekem Dona Juana a hodně jsme si o tom povídali a řešili, tak Pavel mě řekl, hele, nechtěl bys učit na takový škole, kde já teď jsem, působím, je to vyšší odborná škola herecká v Michli. Já jsem řekl, no to by mě strašně zajímalo. A vlastně od té doby tam jsem, což už je opravdu asi těch 18 let, je to teda...
2: A co tě na tom věrný, zajímalo a zajímá? Co vlastně to, tvor. Že jsi pedagogem a že jsi v kontaktu se studentstvem, co tě jako na tom právě zajímá dosud, skoro 20 let?
3: No, popravdě, někdy, když jsem v divadle a vidím mladé herce, nebo je taky poslouchám, tak si říkám, no chtělo by to trošku dovybavit. Mm-hmm. I technicky, i nějakým postojem. A já vlastně se rád dělím, jako mě to nezatěžuje. A nikdo není dokonalý, pane Bože, to ani já jako samozřejmě nemůžu tvrdit o sobě ani o někom jiným. Ale to... Že jim dáte do vínku nějaký vybavení, aby pak v tom provozu hereckým, divadelním obstáli, věděli, co to je, když hrajou přesně drama, když hrajou komedie, jaký je v tom rozdíl, ale naučit je mluvit, interpretovat text, pochopit text, analyzovat ho. Já hrozně rád pracuju s textem, jo, protože vlastně umět něco říct tak, aby to bylo už samo o sobě, aby to neslo třeba význam, situaci, srozumitelnost. Ono to není jen tak. Ten text se opravdu s tím textem se umí dobře zacházet. A tohle mě baví třeba
2: to
3: na tomhle pracovat. To mi
2: připomíná, že jsme natáčeli vizitku s paní Danielou Kolářovou, která šla v pondělí. A ona právě mluvila o tom, že se doslechla, že třeba právě na Damu už není vlastně disciplína nebo
3: předmět
2: uměleckého přednesu. Že tuším, že je tam prostě hlasová výchova, kde třeba právě
3: no,
2: taky... Jak ty to vnímáš, právě, co se týká té vybavenosti a na Vošce tedy umělecký přednes je?
3: Ano, tam je umělecký přednes, je tam i moderování jako předmět, což jako taky je vlastně asi jenom u nás, myslím. Ale no vnímám to no špatně, no, protože samozřejmě přednes není činohra, ano, ale právě co se týká té schopnosti umět to slovo podat, umět ho sdělit, to je strašně důležitý. A my teď třeba s naším ročníkem, vlastně já teď mám druhý ročník, pracujeme na textu Ronalda Schimmelpfenniga, německého výborného autora Požár, což je vlastně takový voice band, takový jako hromadný vlastně expresivní, když to tak řeknu v jistém smyslu, recitování nebo vyprávění, jo, a je to strašně náročný, je to složitý a uvědomuju si, jak je důležitý, aby ty lidi opravdu uměli to slovo podat, aby uměli říct, šli do teček, šli do významu, do důrazu prostě, kde je potřeba. Není to jednoduchý. No a jestli
2: no a jak
3: ještě
2: právě, jak
3: je právě, čas?
2: Je ještě čas.
3: Jak se změnila generace, se ptala na začátku?
2: Chtěla jsem vědět, jestli vnímáš i za těch 18 let tvého učení, ale i vlastně sám za sebe, když ty jsi absolvoval Damu, šel jsi do toho divadelního prostředí, tak jak pro mě na těch generací, no?
3: Myslím si, že jako mladí lidi obecně mají pořád jako stejné radosti a starosti, že to se asi nezměnilo, ale je pravda, že tady třeba teď s tím ročníkem, který jsou jako bezva, ale začínám tam pociťovat, jsem od nich čím dál, tím dál a dál, že jo, logicky. Mm-hmm. Když prostě po 3 letech naberu zase další běh, další ročník. Ale že už tam v něčem jakoby trošku pocítil, že jsou opravdu, že tak nesnesou tolik ten tlak, nebo ten, že jsou v něčem přeci jenom, blbě se mi to říká, jako křehčí. Já nemám tak moc rád, když se na tu generaci teď pomyšlí a říká se jim ty sněhový vločky. A že jsou nějaký náchylný k tomu se hroutit. Možná ano,
2: možná je to otázka také, jestli dřív ty generace zbytečně ten tlak jako nedrželi. To je také pravda, jestli oni teď netematizují něco, že...
3: Já si myslím, že my jsme byli tak
2: nějak nemusíš to vydržet.
3: Zocelovaný už z těch rodin, že třeba, jako já jsem to Husák, jako tenkrát ten svět fungoval opravdu trošku jinak a rodiče se s náma teda taky nemazali, když to tak řeknu. A dneska přece jenom je to všechno jinak, liberální výchova, že jo, nechat dítěti nahlídnout jako na sebe, že on je ten king trošku, jo, že on si může třeba všechno dovolit a podřizuje se těm

0: napsali něco fajn, jako, že snad i můžu jako na to jeviště snad vylíst, tak to jsem byl rád. No, ale samozřejmě, že blbou kritiku člověk nesnáší dobře, to si přiznejme, že jo, kdo by se radoval, jako, no, tak no to tak je normální.
1: Když to vnímáš ze své vlastní zkušenosti a i ze zkušenosti s mladými lidmi, kteří k divadlu přicházejí, tak co by podle tebe měli budoucí herci především zvládnout, aby potom mohli obstát v tom divadelním provozu?
0: No právě, měli by být silní, měli by umět se postavit za sebe, za svůj názor. Já i říkám, ono je to i v každé figuře, v každé roli. Postavte se za to. I když ta postava, i když nejste to vy, nesouzníte z ní, ale ona má postoje a ty vy musíte sdílet. Vy se za to musíte vždycky postavit vlastním tělem. Pak to bude pevný, jo. Pevnost, taková odolnost bych řekl, protože ono uspět v dnešním světě na divadle a kdekoliv jde, ono nejde jenom o divadlo, ono jde o jakýkoliv obor a nejenom tvůrčí, to si přiznejme. Člověk musí být trošku zocelený, ale nesmí jít přes mrtvoli, to taky zase musí mít jistou pokoru. To, bez toho to taky nejde. Nechodit s frňákem nahoru, protože to pak upadneme. To si myslím, že jo. A prostě tak nějak vyvažovat, no. To dobrý sebevědomí a tu pokoru. Řekněme.
1: Díky Tomáši. Děkuju. Tomáš Petřík byl hostem v dnešní vizitce a na závěr si zahrajeme ještě další úžasnou zpěvačku, hudebnici Zuzanu Navarovou, Contigo Apprendi, tak tu si vybral proč?
0: No, Neres, když jsem poprvé slyšel Neres vlastně v době, tak najednou ty texty, já vím, že to nebyla jenom Zuzana Navarová, byl to Vítek Sázavský, Zdeněk Vřešťál, že jo, ale mě prostě bavilo poslouchat ty texty, úžasný, takový jako lehce si realistický, jakoby najednou, že jo, v tom, v té normalizační pop music, já popinou nepohrdám, já jsem na ní vyrost a někdy jsem jako, jo, já, jako někdo, že pohrdá nějakými interprety, to nebylo nikdy, ale vybral jsem Zuzanu Navarovou, protože jsem ji měl strašně, strašně moc rád.
1: Díky Tomáši, nashledanou.
0: Já moc děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
2: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Litevská armáda vyhlásila dopoledne vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti kterému zasahovala letecká mise Severoatlantické aliance. Poplach byl krátce poté zrušen a armáda uvedla, že lidé mohou úkryt opustit. Aktivita dronů byla zaznamenána v oblastech blízko hranic ve východní Litvě. Varování bylo později rozšířeno na hlavní město Vilnius a okolní region. Kvůli varování před dronem pozastavilo lety i letiště ve Vilniusu. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady EU. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Ministerstvo zdravotnictví připravuje systémové změny ve zdravotním pojištění. Například od roku 2028 chce umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní. S tím souhlasí pojišťovny, lékaři a nemocnice. Od příštího roku chce ministerstvo také zvýšit platby za státní pojištěnce. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den si Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Na rekordní poslechovost dosáhla díky vysílání ze zimní olympiády v Itálii i stanice Radiožurnál Sport, kterou denně poslouchá 74 tisíc lidí. Mezi regionálními stanicemi se nejvíc dařilo Českému rozhlasu Hradec Králové a střední Čechy. Jako celek denně Český rozhlas oslovil skoro 1 milion 415 tisíc posluchačů. Jeho podíl na trhu tak byl víc než 25%. A počasí bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme déšť jen na západě Čech, postupně se ale srážky objeví místy i jinde. Později zejména na Moravě a ve Slezsku se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 14. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Máme aktuálně téměř 4 minuty po 11. hodině a startuje středeční Polední Vltava s datem 20. května. Novinky a zajímavá alba z jazzového světa nám pravidelně představuje náš rozhlasový kolega z Hradce Králové Tomáš Kačner. Dnes to ale bude trochu jiné. Lori Anderson totiž za jazzmenku můžeme považovat jen těžko a přesto si ji Tomáš pro dnešek vybral. Tomáši, dobrý den a prosím o vysvětlení, proč budeme poslouchat právě tuto hudebnici.
2: Tak, dobrý den. Lori Anderson podle mě na Vltavu obrovsky patří vším, co dělá a zároveň tahle deska přesně patří do tohohle formátu, v kterém se teď spolu nacházíme, to znamená představování jazzových desek, což zní jako paradox, ale je to tak, protože tohle není běžná deska. Tohle je totiž živá deska, která byla natočena v roce 2023 v rámci jejího turné. A to turné bylo s jazzovou kapelou Sex Mob, se skvělým newyorským bandem, který vede naprosto osobitý hráč na dechové nástroje Steven Bernstein. A ta kapela je tak strašlivě kreativní, dělá tak obrovské vlny ve svých skladbách, dokáže naprosto vystupňovat atmosféru. Prostě tam se dějí, jejich koncerty jsou úžasné. A právě to propojení s Lori Anderson mě dávalo, jako to, když jsem zachytil, že to vyjde na desce, tak jsem se na to strašně těšil. A když jsem ji hnedka na začátku května se k ní dostal, tak jsem si jenom těšil na to, jak si ji celou budeme poslechnout a vybrat z ní tři věci pro Vltavu. A teď je tady máme.
1: A čím začneme?
2: Tak začneme předělávkou jedné její starší věci. Je to skladba Raymond, ale právě ta předělávka ukazuje, jak se zaprvé ona posunula a jak to spojení se Sex Mob obrovsky té muzice prospělo. Protože přece jenom Lori hodně pracovala s elektronikou a to je taková jakoby trošku stoická hudba. Prostě jako ta dynamika tam moc nefunguje. Když to tady se Sex Mob právě naopak práce s dynamikou, ta je úžasná.

0: To byla Lori Anderson s jazzovou kapelou Sex Mob z jejího aktuálního alba zachycujícího turné z roku 2023. My si povídáme s Tomášem Kačnerem. Tomáši, skladba Raymond vyšla, jak už jste zmínil, na zpěvaččině desce Strange Angels z roku 1989. Je tedy součástí ale také jejího nového alba. Jak je vlastně tato nová deska koncipována? Jsou na ní jen úpravy starší tvorby Lori Anderson?
1: Takže na té desce je celkem 23 písní. Ono vůbec jako říct, jakoby deska není to tak, že by tam byly tracky, jakoby písně, jo, protože je to záznam živého vystoupení. Mm-hmm. A ona to koncipovala tak, že vlastně měla i ten koncert, i tu desku vlastně rozdělenou do několika celků, které se textově k sobě pojily. Takže ona tam zpívá o technologiích, o andělích, o rodinných ztrátách a období pozdního kapitalismu, kdybychom to tak rozdělili, ale všechno to je propojeno právě instrumentálními mezihrami, všechno tak, aby to celé dávalo jeden dlouhý celek. Takže 23 věcí, které jsou takhle propojeny, ale ještě ta deska je zajímavá tím, že tam je třeba předělávka jedna od Lou Reeda, čili bývalého manžela Lori Anderson, a pak je tam zajímavost, je tam třeba i píseň původem od Metallica. Také zase převedena, takže téměř k nepoznání, nebo je tam z toho jenom nějaký fragment, který člověku naskočí. Protože samozřejmě Sex Mob takhle přistupují k skladbách. Tak jak znám právě Sex Mob, kteří předělávají i klasické jazzové skladby nebo standardy, tak je předělají tak, že to povýší do úplně jiných rozměrů, do úplně jiných pater hudby a strašně vzrušující záležitost to je.
0: A co dalšího si poslechneme?
1: Tak tahle další skladba se bude jmenovat It's not the bullet that kill you, čili to není kulka, co tě zasáhne, co tě zabije.

0: It's not the bullet that's kill you, další skladba, kterou do vysílání přinesl Tomáš Kačner. Lori Anderson a Sex Mob, spojení avantgardní umělkyně a neortodoxního jazzového bandu, se zdá být vlastně dobrým nápadem. Viděl jste je naživo?
1: No, to bych strašně rád. Bohužel jejich vystoupení, které proběhlo v Praze, na to jsem se nedostal, ale zažil jsem je každého vlastně zvlášť. Lori Anderson jsem viděl v 90. letech. To bylo splnění mého obrovského snu, když jsem vlastně první její desku Big Science poslouchal v polovině 80. let, zprostředkoval mi tenkrát Miloš Gruber, vzpomínka na něj z brněnského Indies. A když tenkrát pak stála v Lucerně, tak já, pro mě to byla prostě obrovská chvíle, že se opravdu něco tady podařilo změnit, že jsem se mohl dostat k umělcům, kterým jsem zhlížel. Takže tu jsem viděl samostatně. A Sex Mob jsem naopak v posledních letech viděl několikrát a opravdu jsem se bláznivě zamiloval do téhle úžasné kapely. Takže tohle propojení by pro mě bylo asi jako neskutečné. Bohužel to se mi nepovedlo. Pokud to někdo z posluchačů zažil, tak mu to strašlivě závidím a přeju. A doufám, že třeba ještě k tomu někdy dojde, ale minimálně tahle deska je taková, že když si člověk pustí, zavře oči, tak tam spolu s nimi je. Já prostě vidím v popředí Lori, jak tam prochází krásně, si po pódiu deklamuje a za ní prostě ti Sex Mob s úsměvem a s takovou tou radostí, s tím nadšením muzice, to, jak to tam všechno tvoří. Já to prostě, mě to hraje před očima, jako kdybych tam spolu s nimi byl.
0: A jakou skladbou z desky Lori Anderson and Sex Mob se rozloučíme?
1: Tak dobře, teď to bude taková charakterističtější píseň pro tuto desku, ta se jmenuje Only an Expert. Charakterističtější myslím v tom, že předtím jsme slyšeli dvě poměrně kratší věci, protože samozřejmě na té desce jsou opravdu, to není jedno deska, to je rozsáhlejší dílo, tak ty skladby mají opravdu větší a delší stopáž a pokud se nám tady podaří odehrát delší stopáž z této písně, tak uvidíme právě obrovský vývoj v té písně, jak se to celé zvedá, kam se to posouvá, co se v té písně děje, jak to vlastně Sex Mob někam stále dávají dál. A tahle skladba je velmi dobře přeložitelná a člověk těm reálím velmi dobře rozumí, což nelze říct o všech věcech na té desce. Já bych jenom kousek zacitoval z textu, protože to strašně pomůže. Protože jen expert vidí, že je problém. A vidět problém je už polovina problému. Protože jen expert se s problémem dokáže vypořádat a jen expert se s problémem dokáže vypořádat. Čili taková reakce na ten náš přetechnizovaný svět. Mně to přijde docela zajímavé a fajn.
0: Tomáš Kačner a dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme a zdravíme do Hradce Králové.
1: Také, mějte se krásně.
2: You know, lately I've been thinking about work, what it means. As the job market shifts with artificial intelligence taking on more and more roles, humans are becoming more and more like overseers, the evaluators, the experts. And while it's vague what experts actually do, the important thing about the job is that experts are the best ones to be doing it. There are all sorts of levels of experts. There's thought leaders, there's the evaluators, the influencers, the coaches, the consultants. And above all, on top, the pundits. And any problems that come up, you can count on them to deal with them. So only an expert really can see that there's a problem, and only an expert can deal with the problem. Because half the problem is seeing the problem. Only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So, if there's no expert dealing with the problem, it's actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Now in America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer list solutions. Companies with names like the debt solution, the hair solution, the world solution, the sushi solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. Only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem.

0: sometimes. If it's really, really hot, and it's July and January, and there's no more snow, and huge waves are wiping out cities, and hurricanes are everywhere, and everyone knows it's a problem. But if some experts say it's no problem, and other experts claim it's no problem and explain why it's no problem, then it's simply not a problem.
1: Lori Anderson s jazzovou kapelou Sex Mob z jeho aktuálního alba zachycujícího turné z roku 2023. Ve vysílání dozněla skladba On an Expert. Je 11 hodin 22 minut.
2: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
3: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
2: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
3: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
2: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Edit Piaf vás provází středečním vysíláním Vltavy s datem 20. května. Hezký den.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Tento týden na Vltavě posloucháme rozhlasové vzpomínání houslisty a všestranného dirigenta Pavla Vronského. V pětidílných osudech nás provází svým životem naplněným hudbou a dnes bude na programu třetí část. A to už za pár minut.

0: Jerry Bergonzi, americký jazzový tenor, saxofonista, skladatel a pedagog. V jeho podání dozněla ve vysílání Vltavy skladba Just Friends.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
0: Osudy. Na programu je třetí epizoda rozhlasového vzpomínání houslisty a všestranného dirigenta Petra Vronského. Pořad připravila Eva Ocisková v technické spolupráci s Janem Braunerem. Příjemný poslech.

Já sám jsem se zúčastnil několika soutěží, víceméně s každým účastníkem soutěže, se kterým jsem mluvil, jsme se shodli na tom, že každá soutěž je nepříjemná. Na straně jedné, ale na straně druhé je také nesmírně blahodárná, protože ten umělec se musí naučit určité skladby, určitý objem repertoáru, který musí pochopitelně zvládnout na úrovni, ze kterou může jít soutěžit. Teď jsou různé typy umělců, někteří trpí trémou, někteří netrpí trémou. Zase s kýmkoliv se bavíte, každý se přizná, že nakonec, když ne ta svazující tréma, kdy smyčec padá z ruky a když se chvěje hlas, ta svazující tréma to není, ale vždycky určité rozechvění to je. A to zažívají umělci i v pozdním věku. Málo kdo jde na pódium s pocitem, jako že jde do kavárny na kafe. To vám nikdo nepřizná. A já, protože jsem zažil obojí, jak dirigentskou soutěž, tak i houslovou soutěž, tak je to zase o tom, že když jdu na soutěž jako houslista, tak mám nacvičenou skladbu, kterou předvedu ve tvaru momentální úrovně, to znamená, také tím mám nastudovanou a zvládnutou. Ale dirigentská soutěž, to je úplně o něčem jiným, protože vy se naučíte partituru a teď vám nikdo neřekne, co máte s tím orchestrem dělat. Jestli máte s tím orchestrem zkoušet, nebo zkoušet a přehrát, a nebo jenom přehrát tu skladbu, předvést se, to je právě to, co potom nějakým způsobem se hodnotí. Třeba na mojí první soutěži ve Francii, tam to bylo naprosto zřetelně dané. Třeba v prvním kole, že se hledaly chyby. Hledat chyby znamená, že orchestr má nakomponované chyby a dirigent jim podle partitury musí odhalit. Těch chyb byla, myslím, 10 a jaká byla vždycky radost, když předseda komise řekl Lofo er trouvé, to znamená chyba byla nalezena. Najednou mě to naskočilo. Od 70. let jsem francouzsky nemluvil. Ve druhém kole bylo zase, že se třeba dirigovala skladba úplně neznámá z listu. Potom zase bylo něco, ale tam bylo prostě dané, že to kolo je o tomto a o tomto. Když to třeba Karajanovská soutěž, tam opravdu ten dirigent si tam mohl dělat, co chtěl, mohl opravdu si přehrávat, mohl si zkoušet, ho zarazili, měl určitý počet minut a Karajan, který prohlašoval o sobě, a ono to tak není doslova, ale je hodně na tom pravdy, Karajan tvrdil, že pozná dirigenta podle zdvihu. To znamená, jakmile dá dirigent k nějaké skladbě zdvih a první dobu, tak Karajan tvrdil, že může říct dobře další, což se mi zdá trochu jako přehnané, ale každý orchestr, každý člen orchestru vám potvrdí, že když přijde nový dirigent, který s tím orchestrem pracuje poprvé, takže během 8 taktů nebo během 2 minut oni poznají, jestli ten dirigent je dobrý, jestli je špatný a jestli se s ním bude pracovat dobře, nebo jestli to bude takzvaně drhnout. A to je to, co já vždycky říkám, je to asi jako v partnerském vztahu, kdy s někým vám okamžitě ten vztah takzvaně naskočí. Já nerad používám to slovo, je to ta chemie, ty chromozomy nějakým způsobem začnou fungovat a s někým to prostě funguje, ten vztah, a s někým to nefunguje, ale funguje mu to zase s někým jiným. Ale kdo by na toto přišel, myslím teď ten vztah dirigenta a orchestru, ten by určitě dostal Nobelovu cenu.

Dnes už si mladí ani neuvědomují, jak je to úžasné, když jsou hranice otevřeny a oni můžou vyjet kamkoliv. Dnes už si mladí ani neuvědomí, jak je to úžasné, když se od, já nevím, kolikáté třídy učí angličtinu a dnes mluví anglicky, to je takové esperanto v celý svět. To my jsme tenkrát neměli, takže my jsme si učili rusky a s tím se člověk domluvil tak maximálně v socialistickém táboře a ani to moc ne. Z vlastní vůle potom německy a když se někdo začal učit anglicky, tak už se na něj okolí dívalo skrz prsty, že nahrává imperialismu a myšlenkám západu. Jenomže já jako dirigent, který jsem dostával příležitosti někam vyjet po Evropě, tak pochopitelně nejjednodušší to bylo v Německu, že kde jak východní, tak i západní Němci mluví stejným jazykem, stejně tak Rakušané. No, ale horší to bylo třeba ve Francii. Tam Francouzi tenkrát, mluvím 70. leta, Francouzové anglicky vůbec nemluvili, německy také ne, takže nezbývalo, než mluvit francouzsky. A to díky tomu, že v Besançonu na soutěži tam dokonce byla francouzština jako povinná. Tam vůbec nikdo nepředpokládal, že by někdo mohl přijet do Francie a mluvit jinak. A to též bylo i v ostatních zemích, kam jsem byl vyslaný. Takže já vlastně jsem se vždycky, když jsem někam jel, ať to byla Itálie, Španělsko, Portugalsko, dokonce Dánsky, to vždycky jsem věděl tak rok a půl, že někam pojedu, tak jsem se vždycky snažil naučit nějaké základy, abych aspoň s tím orchestrem, ono se tomu říká kuchyňský jazyk, abych se domluvil v obchodě, abych se domluvil v restauraci, abych se domluvil s tím orchestrem. To znamená, dobrý den, dámy pánové, slaběji, silněji, prosím, děkuji, tady hrajeme od taktu toho k taktu tomu, písmeno to a to. A každý orchestr to nesmírně kvitoval s povděkem, že ten maestro se nějakým způsobem snaží, protože mluvit s nimi, jako dejme tomu v Itálii anglicky, nemělo smysl, protože oni anglicky neuměli. Takže prakticky já bych klidně mluvit mohl, ale oni by nevěděli, co vlastně jim říkám. Dneska už je to zlaté. No, ale pochopitelně to bolelo, že jo. My jsme se museli ty jazyky nějakým způsobem naučit o tom, že srbochorvatsky to ani nemluvím, řecky ne, tam to drhlo, řecky kalimera, kalispera a taky dál už jsme se moc nedostali, ale i rusky se člověk domluvil, zrovna třeba v tom Řecku, tam hodně lidí mluvilo rusky, v Izraeli spousta lidí tam mluví rusky. Já bych tu ruštinu tak úplně zase nezatracoval, přece jenom je to také jazyk jako každý druhý. Finsky jsem se snažil, ale tam s finštinou to by bylo jak s maďarštinou nebo případně s tou turečtinou. Tam to drhlo velmi silně. To bylo špatný. Ale je opravdu špatné si myslet, že každý muzikant se naučí lehce jazyk, nenaučí. Chce to opravdu čas, gramatiku, učitele a nejlepší je partnerka a ještě lepší je, když člověk potom nějaký čas v té zemi žije. Proto je úžasné, když naši studenti mohou vyjet v rámci Erasmu do jakékoliv země, kde pochopitelně mimo angličtinu, on ještě se naučí třeba norsky, nebo holandsky, nebo španělsky. Vlastně španělština to je dneska světový jazyk vedle angličtiny, nejrozšířenější. Bohužel s těmi jazyky je to potom tak špatné, že když je nepoužíváte, takže třeba já francouzsky, když jsem uměl velmi dobře na té soutěži v roce 70, tak já jsem ji vlastně do dneška nepoužil, francouzštinu jako takovou. Jo, použil. Teď si vzpomínám, v roce 92-93, když jsme jeli s dcerou do Španělska autem a já se ztratil někde kolem Paříže, jsem špatně uhnul a najednou mě ta francouzština začala naskakovat, jako monsieur, permettez-moi a tak dále, a c'est très facile, monsieur, a to musíte tady a droit, a už jsem byl doma. Nezapomenete. Ale musí se to potom pochopitelně opakovat a opakování matka moudrosti, a když neopakujete, zapomenete. Tu francouzštinu jsem se učil rok a půl a tenkrát jsem si jako student platil soukromé hodiny u učitelky francouzštiny. Závratné peníze to stálo, 20 korun hodina. A
ono to bolí, to učení bolí, a já jsem věděl, že to jinak nejde. Ona měla takovou docela osvědčenou metodu, ona mě nutila učit se články, celé články z paměti. Což vypadá, že to je špatně, ale já jsem jí potom, podobně jako s tím tatínkem, mockrát velebil, je to strašně drsný způsob, ale opravdu je to způsob, že ten jazyk vám potom se udrží v té hlavě, protože máte to zafixované v celých větách. Vlastně vy se to učíte, jak už jsem jednou zmínil, jako klavírista, když si na stole namaluje klaviaturu a mačká si tam tu skladbu na tom stole, tak se učíte jenom doma a s tím učitelem a vlastně ta praxe je nejlepší s tím cizincem. Vlastně mluvíte potom s tím cizincem. Co pak mluvit? Ale pak je horší ještě to dešifrovat ten jazyk. Když někdo na vás mluví, to je ještě potom daleko horší. Ale samozřejmě, když už máte naučený ty texty, tak ono nějakým způsobem se to v té hlavě potom zařadí. Ale je to nesmírně těžké a proto znovu opakuju tou obrovskou výhodu dnešní mládeže a vlastně i dnešní výuce, když máte různé metody a kurzy, ale hlavně je to mluvit, poslouchat a učit se. Ty slovíčka vám do hlavy nenaskáčou sami.

Občas si človek myslí, že nejaký jazyk umí a ono v podstate vôbec neumí. To som zistil práve na zmínené ruštine, když som měl jet do Petrohradu k Leningradské filharmonii a začal som si tu ruštinu opakovat, teda moji školní ruštinu. Zase, protože jsem rusky prakticky vůbec nemluvil od té doby školy, od maturity a taky jsme ji brali takovou takzvaně levou zadní, tak jsem zjistil, že rusky vůbec neumím, tak jsem si potupně koupil ruštinu pro samouky a sám jsem se rusky doučil. Potom, když mě koncertní mistr říkal, maestro, váš blesčájuští ruský jazyk, tak to mě udělalo velkou radost, ale nicméně potom jsem ji pochopitelně použil, když jsme byli několikrát ve státní filharmonii Brno, když jsme letěli do Japonska, tak jsme letěli přes tehdejší Sovětský svaz. Nicméně, my jsme měli mezipřistání v Novosibirsku. Vyjeli jsme autobusem z letiště. Je pravda, že bylo předjaří, všade bylo spousta bláta a ty jsme viděli skanzen, takové dřevěné domečky, kde lidi nosili vodu na vahadlech ze studny a říkali jsme, no to je úžasný, oni tady mají vedle letiště hned skanzen, než jsme zjistili, že už vlastně začíná město Novosibirsk. Ale to město Novosibirsk bylo velmi výstavní, by se dalo říct, a ze všeho nás nejvíc zaujalo divadlo. Divadlo, které stavěli němečtí zajatci, velká operní scéna, to byla první budova, kterou vybudovali po válce. Také oni si tam velmi kultury vážili. Je tam konzervatoř, která chrlí obrovské množství talentů na všechny nástroje a nás tam zaujalo, my jsme tam byli na představení, operní fantastické hlasy, byly překrásně výpravné kostýmy a lidé, publikum tleskalo i na výpravu, to znamená, otevřela se opona a byl potlesk, jak byla krásná výprava, nebo na jednotlivé kostýmy, co my jsme u nás nezažili. No nicméně z toho Novosibirska jsme odletěli a druhé mezipřistání bylo v Chabarovsku a tam jsme také hráli koncert. Tam byla zajímavá záležitost tím, že najednou před koncertem nám scházeli dva violisté. My jsme tam měli 3 dny volna, tam teče řeka Amur. Taky zajímavé bylo to, že voda z kohoutku tekla nahnědla a když ty nejchravě odpustí, tak tam byl písek, protože to byla voda z Amuru, z té obrovské řeky, žluté řeky, to něco podobného, jako je v Číně. A nicméně se nám ztratili dva violisté. Nebylo po nich vidu ani slychu. Koncert jsme odehráli tedy bez nich, když potom v noci po koncertu volali ředitele a tlumočnici a zjistilo se, že naši violisté jsou zavřeni ve vězení. A jak se tam dostali? No, protože neměli co jiného na práci, oni byli velmi zvídaví, oba dva byli fotografové, oba dva se zajímali o historii a jeden dokonce říkal, že jeho dědeček byl legionář a že tam sloužil na Usury, vyprávěl, jak je tam krásná příroda a tam mezi Amurem a Usury byla nějaká vesnice, kterou oni si našli na mapě a že se tam pojedou podívat. Sedli do autobusu, jeli se podívat na tu vesnici, na to místo, kde byl ten dědeček toho jednoho violisty. No a protože to byla příhraniční oblast a už v každém autobuse byl nasazený příslušník pohraniční stráže v civilu, který dával pozor, tak zjistil, že tam jedou 2 cizinci a že mají fotoaparáty na krku. No takže jednou na jedné zastávce přišla eskorta se samopalem a milé oba dva violisty zavřeli, odvedli na posádku. Těžko vysvětlovali, že opravdu nefotografovali vojenské objekty, jak oni si mysleli, že jenom ukazovali prstem, je, podívej, tam je krásný hájíček, a je, podívej, tam je krásné to. A oni shodou okolností to byly ukryté vojenské objekty, které právě ten příslušník si myslel, že to jsou špioni, kteří to jedou fotografovat. Nicméně se to všechno vysvětlilo, vrátili nám violisty, takže do Japonska už jsme potom odletěli v plném počtu. Nicméně oni potom vyprávěli, že tam byla velká mapa
jak byli zavření, tak v té služebně, že byla velká mapa Sovětského svazu, kde ještě někde nahoře v levém rohu se krčily státy Varšavské smlouvy a tam bylo malinkaté Československo a že oni ukázali na to Československo a říkali, tady jsme se narodili, zde jsme radili a teď prstem ukázali až na ten druhý konec do toho Chabarovsku, který je toho Čínského moře, říká, a tady sedíme ve vězení a zde jsme v turmě. No a samozřejmě, že jejich úlovky fotografické, na které se těšili, že si přivezou, tak nejenom, že si nepřivezli žádné, ale oni jim totiž vytahli z těch fotoaparátů filmy, takže oni přišli i o krásné snímky, které měli z Moskvy i z Novosibirska.

soutěží jsem se zúčastnil jako účastník. Soutěže jsem také doprovázel. Zmiňoval jsem Concertino Praga, nebo v Milánské Skale, ve Vídni, klavírní soutěž, a vždycky to vypadalo tak, že jsme s tím orchestrem, se kterým jsme potom to finále doprovázeli, dostali seznam koncertů finálních, které přicházely v úvahu, nebo to byla soutěž houslová, to už je jedno. A bylo jich vždycky takových 6-7 a potom podle toho, který účastník, který se dostal do toho finále, ti finalisté byli většinou 4. No tak z těch 6 nebo 8 koncertů se to nakonec zúžilo na ty 4 koncerty, ze kterými my jsme tam potom jeli a tam se to naskoušelo v tom městě s tím solistou. Ty zkoušky byly 2 a koncert a víceméně to bylo jasné. Ovšem, taková soutěž hrůzy, by se dala říct, nás potkala s Janáčkovou filharmonií Ostrava a bylo to na našem turné v Japonsku, kdy jsme dostali seznam 32 skladeb bez rozdílu nástrojů. To znamená, že tam byly skladby flétna, kytara, klavír, housle, lesní roh, zpěv a já nevím, prostě všechno možné. No a my jsme pořád, protože jsme zkoušeli na to turné, jsme se připravovali, pořád jsme chtěli vědět, kdo už je v tom finále, protože už se to blížilo, že kdo je v tom finále, které ty skladby teda opravdu máme naskoušet do toho finále. Protože jsme předpokládali, jako vždycky, že budou maximálně 4, maximálně 5. No a když jsme přiletěli do Tokia, tak mě dali na letišti velký balík partitur. Já jsem se ptal, co to je. Oni řekli, no to je těch 32 skladeb, co je na tu soutěž třeba. A já jsem říkal, ano, ale které se budou hrát? A oni nám řekli, všechny. A kdy je první zkouška? Zítra. Bez ohledu na to, že jsme přiletěli jeden den v noci a druhý den ráno jsme měli začít zkoušet. A to šlo rovnou, že se zkoušelo ze solisty. To byl hrůzný zážitek, my jsme zkoušeli celý den a potom postupně, vlastně to finále bylo asi až za 10 dnů, takže my jsme potom před každým koncertem, protože mezi tím jsme hráli turné jiné koncerty, tak před každým koncertem jsme nacvičili 1 nebo 2 skladby, abychom to měli připravené na to finále. A to finále začalo ráno v 9 hodin a skončilo večer ve 23 hodin bez přestávky, kdy se střídalo 32 umělců a ty koncerty se hrály celé, všechny 3 věty vždycky. A opravdu to byl den hrůzy. Naštěstí muzikantů je vždycky o trošku víc, ty se mohli střídat, ale já jsem se vystřídat nemohl a když teda jsme skončili večer, tak já jsem říkal té překladatelce, že tohle už bych v životě podruhé nechtěl absolvovat a ona řekla, ale pan dirigent Polský Kort to říkal totéž. Takže nebyl jsem ani první, ani poslední, ale nepřeju to nikomu, to je opravdu něco hrozné.

5 000 lidí. Zpívali jsme Beethovena 9. Odehrávalo se to v hale Sumo, kde je to kruhová hala pro 10 000 diváků, kdy polovina haly bylo publikum a druhá polovina haly byli účinkující. Janáčkovu filharmonii Ostrava tam ještě posílili 2 japonské orchestry. My jsme předtím hráli jenom Janáčkova filharmonie Vltavu a to v tom obrovském prostoru bylo asi jako když tam hraje kvartet, jako takový malinký ansámblíček. Pak přišly ještě ty 2 japonské orchestry a pak začaly zpívat ty spojené sbory a to byl zase obrovský zážitek pro mě, protože oni to zpívali v synchronu s námi. Samozřejmě, že měli obrazovky, ale každé to patro, protože to bylo asi 6 pater toho stadionu nebo i víc, mělo svého dirigenta pomocného. Pomocní asistenti tam byli proto, že technika selhávala. Každé televizní spojení je totiž o zlomek pozdě. Takže to můžu říct z vlastní zkušenosti, že mě se kolikrát stalo, než jsem si na to zvyknul, když hrajeme v open air s nějakým orchestrem venku, jsou tam velké obrazovky, které snímají orchestr, přenášejí ten obraz a občas snímají dirigenta. A já, když jsem se viděl na té obrazovce, tak jsem vlastně začal mít schizofrenní pocity, protože ten dirigent na tom obraze byl později než já. A musel jsem se přestat tam dívat, protože automaticky, měl jsem ten operní reflex, automaticky ho začít doprovázet. Ale to jako, tudy by cesta nevedla. A takhle je to i s těmi přenosy televizním nebo toho monitoru. Takže není na to, když ten živý asistent má přímý oční kontakt s tím dirigentem, to znamená se mnou, a to gesto zveličuje, teda převádí k tomu sboru, který je vzdáleně, ale musí tam ještě dát ten zlomek toho zvukového zpoždění. No je to zkrátka alchymie, ale klaplo to. Ten výsledek byl úžasný. Takže na jednu stranu to byl zážitek ze soutěže, který byl přestrašný a tento zážitek byl zase překrásný.

Z našich dirigentů vyselal říct, že takovým největším specialistou na Japonsko byl Zdeněk Košler. Ten tam byl velmi oblíbený, mluvil i japonsky a opravdu to byla osobnost, která se nerodí tak jednou za 100 let. A já jsem měl s panem dirigentem Košlerem celkem vztahy, by se dalo říct, neutrální. A velmi jsem si cenil toho, že z nějakého důvodu, jestli to byl zdravotní důvod, si prostě na mě vzpomněl a doporučil mě k Metropolitan Symphony Orchestru za sebe, tenkrát, kdy tam měl dirigovat mimo jiné mou vlast. Já jsem tam byl tenkrát asi měsíc u toho orchestru, a když přišla ta má vlast, tak samozřejmě to je výborný orchestr a nebylo tam technických kazů, nebylo tam ničeho, co by mohlo ten zážitek pokazit. Ale já jsem si přece jenom říkal, co pak o orchestr, o ten nemám obavu. Měl jsem obavu o publikum, že ano, Vyšehrad, Vltavu, Šárku, Luhy určitě stráví to publikum velmi jednoduše a krásně, protože to jsou programové symfonické básně a naprosto sdílné. Ale až přijde Tábor a Blaník, tak to už je taková specifická tématika, že jsem se obával, že ten potlesk bude takový vlažný. Oni vlastně Japonci vůbec se nějak jako v potlesku nepředají takzvaně. Ale to, co se strhlo po tom Blaníku, to jsem ještě od Japonců takové bouře, ovace, hlasitý potlesk, to jsem od Japonců ještě nikdy nezažil. A já věřím tomu, že je strhla ta hudba, protože tematicky Tábor

nebo Blaník musí být Japoncům naprosto vzdálený. Ale ta geniální Smetanova hudba je tak dostala, že to dali najevo a už jenom to samo o sobě je obrovský zážitek.

0: Slyšeli jsme třetí díl rozhlasového vzpomínání houslisty a všestranného dirigenta Petra Vronského. Pořad připravila Eva Ocisková v technické spolupráci s Janem Braunerem. Připomínám, že odvysílané díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. A čtvrtou část si nezapomeňte naladit zítra v 11:30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko dnes večer převezme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Vladimír Putin a Xi Jinping spolu jednali o dodávkách ruského plynu. V pražském Rudolfinu dnes vystoupí kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hennigan. A bude převážně polojasno až oblačno, od západu postupně čekáme déšť, na východě i bouřky. Teploty až 23 stupňů. O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO po konzultaci s vládou. Českému rozhlasu řekl, že Spojené státy požádali Česko o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená a nemá ani příznaky. Podle Vojtěcha teď bude zhruba 3 týdny v izolaci v pražské nemocnici na Bulovce. Šíření nemoci ale podle ministra nehrozí. Lékař do Česka přiletí večer speciálním letadlem, říká Vojtěch.
2: Ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám. Neměl by tam s ním nikdo být, kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy. Ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým ani na letišti, tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to dnes po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl také, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. O složení české delegace na tuto akci podle premiéra rozhodne vláda 8. června. Na summit chce jet společně se zástupci vlády prezident Petr Pavel. Babiš to ale dosud odmítal. Rusko bude nadále pokračovat v dodávkách plynu do Číny. Prezidenti obou zemí Vladimír Putin a Xi Jinping se v Pekingu údajně dohodli i ohledně plynovodu Síla Sibiře 2. Žádné další podrobnosti ani načasování k tomu neuvedli. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem surovin, které Rusko do sousední země dodává.
3: Xi Jinping při setkání s Vladimírem Putinem mimo jiné řekl, že by se Čína a Rusko měly postavit proti případům jednostranné šikany a snahám o přepisování historie. Podle Putina jsou obě země odhodlány hrát na mezinárodní scéně stabilizační roli. Moskva taky ocenila údajný nezávislý postoj Pekingu k válce na Ukrajině, kterou Rusko před 4 lety napadlo. Zástupci Číny opakovaně uvádějí, že jejich země je v konfliktu neutrální. Rusko i Čína jsou blízkými ekonomickými partnery a jejich vztahy se od začátku války ještě víc prohloubily. Podle analytiků serveru BBC by samotné přežití Putina bylo bez čínských peněz a technologií v ohrožení. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plus pořádá už 4. ročník konference o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet dnes budou diskutovat třeba ukrajinský velvyslanec v Británii Valerij Zalužný nebo český prezident Petr Pavel. Podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky je hlavním tématem budoucnost Ruskem napadené země potom, co utichnou zbraně.
4: Dominuje tomu tématu samozřejmě válka na Ukrajině, občanská společnost a taky média, což je v naší současnosti a debatě o veřejnoprávních médiích obzvlášť důležité.
5: Říká Pazderka o konferenci s názvem Křehká bezpečnost. Právě tohle téma považuje za zásadní taky další z hostů. Novinář webu The Atlantic Simon Schuster.
6: Budoucnost Ukrajiny je téma, které se týká nás všech.
5: Na konferenci vystoupí taky ukrajinská nositelka Nobelovy ceny Oleksandra Matvíčuková. Rozhovory z jednotlivých debat Český rozhlas odvysílá v dalších dnech. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: V pražském Rudolfinu dnes vystoupí kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan. Letošní rezidenční umělkyně festivalu Pražské jaro se v jeho programu představí hned 4x. Co nabídne její první koncert, přiblížil umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
7: Vystoupí s klavíristou francouzským Bertrandem Chamayou, s tím provede písňový cyklus písně Nebe a země Oliviera Messiena a také novou skladbu, poměrně novou v české premiéře od Johna Zorna, což je americký skladatel, jazzman a performer na hranici žánrů. Tahle skladba jí napřed připadala téměř nespívatelná. Ona sama říká, že je velmi zvyklá na náročné současné skladby a nakonec jí přirostla k srdci a, jak říká, změnila život.
0: Počasí. Bude polojasno až oblačno. V Čechách může být přechodně až zataženo. Během odpoledne čekáme postupně místy občasný déšť nebo přehánky a zejména na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 14. Slabý během dne místy mírný vítr v silnějších přehánkách a v bouřkách přechodně zesílí. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Vysílání Vltavy pokračuje i po 12. hodině. Kromě kulturních aktualit vám nabídnu tvorbu Jana Dismas Zelenky, Bedřicha Smetany nebo právě teď Johana Kristiána Bacha. Hezký den vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková.

Je 12 hodin 10 minut, na Vltavě dozněla část koncertu pro čembalo, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Johanna Christiana Bacha. V úterý 26. května uplyne 150 let od úmrtí českého historika, politika, spisovatele i organizátora veřejného, kulturního a vědeckého života Františka Palackého. Dnešní večer na téma zve na road movie po stopách tohoto hodslavického rodáka. Z moravských Hodslavic přes Maleč na Vysočině až do Palackého ulice v Praze putoval autor pořadu Ivan Motýl. V rozhlasové koláži vystoupí například prapraprapravnuk Františka Palackého Václav Macháček, jeho žena Hana a dcera Marie, ale také historici Jiří Štajf a Jaroslav Zezulčík, propagátorka Palackého odkazu Lenka Šíchová nebo literární badatel Radim Kopáč a mnozí další. Večer na téma s názvem Otec národa z tisíci koruny i z pivnice od Pinkasů můžete na Vltavě poslouchat dnes od 20 hodin. A už za okamžik se spolu přesuneme do Francie. V Paříži totiž představují dílo dánského umělce Georga Jensena. Podrobnosti už za pár minut.

0: Venkovanka. Skladbu Bedřicha Smetany nám zahrála Jitka Čechová. Aniž bychom si to uvědomili, s jeho tvorbou se nejspíš už setkali všichni. Dílo dánského sochaře, designéra a především zlatníka Georga Jensena je ale nadále poměrně neznámé. To teď chtějí napravit v Paříži, kde mu připravili velkolepou výstavu. Umělec, který tvořil od konce 19. století až do 30. let toho 20., zásadně ovlivnil vývoj skandinávského designu. Pro nás možná téměř neznámý a přitom patří po Hansi Christianu Andersenovi mezi nejslavnější Dány vůbec. Více už naší spolupracovnici ve Francii Marie Sýkorové řekl kurátor expozice.
1: Kurátor výstavy o díle dánského umělce, designéra Georga Jensena vysvětluje, proč uspořádali tuto expozici právě teď. Je to totiž přesně 100 let, kdy se Jensen na nějakou dobu usadil v Paříži a otevřel zde svůj obchod, a to v letech 1925 až 26. Navíc moc se o jeho působení v Paříži neví, i když to patří k jednomu z nejvýznamnějších období. Vzniklo zde velké množství jeho tvorby ze stříbra.
2: V Paříži to měl Jensen velmi rád, i když poměrně strádal, jak kurátor vysvětluje, vše bylo velmi jednoduché, až řekněme primitivní. Z toho důvodu byl Jensen velmi vysílený a strádal. Na druhou stranu vše, co v Paříži vzniklo, je ruční práce, neměl zde totiž přístup k žádným strojům. O to víc je jeho tvorba z té doby ceněná.
1: Georg Jensen začal jako sochař, hodně pracoval s jílem, pocházel z malé vesnice v Dánsku, byl zvyklý na přírodní prostředí. Příroda byla součástí jeho života, jeho světa. V neustálé blízkosti vody, potoku i potůčku, říká kurátor Michael Krogsgaard.
2: Very fond of water, of nature. Special Danish Art Nouveau called Skønvirke, which is.
1: Vycházel z umění Art Nouveau, tedy ze secese. To je patrné na jeho rané tvorbě z keramiky. Většinou se jedná o vázy nebo mísy. Tvorba je to do jisté míry zvláštní, někdy až děsivá. Zároveň ale velmi romantická, plná květin a zvířat.
2: We only know very learn more about his ceramic pieces. But some of them were also.
1: Georg Jensen se narodil v druhé polovině 19. století. Jeho sláva přišla až počátkem toho 20. Vize se i hned zalíbila. Navrhoval nejen stříbrné nádobí, ale i příbory a hlavně šperky. Jeho tvorba zaznamenala ohromný úspěch nejprve v Německu, pak i ve Francii.
2: His connection to Paris started in around 1909 or 1910.
1: Vazba, jak vysvětluje kurátor, začala už kolem roku 1909, kdy Georg Jensen představil svou designovou tvorbu na pařížských salonech. Stala se vyhledávanou a v Paříži měl mnoho obdivovatelů. Prakticky každý rok se tam vracel. Nejprve své dílo prezentoval v galerii v ulici Saint-Honoré, kam mohl zavítat prakticky kdokoliv. Nakonec si otevřel vlastní obchod. Ten, jak mi říká Michael, ale vydržel pouhé 2 roky. Ptám se ho, čím to bylo, když jeho tvorba byla tak oblíbená. Bylo to kvůli rodinné tragédii. Jeden ze synů zemřel. Georg Jensen se tak chtěl vrátit do Dánska. Chyběla mu rodina, rodinné prostředí, zázemí, které v Paříži postrádal. Vrátil se do Dánska, patřil mezi nejuznávanější umělce své doby. Jeho sláva ale upadala a zemřel prakticky v ústraní a velmi chudý. Od 50. let se tvořila nová generace umělkyň a umělců designu, a to i v práci s kovem, stříbrem, výroba nádobí a příboru. Vliv se samozřejmě projevil i z tvorby Georga Jensena. Dnes patří mezi nejuznávanější umělce Dánska. Některé jeho původní kresby a návrhy se znovu začaly vyrábět, říká kurátor výstavy a prezident dánské společnosti Georga Jensena Michael Krogsgaard z Paříže, Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Stabat Mater Jakuba Jana Ryby na Pražském jaru.
1: Světoví solisté, Perstův sbor a helsinský barokní orchestr pod vedením Aapo Häkkinena.
0: Špičkoví interpreti staré hudby ve festivalovém debutu s objevitelským programem z českých archivů.
1: Přímý přenos z Rudolfina poslouchejte 21. května od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Polední Vltava.
1: Jako každý den v tento čas vám i dnes nabízíme vltavský kvíz a ptáme se, zda víte, kdo napsal román Na cestě. Autorem kultovního románu Na cestě v originále On the Road je americký spisovatel Jack Kerouac. Autobiografický román zachycující toulky začínajícího spisovatele napříč Amerikou se počátkem 60. let stal manifestem beatnické generace. Jeho autor v něm zobrazil komunitu lidí odmítajících konformní způsob života. Spolu s Allenem Ginsbergem a Williamem Burroughsem byl Kerouac hlavním představitelem beatníků. Do své smrti v roce 1960 9 pak napsal ještě dalších 5 románů. Jack Kerouac knihu, která ovlivnila generace čtenářů i umělců po celém světě, podle výpovědi svých druhů začal psát na několik metrů dlouhou roli kreslícího papíru, aby se nemusel zdržovat vyměňováním listů v psacím stroji. Podporován nesčetnými šálky kávy a údajně i tabletami benzendrinu, vychrlil na tento svitek vše, co měl na jazyku během neuvěřitelných 3 týdnů roku 1951. Text později sám nazval spontánní prózou. A tak vznikla kniha, která se stala symbolem svobody, nespoutanosti i touhy hledat vlastní cestu a dodnes oslovuje čtenáře napříč generacemi.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Soubor Collegium 1704 v čele s Václavem Luxem nám zahrál čtvrtou část sonáty číslo 1 pro dva hoboje, fagot a basso continuo F-dur Jana Dismase Zelenky. Slavný český sklářský výtvarník Rony Plesl umění vytváří, ale taky se jim rád obklopuje. Jeho velkolepou sbírku hlavně českého umění teď vystavuje Galerie Magnus Art v Praze, a to do poloviny srpna. Uvidíte tu díla od předních výtvarníků, jako jsou Josef Bolf, Krištof Kintera, Ivan Pinkava nebo třeba Patrik Adamec, a vstup je zdarma. Na výstavě s Ronym Pleslem natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: Podle jakého klíče sbíráte umělecká díla? Předpokládám, že vás musí bavit a líbit se vám, ale určitě je tam ještě něco jiného.
2: Ten klíč je hlavně tematický, aby ty věci byly, měly duchovní hodnotu, aby se zabývaly tématem něco mezi nebem a zemí. Takže to nejdůležitější je téma. Ale samozřejmě tím, že jsem sochař, tak mám ve sbírce hodně soch, což není tak obvyklý, takže to je další věc, že já si vybírám hodně sochaře, tak to je možná druhý moment. Třetí moment je, že mám rád mladý autory, který mě zaujmou nějakou silnější hodnotou, která není jenom okopírovaná z internetu, z Instagramu a tak. To je možná další moment, kdy podle takového klíče vybírám. Ale přiznám se na rovinu a nestydím se za to, že někdy je to investiční záležitost, že chci autora, který třeba vím, že má třeba významnou výstavu nebo je o něj zájem, tak ho chci koupit ještě včas. Mám hodně dětí, budou chtít něco dědit, tak musím myslet i na tohle.
1: A přijde mi, že v tom ještě je také humor, nějaký vtip v hodně těch dílek. Nadsázka.
2: Nadsázka. Neřekl bych úplně humor, spíš taková jako nadsázka, takový britský humor, no, že britský, černější humor je tam. Ano, to jo, to mám rád.
1: Třeba tu dlažební kostku od Epose.
2: No, to mám rád. To mi koupila manželka. Manželka mi vlastně s tím výběrem často pomáhá a vybírá věci sama a dává mi jako dárky. A musím jí hrozně jako pochválit, protože nejdřív se divím, že mi koupí dlažební kostku. A počase, když se seznámím s Eposem a vidím víc jeho věcí, tak jsem za ní strašně rád, protože Epos je taky jeden z autorů, který mám hodně rád.
1: Vybral byste tady nějaká třeba dvě taková zásadnější díla pro vás?
2: Jedno zásadní dílo je Ondřej Filipek, Plastika smrt, vlastně takového malého chlapečka, který bojuje o přežití každý den. Neskromně teda jsem rád, že tady můžu mít svoje nový díla, což jsou takový parafráze benátských zrcadel. Jsem rád, že tady podle mýho názoru obstojí vedle těch mistrů.
1: A pamatujete si první dílo, které jste zakoupil?
2: Viktor Vasarely, serigrafie. To tady nemám na výstavě.
1: Takže tady zhruba půlka, jste říkal.
2: Zhruba půlka sbírky.
3: Říká Rony Plesl v první místnosti Galerie Magnus Art, kde jsou jeho zmíněná díla v konkurenci dále například s Krištofem Kinterou nebo Danielem Pitínem. Pokračujeme dále. Vystoupáme po schodech do druhé velké místnosti, kde se Plesl zastavuje u snadno přehlédnutelného díla. Je jim zarámovaný dopis od Dana Vo, mezinárodně uznávaného vietnamsko-dánského umělce, který v současnosti žije a tvoří v Berlíně a v Mexico City.
2: Tohle je dopis, který napsal před smrtí francouzský evangelizátor, když v Ázii, myslím, že ve Vietnamu, ho odsoudili na smrt. A on se loučí se svým otcem v Paříži, píše mu, když se to hodíte do překladače, je to velice dojemný dopis, který píše před smrtí syn svému otci v roce 1861. A po mnoha letech ten dopis nějakým způsobem vzal do rukou Dan Vo. On řekl svému otci, svýmu vietnamskému otci, který žije v Kodani, aby ten dopis přepisoval neustále, protože on je kaligraf, ten otec Dana Vo. On ho přepisuje v té francouzštině a můžete si ho koupit přes nějaký galerii. Já jsem si ho koupil přes jednu galerii, dostal jsem ho z Kodaně poštou. Ten dopis má ve vlastnictví třeba Guggenheim muzeum a nebo různý významné instituce a neví se, kolik jich je. On neustále ty dopisy píše a je tam neskutečná silná citová věc, že otec nějakého syna dnešního umělce přepisuje ten dopis, který kdysi psal syn jinému otci.
3: V tomto horním patře najdete díla třeba také od sochaře Richarda Štipla, fotografie Ivana Pinkavy, díla Milana Knížáka, Jiřího Davida nebo Zdeňka Sýkory. Rony Plesl poukazuje na nenápadně modrozelený 3D obraz od Patrika Adamce.
2: Tak je to takový autor I love it, I hate it, že někdo si říká, co to je nějaká koženka, je to taková nějaká infantilní věc. Ale já, když jsem viděl Patrikovy věci, které jsou na první pohled infantilní, tak oni mají obrovskou hloubku. Když mi řekl, proč to dělá tyhle, on to nejsou koženky, ona to je normální malba, ale má to vypadat jako koženka. A on řekl úplně magickou větu, kterou já jsem vlastně pochopil ještě dřív, než mi ji řekl, protože jsem to v tom jeho díle poznal, že to není jenom infantilnost, ale že v tom je i nějaká hloubka. A on mě řekl, na kožence se rodíme a na kožence umíráme. Což jako je hrozný, že jo? To člověku běhá mráz po zádech. Ale Patrika mám moc rád, Tohle je vlastně Windows, to je jako krajina z počítače, že jo. Ale ty jeho burštičky a ta koženka jakoby a ty barvy, ono to je něco mezi chrastítkem a mezi opravdu nějakou jako plachtou, kterou vás jednou přikryjou, jo. Tak doufám, že vám tady nedělám jako hodně blbý ráno, jako jo.
3: Výstava sbírky Ronyho Plesla nese název To podstatné se děje mimochodem, což je údajný citát od Johna Lennona.
0: A část sbírky Ronyho Plesla na výstavě nazvané To podstatné se děje mimochodem uvidíte v galerii Magnus Art v Praze 8 do poloviny srpna.

Camille Berthault, francouzská jazzová zpěvačka, o které se tvrdí, že zpívá stejně přirozeně, jako dýchá. Na Vltavě dozněla její píseň A Cette Chanson. Všichni dávno víme z rozhlasu a televize, že číst by se mělo a basta, říká hudebník, architekt a spisovatel Ivan Palacký a dodává, přesto si myslím, že stejně důležité, ba v určitých případech snad i důležitější, je v pravou chvíli nečíst, jen tak beze smyslu sedět a civět před sebe. Přesto se snad od něj dozvíme, co za přečtení rozhodně stojí.

0: Metropol.
1: Druhou knihovnu mého života představovaly dvě nízké komody z přelomu 40. a 50. let 20. století, vyrobené v UP závodech v Bučovicích. Stávaly v různých konstelacích tu vedle sebe, jindy zas na sobě, v obývacím pokoji našeho panelákového bytu 2+1. Korpus byl vyroben z jasanem dýhované laťovky, klížené na kolíky a zadní stěna se stávala z tenkostěné překližky. Výškově stavitelné police potvorovaly kovové trny. Dvířka dole plná, nahoře prosklená, pojízdná ve vyfrézované drážce. Podnož tvořil nízký, tmavě mořený sokl z masivního dřeva. Velmi se mi vždy líbil kulatý kovový štítek zámku s dřevěným reliéfním věnečkem, detail převzatý ještě z meziválečné výroby. Později byl nahrazen běžnějším, přisazeným chromovaným štítkem, přišroubovaným dvěma vruty s polkulatou hlavou. Knih časem přibývalo, a tak se rodiče rozhodli věnovat jim jednu, tehdy ještě relativně prázdnou stěnu při vstupu do místnosti. Opět oslovili rodinného přítele, výtvarníka Josefa Kizvetra, který knihovně určil dost suverénní rozvrh. Jež, jak jsem později zjistil ze zadní obálky 9. dílu Pižoánových dějin umění, dost připomínal obrazy Pita Mondriana. Celá bravurně vyvážená kompozice držela na dvou rozepřených stojinách, mezi nimiž, v místech, kde by Mondrian nejspíš použil červený čtverec, poněkud vystupoval bar s lihovinami. Kolem UP závodu a Mondriana se odehrával můj život od přibližně 4 do 18 let. Byly doby, kdy bych tituly těch knih snad odříkal z paměti, pokud by to ode mě někdo požadoval, a přidal bych i barvu hřbetů, ale většinu z nich jsem, přiznávám, nečetl. Byla to doba, kdy se zdůrazňovala nutnost číst, ale já jsem tehdy nechtěl dělat cokoliv, co se vyžadovalo. Dlouhé, ucelené řady z knižního klubu jako by si nárokovali, že číst je něco z nich nemá cenu, že člověk by měl mít komplexní přehled. A já jsem, navzdory svému předsevzetí nečíst, číst začal. A přečetl jsem Vzkříšení od Lva Nikolajeviče Tolstého, ale Flauberovu citovou výchovu už ne. Dnes vím, že jsem ji určitě přečíst měl, ale cítil jsem v zádech, že se to po mně chce, a proto jsem jedním okem číst chtěl, druhým ovšem už ne. Velmi, velmi se to v tu dobu vyžadovalo. Chtělo se po nás, abychom četli, a přetrvává to dodnes. Je to tak dobře. Je prima, že se ještě pořád někdo pokouší někomu vnucovat něco ušlechtilého. To je zdravé a prospěšné, že se všude a všem doporučuje číst. Mnozí odborníci se děsí, že mladí lidé dnes nečtou, ač by měli. Specialisté zjišťují, že i po letech ujišťování o prospěšnosti čtení je jistá nezanedbatelná část lidí, která prostě nečte. Přitom všichni dávno víme z rozhlasu a televize, že číst by se mělo a basta. Přesto si myslím, že stejně důležité, ba v určitých případech snad i důležitější, je v pravou chvíli nečíst. Jen tak beze smyslu sedět a civět před sebe. Titíž odborníci zdůrazňují, že je to také důležité, a o tento poznatek se již nejednou podělili s veřejností. Ta se však rázem ocitla ve stavech, a sice ve stavech znejistění, protože teprve nedávno jim jakýsi odborný profesor zdůrazňoval, jak důležité je číst, a to dokonce ve stejném televizním pořadu, kde předtím tvrdil, že se má hledět do bílé zdi a ani se nehnout, aby se smysly úplně odpojily. Meldoval to ve studiu do mikrofonu v různých variacích a už byl připraven panikařit, že národ nečte, a místo toho se však ke svému překvapení začal na obrazovce točit do kolečka jako derviš. Já osobně jsem vždy četl rád a stejně tak mě těšilo nečíst. Vychutnával jsem si často nečtení při hře na hudební nástroj, na výletech a při psaní, při kterém se vlastně ani číst nedalo. Přesto, když člověk psal, jako by hned po sobě téměř souběžně četl, ovšem s malým zpožděním, a tak psal i četl zároveň. Vyplňoval tak bezděčně ideál odborníků, kteří by chtěli, abychom hodně četli, ale také by si přáli, abychom nečetli a stali se na krátký čas lidmi s vypnutým pohledem. To kvůli odpočinku, který je nutný, abychom pak mohli začít zase číst. Čtení je důležité, obzvlášť v dnešní obrázkové době, jaký označují kapacity z rozhlasu a televize, a varují před ní hlavně mladou generaci. Hlavně tu varujeme, říkají.
0: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu hudebník a spisovatel Ivan Palacký. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kdo stojí za zvukem rozhlasových symfoniků?
1: Hudebníci, jejich nástroje a zákulisí.
0: Vždy ve čtvrtek představujeme v našem studiu ty, které obvykle slyšíte jen jako součást velkého celku.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví sté výročí i v Mozaice.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 8. června. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel. To ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat taky o aliančním závazku 2% HDP na obranu. Ten podle něj letos Česko nejspíš znovu nesplní. V grónském hlavním městě Nuuku dnes druhým dnem pokračuje konference o budoucnosti Grónska a o místních příležitostech pro biznis. I přes napjaté vztahy se Spojenými státy se akce účastní také americký zvláštní vyslanec pro Grónsko Jeff Landry. Novinářům řekl, že současná americká administrativa tento arktický ostrov vrátila na mapu světa. Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložená, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl minulý týden, pak ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie muže po dvou dnech pátrání zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu vyjmout bez výraznějšího poškození. A počasí bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme déšť jen na západě Čech. Postupně se srážky objeví místy i jinde, později zejména na Moravě a ve Slezsku čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 14. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Kulturní aktuality, zajímavosti a tipy, kam za kulturou vyrazit, to vše a mnohem víc nabízí vysílání Vltavy. Je středa 20. května. Ze studia vás zdraví Dagmar Kopečková.

Další hodinu polední Vltavy jsme zahájili druhou částí symfonie číslo 5 D-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Performance, workshopy, kolektivní pohyb. Třetí ročník tanečního sympózia Dancetopia oživí Prahu současným tancem pro všechny, píše o tom server opera+.cz. Dancetopia proběhne od 5. do 8. června a nabídne sérii performancí, workshopů, diskuzí i společných setkání. Letošní ročník se zaměřuje na téma autenticity a umělosti. Zkoumá, jak technologie proměňují naše vztahy k tělu, k pohybu i ke kolektivní zkušenosti. Program nabídne představení inspirovaná umělou inteligencí, zvukem, městskou krajinou nebo imaginací. Zároveň ale otevře prostor pro společné trávení času, sdílení pohybu a setkávání mezi umělectvem a veřejností. Program propojí 8 významných osobností současného tance a performativního umění, již různými způsoby rozvíjejí témata letošního ročníku. Centrem sympózia bude Goethe Institut. Představení bude možné navštívit v komunitním prostoru Smíchov či v Libeňské synagoze. Nedílnou součástí sympózia budou pochopitelně také workshopy, které otevřou prostor pro společné zkoumání pohybu, improvizace i kolektivního sdílení. Více čtěte na serveru opera+.cz.

0: Komorní orchestr členů České filharmonie a Jan Pěruška nám zahráli třetí část koncertu pro violu a orchestr F-dur Jiřího Antonína Bendy. Ne každý autor musí vycházet dvojjazyčně, ale u Boba Dylana to bylo nutné. Jaká byla koncepce třísvazkového vydání písňové tvorby Boba Dylana, nazvaná Texty, Lyrics 1961 až 2012, tak to líčí redaktorce Šárce Jančíkové odpovědný redaktor titulu Petr Onufer. Je tady třetí část Dylanovského cyklu věnovanému písničkáři k jeho nadcházejícím 85.
1: To české souborné vydání Dylanových textů od 60. let do roku 2012 vyšlo ve třech svazcích. Jakým způsobem jste se rozhodli to do těch jednotlivých knih rozdělit? Kudy jste vedli tu hranici?
2: Ono je třeba říct, že to je zrcadlové vydání. Na levé straně jsou původní Dylanovy texty v angličtině, na pravé straně české překlady Gity Zbavitelové. A to původní vydání tudíž vyšlo v jednom svazku, protože to je nějakých 700 stránek. Samozřejmě udělat 14 či 1500 stránkový svazek by bylo možné, ale bylo by to poměrně nepraktické, takže jsme se rozhodli to rozdělit do tří svazků. A je pravda, že ta kompozice, nebylo to úplně náhodné dělení. Snažili jsme se, aby ty svazky dávaly smysl. Samozřejmě si to čtenář koupí v jedné krabici, koupí si všechny tři, ale chtěli jsme tím naznačit také jakýsi pohled na Dylanovo dílo. První svazek tudíž se stává z těch opravdových začátků a končí Dylanovým vrcholným albem London Blonde, které do jisté míry uzavírá jednu etapu Dylanovy tvorby. Poté následovala jeho proslulá nehoda na motocyklu, Dylan se stáhl do sebe a začal psát nebo minimálně veřejně působit trochu jinak než do té doby. Někteří jeho životopisci spekulují, že nebýt téhle vynucené přestávky, o které zase jiní životopisci říkají, že ji Dylan v podstatě nafilmoval, že zase tak vynucená nebyla. V každém případě nebýt téhle přestávky, Dylan by možná ta divoká 60. léta nepřežil, podobně jako Jimi Hendrix nebo Janis Joplin. Druhý svazek začíná Dylanovou fantastickou, velmi usebranou a stišenou deskou z roku 1967, John Wesley Harding, poté všechny desky let 70. a začátku let 80. takovou tu proslulou křesťanskou trilogii. A poslední svazek pokryje Dylanova 80. léta a desky toho jeho opět vrcholného pozdního období až do současnosti. Takže do jisté míry to nahrubo koresponduje s těmi třemi etapami jeho díla, na které to někteří jeho životopisci rozdělují. Zároveň to dílo, jak jsem říkal, je v podstatě ucelené, takže kamkoliv člověk sáhne, tam prostě najde něco zajímavého a nejlépe je Dylanovo dílo číst v úplnosti a každý ten svazek prolistovat zevrubně.
1: A vy jste od začátku věděli, že to chcete udělat bilingvní, že ho chcete česko-anglický, nebo jste k tomu došli nějak v průběhu?
2: My jsme to od začátku chtěli mít takhle, protože jaksi v napětí mezi tím překladem a tím originálem vám vzniká jakýsi pomyslný třetí text, to je termín, který si vypučuji od Martina Hilského, který takhle pěkně mluvil o svých zrcadlových vydáních Shakespearea, ale ono to tak je, zrcadlové vydání vám prostě skýtá opravdu něco, co jenom český překlad neposkytne. Když prostě můžete pendlovat mezi originálem nalevo a překladem napravo, provádíte jakousi textovou kritiku, tohle se překladateli nepovedlo, tohle bych dělal úplně jinak, tady to je překvapivé řešení a napadají vás nad tím, pokud jste teda mocní angličtiny, vlastní interpretace, vlastní překladatelské možnosti, vlastní chápání toho originálu, které by vás bez té korespondence originálu a překladu nenapadly. Myslím, že v tomhle je možnost zrcadlové edice skvělá a tahle edice Dylanových textů ty možnosti využívá naplno. Dylan tomu poskytuje senzační materiál. Ne každý autor musí vycházet v dvojjazyčné podobě. U toho Dylana myslím, že to bylo téměř nezbytné a že by byla škoda se připravit o ten požitek z toho originálu. Notabene i proto, že mnoho Dylanových čtenářů a fanoušků prostě ty texty má tak vryté do paměti, že si to s tím automaticky zpívá. A kdyby tam neměli oporu toho anglického textu, tak by si připadli ochuzení. Zkrátka od samého začátku jsme si byli jisti, že prostě ty texty chceme vydat bilingvně v téhle podobě. Ještě si myslím sluší říct, že na té výsledné podobě odvedla skvělou práci grafička Jana Vahlíková, již za to budíš vzdán dík. Ta knížka, my na ní máme povětšinou pozitivní ohlasy, proto si tohle dovoluju říct. Většinou se líbí a lidé oceňují, jak je i graficky vyvedená. Mně se líbí teda i po těch letech, co jsme na ní pracovali a rád s ní trávím volné chvíle nad Dylanem a rád si ji listuji.
0: Prozrazuje Petr Unfer, anglista, překladatel, redaktor, hudebník a velký příznivec Boba Dylana. K němu se s ním zítra vrátíme ve čtvrtém díle cyklu, který se bude soustředit na ocenění Dylanových písní Nobelovou cenou za literaturu.

0: Orchestr Glee Incognity nám zahrál část koncertu pro dvoje housle, violončelo, smyčcové nástroje a basso continuo g-moll Antonia Vivaldiho.
1: Polední Vltava. Povídky klasiků i současných autorů vždy od 1:30.
0: Ano, už za chvíli bude na programu Odpolední povídka. Budeme pokračovat v četbě minutových románů Petra Altenberga. Mistrovské drobné prózy, naprosté náměty z každodenního života si na Vltavě nalaďte za pár minut.

0: Dave Brubeck Quartet přispívá k příjemně strávenému odpoledni s Vltavou. Je 2:30.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
0: Povídka. Pokračujeme v poslechu minutových románů Petra Altenberga. Z překladu Jana Hanče je připravil Vratislav Ferber. Účinkuje Jaromír Meduna, kterého režijně vedl Vlado Rusko. Příjemný poslech.
2: Matka. Moje matka je mrtvá. Zmizela ze světa. Nezůstalo po ní nic. Když ji česali a oblékali do divadla, na soaré nebo do plesu, býval jsem jako dítě zoufalý a pln smrtelného strachu. Její večerní odchod mi působil nepopsatelná muka. Vychovatelka říkala, jen se podívej, jakou máš hezkou maminku. Nikdo moji bolest nechápal. Odcházela do světa, který nebyl můj, náš, a ještě ke všemu s radostí. Byl jsem nesmírně nešťasten. Pokoje s olejovými lampami mi připadaly jako po zničující bitvě, jako po nějakém neštěstí. Zrcadlo, u něhož se česávala, umyvadlo, ve kterém si mila něžné ruce, župan, trepky. Všechno bylo najednou v hrozném nepořádku. Jen pryč, pryč za zábavou. Nikdo neměl pochopení pro mou bolest. Nikdo na ně neměl čas, ani stará dobrotivá kuchařka, ani laskavá komorná, ani vychovatelka. Sesedli se, klepali a bavili se lépe než kdykoliv jindy. Já jsem ztratil, co mi bylo nejdražší, a ostatní zatím získali volný večer. Před několika dny jsem stál o 2:00 noční v ulici u Františkova mostu před domem číslo 3. Vzhlížel jsem k tmavým oknům ve 2. patře. Zde tedy, v podobné tiché hodině, ležela moje matka a v nesmírné bolesti mě přivedla na svět. Slyšel jsem současně svoje první zavřísknutí a viděl matku k smrti vyčerpanou touto životní povinností. Byl jsem tedy zde. Osudnou skutečnost mého života nebylo možno vzít zpět. Byl jsem odsouzen k nekonečnému bloudění. Křičel jsem. Porodní bába asi řekla, to jsou zdravé plíce. Nyní zde stojím před těmito okny v téže noční hodině a jako bych slyšel matčin vzlikot. Jsem holohlavý, značně sešlý, je mi 48 let a přes všechno nadání jsem to nikam nepřivedl. Matka je mrtvá. Nezůstalo po ní nic. Zmizela ze světa a nikdy se již neshledáme. Dala mi zdravé tělo, inteligenci a duši. Splnila tedy ideálně svou mateřskou povinnost. Ať odpočívá v pokoji. Sestřenice. V 52 letech se moje sestřenice při trhání květin zřítila ze skály nad jezerem. V 16 dostala první plesové šaty ze salonu Maison Marisson. Musí být ze všech nejkrásnější, řekla troufale ředitelka salonu. Poprvé bohatě nabíraný žlutý mušelín. Dosud se nosil jen bílé plesové šaty. Byla nejkrásnější. Vzbudila závist. Věřila, že přijde princ nebo něco podobného, například bankovní ředitel. Co jiného si mohla vysnít v žlutých, mušelínových nabíraných šatech z Marisonu, obdivována všemi. K slavnostní večeři se přihlásilo 14 pánů. Po každé straně máme místo jen pro jednoho, pravila záříc štěstím. V 52 se při trhání květin zřítila ze skály nad jezerem. Co prožila mezi 16 a 52, nevím. Znám pouze její první vítězství a poslední pád. Mezitím byla asi směs obojího. Lidské vztahy. Chceš raději vanilkovou nebo malinovou zmrzlinu? Když si tak laskav, tedy prosím vanilkovou. Pane vrchní, přineste malinovou zmrzlinu. Ve skutečnosti je tomu totiž vždycky tak. Duben. Mám ve svém pokoji smrkové větvičky, jejichž kočičky kvetou žlutou až malinovou barvou. Zatřepily se jimi, létá z nich pokojem na žloutlý prach. Moje pokojská řekla, ten žlutý prach z těch smrčků nám tady ještě scházel, nemáme snad dost toho šedivého z ulice? Odvětil jsem jí, že je to věc, kterou se množí les. Ve vašem pokoji? To by mi ještě scházelo, abych musela uklízet celý les. U mě z toho však nebude nic. Tak se mi zdá, že u vás nebude nikdy z ničeho nic.

0: tulipány. Také mezi tulipány jsou géniové, jako vůbec v každé činnosti přírody. Například hned orchideje. Měl jsem jednou bílý tulipán, který vzdor vodě i teplu v pokoji zůstal po 14 dnů úplně zavřený, cudně panenský. Teprve potom se rozevřel a ukázal zcela beze studu své tyčinky a pestíky. A tak zůstal ještě 8 dnů. Jiné například se otevřou ve vodě a v teplu pokoje i hned a tím končí i jejich nádhera. Okvětní lístky opadávají, jako by zasaženy ranou. Jiné, obzvláště ony kropenaté a zcvrklé jako stařenky, odumírající s tuhou životní odolností, aniž z nich opadají okvětní lístky, a my je vyhazujeme, ačkoliv by se v nich z nouze našlo ještě trochu života. A ten v nich dokonce snad ještě je. Tulipány nejsou bez vůně. Voní očím. Možná, že je to nejživější a nejstálejší vůně, která existuje. Událost. V Café de l'Europe se mi představil neobyčejně elegantní pán a požádal mě, abych byl společně s tanečnicí Carmen Aquileras jeho hostem. Byl velmi štědrý a nakonec jsem jej požádal, aby věnoval oné urozené tanečnici nějaké peníze. Odvětil: milý pane Petře, blamoval bych se sám před sebou, kdybych dal nějaké ženě peníze pro nic za nic. Nejsem ani tulpas, ani básník. Přesto vám dám pro tu dámu 100 korun. Vy jste básník. Vám nelze takové výstřednosti zazlívat. Kontrola. Sedím v kiosku na Příkopě. Je to venku a možno odtud pozorovat čilý pracovní ruch. Holiče mám naopak až v Tajnfaltské ulici, tedy trochu daleko od místa, kde snídám. Platím tam ovšem jen 30 haléřů a 10 haléřů z propitného. Bylo 7. května, 10 hodin dopoledne a neuvěřitelné dusno. Nejdéle do 2 hodin bylo možno očekávat bouřku. Aniž jsem věděl proč, byl jsem k smrti utrmácen. Seděl jsem si takřka spokojeně v kiosku na Příkopě a pozoroval čilý pracovní ruch. Cesta k mému levnému holiči v Tajnfaltské ulici mi připadala velice vysilující. Příkopy, Uhelný trh, Panská ulice, Tajnfaltská ulice. Naproti mně se leskl honosný štít. Charles Uhl, dvorní kadeřník. Věděl jsem, že se zde platí 60 haléřů a 20 haléřů z propitného, tedy o 40 haléřů víc než u mého holiče. Avšak úspora životní energie a zvýšená činnost nervů následkem pohodlí a stěná třída i schodiště. Šel jsem k Charlesi Uhlovi, dvornímu kadeřníkovi. Na elegantním schodišti mě potkal bohatý přítel, který mi kdysi v peněžní tísni půjčil 100 korun. Vy v tomto domě? Zajímavé. Kam pak jdete? Zeptal se mne velký inkvizitor. Jdu k svému holiči, řekl jsem. Tak? Je to také můj holič. Nechodil jste dříve k tomu malému do Tajnfaltské ulice? Ano, dříve. Tak dříve. Dříve. Ne, prosím, není to vlastně můj obvyklý holič. Cesta do Tajnfaltské ulice mi však dnes v tom nesnesitelném horku byla příliš dlouhá. Tak cesta vám byla příliš dlouhá. No ovšem, dnes je již od rána nesnesitelné vedro. Abych nezapomněl, jakmile budu mít, řekl jsem a stoupal dál k dvornímu kadeřníkovi. chudoba. Rozhovor při večeři s desetiletou sousedkou, dceruškou jedné chudé vdovy, rodící se dokonalostí, hluboce lidskou bytostí již nyní. Poslyšte, pane, zítra musím daleko do 5. okresu k doktorovi, který léčí panenky.
1: Proč pak?
0: Dali mi totiž panenku, má však jen hořejšek těla.
1: Zvláštní.
0: Jak to zvláštní? Kdyby měla i nohy, nebyli by mě jí přece dali. Poeta. Básník, který není sociálním demokratem a který dokonce s ohledem na nenávist a pohrdání lidskými předsudky zvyklostí zakořeněnými není anarchistou, není básníkem. Kdo miluje sebe, svou rodinu, své děti a svůj klid víc než cizí vzdálené lidstvo, není básníkem. Básní nikoho však nezastupuje. Nemluví za nikoho ani pro nikoho. Není praporečníkem v bitvě světa. Baví, dojímá, nic však neléčí. Není lékařem nemocného lidstva a proto není ani básníkem. Básní pro zdravé a spokojené. A ti ho nepotřebují. Ti si pomohou a obejdou se i bez něho. Básník říká to, pouze to, čím všichni ostatní stůňou a trpí, že to nemohou a nesmějí vyslovit. Jinak by ho nebylo třeba. Od rýmů, veršů a frází možno klidně upustit. Jedna dáma ze společnosti mi řekla, chceme od vás básníků, abyste nás povznášeli, těšili. Šneka starého. To by se vám tak hodilo, vy trubci pracujícího vývoje světa. De libertate. Svoboda národů, svoboda lidí, svoboda vůbec. Ano. Co však vlastně všechno patří teprve k tomu, abychom se prodrali k skutečné, pravé, přirozené, tedy lidské svobodě? Mnohá dáma se domnívá, že je svobodná, povolí-li jí její hlupák manžel 3 sloužící, kdežto paní Klotilda se musí spokojit pouze se 2. Panstvo, nezapomeňte, že vnitřní svoboda znamená být neustále tím, k čemu nás určil osud více nebo méně nelítostný. Moci bez ohledu a bez lži žít život své tajemné duše v boji s hloupou, drzou a zbabělou lživostí světa, který tě obklopuje, bezděčně zotročuje, snaží se přivést tě na cestí, protože sama je životní lží, a rozemlít tě pro svoje nicotné cíle a nechat stále vládnout jenom vlastní duši, to teprv je svoboda. Mít však v pořádku svůj pokoj, prádelník, svou pustou a fádní knihovnu a považovat se za svobodného osle. Oslice. Lyrika. Nedávno jsem někde četl nesprávný, ba dokonce naprosto nesprávný názor o podstatě lirického básníka. Urazilo mě to. Zaprvé mě uráží každý nesprávný názor. Například řekne-li se, že bílek je cennější žloutku, nebo že rýže nedává sílu, ačkoliv s ní dobili Japonci Port Arthuru. A za druhé je naprosto nesprávné posuzovat lirického básníka jinak, než jako ideální vrchol subjektivity. Každý jeho pocit se stává pocitem všech srdcí. Stoupá tedy k objektivitě a takřka krystalizuje. Každý nešťastně milující je Werther. Každá slušná žena, která nevyslyší, je Lotta. Goethe vylíčil svou subjektivní nešťastnou lásku k paní Lotě Buffové tak, že má věčnou hodnotu pro všechny subjektivně nešťastně milující. A pro všechny takzvané slušné ženy, které nechtějí vyslyšet, se tedy stala objektivní. Kdo by proti tomu chtěl něco namítat, byl by vtělená opozice. A to nemohu ani cítit. Líčím-li naše horské salaše tak, že každý řekne ano, takové jsou, stávám se subjektivně objektivním básníkem horských salaší, tedy lyrikem. Uznají-li ostatní moje slzy za slzy svoje, můj smích za svůj smích, pociťují-li ostatní moji žárlivost a protrpí jako svou žárlivost, jsem-li znící srdce všech na neštěstí němých srdcí a vyslovuji-li to ovšem bez rýmu, jsem lyrický básník. Lyrický básník se liší od lyrického člověka pouze tím, že první vyslovuje, co druhý zamlčuje. Diskrétnost v záležitostech srdce, právě tak jako v otázkách pohlavních nebo hospodářských, je vždy pouze znamením, že někde není něco v pořádku a že se to vyhýbá světlu všedního dne. Básník se nemá ničemu vyhýbat. Vesnická silnice. Mladá dívka se procházela v podvečer několik hodin nahoru, dolů, stichlou a osamělou vesnickou silnicí. Nic se nepohnulo. Tu pravil básník dívce. Nač myslíš, dívko? Na nic, odpověděla. Z tohoto nic tvoříme naše nejhlubší básně, řekl básník.
2: Rakouský prozaik Peter Altenberg si jako syn zámožného obchodníka mohl svobodně oddávat nevázanému životu. Byl to typický představitel rakouské bohémy přelomu 19. a 20. století. Měl dvě velké lásky, ženy a Vídeň, a obojí se neustále prolíná téměř všemi jeho texty, protože není nic z jeho života, co by se více či méně neodrazilo v jeho díle. Jeho tvorbě patří Odpolední povídka na Vltavě. I dnes jsme poslouchali jeho minutové romány. Z překladu Jana Hanče je připravil Vratislav Ferber. Účinkoval Jaromír Meduna, kterého režijně vedl Vlado Rusko.

0: skladbu z cyklu Dětské scény Roberta Schumana nám zahrál Ivan Moravec. Je 13 hodin 52 minut. Koupání na ostrově, hledání Hastrmana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bulerbinu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá jako audiopříběh tady u nás v rozhlase. Posluchače jim provede herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla a podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bulerbinu.
1: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi.
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Bulerbinu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Charles Mingus, nahrávka z roku 1959 Boogie Stop Shuffle. Vyladíte Český rozhlas Vltava, blíží se 14. hodina a spolu s ní i aktuální zprávy.

Hezké odpoledne, je 14 hodin. Český rozhlas.

0: Hlas Vltava. Zprávy.
1: Rozšíření eboly v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od včerejška zasahují v Havířově. Zahájení trestního řízení Českému rozhlasu potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Stejný policejní útvar v Havířově už dříve řešil kauzy uplácení a machinací při opravách a přidělování městských bytů. Další informace zjišťujeme. Pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán, rozšíří Teherán válku za hranice Blízkého východu. Oznámili to iránské revoluční gardy, které jsou nejmocnější složkou ozbrojených sil v zemi. Americký prezident Donald Trump včera znovu pohrozil údery v případě, že Teherán nepřistoupí na dohodu o ukončení války. Šéf Bílého domu ale zároveň vyjádřil naději, že to nebude nutné. Dohodu o míru zprostředkovává Pákistán. Jednání ale zatím nepřinesla výraznější průlom. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil s přepočtu až 50 miliardami korun z unijních fondů. Podle europoslance Ondřeje Knotka z ANO jde ale o politický proces. Tajvanská autorka Yang Shuangci a překladatelka Lin Kingová společně získali prestižní mezinárodní Bookerovu cenu za román Tajvanský cestopis. Dílo zasazené do období japonské okupace Tajvanu ve 30. letech minulého století je prvním románem napsaným ve standardní čínštině, který toto ocenění získal. A počasí bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme déšť jen na západě Čech, postupně se srážky místy objeví i jinde. Později zejména na Moravě a ve Slezsku čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 14. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

kytička tvá, do nich jak do lístku zběsilý vítr duje. Pastavec písničku si něžně poblokuje. Zatímco krávy už navždycky opouštějí tu velkou pastvinu a zhoubné květy její.

Ty, jak víčka tvá, do nich, jak do lístku, zběsilý vítr duje. Pastevec písničku si něžně pobrukuje. Zatímco krávy už navždycky opouštějí tu velkou pastvinu a zoumné květy její.

Z texty Josefa Kainara nebo třeba Guillauma Apollinéra si na své poslední desce pohrává český bluesman Jan Spálený. Právě text jedné Apollinérovy básně v překladu Milana Kundery zhudebnil v písni Odsuny blues. V jejímž rytmu jsme se právě přehoupli do středečního odpoledne. Jsme rádi, že jste s Kulturní Vltavou za dnešní odpolední posádku, tedy za editora Jana Zítku a Viktora Láně z techniky, vám dobrý poslech přeje Markéta Kaňková. A nabídka témat bude pestrá, byť v první hodině převáží literatura. Je to pochopitelné, v neděli v Praze skončil knižní veletrh a festival Svět knihy. Vedle celosvětově uznávaných autorů, ke kterým patří Alžířan Boualem Sensal nebo třeba americký historik Timothy Snyder, se představila také Mladá krev. Letos 32-letý izraelský prozaik Omer Friedlander přijel představit svou debutovou sbírku povídek. Provází v nich přes úzké uličky Jeruzaléma, ale také přes opuštěnou Negevskou poušť. O současné Izraeli, ale také o typických jidiš postavách s ním mluvila Hana Ulmanová. Jejich rozhovor vám nabídneme už za chvíli. A sledovat budeme také literární dění na tuzemské scéně. Představíme vám letošní laureátku ceny Jiřího Ortena. Stala se jí básnířka Nela Bartová, kterou Porotu ocenila za druhou sbírku Házeliště granátu. Rozhovor, který vedla Šárka Jančíková, vám nabídneme koncem této hodiny. Teď už se ale vydáváme do Vídně do prosince roku 1768, kdy Mozart komponoval jedno ze svých raných děl. Část jeho 8. symfonie hraje Berlínská filharmonie, řídí Karl Böhm.

0: Zázračný talent, který pod dohledem svého otce vytvořil své první kompozice už v 5 letech. Svou 8. symfonii napsal Mozart ve 12 a zasadil ji do tóniny D-dur, ve které se teď ve 3/4 taktu nesla i 3. věta. Teď už ale tuto hudební partituru zavíráme, abychom se mohli ponořit do textů literárních, abychom mohli zalistovat stránkami knih. Ohlédneme se za letošním veletrhem Svět knihy, který skončil tuto neděli. Letos hostil řadu uznávaných a zavedených autorů, pozvání ale přijali také spisovatelé na začátku své kariéry. Právě k ním se řadí také izraelský prozaik Omer Friedlander, narozený roku 1994 v Jeruzalémě, který teď ovšem žije ve Spojených státech amerických. Jeho dědeček je pražský rodák a významný historik Saul Friedlander. Jehož některá díla už česky známe, zatímco Omer si právě u nás odbyl premiéru. A to svou prvotinou z roku 2022 sbírkou povídek Muž, který ve svaté zemi prodával vzduch. Z angličtiny ji pro nakladatelství Prostor přeložila Hana Ulmanová, která také s autorem vedla následující rozhovor.
1: Vím, že jste už na tu otázku odpovídal, ale proč píšete v angličtině a ne svou mateřštinou?
2: Píšu v angličtině, protože mi to od mého materiálu nabízí určitý odstup. Děj svých povídek jsem totiž zasadil do Izraele, do země, kde jsem vyrůstal, a mám pocit, že hebrejština by na něco takového byla moc intimní, ve smyslu až příliš intimní. Angličtina mi dovolí drobátko víc ironie a hravosti a získám tak od všeho jakousi malou, užitečnou vzdálenost.
1: Titulní povídka se jmenuje Muž, který prodával ve svaté zemi vzduch. A jak už jste naznačil, máme tady archetypální postavu Luftmanše, ale v Izraeli. Co to s tím člověkem udělá?
2: Ano, uchopil jsem archetypální jidiš postavu Luftmanše, to jest nepraktického člověka, žijícího ze vzduchu a lásky a věčného snílka, a přenesl jsem ji do moderního Izraele. A v Izraeli je takovým, řekněme, drobným podvodníčkem, který se svojí dcerou prodává turistům prázdné lahve svatého vzduchu a snaží se na tom vydělat. Ale zároveň je tím typem člověka, kterému selžou všechny plány a nakonec žije pouze svými představami. Nedokáže se dát dohromady a pro dcerku představuje jedno velké zklamání.
1: Když se vás pokoušíme umístit na literární mapu, nepatříte ani k izraelským spisovatelům, ale úplně ani ne k americkým židovským spisovatelům. Přesto, ke komu z nich byste cítil blízkost? Jsou to spíš Izraelci jako Edgar Keret, nebo spíš američtí židovští autoři jako Isaac Bashevis Singer a Bernard Malamud?
2: Myslím, že máte pravdu. Nacházím se někde uprostřed. Možná jsem jakási směska Izraelce a taky Evropana i Američana. Prózy Edgara Kereta mám hodně rád a obdivuji jeho smysl pro humor a nespoutanost. K jednotlivým přímým vlivům bych se ale bál vyjádřit. Někdy něco přejmu podvědomě, nicméně zrovna on mě určitě inspiroval. A s americkými židovskými spisovateli je to podobné. Je těžké říct, kde přesně se rodí nápady, ale podle mě imaginaci podněcuje všechno, co čtu, a pak se to v textech nějak promítne.
1: Vím, že spisovatelé neradí hovoří o svých dalších projektech, ale váš román už je hotový. Původně se měl jmenovat Skleněný golem. Mohl byste nám říci, proč jste změnil název a co bylo pro tento román inspirací?
2: Máte pravdu, román je hotový, tak teď už se o něm bavit můžu. Finálně se jmenuje Dům v Talbiji a sleduje osudy dvou rodin, jedné izraelské a jedné palestinské, v průběhu několika generací přes jedno celé století. A je to, dejme tomu, mozaika nebo tapisérie životů v Izraeli a v Palestině.
1: A inspirace golemem je tam pořád zřejmá?
3: Yes, it is. The Jewish family.
2: Ano, židovská rovina příběhu začíná v Praze, stejně jako odsud pochází moje vlastní rodina. Konkrétně se tu narodil můj dědeček. A pro románovou rodinu je legenda o golemovi, včetně jeho různých reinkarnací na mnoho způsobů, důležitá. Hodně se toho točí kolem skutečnosti, že Golem je němý a v rodině se mezi potomky těch, co přežili holokaust, sami se cítí traumatizovaní a přestali mluvit, předává mlčení.
0: Prozradil spisovatel Omer Friedlander o své nadcházející knize s Hanou Ulmanovou, ale mluvil také o své prvotině, o povídkové sbírce Muž, který ve svaté zemi prodával vzduch, kterou uvedl na letošním světě knihy.

0: Nora Jones právě na Vltavě dospívala píseň Those Sweet Words z desky Till We Meet Again z roku 2021. My se ovšem nacházíme v roce 2026, dnes je středa 20. května, den plný kulturního dění, k jehož vrcholům bez pochyby patří i stále probíhající Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Jeho dnešní program bude patřit rezidenční umělkyni Barbře Hennigan. My vám řadu festivalových koncertů z Pražského jara na Vltavě přinášíme v živých přenosech. Festivalové dění pro vás ale reflektujeme i v mnoha dalších pořadech napříč naším programem. Na dobu konání festivalu jsme načasovali také premiérovou sérii osudů, v nichž bude vzpomínat překladatelka, italianistka a jazyková pedagožka Marie Kronbergerová. Její osudy startují v pondělí 25. května v pravidelný čas, tedy v 11.30. A k poslechu nás teď pozve autor chystané série, redaktor Vojtěch Babka.
1: Italianistka, překladatelka, znalkyně italských operních libret, jazyková specialistka a konzultantka Národního divadla a předních pěvců, dlouholetá a oblíbená profesorka Pražské konzervatoře nebo AMU v Praze, kde vedla v obecné i v pěvecké italštině studenty operního umění podle vlastních odborných učebnic. Tohle všechno by mohla na své pomyslné navštívence mít psáno Marie Kronbergerová, kterou posluchači Vltavy znají také jako komentátorku z cyklu Operní večer nebo Krásné hlasy.
2: Rinuccio hájí svého, jak doufá nastávajícího tchána, Gianniho Schicchi, že přichází z venkova, no a co má být? A pak ve své árii vysvětluje, že Florencie je jako rozkvetlý strom, jehož kmen a větvoví jsou na Piazza della Signoria, avšak nové kořeny se rozrůstají právě díky lidem, kteří přicházejí z venkova a staví skvostné paláce a štíhlé věže. Vzývá budoucí tvůrce, ať přijde z údolí Elsi Arnolfo a z lesnatého Mugella Giotto, ať přijdou smělí Medičeští.
1: Původně chtěla studovat filmovou produkci. Pak se stala studentkou kabinetu srovnávací literatury profesora Václava Černého. A když ten byl z kraje 70. let zrušen, musela se rychle rozhodnout.
3: To se psal rok 69 a oni toho Václava Černého prohlásili, že je to vůdce kontrarevoluce a hned na jaře v roce 70. ho z té fakulty vyhodili a my jsme ještě s jedním kamarádem jsme prostě obešli celou fakultu, všechny obory a nemohli jsme si vybrat, až nakonec jsme teda šli na tu italianistiku, protože to byl jediný z těch jazyků, to byl jediný obor, kde se vlastně začínalo od ABC.
1: Z Itálie se začala seznamovat a kontakty rozvíjet jako lektorka jazykových škol a průvodkyně. Avšak do roku 1989 se z dobře známých důvodů do Itálie dostala jen třikrát.
3: Tím, že v té Itálii byla tak velmi silná ta levicová tendence a tak dlouho, tak když potom u nás došlo k té revoluci, převratu, jak to nazvat, tak jedna moje italská kamarádka, dobrá kamarádka, ta nám to strašně vyčítala, byla tady na Silvestra koncem roku 89 a velmi výrazně se vyjadřovala, vy jste ten socialismus neměli schodit, vy jste ho měli jenom reformovat. Jo? Ta představa prostě reformovaný, protože kam my jsme došli v tom kapitalismu, ale vy jste měli šanci to zlepšit, ale měli jste to jenom reformovat. No. V roce 89 prosinci, kdy my jsme byli všichni nadšení, že jo. No.
1: Od 90. let začala zemi za Alpami a své tamní přátele navštěvovat často a pravidelně. Dodnes má na kontě kolem 70 cest. V čase, kdy se u nás začaly opery uvádět v originálním znění, se stala jazykovou poradkyní Národního divadla. Jakožto jazyková profesorka odchovala na Pražské konzervatoři a jinde několik uměleckých generací. S většinou svých žáků je dodnes v kontaktu a pamatuje si jej jménem.
3: Když jsem začala víc jezdit do Itálie, tak jsem zároveň si i víc uvědomovala, jak si krásu Prahy, včetně té italské stopy. Myslím si, že to je takové vzájemné, že prostě ti Italové se tady cítí dobře proto, protože zkrátka ten italský vliv je tam znatelný nebo dost výrazný. Mně mnoho mých žáků bývalých řeklo, že jsem v nich probudila zájem a případně vášeň o italštinu anebo pro italštinu a italskou kulturu.
1: O Italkách a Italech ví opravdu mnoho. Ráda porovnává naše a jejich zvyky, povahy, sklony a životní hodnoty.
3: Italové jsou otevření, srdeční, velmi vášnivý. To všechno samozřejmě může vyvolávat hezké chvilky v životě, a nebo to může mít i jaksi negativní stránky samozřejmě. Myslím si, že my Češi ve srovnání s nimi jsme přeci jenom trochu uzavřenější, opatrnější ve vyjadřování svých názorů a tak dále. No, introvertnější než Italové, kteří jsou jednoznační extroverti.
1: Avšak na otázku, zda a proč se do Itálie nepřestěhovala či neprovdala, odpovídá jednoznačně. A vedle ohledu na svoje rodiče, kteří by s ní v případě odchodu do kapitalistické ciziny ztratili kontakt, uvádí Marie Kronbergerová ještě jeden neméně důležitý důvod.
3: Čeští kluci mají úplně jiný způsob vtipkování a mají jaksi jiný jazykový projev než ti Italové. Kde se mě v té Itálii se mi vždycky líbí, nebo u Italů, ta je chytačtěna samozřejmě, ale tahle ta kultura, ten rozdíl tam byl v podstatě obrovský. Ten vtip českého muže, českých mužů a jazykový projev a tak dále, no, byl rozhodující taky. No. Prostě my, když jsme vyrostli na semaforu, na jazykové kultuře semaforu třeba, to je zkrátka někde úplně jinde.
0: Uzavírá italianistka Marie Kronbergerová ve stručném sestřihu z pětidílných rozhlasových vzpomínek. K poslechu nás pozval jejich autor Vojtěch Babka. Osudy Marie Kronbergerové začínají v pondělí v 11.30. Jednotlivé díly se reprízují ještě ten samý den půl hodiny před půlnocí a následně vám budou k dispozici také online v aplikaci Můj rozhlas. My už se teď do Itálie přeneseme v árii Rinuccia z Pucciniho opery Gianni Schicchi. Zpívá nám Roberto Alagna.

0: Kdo z vás se někdy procházel v uličkách toskánské Florencie, dá myslím zapravdu Giacomo Puccinimu, který v jedné z árií opery Gianni Schicchi tvrdí, že Florencie je jako rozkvetlý strom. O městě, které je mimo jiné třeba také kolébkou evropské renesance, nám teď zpíval Roberto Alagna, co by Rinuccio. Je 14 hodin 33 minut a my už teď budeme naslouchat někomu jinému, a to velrybám, které prý spolu dokážou komunikovat na vzdálenost stovek kilometrů a jejich zpěv patří k nejpodivuhodnějším zvukům přírody. Co mají velryby společného s hudbou? To nám v dnešním dílu seriálu Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo prozradí jejich autor Lukáš Horník.
1: Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Horníkem.
2: Na velrybu nás nikdo jen tak nenachytá. Všichni víme, že to není ryba, ale savec. Ale ona ani nemusí být velká. Na Islandu jsem viděl z lodě velrybu, která byla menší než delfín. Průvodci mě ujišťovali, že je to velké štěstí, že jsme spatřili právě tento vzácný druh, ale já bych vzhledem k ceně výletu asi raději zahlédl tvora třeba obyčejnějšího, ale alespoň trochu většího. Trochu to napravila následná návštěva muzea penisů, kde velrybí út zabral dvě výstavní místnosti. K velrybám řadíme plejtváka, největšího tvora na zemi, vorvaně, který spí ve svislé poloze, ale nás nejvíce zajímá keporkak, protože zpívá. V 60. letech Američané kvůli pátrání po ruských ponorkách nahrávali na Bahamách podmořské zvuky a narazili na podivné táhlé tóny. Došlo jim, že něco tak krásného sotva vyluzují Rusové a jako zdroj identifikovali keporkaky. O pár let později vyšly nahrávky na gramofonové desce a způsobily senzaci. A první hudební ohlasy na sebe nenechali dlouho čekat. Už v roce 1970 napsal Alan Howanes 12-minutovou skladbu s názvem A Bůh stvořil velkou velrybu, kde se hudba pro symfonický orchestr prolíná s oněmi fascinujícími nahrávkami z podmořského světa.

Nejslavnější dílo inspirované velrybým zpěvem napsal George Crumb. Ten nepracoval s nahrávkami, ale přišel na to, jak se dají hlasy keporkaků imitovat klasickými nástroji. Violončelem, flétnou a klavírem.

Velryby ovšem v hudbě hrály svou roli ještě dříve, než jsme se dozvěděli, že zpívají. V Krumlovském barokním divadelku mají dobovou kulisu rozvlněné mořské hladiny, po níž pluje velryba a z hřbetu jí stříká gejzír vody. Předpokládám, že efekt byl využíván v četných inscenacích barokních oper. Plavby po říši Poseidonově jsou tam častým jevem. Třeba v orchestrální mezihře z Händlova Julia Cezara v Egyptě.

A velryba má otevřenou cestu i do chrámu Páně. V Bibli se dočteme o Jonášovi. Toho Bůh vyslal do města Ninive, aby přivedl tamní lid k mravnému životu. Ten se ale zalekl náročnosti úkolu a pokusil se před Bohem prchnout po moři. Hospodin seslal bouři, která spláchla Jonáše do vody, a tam ho spolkla velryba. Ale protože velryba není dravec, ale živí se jen planktonem, Jonáš byl pro ní velké sousto a neublížila mu. Jonáš strávil v jejím břiše 3 dny, činil pokání a Bůh se nad ním smiloval. Ten příběh zhudebnil ve svém raně barokním oratoriu Giacomo Carissimi a pak Angličan John Tavener. O něm v roce 1966 napsal kantátu. Pozor, právě se ocitáme ve velrybých útrobách a překvapivě je tam docela hlučno.

A v roce 2021 došlo i na zpracování klasického velrybího románu o bílé velrybě Hermana Melvilla z roku 1851. Napsal jí Jake Heggie, skutečná velryba v současném skladatelském rybníce, o čemž svědčí i to, že operu loni úspěšně uvedla Metropolitní opera a hlavní roli zpíval Ben Heppner. Hudební styl je poměrně tradiční, silně romantizující. Nemá daleko k Puccinimu, který umřel před 100 lety. A vidíte, shodou okolností právě v tomto Melvillově románu lze najít větu. Je lepší selhat v originalitě, než uspět v napodobování.

0: Stabat Mater Jakuba Jana Ryby na Pražském jaru.
1: Světoví solisté, Perslův sbor a helsinský barokní orchestr pod vedením Aapo Häkkinena.
0: Špičkoví interpreti staré hudby ve festivalovém debutu s objevitelským programem z českých archivů.
1: Přímý přenos z Rudolfina poslouchejte 21. května od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Ital Arcangelo Corelli zanechal v dějinách hudby bez pochyby výraznou stopu. Klíčovou roli sehrál mimo jiné ve vývoji koncerta Grossa, čímž významně inspiroval třeba i Johanna Sebastiana Bacha. Druhou a pátou část Corelliho koncerta Grossa G-moll jsme teď vyslechli v provedení orchestru The English Concert. Řídil jej Trevor Pinnock. A 12 minut před 15. hodinou teď otevíráme další téma, kterým bude cena Jiřího Ortena udělovaná mladým literátům do 30 let. Ve 39. ročníku uspěla Nela Bártová, a to se svou básnickou sbírkou Házeliště granátu. Odbornou porotu zaujala kniha Originální směsí syrových textů, která využívá pouličního jazyka, drogového slengu i střípků všednodenní digitality. Proč je nová laureátka hlasem dneška a jak pracuje s jazykem? Na to se Šárka Jančíková ptala jak vítězky, tak členů poroty, včetně předsedy Vojtěcha Vacka.
1: Porotě se letos přihlásilo asi 32 knih, z kterých jsme vybírali ty tři nominovaný a z nich potom laureátku. No a vykrystalizovala nám z toho poměrně rychle trojice Daria Gordová, Martin Kanaloš a Nela Bártová. A celá ta trojice odráží trend, který jsme mohli pozorovat celkově ve všech těch 30 knihách, a to je celková rozmanitost. Rozmanitost toho, co se píše, toho, co vychází. A přestože tam můžeme najít nějaký společný, dejme tomu, témata, často je to nějaká queer tématika, docela dost i současný přírodní liriky, tak nakonec to je prostě pestrost, co sjednocuje celou tu sumku.
2: Uvedl k 39. ročníku ceny Jiřího Ortena jako k celku předseda poroty Vojtěch Vacek.
3: Paní poezie dnes přichází s otevřenou náručí a řekne nazdar. Mezitím pan poezie je v tento vratký den poněkud urputný. Vezmu si z toho pro nejistotu pouze to platonické. Během všeho toho svědek poezie vyměnil loď za orientační běh.
2: A čím oslovila vítězná sbírka Nely Bártové Házeliště granátu členku poroty Alžbětu Stančákovou?
4: Pro mě osobně, když jsem uvažovala o tom, kdo by měl být mezi nominanty na cenu Jiřího Ortena, tak jsem si říkala, že by to měla být osobnost, které si řekneme, respektive u toho díla si řekneme i třeba za 20-30 let, že když se nás někdo zeptal, jak psal mladý autor nebo autorka v roce 2025 nebo 6, tak my půjdeme ke knihovně a vytáhneme tu knížku. A pro mě ta knížka byla Házeliště granátu od Nely Bártové, protože využívá velice současného jazyka a takových současných metafor. Popisuje tam tematiku nějakých vztahů v digitální době a daří se jí pracovat s nějakou každodenní banalitou způsobem, který ale není banální.
2: Ve své druhé sbírce pracujete s motivem hnětení toho tvaru z těch autentických promluv. Jakým směrem se od debutu posunulo vaše uvažování o nějaké funkci básně nebo vnitřní struktuře?
5: Já myslím, že to jde tak nějak přirozeně a je to prostě pokračování s tím, že některé věci tam možná krystalizují víc, vynikají víc a je to proces. Možná je tam znatelnější nějaké zrcadlení osobního do politického a politického do osobního.
2: V té knize kombinujete introspektivní rovinu deníku a snáře s metodou, jestli mohu v uvozovkách říct, štěnice, tedy externím sběrem cizích fragmentů. Jaký vztah pro vás v tom tvůrčím procesu tvoří tyhle dvě polohy nějakého záznamu reality?
5: Pro mě vlastně moc nejsou odlišný, protože jsou to ve výsledku pořád záznamy. Není pro mě nějak podstatné, jestli to je záznam někoho nebo záznam mě, nebo záznam něčeho, že vlastně tím deníkářským způsobem pracuju kontinuálně a i v rámci jiných médií.
6: Už rozsvítily lustry, zapálily pohřební svíce, muzikanti ladí smutečný playlist, nevědí o písni, již nedovedou hrát, vřískající ticho. Už krásné šaty šustí, dorakne jedině v leopardích punčochách.
5: to ono je to prostě takhle jednoduchý, no. Pořád je to jenom poezie. Zároveň je pro mě velmi podstatná v tom, že je to takový nejpřímější a nejbezprostřednější způsob vyjádření teď a tady. V tom je podle mě v poezii její velká síla, že dokáže hodně rychle reagovat na okolnosti.
2: Zároveň máte zázemí sochařky i DJky. Jakým způsobem ta zkušenost z vizuálního umění a soundartu se propisuje do té práce s jazykem jako s materiálem?
5: Často s tím textem pracuju jako s hmotou a často ho využívám v rámci nějakých svých instalací, jelikož u mě jako, když prostě tvořím, tak většinou to není tak, že napíšu báseň hotovo nebo udělám sochu, která je tak jenom sama o sobě. Ne. Ono to všechno má kontext nějaký a výsledkem bývá komplexní dílo. To jde vidět i v těch mých knihách, že jsou tam kvérka, které to rozšiřují o nějakou zvukovou nebo audiovizuální rovinu. A takhle to funguje i v těch mých instalacích například, kde s tím textem často pracuju jako s hmotou, že je to opravdu jako nějaký materiál.
0: Říká ke své tvorbě Nela Bártová, čerstvá laureátka ceny Jiřího Ortena, kterou získala za svou druhou básnickou sbírku Házeliště granátů, vydanou v nakladatelství Bílý vigvam.
7: Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Ivan Olbracht.
8: Velcí autoři v malých příbězích.
7: Od nového roku vždy v pátek ve 22 hodin.
8: A pak neomezeně na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval Evropskou komisi, aby narušování hodnot Unie v zemi posoudila a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Europoslanci vyjádřili znepokojení nad zhoršujícím se stavem demokracie, oslabováním nezávislosti justice nebo politickými zásahy do veřejnoprávních médií. Tyto systémové nedostatky podle europarlamentu ohrožují ochranu finančních zájmů 27.

Pokud slovenská vláda situaci nezlepší, zemi hrozí částečné zmrazení evropských fondů. Rozpad knihovny Václava Havla podle ředitele Tomáše Sedláčka nehrozí. Knihovna má podle něj domluvené nové partnery. Sedláček to řekl serveru iRozhlas v reakci na zjištění, že z knihovny odchází všech 17 zaměstnanců a také klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Podle Sedláčka se vyhrotil spor kolem vize, kterou vedení, zaměstnanci i správní rada odsouhlasili už před rokem. Zaměstnanci v prohlášení napsali, že už dál nemohou ručit za zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Rozhovor s Tomášem Sedláčkem je vám k dispozici na webu iRozhlas.cz. Do Zlínského mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež se zapojí také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Její studenti pomáhají na festivalových akcích a při jejich přípravě buď jako dobrovolníci, nebo při studiu pod vedením svých pedagogů. Zlín Film Festival se letos bude konat od 28. května do 3. června. Fakulta technologická například představí na festivalu Svět vědy. Na náměstí Míru bude mít interaktivní laboratoř plnou mořských objektů a skrytých vědeckých záhad. Dnes je polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky a hlavně na Moravě a ve Slezsku výjimečně také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na serveru iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné květnové odpoledne, vážení a milí, ať už jste na cestách, nebo vám tvoříme kulisu při práci či studiu. Jsme rádi, že pokračujete v poslechu Odpolední Vltavy. Do další 15. hodiny teď vstoupíme po boku afroamerické jazzové zpěvačky Jasmine Horn. Z desky Love and Liberation pro vás vybíráme píseň No More.

Společenská soudržnost, vzájemná podpora a ochota táhnout za jeden provaz, taky schopnost vcítit se do druhého nebo pomáhat slabším a těm, kteří se ocitli v těžké situaci. I tak se může projevovat solidarita, která by alespoň podle mého měla být základem každé slušné společnosti. Právě solidarita se letos stala motem festivalu Divadelní flóra Olomouc, který se v tuto chvíli nachází přesně ve své polovině. Co zatím přehlídka přinesla a jak se do ní propsalo zmiňované téma solidarity, se po půl čtvrté dozvíme od divadelní publicistky Pavly Bergmanové. A následující minuty už pak budou patřit kladení otázek. Proč je dobré umět se ptát, kolik typů otázek vlastně existuje a jak správně diskutovat a argumentovat? I o tom píše v knize Dotazování britský pedagog Peter Worley. Jaký je rozdíl mezi uzavřenou a otevřenou otázkou a hodí se jiné otázky pro matematiku a jiné třeba pro oblast společenských věd? I na to se budu ptát redaktorky české verze knihy Báry Fialové a také pedagoga Jiřího Bartoníka. Teď už si ale vychutnejte koncert Pro lesní roh a orchestr. Skladbu Františka Xavera Pokorného hraje Akademie svatého Martina v Polích, řídí Jona Braun.

0: Veškeré bádání moderního světa stojí na tom, že někdo našel dobrou otázku. Jak se tedy správně ptát a jak tuto dovednost, která je základním kamenem kritického i kreativního myšlení, kultivovat? I tomu se v knize Dotazování 100 nápadů pro učitele a lektory věnuje britský pedagog Peter Worley. Jak rozvíjet zkoumající společenství, ve kterém se lidé učí diskutovat, argumentovat, nesouhlasit i měnit názor, se teď budu ptát svých hostů. Redaktorky knihy Báry Fialové z platformy Pinkbox a také pedagoga Jiřího Bartoníka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dotazování je dovednost, kterou využíváme všichni, ať už ve školních třídách, na pracovních poradách, anebo ve vztazích. Proč je dobré, ba přímo nutné, tuto dovednost kultivovat? K čemu je dobré, když se umíme ptát?
1: Myslím si, že to patří úplně k základnímu projevu lidství. Když se chci něco dozvědět, tak se musím umět zeptat. A stejně tak někdy není jednoduché umět odpovědět, ale ze zkušenosti z různých workshopů a školení, které pořádáme pro vlastně převážně pro učitele, se ukazuje, že se ptát úplně neumíme, nebo nám to není vlastní, anebo si myslíme, že se umíme ptát, ale po několika cvičeních zjistíme, že máme jako hodně práce před sebou.
0: Mm-hmm. Chcete, Báro, něco dodat?
2: Já bych dodala, že vlastně, když se umíme dobře zeptat, tak potom můžeme dostat dobrou odpověď.
0: Mm-hmm. Této problematice, respektive problematice dotazování a kladení dobrých otázek se teď v knize, kterou jsme zmiňovali, věnuje britský lektor Peter Worley. Jaký je vlastně jeho profesní background? Jaké zkušenosti a motivace ho vedly ke knižnímu zpracování tohoto tématu?
1: Peter Worley, aspoň co vím, začal jako pedagog, jako učitel hry na kytaru, potom prošel různými kurzy filozofie pro děti, filozofování a v současné době myslím, že je stále pedagogem, ale má vlastní takovou platformu Philosophy Foundation. Nevím, jestli ji teď nahoru neopustil, ale v současné době je to vlastně takový filozof, pedagog nebo filozofující učitel na volné noze.
0: Jakým způsobem v knize Umění dotazování otevírá pedagogům i studentům, jaká cvičení a úkoly nabízí, jak tu knihu strukturuje?
2: Ta kniha, my tomu říkáme, že je vlastně takový jako nekonečný parťák. Vy můžete kdekoliv otevřít a vlastně máte tam 100 lekcí nebo 100 nápadů, jak se ptát. A buď si vyberete podle toho, co vás zajímá, anebo chcete jenom vlastně nějaký podnět pro přemýšlení, abyste si zreflektovali nebo připravili vlastně vaši hodinu. A on je takový zastánce dobrýho používání otevřených a uzavřených otázek. To vám vlastně může dělat dobrou dynamiku těch diskuzí.
0: Možná se rovnou zeptám tady Jiřího Bartoníka, který s knihou pracuje i prakticky během výuky, jak se žáky základní školy, ale říkal jste, že v podstatě to berete do hry, i když učíte na vysoké škole v pedagogické.
1: Určitě.
0: Co jsou to ty uzavřené a otevřené otázky?
1: Uzavřené a otevřené otázky asi každý z nás zná. Pro filozofii je takový zaběhlý trend, že lidi mají v povědomí například, co to je láska, co to je spravedlnost, ale my začínáme těmi uzavřenými otázkami. Například se zeptám dítěte, Aničko, máš ráda zmrzlinu? A v tu chvíli ta Anička nemá jinou volbu, než říct ano, ne. A v tu chvíli, to je jako ten vstup, ta uzavřená forma dotazování. A když řekne, že má ráda, tak hned můžu otevřít otázkou proč. A v tu chvíli se otevírá prostor pro nějakou debatu. Takže to je taková úplně základní myšlenka Petra Worleyho, který tomu říká jako otevřený způsob dotazování, ale vlastně jde přes tu, přestože jde k otevření, tak jde přes uzavřenou otázku. Těch typů je tam samozřejmě mnohem víc.
0: To mě právě zaujalo, že celá první kapitola, nevím, asi 80 stran je věnovaná právě různým typům otázek. Vybaví se vám teď třeba ještě nějaké typy, které bychom měli znát, nebo zkrátka mít o nich povědomí, že je můžeme využít?
1: Je určitě dobré znát kdy, kterou otázku na co použiju. Když se chci zeptat na fakta, tak se nějak zeptám. Když se interpretuje kniha nebo obraz, tak jsou tam takzvané hermeneutické otázky. Když chci rozvinout debatu, zase je tam jiná forma otázek. Čtenář nebo ten, kdo si to chce zkoušet, by se toho neměl bát a všechny podporuju k tomu, že i já jsem víceméně po 5 letech na začátku a na ten týden si otevřu jednu lekci a tu neustále dokola cvičím. A mám k tomu i nějak jako parťáky, kteří mě sledují, jestli se ptám dobře, jestli to bylo srozumitelné a vlastně i z té zpětné vazby od dětí víte, jestli otázka byla dobře položena nebo ne.
0: Mm-hmm. My jsme mluvili o první kapitole, kterou autor věnuje zkrátka různým typům, druhům otázek a tomu, jakým způsobem otázky klást můžeme. Je tam ale dalších, myslím, 5 kapitol, ve kterých sleduje další základní principy. Otevřený přístup k dotazování, zkoumající společenství, podmínkování, kotvení a otevírání. Co to je třeba takové kotvení nebo podmínkování?
1: Podmínkování, to je, myslím si, že Peter Worley s tím jako hodně dobře pracuje. To znamená, že nějaká skutečnost, ve filozofii tomu říkáme problematizace, to znamená nějaký banální problém, on zproblematizuje. To znamená, prší. Co by se stalo, kdyby déšť nepadal? A v tu chvíli ty děti začínají mít představy a začínají se vlastně ptát. Vlastně pravda, co by se stalo, kdyby zmizela čísla nebo kdybychom neuměli mluvit. A to je taky zase odrazový můstek pro to, čemu říká zkoumající společenství, protože i my v platformě razím heslo myslet sám za sebe, nebo začínám u otázky u sebe, ale myslím společně s ostatními. A tady právě to ifing nebo to podmínkování je tím startovacím polem.
0: A to kotvení?
1: Kotvení je, když vám položím otázku a vy mi na ní odpovíte a já ještě pořádně nevím, nedostal jsem tu odpověď, tak vlastně ukotvuji a zeptám se vás další otázku. A tady zase podporu všechny, kteří s tím chtějí pracovat. Nebojte se doptávat, když tomu nerozumíte. Já sám jsem jako velmi pomalý myslitel a trvá mi hodně dlouho, než získám tu odpověď od toho, s kým mluvím.
0: Říká pedagog Jiří Bartoník, který na Vltavu přišel s redaktorkou Bárou Fialovou. Oba jsou z platformy Pinkbox, která teď vydala velmi zajímavou knihu Dotazování britského lektora Petra Worleyho. Na Vltavě se k ní vrátíme ještě za chvíli. Bez

na bílém podnosu, rytmus jak pro kosu. Krajky na ubrusu a zlaté zdobení na fíku, puclatí havránci, krouží kol kalicha, ubrus je na oltář výkona ženicha. Pod víčkem je slza a kus řasy, všechny lehká nevěsty rvou si vlasy a ty těší se zas těší na večeři.

prastaré verše, svatými sepsány, slavnostně vzývají holuba. Velký jeden, pro zdejší křesťany zní svatební tuba.

biskup. Rochetu jak celtu, chleba rozlomí, víno rozleje a zakleje další ženich v čertu.

0: tvém podnosu, rytmus jak pro kosu.
1: Kladení otázek se od nepaměti pojí s napětím, pochybností, konfliktem a nesouhlasem. Ostatně, jak víme z dějin filozofie, například Sokratovi otázky rozvířily společenské vody natolik, že nakonec musel vypít volehlav. K čemu je dobré umět se ptát a jak si tohle umění osvojit, i o tom je kniha Dotazování britského lektora Petra Worleyho. A ve studiu Vltavy nám ji představují redaktorka českého vydání Bára Fialová a také pedagog Jiří Bartoník. A zajímá mě, jak se daří knihu dostávat k českým pedagogům, kolik škol a učitelů už s ní na školách pracuje a co pro to děláte?
2: My se snažíme o takový hodně osobní kontakt, kdy vlastně celý rok sami osobně stojíme vlastně na různých festivalech, konferencích a knihu se snažíme představovat vlastně lidem, kteří přijdou k nám na stánek, bavíme se s nima o tom a máme hned vlastně zpětnou vazbu, co je na tom zajímá a potom vlastně používáme nějaký komunikační kanály, jako je newsletter, sociální sítě a na našem webu je vlastně možnost si stáhnout ukázku 10 lekcí, takže ti pedagogové si to můžou nejdřív vyzkoušet, promyslet si, jestli vlastně jim funguje a tady odsud se nám vlastně jich co nejvíc vrací, což pro nás znamená vlastně, že to funguje, protože měli možnost si to vyzkoušet nejdřív.
1: A že to funguje, ví velmi dobře Jiří Bartoník, který tuto knihu prakticky používá i během svých hodin na základní škole Květnového vítězství v Praze
3: na Hájích.
1: Jaká je vlastně vaše role v téhle škole a jakým způsobem jste tu knížku vzal do hry?
3: Moje role v té škole je, možná poprvé do rádia řeknu něco jako školní filozof, a je to pozice mentora dalších učitelů, se kterými pracuji v takzvané tandemové výuce a tam tu knihu používáme. Učitel je se mnou, má možnost se mnou konzultovat, jak se mu daří ve svých hodinách klást otázky. Ale nejenom klást otázky, já tady chci říct, že pokud tu knihu chcete začít používat ve škole, ve vyučování, je dobré si najít nějakého parťáka, se kterým si prostě povídáte a snažíme se klást tomu druhému spíše otázky. Vy se dostanete do tak měli byste se dostat do takové otevřeného postoje, do otevřeného postoje k dotazování. Když dám úplně příklad, my jsme si s jednou kolegyní dali za úkol, že budeme celý týden jenom klást otázky a už tohle opravdu rozvíří ty vody, protože přestanete kázat. A i žáci si všimnou, že se s váma děje něco zvláštního, protože se pořád doptáváte. A má to ten efekt, že přestanete moralizovat a opravdu trochu vás z toho může bolet hlava, ale dozvíte se hodně věcí, na které jste původně žádné odpovědi neměli.
1: Není v tom trošku obsažená i určitá demokratizace těch rolí versus autorita učitel versus žák?
3: Určitě se to s tím pojí, protože najednou žáci, kteří nejsou zvyklí aktivně se zapojovat a vidět, že učitel řekne v určitou chvíli, že neví, tak tu autoritu může zdánlivě ztrácet, ale z té delší perspektivy je to přímo naopak, že ten učitel když jsem mentorem těch učitelů, tak hodně pracujeme s tím, kdy ten učitel tam je a kdy tam ten učitel není. Kdy to je jako velmi těžké pro každého kantora ustoupit a říct, že neví a položit radši ty otázky.
1: Když se teď zaměříme na děti, se kterými pracujete, s čím byste řekl, že nejvíc zápolí? Je to způsob, jak formulovat otázky, schopnost diskutovat, nějakým způsobem si stát za svými argumenty nebo třeba i umění si vzájemně naslouchat? Kdybyste řekl, že jsou nejslabší místa?
3: Určitě to je nějaká věc úplně základní, že mluví jeden, tak to každý kantor musí, jsou na to různé techniky, takže to je jako základ. Ne? V každé třídě se dá tímto způsobem pracovat, ale dá se na tom pracovat postupně s tím, že učíme se jedno pravidlo, že mluví jeden, že se hlásíme o slovo, že máme třeba tichý souhlas, nesouhlas, kdy přirozeně, když kladu hodně otázek, tak vlastně slyšíte ticho, ale děti se vbíjí v prsa nebo si dělají křížek. A to souvisí s tím, čemu já říkám nástroje, jako lopatky, motičky, proto abychom mohli takhle pracovat, ty děti s těmi nástroji musí umět. Takže hodně zapojujeme i metakognici, to znamená, že děti ví, že věci se třeba rozpojují, spojují. Máme na to takovou prstovou abecedu, obrázky a těmito nástroji, když jsou děti vybaveny, tak velmi rychle se to zkoumající společenství vytvoří.
1: Dokážu si představit, že když pedagog pracuje s takhle vlastně otevřenou knihou nebo knihou vlastně podněcující, inspirující, neustálou jakoby otevřenost nebo vlastně nutnost jako jít za nějaké vlastní hranice, jako překračovat hranice vlastního myšlení, vlastních nějakých představ o světě, že to člověka může proměnit. Sledujete to, že byste se třeba jako v roli pedagoga nějak výrazně změnil?
3: Já sám už bych jinak učit, otázka, jestli, co to znamená učit, co má na starosti učitel, ale máme zodpovědnost samozřejmě za ty děti, ale mám nádherné zpětné vazby i napsané od učitelů, kteří mluví o opravdu o něčem, jako o nějakém kopernikánském obratu, že obrat v jejich pedagogické praxi díky tomuhle přístupu.
1: Knihu za týden čeká křest, proběhne v kampusu Hybernská za účasti autora. Jakou křtu dáte podobu? Bude mít taky formu dotazování?
2: Mm-hmm. Peter Worley si vlastně připravil na hodinu přednášku, potom spolu nějak oslavíme, že vlastně ta kniha vyšla v českém jazyce a pak zveme i na takovou neformální večeři společně s autorem, takže bude možnost se ho dál doptávat a nějak se s ním dál seznámit.
1: A ta možnost bude 28. května od 18 hodin v pražském kampusu Hybernská. A jak bude vypadat workshop, který myslím bude následovat další den, tedy 29. května v Langhansu?
2: Vlastně workshop připravuje Člověk v tísni a bude se taky vlastně dotýkat tématu otázek a dotazování, bude to na celý den a vlastně tuhletu akci tu z předchozího dne křest vlastně pořádáme ještě s katedrou občanské výchovy a filozofie, s ústavem filozofie a religionistiky a s institutem živé filozofie. Takže bude, vlastně budete mít šanci se tam potkat i s těma dalšíma lektorama z České republiky, který se věnují vlastně filozofování s dětmi i dospělými.
1: Knize dotazování 100 nápadů pro učitele a lektory patřily minuty středeční odpolední Vltavy. Knihu britského lektora Petra Worleyho nám představili redaktorka Bára Fialová a také pedagog Jiří Bartoník. A já za to moc děkuji, držím vám palce. Hodně dobrých otázek.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání.

0: Další střípek, další faceta evropského baroka, Telemannův koncert pro zobcovou flétnu, violu da gamba, smyčcové nástroje a basso continuo a moll nám hrál orchestr Le Concert des Nations, řídil ho Jordi Savall.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A v 15 hodin 41 minut už se teď ve středeční odpolední Vltavě vydáme za divadlem. Jak víte, v Olomouci minulý pátek odstartoval už 29. ročník Mezinárodního festivalu Divadelní flóra. Letošní program, který spojuje motto Solidarita, nabízí během 10 dnů na 60 událostí, včetně desítky zahraničních produkcí. Jedinečnou multižánrovou akci, zahrnující činohru, tanec, operu, ale také koncerty nebo workshopy, sleduje v Hanácké metropoli i naše spolupracovnice Pavla Bergmanová. Právě s ní se teď ohlédneme za první polovinou festivalu a zhodnotíme jeho dosud nejzajímavější momenty. Pavlo, zdravím vás, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak Turci koncipovali dosavadní program 29. ročníku Divadelní flóry, a to hlavně i s ohledem na zvolené motto Solidarita?
2: Tak Divadelní flóra uplatňuje řadu let koncept, kdy v programu prolíná, jak jste zmínila, ty rozmanité žánry, ale zároveň klade důraz spíše na kvalitu než na nějaké velké množství uváděných titulů, protože chce vlastně hlouběji zkoumat to současné divadlo. To se pak projevuje v množství diskuzí, ale i třeba v doprovodném programu setkání studentů divadelních oborů Flora Lab. Začátek toho letošního festivalu byl nicméně programově velmi nabitý a nabídl vlastně mimořádné tituly především dvou prestižních německých scén Schauspielhaus Bochum a berlínského Maxim Gorky Theater. Dále třeba to byl rakouský duet Come Back Again choreografky Doris Ulich s dnes více jak 80-letou někdejší prima balerínou státní opery Suzanne Kernbauerové. Nechyběla třeba domácí premiéra jejich sestra o Zdeně Mašínové a mnoho dalších titulů. To motto Solidarita se samozřejmě v některých titulech odráží více, jinde méně. Je tematizováno v tom uvědomění si její absence či potřeby v té rozpolcené dnešní společnosti. Asi nejpříznačněji pak rezonovala v titulu 8 miliard lidí hoří pražského souboru 8 lidí, který v rekonstrukci saunového rituálu zpracoval téma environmentálního žalu a s výrazně takovým autoironickým a vtipným poukázáním na naše chyby vyzývá k solidaritě s naší zemí, přírodou a tedy i námi samotnými. To bylo velmi chytré a vtipné představení, které doporučuji divákům.
0: Zmiňovala jste, Pavlo, mezinárodní ansámbl Schauspielhaus Bochum, s nímž se na festival vrátil také nizozemský režisér Walter Bart. Ten ve spolupráci se souborem Wunderbaum představil žhavou novinku Jak udělat díl. O čem a jak v této inscenaci vlastně pojednává?
2: No, režisér Walter Bart svou pozornost obrátil k více jak 40 let staré knize Donalda Trumpa The Art of the Deal, což je taková kombinace memoárů a popisu často dekalých postupů, jimiž Trump dosáhl svých obchodních úspěchů. Inscenace v jedné linii pak sleduje to, zda je možné vůbec knihu na divadle uvést a jak. A to zejména s ohledem na autorská práva, jejich získání tvůrci vzhledem k neetičnosti předlohy zpochybňují. Postupně ale v té úvaze, jak dílo uchopit, využívají dokonce sami ty Trumpovy postupy, tedy cesty, jak obejít vlastně jasně daná pravidla. A právě díky tomu určitému odstupu v první velmi citlivě a komorně pojaté části inscenace, která je tvořena takovými četovými rozhovory členů souboru, se skvěle odhaluje obraz toho kontroverzního dnes státníka a upozorňuje na tu křehkou hranici mezi ctí a podvodem, a tedy svobodou a totalitou. A v druhé, té kontrastní části, se pak rozjede taková až spektakulární podívaná, kdy tvůrci ty motivy knihy přetvoří v muzikálovou show, která svou opulentností, expresí, ale vlastně i kýčovitostí dobře koresponduje s tím Trumpovým světem. Nutno říct, že je to strhující podívaná, ale zároveň z ní i mrazí, zvláště když si uvědomíme, co stálo na počátku a kde jsme vlastně dnes.
0: Neotřelé téma nabízí také titul berlínského Maxim Gorky Theater Between the River and the Sea. Herec Josef Svejt se v režii Izabely Sedlák pokouší odpovědět na zdánlivě jednoduchou otázku, co znamená narodit se v Izraeli do palestinské rodiny. Jakým způsobem tvůrci tuto látku uchopili?
2: No tak Josef Svejt v té své autobiografické, tentokrát ale velmi upřímné zpovědi rekapituluje svůj dosavadní život. Je to takový vlastně velmi kultivovaný stand-up. A on otevírá zajímavé téma toho, jak nás rozdělují formality, jako je třeba příslušnost k nějakému národu či náboženství, ale zároveň zdůrazňuje, že hranice mezi lidmi díky porozumění vlastně vůbec nemusí existovat. Je to zároveň takový jako kontrast velkých dějin s malými dějinami toho obyčejného člověka. Ta inscenace ale rozhodně není jen dokumentem o nějakých izraelsko-palestinských vztazích, které jsou zde ale velmi důkladně v takovém až historickém exkurzu vysvětleny. Je to vlastně obecnější příběh o hranicích, které jsou uměle vytvářeny pro účely nějakých vyvolených a pro mne to téma skvěle rezonovalo třeba s ohledem na u nás momentálně diskutovanou sudetoněmeckou otázku. Ta inscenace pak končí citací slohového cvičení hrdinova syna na téma utopie. V něm se v takové metafoře poeticky popisuje svobodné cestování po Dálném východě bez jakýchkoliv překážek a pasů a podobně. A já to vnímám jako vlastně takový záblesk touhy a naděje, že třeba ta nastupující generace by ty překážky a hranice mohla bořit a měnit.
0: Říká divadelní publicistka Pavla Bergmanová, která jistě ví i, jak tyto inscenace byly publikem v Olomouci přijaty.
2: No, byly přijaty velmi pozitivně, protože byť se nejednalo o lehká témata, tak publikum určitě ocenilo tu rovinu vlastně výrazné autoironie tvůrců ve všech vlastně inscenacích, které jsem tady zmínila. Tedy schopnost zasmát se primárně vlastním chybám, poukázat na ně a na jejich základě nahlížet svět kolem sebe. Byly to poučné tituly, zároveň velmi zábavné a nesporně také profesionálně provedené.
0: První polovina festivalu Divadelní Flora je za námi. Za první polovinou se teď ohlédla divadelní publicistka Pavla Bergmanová. Vy ale do Olomouce můžete stále vyrazit, protože přehlídka potrvá až do 24. května. Pavlo, díky moc, mějte se moc hezky.
2: Naslyšenou, hezký den všem a těším se zase.

0: Tradiční romskou píseň Penjami Radake zařadila na své debutové album Manuša. I slovenská zpěvačka Julia Kozáková dozněla 9 minut před 16. hodinou. A ještě než vám nabídneme čerstvé aktuální zprávy, máme pro vás úvahu spisovatelky Markéty Pilatové. Má název Ložnice.
1: Máte rádi tulipány? My s mámou je milujeme. Takže když muzeu Kroměřížska pořádali přednášku o holandské zahradě, která je jednou z obnovených částí květné zahrady v Kroměříži, nemohli jsme s mámou chybět. Navíc jsem jí slíbila ukázat nádherně útulnou knihovnu muzea, kam chodívám psát, když jsem u rodičů. Máma souhlasila a tak jsme vyrazili. Máma chodí jen s chodítkem a i tak je to vždycky komplikované, ale v muzeu mají naštěstí dost velký výtah a tak jsem to riskla. Když jsme přijeli taxíkem až ke dveřím, máma vystoupila a řekla: tady jsem jako malá bydlela. To mě zarazilo. Věděla jsem, že máma jako dítě bydlela v podloubí na pravé straně velkého náměstí, ale vždycky jsem si myslela, že o několik vchodů dál než je muzeum. Nebyl to tamhle ten vchod? Ujistila jsem se. Ne, tenhle to byl. Vidíš tu prosklenou stěnu? Máma ukázala na krásně klenutou skleněnou stěnu před vchodem do muzejní knihovny v prvním patře. Vidím, přikývla jsem. Tak tam jsem jako malá měla sbírku kaktusů, zasněla se máma. A já si představila černovlasou Jindřišku z Culíky, která opatruje svoje kaktusy a zalila mě vlna něhy. A tamhle, za tou stěnou, jsme měli ložnici. Nemůžu tomu uvěřit, té náhodě. Moje máma měla celé dětství ložnici na místě, kam já dnes chodím psát své knihy. A vždycky se mi v knihovně píše skvěle. Chodí mi to tam, jak občas říkáme, když se s kolegy, spisovateli a spisovatelkami bavíme o inspiraci. Když jsem napsala román Senzibil o paranormálních světech a senzibilech, lidé se mě po literárním čtení ptávali, jestli na nějaké paranormální věci věřím, nebo jestli se mi nějaké někdy staly. A já poctivě odpovídám, že jediná věc, na kterou věřím a která se mi někdy děje, jsou takzvané genialocí. Zkrátka na některém místě je vám strašně dobře. Vždycky se tam uklidníte, můžete se soustředit a nevíte vlastně proč. Tak a teď to vím. Dobře se mi píše na místě, kde máma jako malá usínala. Z okna knihovny, tedy ložnice, se máma každý den dívala na gotický mořický chrám a chodila tam s babičkou na mši v 6 večer. Strejda ministroval a máma by raději chodila do pionýra jako ostatní děti, ale protože byla z věřící rodiny, nepřála si to ani babička, ani komunistické učitelky. Máma mi pak ještě vypráví o sousedech, kteří bydleli vedle, o samotářském důstojníkovi, do kterého byla tajně zamilovaná, a o huse, kterou chodila babička na dvoře v krabici krmit každý den a cpala jí do krku rohlíky. A o tom, kam si chodila hrát. A taky o tom, jak její tatínek, když se babička léčila z tuberkulózy v lázních na Slovensku, vařil jenom míchaná vajíčka s knedlíkem, protože nic jiného neuměl. Ale taky o tatínkovi, který v té ložnici knihovně umíral a máma byla u toho, když přestal dýchat. Všechny ty rodinné historie jsem slyšela už mockrát, ale tentokrát jsem je mohla správně lokalizovat. Na tenhle dvůr, do toho prvního patra, za tyhle dveře ložnice, za tuhle prosklenou stěnu. Když přednáška skončila,

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.
2: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci roku 2023. Podle soudce ale měl rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, tedy že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu nedostatečné. V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému Drost registrovaný žádný Čech. Uvedlo to České ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě také nemocí zasažené je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Zdravotnická organizace WHO dnes uvedla, že riziko globálního rozšíření je nízké. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otavy

ukameného mostu v Písku. Právě téma Otava plyne, písek tvoří, dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly od konce dubna. Dnešní vernisáž sledovalo zhruba 200 lidí na místě a další návštěvníci města budou mít možnost umělecká díla vidět v turistické sezóně. Vernisáž také lákala veřejnost na víkendový pouliční festival Pískoviště. Dnes v noci bude oblačno až polojasno, hlavně v Čechách se mohou místy vyskytovat přehánky, kterých bude během noci ubývat. Nejnižší teploty 12 až 7, na horách naměříme kolem 7 stupňů Celsia. Zítra pak čekejme také oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Teploty se zítra dostanou na 18 až 23, na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné středeční odpoledne, vážení a milí, ať už patříte k milovníkům divadla, tance, literatury, vizuálního umění nebo hudby. Věřím, že na Vltavě si každý z vás přijde na své. Chceme vás informovat, inspirovat a také probouzet k novým nápadům i pohledům na umění i svět kolem nás. Doufám tedy, že teď vás neuspíme na středečním odpoledním playlistu, teď totiž čeká jedna ukolébavka. Z písní Lullaby of a Birdland přichází Diana Reeves. Shut

0: Afroamerické jazzové zpěvačce Sarah Vaughan vysekla na desce The Calling poklonu jiná afroameričanka Diane Reeves. My jsme teď právě v jejím podání slyšeli píseň Lullaby of Birdland. A v 16 hodin a 8 minut už se teď dozvíme, o čem už za malou chvíli bude publicistický premiérový akcent moderovaný Sašou Michalidisem. Vítám tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Velký strahovský stadion, to bude tvé téma, nepletuli se.
1: Ano, já jsem úplně zapomněl, když jsem si o tom četl, že tam samozřejmě vedle Sletu a Spartakiad, tak tam byly koncerty Pink Floyd anebo Rolling Stones. A já jsem zapomněl, že tam měl bohoslužbu Jan Pavel II. Papež. Mm-hmm. Ten stadion skutečně
0: multifunkční zóna.
1: Co všechno nasály ty betonové tribuny v průběhu těch desítek let, tak je to úplně neuvěřitelné. Ty tribuny jsou mimochodem kulturní památkou. Ten celý areál v současné chvíli využívá fotbalová Sparta jako tréninkovou plochu, tedy tu plochu jako takovou plus některé přilehlé stavby. Ale co s tím? To je prostě věčné téma. A my se právě o tomto strahovském stadionu budeme bavit i v souvislosti s Open House, protože v rámci této akce budou prohlídky i části v částech tohoto stadionu.
0: Jaké alternativy jsou ve hře? V co se může strahovský stadion proměnit?
1: To se právě dneska dozvíme. Ono se o tom mluví hodně dlouho. Samozřejmě se mluví i o tom, já nevím, když si to člověk na to vzpomene, v těch minulých letech prodávala se tam auta v jedné části těch tribun ze spoda, byl tam squash. Dělo se tam to opravdu hodně. A co bude dál, je otázka. Nakolik to bude třeba souviset s univerzitním vzděláním, protože jsou tam hned vedle koleje, technologická centra a tak dále. Navíc vedle Sparta bude stavět svůj obří nový stadion, možná jednou. Tak těch možností je spoustu a máme tady prostě kulturní památku versus něco, co je stále největší plochou, největší stadion na světě.
0: S kým se po něm dnes budeš odpoledne pohybovat? Spoluhráč.
1: Těmi našimi spoluhráči budou historik architektury Miroslav Pavel a potom architekt a urbanista Jaromír Heinz z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
0: Říká Saša Michalidis a zve k poslechu dnešního premiérového akcentu, který si můžete na Vltavě naladit v 16.30. Zlom vás.
1: Díky.

0: Sedláčkovo kvarteto a dramatické finále Vajtova smyčcového kvartetu číslo 1 D-moll na Vltavě doznělo 15 minut po 16. hodině. A jelikož už dnes byla řeč o knihách, o současném divadle a dokonce i o filozofickém tázání, slušelo by se teď, myslím, dát prostor vizuálnímu umění. A to také uděláme, věnovat se budeme prestižní soutěži a výstavě Czech Nature Photo. Více než 200 snímků živočichů, ale také fascinující krajiny od českých a slovenských fotografů se vešly do tereziánského křídla Pražského hradu. Na tuto výstavu se vyrazila podívat také redaktorka Sabina Vosecká.
1: Bylo 13 kategorií, protože jsme předávali docela dlouho, jsme výjimečný 10. jubilejní ročník, proto jsme měli zvláštní jednu kategorii, která se jmenovala Kanon ochrana vody, která byla motivovaná ochranou korálů, protože korály v mořích světových mizí a jsou takovým indikátorem znečišťování moří a planety obecně.
2: Vysvětluje ředitelka a zakladatelka Czech Photo Center Veronika Souralová.
1: Proto jsme se také podle toho inspirovali pro vytvoření nové trofeje. Já jsem z ní úplně nadšená, je to skleněná trofej, jsou to vlastně takové jako barevné korály zalité ve skle.
2: Pojďme vlastně rovnou zmínit to první místo. Byť tedy vítěze jsme dneska viděli zprostředkovaně skrz videovzkaz, tak kdo vlastně vyhrál a jaká fotografie?
1: Ono je to, většinou se to často stane, že fotograf přírody na vyhlašování není, protože fotograf přírody se vyznačuje tím, že se vyskytuje v přírodě. A právě letošní absolutní vítěz Petr Bambousek teďka fotí v pralesích a pořídil fotku, která se nazývá Evoluce. Je to fotka medvěda, který v Národním parku v Thajsku spí v informačním centru vlastně ve spalovně odpadů. On se tam našel takový svůj pelíšek a uvelebil se tam a fotografie hledal všude v pralesích a nakonec ho našel jako v turistickém centru a vlastně takovou třešničkou na dortu té fotografie je, že ta spalovna je vyrobená ve firmě, která se jmenuje Evolution. Takže je to taková, já bych řekla, že je to taková spíš varovná fotka, že příroda se mění, s ní se mění i živočichové, protože se musí lidem, kteří se jako hodně na planetě rozpínají, tak se jim musí přizpůsobit. A já bych si přála, aby zvířata a lidé žili v nějaké společné komunikaci a komunitě, což samozřejmě není vůbec jednoduché.
2: Dodává Veronika Souralová. Nejlepší fotografie si lidé můžou prohlédnout ve dvou patrech tereziánského křídla starého královského paláce. Nejlépe se sem dostanete z jižních zahrad nebo býčím schodištěm ze třetího nádvoří Pražského hradu. Čas máte až do 13. září.
0: A to byla reportáž o výstavě Czech Nature Photo, kterou připravila Sabina Vosecká.

0: Rita Markotuli se narodila do hudební rodiny. Její otec spolupracoval mimo jiné s Ninem Rotou nebo Enniem Morriconem. Ona sama začala hrát v 5 letech na klavír, později zkoušela i skládat. Velmi si oblíbila brazilskou muziku, která teď zněla i v písni z desky The Woman Next Door. Otec národa z 1000 koruny i z pivnice od Pinkasu. Právě takový podtitul má dnešní večer na téma, který vám na Vltavě nabídneme. Po stopách Františka Palackého, význačného historika, politika, spisovatele i organizátora veřejného kulturního a vědeckého života se v něm vydá publicista a básník Ivan Motýl. A vydá se z moravských Hodslavic přes Maleč na Vysočině do Palackého ulice v Praze. V rozhlasové koláži vystoupí například prapravnuk Františka Palackého Václav Macháček, jeho žena i dcera, ale také literární badatel Radim Kopáč a mnozí další. Tady je krátká ukázka.
1: Palacký vlastně rovná se 1000 koruna pro mnohé lidi. My jsme kdysi dělali s kolegou Šoušou interview s mistrem Kulhánkem, jak vytvářel ty bankovky, tak jeho tendencí bylo vytvořit Palackého portrét jako reálného politika, který rozumí politickým problémům a umí je řešit. Na rozdíl od Maxe Švabinského, který vytvořil na sklonku první republiky také 1000 korun s Palackým, kde ovšem byl ideální portrét Františka Palackého jako ideového vůdce. Ostatně to souvisí s tím, ta současná 1000 koruna, že na tom rubu je vyobrazen kroměřížský zámek a je tam vazba ke kroměřížskému ústavodárnému sněmu a ústavě, která tam byla přijata, čili to je ta stopa, která vede do té reálné politiky.
2: No určitě mě zajímá, jestli máte nějaký větší informace k němu.
3: A vy sama se nepamatujete ze školy třeba? Třeba jste to není neprobírali, třeba to zrovna vaši učitelé vynechali.
2: Neprobírali jsme.
3: Neslyšela jste to jméno?
2: Ne, slyšela jsem jméno, zhruba tuším, ale neprobírali jsme ve školách.
0: 26. května uplyne 150 let od narození Františka Palackého. Po stopách tohoto historika, politika i spisovatele půjdeme v novém večeru na téma na Vltavě ve 20 hodin. A zítra po 7. hodině se vydáme po stopách českého výtvarníka Richarda Štipla. Vezmeme vás na jeho novou výstavu. Po 8. pak zamíříme do Státní opery v Praze, kde teď inscenují Pulánkovy dialogy Karmelitek. A po 9. hodině pak bude vltavský prostor patřit festivalu Kamoro, který nám přijde představit dramaturgicko-produkční tandem Klaudie Laburdová a Natálie Kuchárová. Tak si nás nalaďte. Opatrujte se, Markéta Kaňková zdraví za Jana Zítku, editora, a také za Natášu Vodvářkovou z Techniky. Mějte se krásně.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je to největší stadion na světě. Místo, které zažilo všesokolské slety, spartakiády, vojenské přehlídky, bohoslužbu papeže Jana Pavla II. I koncerty Rolling Stones nebo Pink Floyd. Velký strahovský stadion letos slaví 100 let a jeho příběh si připomíná také festival Open House Praha, který potrvá až do neděle. Proč nás tento chátrající kolos pořád fascinuje? A jakou budoucnost pro Strahov hledá Praha v době, kdy fotbalová Sparta plánuje nové zázemí na sousedním stadionu Evžena Rošického? I o tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A našimi hosty jsou historik architektury Miroslav Pavel, který působí na Fakultě architektury ČVUT. Dobré odpoledne.
1: Hezký den, díky za pozvání.
0: A architekta urbanista Jaromír Heinze, ředitel sekce rozvoje města z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dobrý den i vám.
1: Hezké odpoledne a děkuji za pozvání.
0: Možná bychom mohli hned na začátek říct, je skutečně Strahovský stadion největším stadionem na světě a pokud ano, v jakém parametru?
1: Dobrá otázka, ono se to často říkalo, že to je to nejnejnej, to byl takový ten, u nás se to často prosazuje rádi. Ono se to týkalo kapacity stadionu, což je taky velmi jako ošimetné. Asi v tom největším rozkvětu tam bylo 250
0: míst,
1: ale ono šlo o to, že to byly tribuny a potom samozřejmě ta místa se navyšovala v kontextu toho, jestli byla i přímo na té ploše. Nicméně tohle bylo asi maximum, co tam bylo. V rámci té výstavby, to znamená během válek, to bylo 180 tisíc. A potom v průběhu let se zase to snižovalo kvůli bezpečnosti. Takže v tu dobu, kdy se postavil a těch 200 tisíc míst, tak doopravdy to byl největší stadion k sezení, to můžeme takhle říkat. A co se týká spartakiádních, tak byl největší i na světě, protože těch spartakiádních stadionů je poměrně málo.
0: Když se vrátíme úplně zpátky, tak ale původně, my si ho vlastně pamatujeme se všemi těmi tribunami, ale původně vlastně tam žádné tribuny nebyly. Nebo byly, ale vlastně nebyly betonové.
2: Ano, je to tak, původně tam nebyly. Bylo to místo jako téměř provizorní z dnešního pohledu a postupně přibývaly během 20. století. Nejdříve ta západní, potom severní, jižní a nakonec ta, kterou nazýváme východní, kde potom bylo i dostavěno v jeho vrcholu místo pro novináře.
0: A když se, ano.
1: Já bych jenom ještě i doplnil, že právě Strahov byl vybrán kvůli tomu, aby ten stadion se nemusel bourat, že to bylo velmi i nákladné a dřív právě ty sokolské slety byly na Letné. A my sice slavíme 100 let stadionu, ale těch 100 let je od doby, to znamená rok 26, kdy tam ještě nic pevného nestálo a byla to ještě právě doba, kdy ten stadion navrhoval architekt Driák a byla to kombinace hliněných valů a dřevěných konstrukcí. A teprve až potom na tu i další, i na ten i další sled, tak už tam právě, já navazuju tady i na kolegu, začalo se postupně vybudovávat to pevné zázemí.
0: Jaromíre, proč je Strahovský stadion zajímavý z architektonického a možná i urbanistického hlediska?
2: Nachází se na jednom z kopců, vlastně kousek od Petřína, a někdo to nazývá při debatách, které jsme měli na institutu, jako nějakou akropolí. Je to vlastně specifické místo na dohled z města, ale i z pohledu na město. A tou svojí monumentalitou, respektive s tím měřítkem, opravdu jako nemá srovnání s žádným jiným objektem v Praze. A dá se k němu přicházet vlastně ze všech čtyř stran. A kolem něj je trošku vlastně rozlehlá rovina. Podobně vlastně koncipovaná Letenská pláň, podobně máme v Praze na vlastně rovině, ale nad městem třeba Lodzínské letiště. A takových míst je víc v Praze. Některá jsou zastavěná, některá jsou nezastavěná. A tady to místo je specificky využívané už těch vlastně více než 100 let k tomu, aby sloužilo určitému účelu. Většinou jako hromadným akcím. A to, že vlastně vedle jsou ještě Strahovské koleje, to trošku podtrhuje tu určitou specifičnost toho místa.
0: Miroslave, když jdete na nějaké procházky, tak co vlastně nejvíce návštěvníky zajímá z hlediska Strahovského stadionu?
1: My jsme tam byli, vlastně poprvé jsme zpřístupnili stadion v rámci Dne architektury, který jsem organizoval asi 10 let. Zajímá je takové to nej, jak je to největší, samozřejmě to, kolik tam bylo i lidí. Já zároveň, proč tam je, kde je, tak já bych ještě i doplnil od kolegy, že vlastně, kdy vznikla Velká Praha, tak vlastně byl problém, že tady nebyl žádný plán k tomu, jak Praha by se měla i rozšiřovat, hlavně po tom, co k ní byly i připojené ty obce. A jedna ze zásad, které vznikly někdy kolem roku 28, bylo, že na vrcholech kopců, které jsou viditelné centra Prahy, by měly být stavby, které budou reprezentovat nějakou národní hrdost nějakým způsobem. A právě proto vznikl i památník na Žižkově od architekta Zázvorky. Potom později vznikl i metronom, ale k tomu i pasuje ten Strahov. A k tomu, vy jste se nám ptal ještě právě i na tu architekturu, tak já taky i doplním, že Strahovský stadion je unikát v tom, že to je taková čítanka architektury, protože jak se stavil dlouho, to znamená od roku 26, cca vlastně do roku 1985, tak tam máme veškerou českou architekturu a fenomenální je, že oni následují vlastně stejnou funkci, ty architekti, stejnou hmotu, proporce, ale přesto každá ta architektura stylově je zcela jiná. A návštěvníci pro mě asi nejvíc, nejkrásnější je, kdy většinová společnost možná ten stadion má spojený s tím režimem a nesvobodou, nicméně já jsem se tam nepotkal s nikým, kdo by nad tím plakal anebo byl smutný, že tam byl. Naopak pro většinu návštěvníků a návštěvnic, teda starších, tak to byla vzpomínka na to, jak se měli krásně v tu dobu, zrovna když tam byli na Spartakiádě, protože pro ně to byla jedna z mála chvil, kdy cítili nějakou svobodu. Takže tohle potom se tam ptají.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: Společně s historikem architektury Miroslavem Pavlem a s architektem a urbanistou Jaromírem Haincem z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy se bavíme o velkém strahovském stadionu, který si v těch uplynulých, řekněme, 35 letech skutečně neprožíval úplně nejšťastnější chvíle. Věci, které se tam děly, řekněme především v těch tribunách, tak byly všelijaké. A byla tam prodejna automobilů, co si mimo jiné pamatuju, myslím, že prodejna nějaká IT, chodil jsem tam na squash. Těch variant toho, co se tam dělo v těch tribunách, bylo poměrně hodně. Ale v jakém stavu jsou tribuny teď? Když zmíníme, že tady ta plocha celého stadionu je využívaná už vlastně nějakých 23 let fotbalovou Spartou, která tam má své tréninkové centrum.
2: Tak ty tribuny a ochozy, které jsou, tak jsou v různém stavu.
0: A jsou tedy památkově chráněné.
2: A to je potřeba zmínit, jsou památkově chráněné od roku, myslím, 2003. A samozřejmě jsou přesně tou ukázkou těch různých architektonických stylů během 20. století, které se na tom stadionu zaznamenaly. Každá ta část těch tribun podle světových stran má různou vlastně míru, řekněme, ohrožení, tak je to napsáno i nakonec v tom památkovém listu dneska. A město se připravuje na nějakou jako postupnou úpravu a opravu těch věcí. Začalo těmi schodišti na té východní straně a plánuje nějakým způsobem rozdělit potom do budoucna a pracovat vlastně s částmi toho stadionu pro různé využití jiné. Samozřejmě tam v současné době neplánuje se změna toho využití pro tu Spartu v blízké době, a byla navázána...
0: Která má tedy smlouvu až do roku 2040?
2: Ano, ale byla navázána historicky spolupráce s ČVUT, že, která má svůj kampus na té východní straně. Uvažuje se o těch veřejných institucích a muzeích, které by mohly z části vyplnit ten prostor. Protože celkově v těch tribunách je zhruba 59 tisíc metrů čtverečních hrubých podlažních ploch. Z nichž tak polovina je vlastně i docela dobře osvětlená přirozeným světlem. Takže to nabízí určitý prostor pro různé využití.
0: Miroslave, vy jste zmiňoval, když jsme sem šli do studia, ideovou soutěž, která proběhla v roce 2008, která nabídla poměrně zajímavá možná řešení, i když je pravda, že od té doby už taky uplynulo dost času.
1: Uplynulo a bohužel, a jak tomu bývá u nás zvykem, tak vítěz i nebyl určen, nicméně těch návrhů bylo 5, včetně autorů vlastně, kteří tam i dostavovali tu nejmladší část, to znamená v 85. sportovní stavby. Pro mě osobně vítězem bylo duo Ida Chuchlíková a Jakub Chuchlík, kteří vlastně uchovávali celý ten stadion, jak je, a v místě té východní tribuny, to znamená té, která vznikla v době 70. let, tak ji uchovávají. Ale vzhledem tomu, že je prefabrikovaná, tak oni vlastně to sezení odstraňovali a místo nich tam dávali buňky na bydlení pro studující a vlastně celý ten areál byl uchovaný tak, že to byl velký park a do těch ochozů dávali restaurace, obchody, to znamená tu občanskou vybavenost, která tam schází na Strahově. A za mě to byl úplně nejlepší návrh v tom smyslu, že uchovává tu velkolepost. To znamená, že tam to nebylo to zastřešení, zároveň to otvírá pro veřejnost a zároveň tam i uchovává tu funkci těch sportovišť. Já jsem tam i třeba chodil na plavání, protože squash neumím, ale zároveň tam je i teďkon klub pro bojové sporty a tak dále, což je jako fantastické, že vlastně ten sport tam stále žije. Takže za mě tohle byl nejlepší a nejcitlivější návrh.
0: No, proč ale tedy, Jaromíre, nedošlo v průběhu těch všech let k realizaci alespoň nějakých těch nápadů? Proč jsme vlastně museli dospět zase tak daleko, že některé ty tribuny opravdu jsou ve velmi ohroženém stavu?
2: Tak tu historii před rokem 2013-14 tolik neznám, před institutem plánování. Já sám jsem ale na kolejích taky strahovských pobýval téměř 6 let. A chodíval jsem taky plavat, tak to místo znám velmi dobře a zvnějšku vlastně to nevypadá, ta degradace nebo postupné jako chátrání tak významně, jako potom, když se jde do detailu těch konstrukcí. Ale předpokládám, že by mohlo být snahou, pokud bychom opustili nějaké jako romantické představy o nějakém jako zachování úplně netknutého stadionu, tak hledat pragmatickou cestu. A město si myslím, že ji hledalo a hledá, ale myslím si, že potřebuje k tomu, a to se nabízí dnes možná lépe než v minulosti, nějakého partnera, který by potom táhnul a pomáhal. A ať už ten partner je soukromý, veřejný, nebo napůl soukromý, napůl veřejný, tak by to mohlo fungovat. A možná ta monumentalita nebo ta velikost způsobuje, že pro jednoho člověka a jednu instituci nebo jedno město je to možná až jako příliš dneska. A to sdílení té odpovědnosti a zakomponování možná více hráčů způsobí, doufám, v budoucnu, že budeme schopni vlastně krok po kroku najít nějaký životaschopný model. Když se to vlastně vezme z hlediska potom nákladu na jako fungování těch objektů, jejich správu, i když bychom je jako opravili, tak je potřeba opravdu najít životaschopný model fungování. To znamená, i potom je to debata s památkou péčí, jaké zásahy by byly možné, co by ještě vlastně podtrhlo a zvýraznilo tu tektoniku těch staveb a naopak, co by třeba bylo proti tomu. To je vlastně podobné, co kolega říkal o tom vítězném návrhu, nebo o tom jednom z těch dobrých návrhů z té soutěže roku 2008.
0: Miroslave.
1: Jenom k tomu to doplním, že ono to nejde ani tak o romantiku, jako o památkovou péči, ale zároveň, abych nebyl zlý úplně, ono se to nestalo proto, protože ty majetkoprávní vztahy do roku 2014 tak byly velmi komplikované, že vlastně tu východní tribunu tak vlastnila Unie sportu, tu plochu potom vlastnil magistrát a až vlastně v téhleté i době došlo k tomu, k narovnání vztahu právě s Unií sportu, fotbalovou asociací a magistrátem, že vlastně celý stadion, včetně pozemku, šel pod magistrát a fotbalová asociace si měla postavit a postavila si dům sportu, myslím, který je dál a právě v něm měl mít kanceláře Unie sportu, nicméně to se nestalo. Takže tam byl šachpad, kdy vlastně Unie sportu se vzdala majetku, ale vlastně kanceláře nedostala. A tím pádem se to táhlo ještě dál a dál a dál. Takže jenom k tomu ještě i doplním, že tohle tam bylo hlavně to úskalí toho.
0: Padaly v průběhu těch let i docela radikální návrhy, mimo jiné i od renomovaných historiků architektury, jako teď nechci teda úplně, myslím si, že opravdu můžeme citovat Zdeňka Lukeše, zbourat. Jak vy na to nahlížíte?
2: Jak na to nahlížím já osobně, těžko říct, myslím si, že z hlediska urbanismu a působení té stavby obdobnou nemáme v Praze. Na druhou stranu je skutečně otázka, jestli bude mít město na to ji financovat a to bude nějaké politické asi rozhodnutí na základě prostě poddaných podkladů v daném čase. A pokud bychom se bavili o zachování té stavby, tak asi bude nutné vést velmi důkladnou debatu s památkovou péčí ale i taky s Prahou 6, s Fačrem, případně se Spartou, o tom, jak každý uvažuje o tom území a jakým způsobem můžeme přispět jednotlivě ke složení obrázku, který by vedl k postupné úpravě toho stadionu a jeho buď otevření, částečnému uzavření, různému využití těch tribun, protože těch prostor je tam opravdu jako hodně. Praha jde teď cestou, že kupuje vlastně budovy, které potřebují péči, je si vlastně jako vědoma toho, že pro město důležité takové objekty mít a třeba o ně pečovat, ať už se bavíme o NNŽ, nákladu nádraží Žižkov, nebo o areálu kasáren v Karlíně. Takže si myslím, že bude víc takových případů, kde město bude o to víc intenzivněji teď, když je tím vlastníkem, hledat životaschopnou cestu, jak ten objekt pokud možno zachovat a jak mu ale dát ten správný jako náboj. Protože uvedu jenom příklad tam, jak probíhá ta rekonstrukce a oprava těch schodů, tak ty nároky naší památkové péče na to, jaké zvolit materiály, postupy, jsou ve výsledku v cenách, které potom se musí provést na těch několik metrů čtverečních těch schodišť, opravdu jako obrovské, vysoké, nesrovnatelné s tím, co by za to šlo jiného z veřejných prostředků udělat. Takže i tuhle debatu je potřeba vést, když už teda bych se měl vztáhnout k tomu, co jste říkal, že Zdeněk Lukeš klidně říká, můžeme uvažovat i o odbourání.
0: Co na to, Miroslav?
1: Já začnu od konce nebo od začátku, absolutně ne. Je to nonsens z pohledu i toho, že jde tady o památku. Já jsem v tomhletom malinko romantik a to vím o sobě, že za mě by bylo ideální, kdyby památková péče, respektive zákon tu ani i nemusel být. Pro mě je památka všechno, co je o historii, o kultuře, které tady bylo. Ideálně by bylo, kdyby společnost byla v takové fázi, kdy vlastně by jsme byli automaticky, že se vztahujeme k minulosti a zároveň ji chráníme. To, co nabízí Zdeněk Lukeš, nebo možná i někdo jiný, bylo o tom, že by zachoval tu nejstarší část, což je nonsens a jak já často říkám, nebo dávám i příklad takový absurdní, je to jako chrám svatého Víta. Tam jde taky o památku a chrám svatého Víta byl stavěn 600 let. A je to samé, jako kdybychom řekli, že ty části, které byly postaveny po gotice, tak dáme pryč, protože vlastně není to to pravé, není to ta pravá architektura. Cítíme, že to je špatně a tento názor, který on má, tak se vlastně vracíme do památkové péče nebo do teorie architektury do 19. století a do purismu, kde jsme si vlastně my zvolili styl, který pro nás je nejlepší, anebo který my si myslíme. Nicméně je rok 2026 a tady ty přístupy, myslím, že jsou dávno pryč, ale hlavně Strahovský stadion má smysl a hlavně ten potenciál, hodnotu právě v té velkoleposti, která tam je a asi to všichni tři známe, kdy se tam posadíte i na tribuny, tak to na vás působí úžasně. A zároveň v tom, jak všechny ty styly spolu korespondují dohromady. Takže pokud by se tam i zůstala jenom ta nejstarší část, tak to nedává smysl, protože by to byl i pouze pahýl. Hlavně zapomíná i na to, že na tou nejstarší částí je zároveň ta nejmladší část, český high-tech, který tam byl vlastně postaven potom v 85. Takže buď všechno, anebo nic, jak já říkám, ale historii bychom mazat neměli a zároveň to je ještě pořád takový ten pozůstatek socialismu, kdy kdo neměl práci, tak v té společnosti nebyl prospěšný, jak se říká, že nevím, jak se tomu říkalo, pro ně bylo nějaké
0: příživník.
1: Ano, tak. A to se najednou týká všeho v naší společnosti, včetně té architektury, kdy my pro všechno máme funkci, užitek a jakmile má něco jenom být, tak je to špatně. A tohle, myslím, že tohle bychom se taky měli zbavit, on o tom i mluví Rem Kolhás, taková ta nemísta v tom městě, kdy prostě je tam náletová zeleň a není tam nic a funguje to dál.
0: Akcent. V souvislosti se stolety Velkého Strahovského stadionu, tak se právě o tomto, o této stavbě, ale jak sami jste teďko slyšeli, i celkově se bavíme o architektuře, novodobé architektuře s historikem architektury Miroslavem Pavlem a také s architektem a urbanistou Jaromírem Haňcem, ale tady myslím, že Miroslav narazil na dost zásadní věc, kterou mimo jiné třeba zažil i vysílač v Liblicích, to znamená dvě věže, které jsou rozpoznatelné z širokého okolí, které už nemají svoji funkci, jakou měly a vlastně vlastně místní se za ně postavili, ale stejně jako v případě Starovského stadionu, ten, kdo je majitel, tak musí vynakládat poměrně velké peníze na údržbu. Je to realizovatelné, Jaromíre?
2: Tak z hlediska zákona je to povinnost města, je to památkově chráněný objekt, takže město v tom musí a bude postupovat a postupuje s péčí toho řádného hospodáře, to bezesporu. Já jsem taky vůbec nenaznačoval, že by město uvažovalo o nějaké destrukci nebo částečných jako demolicích. Naopak město uvažuje o tom, jak opravdu co nejlépe ty prostory, které tam jsou už stávající, využít. A zakomponovat je třeba i do toho rozvoje jak strahovských kolejí budoucích, tak Praha 6 i Praha mají představu, že by ta sportovní a rekreační funkce a využití toho areálu mělo být zachováno do budoucna. A město vlastně se snaží zpřístupnit Strahov tím, že odsouhlasilo stavbu tramvové tratě, modernizuje linku 176 na Strahov, ta bude trolejbusová, elektrifikovaná. Takže ta přístupnost by měla být lepší.
0: A jaká je tedy ta nejkonkrétnější budoucnost celého areálu na Strahově, včetně velkého strahovského stadionu? Řekněme, když se tam půjdeme podívat za 10-15 let, tak co tam uvidíme? V ideálním případě.
2: Já bych si měl představit, že tam uvidíme nějakou zajímavou veřejnou instituci, ať už muzejního charakteru, která by právě do takové architektury monumentální možná seděla.
0: A mohla uvidíme tam teda všechny čtyři tribuny velkého strahovského
2: stadionu? A věřím,
0: stadionu.
2: Že bychom viděli všechny čtyři tribuny, že v jedné by mohl být nějaký úspěšný projekt ČVUT ve spolupráci s nějakou jinou zahraniční univerzitou nebo partnerem.
0: To znamená nějaké technologické centrum?
2: Ano, ano. A půjde-li všechno tak, jak jsou plány třeba i Sparty Praha, tak třeba nový stadion. A
0: který by tedy měl být
2: ve vedlejší prostorách. A že tam přijedeme tramvají a strahovské koleje budou vypadat třeba jinak a budou mít více využití a bude to možná víc jako životnější prostor, který by mohl navázat a otevřít se směrem k parku na Petříně.
0: Pardon, než dám Miroslavovi, teď jste mě trošku vyděsil, že budou vypadat strahovské koleje trošku jinak. Já pevně doufám, že minimálně kluby jako sedmička a jednička tam zůstanou, ale to jenom tak na okraj. Ne, Miroslave, ne, nekývejte hlavou, že nezůstanou. Prostě jsou některé věci, které zůstanou. Musí. Dobře, ale
1: pardon.
0: Dobře, tak to bude samostatné téma na Akcent. Dobře, ale teď se vrátíme zpátky na Strahov. Co vy očekáváte, že se reálně stane, Miroslave?
1: Jenom tady, že jsme vůbec i nezmínili to, jak strahovský stadion, vy jste se ptal úplně i na začátku, jak je to největší stadion a zapomínáme i na turisty. A zapomínáme to na to, kdykoliv tam jsem, tak turisti, především ty mladší i ročníky, tak nechodí i na Pražský hrad, ale právě na Strahov. A tenhle ten potenciál, co se týká i na turismus, vůbec tu není. Přitom to je fenomenální stavba a tohle by mohlo být lákadlo jako celosvětově, jako teď, když hlavně na TikToku, Instagramu, tak se jde hlavně architektura z období socialismu, která je, a tohle to je skvělé táhlo. Tak jenom k tomu, že tady ten potenciál vlastně je vůbec nevyužívaný, který tam je, a jenom ještě to navážu na koleje, že oni jsou teď i rekonstruované a to třeba pro nás, jako pro teorii, historii, architektury a památkovou péči, tak jsou úplně skvělé. Jakože tohle je jeden z skvělých i příkladů toho, jak pracovat se tou i vrstvou architektury a stojí zatím architektka Štréblová Hronovská. Jsem se našel i jméno jí, protože tak jenom všem i doporučuju právě, když tam jsem i na procházce, tak ukazuju na stadion a vlevo právě i na kolích, jak to jde a že to jde.
0: Když se vrátíme k té původní otázce, co byste vy za těch 10-15 let skutečně na Strahově nahoře chtěl vidět?
1: Mně by se líbilo, kdyby ochozy žili, byly tam restaurace, prostranství, klidně a tam je i sport, ale kdyby ten prostor celý vlastně zůstal otevřený, tak jak to je, protože jenom v tom případě ta hmota vynikne nějakým způsobem. Já se asi nejvíc bojím toho, a to byly i některé ty návrhy, a i teď vlastně, co je ten návrh, že dojde k zastřešení toho areálu, respektive té plochy. Moc si to technicky neumím představit jako stavař, protože to rozpětí by bylo asi obrovské, ale to asi je jediná věc, která mi tam malinko překáží toho, že by se vlastně ztratil ten volný pohyb, rozhled a tak dále.
0: Je možné, Jaromír, úplně na závěr, že Strahovský, velký Strahovský stadion v té své ohromující ploše by byl zastřešený?
2: No tak Buckminster Fuller a jeho kupole z 20. století by to uměli, ale asi je to spíš nereálné nebo velmi obtížně proveditelné. Spíš je otázka uvést úvahu o tom, jestli neumíme umístit dovnitř nějaké využití a stavby, které by byly koncipované jako dočasné, dřevěné, lehké, které by...
1: A nízké,
2: které by uměly zapadnout do toho kontextu toho stadionu, nerušily by tu jeho monumentalitu zvnějšku a možná ani ne tolik zevnitř, ale vtáhly by život dovnitř. Protože na jedné straně 5000 studentů na Strahovských kolejích a potom vlastně prázdné místo, obrovské, stejně veliké zhruba, kde se v podstatě nic neodehrává. A to otevření...
0: Tak jsou tam tréninky.
2: Tak jsem to nemyslel, kdybychom opravdu jako do budoucna uvažovali po tom roce 2040 o využití těch věcí, tak ty věci se určitě dají kombinovat. Neznamená to, že tam bude jenom jedna věc a druhá ne, že tam nikdo nebude trénovat. Ale chtěl jsem říct, že v metropolitním plánu obě dvě struktury jsou navržené jako areálové, ale otevřené, že mohou být jako otevřené, veřejně přístupné. Takže město vykročilo tímhle směrem.
0: V dnešním Akcentu jsme se bavili o stoletém Strahovském stadionu i městském rozvoji v tamnější lokalitě. Ve studiu s námi byli historik architektury Miroslav Pavel, který působí na fakultě architektury ČVUT. Moc děkujeme.
1: Díky a jděte na Strahov.
0: A architekt a urbanista Jaromír Hajnce, ředitel sekce rozvoje města z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Moc děkujeme.
2: Také děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly

0: Dobrý podvečer, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili také návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem. Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo. Snížení počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí obranné plány NATO, uvedl to šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Snižování bude podle něj postupné. Zároveň řekl, že aliance by se neměla příliš spoléhat na jednoho silného spojence. Washington se chystá například snížit počet vojáků v Německu z 35 na 30 tisíc. Spojené státy zároveň dnes oznámily, že zmenší i objem vojenských sil, které by v případě krize evropským členům poskytly. Svůj plán chce Washington spojencům oznámit tento pátek. Brněnské divadlo Feste v pátek poprvé uvede hru spisovatelky Kláry Vlasákové nazvanou Hlad. Dějištěm komorního činoherního představení bude schátralý dům v Čelakovského ulici v Brně Židenicích, kde Feste momentálně působí. Inscenace tvoří součást dramaturgického cyklu Příběh Levice 2026. Hra Hlad, která vznikla přímo pro brněnské divadlo, podle Vlasákové začíná skoro jako komedie nebo lehce absurdní film.

hudební hra, ale postupně se láme do hororu. A ještě počasí, zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou vyskytovat místy přehánky. Teploty se zítra dostanou na 18 až 23, na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer. Při poslechu dalšího dílu pořadu Art Café vás vítá Jiří Moravčík. Letos uplyne 20 let od smrti jedné z nejvýznamnějších umělkyň 20. století, nestoudně rouhavé alžírské zpěvačky Sheikha Rimity, považované za pramáti alžírského stylu raj a symbol ženské nezávislosti. Pro svou odvahu zpívat o tom, jak těžké je být ve fundamentalistickém a mužském světě nezávislou ženou, většinu života prožila jako persona non grata na okraji alžírské společnosti nebo ve francouzském exilu. Stala se ztělesněním hrdé hedonistické ženy, zpívající o lásce, sexuálních tabu, útlaku a ponižující náboženské morálce. Někdo má rád Boha, já zase alkohol a svobodu, tvrdila berberská zpěvačka, považující za své učitele mizérii a neštěstí. Její hudbu považovala vláda svobodného Alžírska za odpad, který tu po sobě zanechali francouzští kolonizátoři a islámští fundamentalisté Sheikha Rimity zase hrozili smrtí. Přesto se před nimi nikdy nesklonila a doma dále lidem připomínala, proč život ve svobodě stojí za to žít. Svou strhující rytmickou hudbou je nutila tančit a přitom jim nenápadně vkládala do života moudrost předků. Analfabetka, která se nikdy nenaučila číst a psát, přesto proslula neobyčejnou poezii. Písně mi bloudí hlavou a já si je pouze spojuji s pamětí a k tomu nepotřebuji papír ani pero, tvrdila vždycky Sheikha Rimity.

Sadia El Ghizania se narodila 8. května 1923 v horské vesnici Tesala. Rodiče jí ale v zápěti zemřeli a žít z něčeho musela. Přidala se proto k potulným soufijským hudebníkům. Šokovali pekelnými tanečními rituály, komunikovali s duchy a hudbou uváděli lidi do léčivého tranzu. Než k ním Sadia nastoupila, přespávala ve veřejných lázních, na polích a svatyních, vděčná za každou korunu. Brzy se za jejím uměním sjížděli davy ze širokého okolí, aby viděli, jak tančila stácem sklenic vína na hlavě jako princezna Šehrezáda, řezala kolem sebe mečem, ovšem vrcholným kouskem Sadie bylo nasedání na koně za jízdy s puškou v každé ruce nebo vrhání se pod kopyt koní v trysku. Po práci si odcházela zaspívat do hospody, kde smyslně šroubovala mužské představy do sexuálního šilenství a zpívala o tom, jak ji stačí poškrábat záda a chlapům dá všechno.

Ve 20 letech se Sadie přesunula do přístavního města Oranu, kde se přidala ke svobodomyslným zpěvačkám tradice zpívané poezie. Zatímco v noci šejtas, jak se jim říkalo, v barech, nevěstincích a kabaretech muže milovali, přes den se k ním nehlásili a nadávali jim do prostitutek. Sadia tehdy získala své jméno Šejcha Rimity a začala skládat vlastní, ještě víc odvážnější písně postavené na tradičních nástrojích, berberských rytmech a evropských vlivech z Oranu. Ale když natočila svou první nahrávku Raga Taša o ztrátě panenství a zpívala v ní Pojď, jdeme se mazlit a já ti dám svou lásku tak, jak si budeš přát, tím její veřejná kariéra v pruderní alžírské společnosti nadobro skončila.

0: Art Café.
1: 60. a 70. léta prožila Šejcha Rimity hraním na svatbách a po Středomoří. Tolerovaná, nicméně zapomenutá. O trochu jiné to bylo ve Francii, kam postupně zajížděla koncertovat a prodávat své vzácné alžírské nahrávky. V arabských čtvrtích Paříže, Marseille a Lyonu léčila smutek osamělých alžírských přistěhovalců. Nechávala je pomoci hudby dotknout se bývalé domoviny, kam se v tuhle chvíli nemohli vrátit. Nerada o sobě mluvila, s novináři se nebavila a když se jí v Paříži ptali na recept na styl raj, odpověděla. Zpívám tuhle hudbu přes 50 let. Je hluboce zakořeněná v mém těle a mozku. Přežila jsem války, opovržení, tyfus, viděla nákladňáky plné mrtvol projíždějící oranem a chcípala hladem. Než začneš zpívat raj, měl bys mít něco

Paříži, kam šejcha Rimity utekla v 60. letech, nepřestala zpívat krajanům a povzbuzovat dívky, aby si ze ztráty panenství nedělali těžkou hlavu. Do Alžírska se krátce a inkognito vrátila v roce 1971. Postihla ji tu ovšem velká tragédie. Během autonehody zemřeli její 3 spoluhráči. 4 roky na to vykonala pouť do Mekky a i když na své hudbě a slovníku nic nezměnila, přestala kouřit a pít alkohol. Dál sice natáčela kazety a vše nasvědčovalo tomu, že se její kritici konečně dočkali toho, že na její prostopášnou hudbu všichni zapomenou a šejcha Rimity upadne v naprosté zapomnění. K tomu opravdu málem došlo. Nebýt doslova revolučního vzedmutí stylu raj v Alžírsku, kde ho generace mladých zpěváků na čele s Khaledem proměnila v buřickou hudbu explodující v zemi jako kdysi rock'n'roll ve Spojených státech. Bohužel nikoli v beztrestu. Do koncertních sálů létaly nejprve kameny, potom granáty a když režim a fundamentalisté začali vraždit zpěváky, většina z nich utekla do Francie, kde brzy hraj se přeměnil na široce oblíbený hudební fenomén, procházející v novém prostředí mnoha proměnami. Přestože se postupně spojil s reggae, salsou, funky, popem a rockem, své textové a berberské rytmické ostří si udržel. 71-letou šejchu Rimity to takřka přes noc uvedlo na výsluní a proslavilo co by pramáti stylu, která se v roce 1994 velkolepě široké veřejnosti představila na 2 nezapomenutelných pařížských koncertech pro tisíce lidí. Šejcha Rimity se tehdy znovu narodila. Začala vydávat úspěšná alba, koncertovala po celém světě a stala se jednou z největších hudebních ikon hudby vzešlé z Maghrebu. Současně s pařížským koncertem došlo k další přelomové události, která šejchu Rimity a styl raj dostala na další uměleckou úroveň. S alžírským producentem Houari Talbim totiž natočila album Sidi Mansour, které v moderním stylu raj nemělo obdoby ani srovnání.

Ve studiu se šejce Rimity a její kapele na albu Sidi Mansour přidali kytarista Robert Fripp, bas-kytarista Flea od Red Hot Chili Peppers nebo dechaři od Franka Zappy. Album ponořené do avantgardního roku elektroniky lze bez přehánění pokládat za jeden z nejúžasnějších okamžiků world music 90. let.

Jestliže po vydání alba Sidi Mansour o životaschopnosti stylu Ray pořád ještě někdo pochyboval, po legendárním pařížském koncertě Tři slunce v roce 1998 už k tomu neměl nikdo sebemenší důvod. Sešli se na něm tři pravděpodobně nejproslulejší zpěváci té doby, Khaled, Rashid Taha a Fodl, aby za doprovodu dvou smícových orchestrů řízených slavným egyptským bubeníkem Hosamem Ramzim navždy rozmetali všechny pochybnosti. Což pak o to, 15-tisícové publikum, natož miliony posluchačů planety nepochybovali. Ovšem jedna šmouva zůstala. Ani jeden z protagonistů první tak obrovské oslavy stylu Ray nezmínil jméno Sheikh Rimity a od ní převzaté skladby, bez čehož by veškerá jejich sláva zůstala polní trávou. Trápila se tím až do smrti a jednou si postěžovala. Deprimuje mě, že písně používají bez dovolení, profitují z mé hudby a neuznají za vhodné alespoň poděkovat, když už mě okrádají o peníze. Na posledním albu Ta Goudami nás Sheikha Rimity uvedla do tranzu. Ray na něm smísila s rytmy marockých návů a arabsko-andaluskými melodiemi. Dechaři funkově frázovali a dali prostor flétně gazba i rozpustilému akordeonu. Bicí násobili programátoři a zvuk oproti jindy zhutněl, třeba díky kytaře a smyčcům. Sheikha Rimity, podporovaná mužskými sboristy, svým krákavě hrubým hlasem, osázeným úžasnou patinou, chrlila do vší té jízdy příběhy, kterým nemohl nikdo rozumět. Název alba ale vydal za všechna vysvětlení. Následujte mě a já budu následovat vás, četli jsme na obalu.

Šejcha Rimity od svého nového startu překračovala snad všechny myslitelné umělecké a fyzikální hranice. Alba sice nevydávala, neunavně ovšem koncertovala. Když vystoupila v roce 2005 na budapešském festivalu Sziget, hrála s ní tak hlasitá kapela, že každá jiná stejně stará zpěvačka by před ní vzala nohy na ramena. Šejcha Rimity si to však užívala. Štrádovala po pódiu, vrtěla lascivně boky, tančila jako mladá. Černé vlasy až po pás, s tamburínou v ruce povzbuzovala muzikanty a nevnímala čas, až ji musel zastavit manažer. Přišel za ní, vzal ji v podpaží a překvapenou odváděl. Už na půl cesty zestárla, ramena se propadla, kroky přešly v šourání staré unavené ženské. Přesto jen málo kdo věřil, že v budoucnu zemře v posteli. A i když k tomu nakonec došlo, těžký infarkt i 15. května 2006 dostal symbolicky. V 83 letech zemřela pouhé dva dny potom, co v Paříži rozdováděla na koncertu tisíce lidí. A než si jednu z největších světových umělkyň naposled poslechneme, s přáním hezkého zbytku dne se s vámi loučí Jiří Moravčík.

Velkou osobnost alžírské hudební scény, zpěvačku Sheiko Remity, připomněl v dnešním Art Café Jiří Moravčík. Zítra bude ústředním tématem vltavského Art Café film, a to psychedelický film. Jaké má vlastně parametry psychedelická kinematografie? Jsou to halucinatorní obrazy, specifická práce se zvukem, anebo schopnost zachytit a pojmenovat proměněné stavy vědomí? Tak na to se bude svých hostů ptát Agáta Hrnčíř, zítra v Art Café mezi 17:00 a 18:00 podvečerní. Jejími hosty budou vizuální umělkyně Lea Petříková, režisér Tomáš Klein a spoluzakladatelka České psychedelické společnosti.

0: činnosti Eva Cesarová. Teď máme krátce po 18. Od vltavského mikrofonu vám pěkný středeční podvečer i dál s naším programem přeje Martina Kolajová. Nás za malý okamžik čeká první skladba, kterou do dnešní jazzové podvečerní půlhodinky vybral Zdeněk Přidal. A o 19:30 otevřeme už po 8. stránky románu, který nabízí netradiční pohled na legendárního mořeplavce Krištofa Kolumba a odhaluje mořeplavecké úsilí, objevitelské úsilí této osobnosti jako historii paradoxů, v níž zásadní úlohu hraje zlato. Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu, to je kniha, kterou na Vltavě vysíláme v těchto dnech jako podvečerní četbu na pokračování.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si představíme mladou, talentovanou, původem belgickou trombonistku a skladatelku Nabu Claire Hout. Ničím nerušený poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Nabu Klerhout se narodila 31. srpna roku 1993 v Antverpách. Na trombon začala hrát v 9 letech. Po absolutoriu umělecké střední školy v Bruselu se mladá obdivovatelka Freda Wesleyho a Marka Giuliani vrhla na studia na Nizozemské univerzitě hudby, tance a cirkusu Codarts v Rotterdamu. V roce 2021 založila vlastní Trombon Ensemble, jedinečný projekt, jehož prostřednictvím chtěla předat posluchačům svou lásku k trombonu. Sestavu souboru tvořila víc než pětičlenná trombonová sekce, navíc s atraktivním hostem, americkou hvězdou jazzového trombonu Robinem Eubanksem a tříčlenná rytmika. Debutové album Trombon Ensemble sklidilo řadu pozitivních ohlasů kritiky a kapela úspěšně vkročila i na koncertní pódia, třeba na prestižní bremské přehlídce Jazz Ahead nebo v klubech a na festivalech v Beneluxu, Francii a ve Velké Británii. Nabu Klerhout je krom toho také třeba členkou souboru Brain Teaser Orchestra, který vede nizozemský skladatel a kapelník Tin Wibenga. Na německou jazzovou cenu loni nominovaného okteta italského klarinetisty Federica Kalganga a nebo ansámblu nizozemské saxofonistky Kiki Sprengers, jenž loni získal cenu Edison, nizozemskou obdobu cen Grammy. Jako sidewoman hrála nebo natáčela třeba se švédským kontrabasistou Petrem Eldem, belgickým orchestrem soudobé hudby Ictus, americkým bubeníkem Jimem Blackem, trumpetistou Charlesem Toliverem, britským skladatelem, aranžérem a dirigentem Julesem Bucklim, s jazzovým orchestrem slavné nizozemské Concert Chebau nebo s bruselskou filharmonií. Mimo to se realizovala také jako autorka scénické hudby. V dnešním jazzovém podvečeru si nicméně dopřáváme o poznání komornější poslechový zážitek s jejím kvartetem, které vede pod názvem Nabu už od roku 2016. Od počátku se v něm spojila s belgickou kontrabasistkou Troy Amerling. Nejnovější deska kvarteta nazvaná Indigo, z níž dnes posloucháme ukázky, zaznamenala obměněnou sestavu skupiny. Instrumentace zůstala stejná, nicméně na nahrávce už slyšíme dva nové členy. Nizozemského kytaristu Geise Idemu a jeho krajánka, bubeníka Daniela Jonkerse. Společně vytvářejí jedinečný, uhrančivý zvukový svět, v němž posluchač proplouvá zasněnými atmosférami, melancholickými tóny, lyrickými, kontemplativními pasážemi, ale nejednou může pookřát díky hravé energii kvarteta poháněné groovem. Je to hudba, v níž se pozoruhodně snoubí syrovost s elegancí nebo komorní křehkost s nespoutanou silou.

Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní jazzový podvečer jsme věnovali nejnovější desce původem belgické trombonistky a skladatelky Nabu Clairhout s názvem Indigo. Na závěr si můžete vychutnat kvinteto Nabu Clairhout ještě v jedné ukázce, skladbě nazvané Johanna. Pěkný večer vám přeje Zdeněk Přidal.

0: Trombon neboli pozoun opanoval právě skončenou jazzovou podvečerní půlhodinku na Vltavě, kterou připravil Zdeněk Přidal a rezervoval si ji pro seznámení s původem belgickou trombonistkou Nabou Klerhout. Další hudební pořad vám na Vltavě nabídneme přesně za 30 minut v 7 večer a nebudeme v něm poslouchat, myslím, v hlavní roli žádný z hudebních nástrojů, ale lidský hlas, tedy nejdokonalejší hudební nástroj, který je považován i za ten nejpůvodnější. Písně, to je totiž doména Marty Kloučkové, nejen jako interpretky, dnes také v 19 hodin jako autorky pořadu Sedmé nebe.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Četba na pokračování.
0: Otakar Brousek a Hana Kofránková a jejich prostřednictvím 8. setkání s četbou na pokračování z románu o slavném mořeplavci, který ovšem nabízí netradiční pohled na legendární osobnost a také mění vžité představy o světlém nástupu novověku.

Čtení z románu Jakoba Wassermana Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu, část 8.

0: Motto. Podle skutků třeba soudit člověka. Člověk předčí člověka jen tím, když vykoná víc než ten druhý. Cervantes, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
1: Když se Kolumbus vrátil do Španělska ze své druhé výpravy, dostalo se mu tentokrát velmi rozdílného uvítání než po výpravě první. Pocítil to s bolestným překvapením, kam se podělo všechno to nadšení, ten šílený jásot. Tentokrát nikdo nemával šátky, nikde nevisely z oken koberce, žádní přátelé nepřicházeli srdečně ho pozdravit. Vše bylo chladné a tiché. Proč? Obrat veřejného mínění má v sobě vždy cosi tajemného. Znovu posílá zprávu královně, ale ubíhá den za dnem a královna neodpovídá. A přece se podle jeho přesvědčení nic nezměnilo, ani na něm ne, ani na jeho věci ne. Indie zůstala Indií. Zapomíná, protože to nechce vědět, jenom na to, že lidé, kteří s ním přijeli domů, plíží se uličkami Kádizu a Sevily jako rozedraní žebráci. Většina z nich týraná zimnicí vypadá jako strašidla. Ale on necítí svou vratkou situaci. Žene se rovnou za svým cílem a žádá 8 lodí na třetí cestu. Dvůr krčí rameny. Ferdinandovi našeptavači mají teď převahu a Izabela, jak se zdá, na svého věrného mořeplavce zapomněla. Její dcera Johana se má vdávat za rakouského arcivévodu Filipa. Francie se na ten sňatek dívá nevraživě. Je třeba být připraven na válku. Infantčina, výbava a svatební slavnosti vyčerpávají královninu pokladnu. Nemůže zaplatit ani dodavatelům. A Židé, u nichž by bylo možno si vypůjčit, už v zemi nejsou. Kolonie a vše, co s nimi souviselo, upadly zatím v pověst tak špatnou, že žádný poctivý člověk nechtěl hledat v Indii nejisté štěstí. Uchýlili se tedy k témuž východisku jako před první cestou a otevřeli admirálovi vrata věznic. Jejich veličenstva i jejich duchovní rádcové docela vážně očekávali od této prašiviny evropského lidstva, že bude všechnu svou pozornost věnovat obrácení indiánů na katolickou víru. Kolón se nemohl, nesměl bránit, neměl na své straně ani lid, ani dvůr, ani klérus. Jeho věc propadla beznadějné nedůvěře. Odjezd se oddaloval den za dnem, týden za týdnem. A hlavním důvodem průtahů bylo, že admirálovi předepsali na nákup potravin sazbu, která celou transakci znemožňovala, protože žádný obchodník nechtěl dodávat zboží za úředně stanovené ceny. Kromě toho chyběly hotové peníze. A když admirál žádal o přídavek k těm nuzným částkám, jež dostal, obdržel výsměšnou odpověď, aby si dal razit dukáty z indického zlata. Konečně pak mohli lodi vyplout z přístavu. Mnohým z vězňů, kteří tvořili jejich posádku, byla pouta sňata teprve na širém moři. A jakkoliv mohl Kolumbus děkovat Bohu, že má tu nenáviděnou Evropu i s jejím lidstvem, také zasluhujícím nenávist za zády, jistě odvracel oči od tohoto divadla a bylo mu patrně úzko a teskno před sebou samým, před svým démonem, před svým dílem. Co mělo být ještě vykonáno? Jaká byla příčina toho vnitřního neklidu? Co ho štvalo znovu a znovu na druhou stranu země koule? To, že to byl svět jeho, jím nalezený? Nebo cítil, že svůj úkol ještě nesplnil, že ještě nedošel svého cíle? Byl stvořením bez milosti, neznal vnitřní mír. Slepě se plavil po mořích. Když vstupoval do panenských zemí, vždy myslel na něco jiného, než požadovala daná chvíle. Na Kubě si kdysi od mužstva vyžádal přísahu, že jsou na pevnině. Ale když v červenci 1498 na Tierra de Gracia poprvé opravdu vstoupil na americký kontinent, popřel tuto skutečnost zase opačně a prohlásil pevninu za ostrov. Od počátku jeho transatlantických plaveb bylo jeho touhou a tajným cílem najít ráj, v němž žila první dvojice lidí. Jeho astrologická a magická studia ho přivedla k tomu, že ráj umisťoval na ostrov v Indickém moři. Byla to teologická konstrukce, vzdálená jakékoliv skutečnosti, neoplodněná živou obrazotvorností. Sotva, že tam na pobřeží pevniny přistál, prohlásil: toto je ráj starého zákona. A tímto jeho přesvědčením nedovedla později otřást žádná námitka. Nevkročil do toho ráje, neodvážil se. Navíc ráj ležel na vysoké hoře, ale i tato okolnost a také lahodný vzduch a bujná vegetace okolní krajiny ho jen posílili v jeho přesvědčení. Neboť země není kulatá, píše ve své zprávě, nýbrž má na tom místě, kde Indie pod rovníkem hraničí s oceánem, strmou vyvýšeninu. Když Bůh Otec stvořil slunce, stálo připraveno k východu na nejvyšším místě země, na nejzazším východě. A toto nejvyšší místo, jakožto nejbližší k nebi, je jistě také nejkrásnější. Nuže, třeba že Aristoteles tvrdí, že nejvyšší místo je jižní pól a jiní učenci míní, že je to pól severní, můj názor naproti tomu je, že nejvyšší místo je na rovníku. Úplný galimatiáš. Souchotinářský žár jeho vůle mění všechny jeho sny v pravdu a dává každému přeludu podobu skutečnosti. Vnucuje se otázka, co ho přimělo k rozhodnutí plavit se tak daleko k jihu, opustit známé moře a přes svou churavost a duševní zhroucenost vydat se zase na pospas nejistotě. Jeden z důvodů je zřejmý. Chtěl konečně doplout k asijské pevnině a ostrovu Sipangu, svému původnímu cíli. Druhý důvod je nutno hledat v pověře tehdejší doby, že tam, kde slunce pálí s největším žárem, musí být největší poklady drahých kovů, perel a vzácného koření. Ale přesto všechno to nebylo nic racionálního a pojmenovatelného, co tohoto ahasverského člověka štvalo z místa na místo.

Nepochybně jakási magická síla přitahovala Kolumba stále znovu a znovu na Hispaniolu. Jakkoliv ho to vábilo i na západ a do domnělé říše velikého chána. Jeho srdce lpělo na Hispaniole. Čím bláznivěji se tam události vyvíjely, čím hrozivěji tam řádili španělští přistěhovalci, čím marnější byly jeho snahy zjednat pořádek a čím častěji získával skličující zkušenost, že jeho přítomnost z matky ještě rozmnožuje, ba že i těch několik pokojných dráždí ke vzpouře a ke svárům, tím neodolatelněji ho to táhlo k tomu začarovanému místu. Jakoby v něm bylo něco ďábelského, co dychtivě touží po pohledu na zhroucení, co touží po onom jevišti lidského pekla v kraji ještě nedávno tak kouzelně krásném. Považoval Hispaniolu za statek, který mu určil a přidělil Bůh téměř jako korunní zemi, a to krvavé pustošení bezuzdnými hordami kolonistů dychtících po kořisti mu rozdíralo duši. Ostrov Hispaniola, dnešní Haiti, měl v posledním pětiletí 15. století asi stejnou úlohu jako Kalifornie v polovici století 19. a Aljaška na začátku století 20. Evropa vyvrhla na tu nešťastnou zemi všechnu svou lidskou špínu. Tisíce ztroskotaných existencí, psanců, lidí, odhodlaných pro zlato ke každé hanebnosti. Admirálova propaganda účinkovala dostatečně. To, že na třetí cestu nemohl sehnat cvičené mužstvo, nesmí vzbudit domněnku, že lidé štvoucí se za zlatem a za štěstím byli odstrašeni svými zklamanými předchůdci. Příčinou toho bylo prostě to, že ti lidé chtěli jednat na vlastní pěst a zdráhali se podřídit disciplíně královského loďstva. Jejich řady byly zanedlouho rozmnoženy nesčetnými zběhy od takzvaných pravidelných oddílů, neboť nespokojenost s vládou bratří kolonů ustavičně vzrůstala. Výsledkem toho všeho bylo spiknutí, jehož hlavou byl jistý Francisco Roldán. Nenáviděná vláda bratří kolonů měla být svržena stůj co stůj. Roldán byl vyložený dobrodruh. Rozhlásil, že to, co dělá, se děje ve jménu královny a k jejímu prospěchu. Pravými zločinci jsou janovští bratři, ti, že jsou křivopřísežníci, ti, že vysávají kolonie. Když uloupil z arzenálu zbraně a děla, chystal se obléhat pevnost, v níž byly hlavní válečné síly. Tak to vypadalo na jeho milované Hispaniole, když se admirál koncem srpna 1498 vrátil na ostrov. Věděl, že ve vlasti není oblíben a ctěn a že byl mnohými, na něž spoléhal, zrazen. Vždyť na svou zprávu o Roldánově vzpouře dostal místo zmocnění k přísným opatřením zprávu, že jejich veličenstva chtějí tu věc nechat zatím nevyřízenu a napřed rozvážit, jak oni zlořády co nejúčinněji napravit. Ale k tomu by nebyl svolil žádný muž znající svůj cíl a své právo, tím méně ovšem člověk, narozený k činu vůdce, objevitel nového světa. Nebyl Kolumbus spíše básník než toto vše? Není v Donu Kichotovi stajen básník se všítou hrůzou před skutečností, se všítou neschopností ke skutečnému životu, která bývá v básnících? Působí to skoro dojemně. Uprostřed všech těch nesnází a zmatků, zatímco svou mlčenlivou netečností a nezdařenými obchodními spekulacemi zbaběle a bezsítně přispíval k vyhlazení ušlechtilé rasy a tím učinil z křesťanství dutou frázi a z náboženství lež, se jeho duch
co nejusilovněji zabýval plány na vybudování chrámu v Jeruzalémě. Nevěděl, co činí. Ve Španělsku byli o událostech na Hispaniole podrobně zpraveni a Kolumbovi nepřátelé konali rozsáhlé přípravy k jeho svržení. Kolumbus napsal list, jako obyčejně velmi hrdý, a oznámil, že je ochoten ihned odcestovat a ospravedlnit se u dvora. Zároveň však protestoval proti zásahům do své pravomoci. Vjel sám na koni do města, ale žoldnéři ho chytili, spoutali a dopravili do tvrze, kde už byl jeho bratr Diego jako vězeň a kam zanedlouho přibyl také druhý bratr Bartolomé. 2 měsíce to trvalo, než mohli lodě z bratry Kolóny odplout do Španělska. Po celou tu dobu s nimi jednali jako se zločinci. Hlavní obvinění proti bratrům Kolónům byla, že španělskému mužstvu ukládali těžké práce a bolestná strádání při skoupé stravě a pod těžkými tresty, že s domorodci vedli nespravedlivé války, že bránili obracení indiánů na víru, aby je snadněji mohli prodat jako otroky, že admirál perly a zlato, které nazbíral cestou, odcizil a jejich veličenstva neuvědomil o nových objevech, aby od nich získal nová privilegia. To vše zní jako satira na soudní vyšetřování a vrcholí v tvrzení, že na vzpoury je nutné dívat se jako na statečný a zákonný odpor proti tyranii admirála Kolumba a jeho příbuzných. I hvězdy povstaly proti Kolumbovi a jeho bratřím, praví dějepisec Herrera. Když důstojník Vallejo přišel do státního vězení pro admirála, lid venku jásal tak divoce, že Kolón myslil, že má být veden na popravu. Vallejo, zvolal úzkostně, kam mě chcete zavést? Na loď, excelence, odpověděl důstojník. Mluvíte pravdu? Jakože je Bůh nade mnou, odpověděl Vallejo, počestný muž, který byl bolestně dotčen nedůstojným zacházením s admirálem. Také kapitán karavely Andrea Martin cítil slitování a choval se k vězni uctivě a pozorně. Během plavby mu oba chtěli sejmout okovy, ale on to nedovolil. Jejich veličenstva mi písemně poručila, abych se podřídil rozkazům, řekl. Jejich jménem mě zakovali do želez. Budu je nosit tak dlouho, až oni poručí, aby mi byla zase sňata, a pak si je chci jako upomínku na odměnu za své služby ponechat až do smrti. To také udělal. Trval na okovech jako na svém právu, jako by tím chtěl něco dokazovat svému osudu. Měl je při přistání v Kádisu, měl je také při příchodu do Sevily. Kronikář Las Casas sám viděl objevitele nového světa v železných okovech. Nejnepříjemnější přitom byla veliká pozornost, kterou příjezd místokrále a velkoadmirála spoutaného okovy vzbudil v celém Španělsku i daleko za jeho hranicemi. Z důvodu prestiže bylo nezbytné poskytnout uraženému muži co nejrychlejší zadosti učinění. Byl pozván, aby přišel ke dvoru. Admirál byl v Granadě jejich veličenství uvítán se zdánlivou přátelskostí a byl jimi ujištěn, že zatčení a spoutání se událo bez jejich vědomí a vůle. Měl mu být vrácen majetek a měl být znovu dosazen do svého úřadu a hodnosti. Tak bylo řečeno a on tomu věřil. Věřil, že vladaři, jakmile se přesvědčí o jeho čestnosti a o jeho dobrých úmyslech, ho hned zase udělají místo králem a že se bude moci triumfálně vrátit na Hispaniolu. Neblaze naivní omyl. Když si jej uvědomil, zhroutil se pod ním.
Král nikterak nemíní tomu muži dychtícímu pomoci, ať už má zásluhu nebo ne, ať je vinen nebo nevinen, dát zase vrchní velení a místo královský úřad. A především ten člověk už není nepostradatelný. Byl užitečný tehdy, když objevil Novou Indii. Za to byl náležitě a možná nadmíru odměněn a je obklopen slávou, která je z hlediska absolutního vladaře nepřípustná. Při dnešním stavu věcí může to, co dělá Kolumbus, dělat každý obyčejný lodní kapitán. Přece však není snadné jen tak beze všeho odstavit a propustit muže, jehož jméno je oslavováno. Je tedy třeba protahovat to, utěšovat ho, nařídit vyšetřování, určit termíny a pak je odsouvat, jak to v takových případech bývá. Tenkrát jako dnes. Král má teď poměrně volné ruce. Izabela, jak se zdá, se už nechce plést do těch koloniálních záležitostí churaví. Těžké rány osudu, synova smrt, hrozící šílenství dceřino, to vše zachmuřilo její mysl a ochromilo její vůli. Admirálovi je tedy řečeno, že sváry na Hispaniole dosud trvají. Jeho návrat by roznítil nové třenice a tím by ohrozil jeho osobní bezpečnost, že on Kolón se má zatím šetřit a pečovat o sebe. Jakmile nastanou spořádané poměry, postarají se o to, aby mu byly vráceny všechny jeho hodnosti.

Odsouzen k tísnivé nečinnosti, měsíc za měsícem toužebně čekaje na spravedlivý rozsudek, psal admirál v Seville během roku 1501 onu knihu proroctví, která ukazuje, jak byl úplně pohroužen do náboženského mysticismu. Vyhledal z Bible, z církevních otců, ze spisů svědců a filozofů všechna místa, jež bylo možné vztahovat na obrácení pohanů a na dobytí Jeruzaléma, a poslal své dílo jejich veličenstvu s rozvláčným listem, jehož horlivá vášnivost může být předstižena jenom ubohou prostomyslností, z níž se zrodil, a který stejně jako většina pisatelových elaborátů dokazuje, že úroveň jeho vzdělání byla i pro tehdejší dobu nápadně nízká. Zapřísahá vladaře, aby neotáleli s křížovou výpravou, neboť nynější stav světa je zajištěn jen pro krátkou dobu. Svatý Augustin nás učí, píše Kolumbus, že konec přijde za 7000 let po stvoření. Vaše veličenstva vědí, že od Adama do Kristova narození je počítáno 5344 let a 380 dní. A od narození našeho pána uplynulo 1501 rok. Takže svět stojí už 6846 let. Zbývá tedy do jeho zániku ještě 155 let. Bez takových obskurních hříček by byl schořel netrpělivostí. Všemi svými duševními silami, a ty nebyly malé, bojoval proti chřadnoucímu tělu a proti obtížím stáří. Největší událostí té doby bylo obeplutí misu Dobré naděje Vasco de Gamou. Tím tento Portugalec nalezl námořní cestu do východní Indie. A tu kolon ukazuje, jak neochvějné je jeho přesvědčení. Není nijak zděšen, zdrcen nebo tísněn pochybnostmi, zda cesta, kterou se ubíral on, byla tou správnou cestou do Indie. Ani v nejmenším ho neznepokojuje, že Florenťan Vespucci mezitím narazil na ohromnou pevninu a že není možné, aby to byla Asie. Nechce o tom vědět, není to pravda. Pro něho tam není jiná pevnina než asijská. Musí k ní doplout, stůj co stůj, jakýmikoliv prostředky. Jinak žil

Šimán. Kreslí přesné mapy a předkládá je. Dvůr je na rozpacích. Myslili, že se toho obtížného člověka už zbavili a on najednou přichází zase s něčím novým. Je možné, že to pro krále byla svůdná myšlenka zmocnit se kratší a bezpečnější cesty do Indie, než jakou teď měli Portugalci. Možná, že právě tato myšlenka ho Kolumbovu plánu naklonila, takže k němu třeba že váhavě svolil. Pravděpodobnější však je, že se chtěl zbavit nepohodlného dotěry, jehož výmluvnost a rozjitřený fanatismus ho přímo děsili. Ubohé lodi, které mu na tuto výpravu dali, a jejich naprosto nedostatečná výstroj dokonce vyvolávají podezření, že u dvora doufali se ho tímto způsobem důkladně a provždy zbavit. 4 malé karavely, každá o 50 až 60 tunách s posádkou v úhrném počtu 150 mužů. Je to zvláštní. Lodi stále hrají úlohu herky Rosinanty. Těmto ubohým ořechovým skořápkám už při mírně vzdutém moři hrozí potopení. Ani bouře k tomu není třeba. Má-li tato zločinná vypočítavost nějaký skutečný podklad, a přiznávám, že pochybovat o tom lze stěží, pak se tím také nabízí jediné vysvětlení, proč král přes svou netajenou nechuť k admirálovi obnovil všechny smlouvy, které s ním byly uzavřeny. Ale dnes už nelze posoudit, jaké záludnosti a lsti se skrývaly za tím milostivým královským listem. Ve španělském způsobu života a v jeho konvencích bylo v té době cosi naprosto neproniknutelného a tajemného. Jak málo mu důvěřovali, to se Kolumbus dověděl dost brzy. Jeho prosba, aby mohl zastavit na Hispaniole, byla rozhodně zamítnuta.

Jakub Wassermann, německý romanopisec, ale také básník a esejista. Jehož život vymezili roky 1873 a 1934. Patřil ve své době k nejčtenějším autorům a jeho literárními souputníky byli třeba Thomas Mann a Arthur Schnitzler. A my jsme na Vltavě dnes poslouchali už osmou část desetidílné četby na pokračování z jeho románu Krištof Kolumbus Don Quixote Oceánu. Románu, který Jakub Wassermann napsal v roce 1929. V režii Petra Adlera, který četbu také v roce 2007 připravil, účinkovali Otakar Brousek a Hana Kofránková. A jejich prostřednictvím se k neobvyklému a netradičnímu životopisu Krištofa Kolumba vrátíme zase zítra. Četba na pokračování na Vltavě každý podvečer v 18.30.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví a u sedmého nebe vás vítá Marta Kloučková. Dnešní playlist jsem sestavila z písní, které mám ráda a ke kterým se ráda vracím. Takže nečekejte žádné horké novinky, ale spíš takovou středeční pohodu. Čeká nás například basistka a zpěvačka Esperanza Spalding, kontrabasista Avishai Cohen, multiinstrumentalista Jacob Collier, zpěvačka Shen Levy, písničkář a skladatel Gabriel Kehen, zpěvačka Ieba či britské duo Snow Poet, které nám zahraje hned v úvodu. A nebude to nic jiného než píseň Always z jejich debutového EP Butterfly.

0: Fly, které vydali v roce 2014 a mě moc baví pro svou syrovost a křehkost. Příjemný poslech.
1: Do you have pictures? Give me a sense of your history.

Intimní hudbu dua Snow Poet, kteří mají dosud na kontě kromě EP Butterfly i 4 dlouhohrající alba, poslední Heartstrings vyšlo v loni, vystřídala Esperanza Spalding, fenomenální kontrabasistka, zpěvačka a skladatelka, která dokázala přiblížit moderní jazz i širšímu publiku. Její hudba propojuje jazz, soul i latinskoamerickou hudbu s neuvěřitelnou lehkostí. I Know You Know je z alba Esperanza z roku 2008, které mám moc ráda. A my si nyní pustíme Jacoba Colliera, bez nadsázky hudebního génia své generace. Multiinstrumentalista, kouzlící s harmonií, rytmem a vokálními aranžemi, nám spolu se zpěvačkou a kytaristkou Lien La Havas zahrají píseň Feel. Ta je z alba Jesse Volume 2. A poté zpěvačka a autorka Shen Levy, která ve své hudbě propojuje folk, jazz a blízkovýchodní vlivy v písni Ani o Ata, tedy ty nebo já.

To byla zpěvačka Shen Levy a my na Blízkém východě ještě chvilku zůstaneme. Čeká nás kontrabasista a skladatel Avishai Cohen, jenž patří již celkem dlouho k nejvýraznějším osobnostem současného jazzu. Jeho trio kombinuje jazzovou virtuozitu s orientálními rytmy a středomořskou melodikou. Píseň Chucpan, kterou uslyšíme, najdeme na albu Gently Disturbed, kde na piano hraje Shai Maestro a na bicí Mark Juliana. A pak si pustíme portugalskou zpěvačku Maro v písni Sodagi Sodagi, se kterou před pár lety soutěžila v písňovém klání Eurovision Song Contest. Sodagi je portugalské slovo pro zvláštní druh nostalgie a stesku a přesně tuhle náladu skladba nese.

V sedmém nebi nám dospívala Máro, to byla její nostalgie v písni Sodáde, Sodáde na vltavských vlnách. Nás nyní čeká další z mých oblíbených hudebníků, písničkář, multiinstrumentalista a vynikající skladatel Gabriel Kahan, který se pohybuje na pomezí komorní hudby, indie folku a art popu. Skladba Villains je z alba The Ambassador, které řadím mezi svá nejoblíbenější alba. A velmi doporučuji si Kahanovu hudbu poslechnout, protože i jeho další alba jsou skvělá. Třeba album The Book of Travelers, kde zpívá a doprovází se na piano.

0: To byla Jeba, jeden z nejvýraznějších hlasů současného soulu. Její zpěv je syrový, gosplový a velmi emotivní. Píseň October Sky, která nám zazněla, je z alba Dawn a my jsme ji slyšeli v živé verzi. Soulová Jeba je velkou faninkou neosoulové královny Eriky Badu, která v mém dnešním playlistu rozhodně nebude chybět. Vybrala jsem pro vás píseň Next Lifetime, je to jedna z jejich ikonických skladeb z přelomového alba Baduism. A hned poté trochu vokálního kouzlení. Dámské kvarteto Sej pracuje s jazzovou harmonií, improvizací a velmi jemnou dynamikou hlasu. Na kontě mají i cenu Grammy a jejich eponymní album je Čistá krása. Pustím píseň You Are The Oracle, v níž hostuje Michael Mayo, který mě na svém pražském koncertu začátkem května opět okouzlil a velmi inspiroval.
1: I don't know what I gotta do, you know, to get closer to you.
2: Wait a minute. Now, you know I'm in a situation. Why are you even... Don't do this. Why are you tripping like that?
1: Well, I understand that, but your whole vibe is, you know, I can see myself being with you forever.
2: That's really beautiful. And I kind of dig you, too. You know that. We're friends, and I'm in a situation. I'm in a relationship, and you know what that means.
1: Whatever I gotta do, I'll do it for you.
2: Should put me in an

Závěr dnešního sedmého nebe bude patřit Robertu Glasprovi a jeho spolupráci s Michelle Degocello a Her v písni Better Than I Imagined. Najdeme ji na albu Black Radio 3. A to je ode mne, milí posluchači, vše. Děkuji za pozornost a budu se těšit opět za týden naslyšenou v sedmém nebi. Loučí se Marta Kloučková.

0: Sedmé nebe, pravidelná vltavská každodenní hodinka mezi 7 a 8 večerní, dnes v gesci Marty Kloučkové a zítra v sedmém nebi se v 19 hodin potkáte s Pavlem Klusákem.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
0: U mikrofonu Vltavy Martina Kolajová, je právě 20 hodin. Přeji vám krásný středeční večer, milí posluchači, a doufám, že se těšíte na náš večerní program s datem 20. května. Co vás čeká, povíme si už za okamžik.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
0: Tak ještě jednou hezký středeční večer z Vltavy vám všem, milí posluchači, a už za malý okamžik nás čeká další z našich vltavských večerů na téma. Ten dnešní má název Otec národa z tisíci koruny a z pivnice od Pinkasu. A čeká nás výprava po stopách Františka Palackého. Od jeho smrti uplyne 26. května přesně 150 let. A nás čeká pořad, který přiblíží poslední hodiny Palackého života i velkolepý pohřeb a pokusí se definovat také význam Palackého díla. Průvodcem dnešním večerem na téma nám bude autor pořadu, publicista Ivan Motýl. 22. hodina bude časem, kdy vás pozveme do vltavského radioateliéru a znalí věci jistě tuší, že nás čeká další středeční hodinka ve světě zvuku a fantazie. A dnes budeme poslouchat skladby projektu Location Podcast, které vznikly u příležitosti Světového dne životního prostředí. Ten se pravidelně koná pod záštitou organizace UNESCO. Ars akustika, zvuková umění v radioateliéru od 22 hodin. 23. hodina, tedy hodinka před půlnocí, bude časem, kdy vám nabízíme další z našich čedeb na pokračování. A my se o 23. hodině zaposloucháme do další kapitoly četby z autobiografické knihy Beatrice Landovské s názvem Když máma spala. Celý její život až do rané dospělosti byl předurčen tím, že se narodila v rodině známého herce a později ještě známějšího disidenta Pavla Landovského. V dětství toužila po normálních rodičích, ale vyrůstala v bohemském prostředí s policií a udavači v zádech. Beatrice Landovská ve své knize Když máma spala vzpomíná s humorem a ironií na komunistickou represi 70. let v Československu. Její knihu pro rozhlas načetla Anita Krauzová po 8. tedy dnes hodinu před půlnocí. A osudy 23. hodina 30. minuta budou už po třetí patřit rozhlasovým vzpomínkám houslisty a všestranného dirigenta Petra Vronského. Takový tedy bude večer, váš večer, pokud zůstanete ve společnosti Českého rozhlasu Vltava. Děkujeme, že posloucháte. Ještě jednou hezký večer.

1. května uplyne přesně 150 let od smrti význačného historika, politika, spisovatele i organizátora veřejného kulturního a vědeckého života Františka Palackého. Dnešní rozhlasová road movie po stopách Františka Palackého dostala název Otec národa z tisíci koruny i z pivnice od Pinkasů. S autorem pořadu Ivanem Motýlem navštívíme rodné Hoclavice, zámek v Malči i dům, kde Palacký v Praze žil a kde také zemřel. V rozhlasové koláži hovoří pravnuk Františka Palackého Václav Macháček, jeho žena Hana i dcera Marie, historici Jiří Štajf a Jaroslav Zezulčík, propagátorka Palackého odkazu Lenka Šíchová, česko-britská spisovatelka Hana Witton, literární badatel Radim Kopáč a mnozí další. A v textových ukázkách pak účinkuje Jan Fischer.

0: Národní listy, sobota 27. května 1876. František Palacký zemřel včera 26. května 1876 k 5. hodině odpolední. Národ českomoravský schudnul o jednoho z nejzasloužilejších synů svých. Širými vlastmi světa slovanského rozlétá se truchlo zvěst. Palackého více není.
1: Po stopách Františka Palackého. Začínáme tam, odkud se rozlila ona truchlo zvěst. Palackého více není. V Pasířské ulici číslo 7 v Praze, dnes je to Palackého ulice. Otec národa zde žil od své svatby s Terezií Měchurovou v roce 1827. Téměř půl století, až do své smrti 26. května 1876. Dnes je tady doma Václav Macháček Rieger s rodinou, pravnuk Františka Palackého a zároveň pravnuk dalšího národního buditele Františka Ladislava Riegera. Rieger se totiž oženil s Palackého dcerou Marií.
2: No tak rád bych vás pozval do domu, kterýmu se dneska říká McNevenův palác, má to dlouhou historii a je to samozřejmě palác, který obýval můj praděd třikrát vlastně, František Palacký. Takže pojďme dál. Kráčíme průjezdem domu a vstupujeme na schodiště, které opravdu něco pamatuje. Tady stoupali po něm před mnoha lety zástupy obrozenců.
1: I František Palacký samozřejmě.
2: První patro a vcházíme do památníku Františka Palackého.
1: Musíte si zazvonit na svůj vlastní byt.
2: Ano, musím si zazvonit.
1: Tomu se ještě dostaneme.
2: Otevřou nám kurátoři Národního muzea. Dobrý den.
3: Dobrý den. Přerušila teďka.
1: Ne? Můžeme dál?
3: Jistě, buďte dál.
2: Tak jdeme. Děkujeme.
3: Nenechte se zneklidnit svůj procesu.
0: Hvězda neobyčejné jasnosti zapadá na duchovním obzoru národa českého. Muž, který neúnavnou prací 40 let dosáhl ideálu svého mládí. Pilným vědeckým odkrýváním veliké minulosti české, zjednav národu zapomenutému opět jméno čestné ve světě vzdělaném.
2: Nacházíme se v tom bytě, kde Palacký psal podstatnou část svých dějin a já bych začal tím, vzhledem k tomu, že je rok výročí, tak já bych začal právě u jeho úmrtního lože.
1: Tak jdeme. To má zvláštní nádech, že po 150 letech to je stále lože na svém místě.
2: Určitě, no tak je to malá pracovnička, kde má jejíž charakter teda úplně vlastně ilustruje tu Palackého podstatu, tu jeho částečnou askezi, tu jeho přísnost a pracovitost, protože jemu tenhle ten skromný prostor opravdu stačil.
1: A tady k tomu loži přijela od vás z Malče František Ladislav Rieger, jeho dcera. Vy s ním byli v poslední chvíli, že tak to bylo?
2: Přesně, přesně. Tak, jak je to popsáno v mnoha publikacích.
1: Postel mě překvapuje, že není až tak velká. Je to vlastně skromné lože.
2: My vlastně máme těch postelí daleko víc, co se dochovalo. A všechny mají takovýhle minimalistický rozměr. Tenkrát bylo zvykem spát v krátkých postelích a hodně se podestíjalo pod hlavu a pod horní část těla a ti lidé spali vlastně, tak dá se říct, skoro v polosedě.
1: Když se to pak dozvěděl český národ, tak dům byl zaplaven procesími. To všechno je také popsané v literatuře.
2: Určitě, to jsou celostránkové články z novin.
0: Nemnoho našlo by se mužů, kteří takovou měrou dovedli současně proniknout v písemnictví, vědě i politickém rozvoji národa. V tom spočívá neobyčejný jeho význam. On, který napsal historii národa českého, sám stal se v dějinách národa toho postavou historickou. Ano, historii náleží jméno Palackého a v ní potrvejš mu sláva nehynoucí.
2: Pohřeb byl ale vypravován teda, myslím, že z pražské radnice a ten průvod, píše se asi 50 tisíc účastníků a asi 200 kočárů. Ten průvod šel z Prahy až do Lobkovic, kde byl Palacký uložen do rodinné hrobky.
1: Když se teďka té postele dotýkáte jako přímý potomek Františka Palackého?
2: No tak já musím říct, že tady nejsem poprvé samozřejmě.
1: No jasně, vy jste to doma.
2: Já jsem do toho památníku vstoupil mockrát, i když teda klíče od něj bohužel nemám, ač dřív to rodina měla, o tom si popovídáme později, ale samozřejmě, že jsou to okamžiky, kdy člověku tak trošku tuhne v žilách krev, abych tak řekl, protože to se těžko popisuje, tyhle ty momenty, ale už ta atmosféra, když sem člověk vstoupí, a jak říkáte, ten dotek té postele, tak nevím, já nejsem schopný to jako nějak vyjádřit, abych podal ten obraz svých vnitřních pocitů.
1: Je to cítit ten majestát smrti i po těch 150 letech díky té posteli, jako by se tady zhmotňovala, jo? To je marné, to je jednou úmrtní lože, když nebylo původně.
2: Určitě, no tak ono, ta atmosféra tady v tom celém památníku vůbec je to tady prostě cítit ten genius loci těch všech osobností, samozřejmě nejvýraznějších je František Palacký a to tady člověk cítí v každé místnosti vlastně, protože tady opravdu se ty dějiny naše rodily a...
1: Pojďme si tu pracovnu prohlédnout podrobněji, tak z té původní pracovny jsou kachlové kamna.
2: No původní je tady úplně všechno, to, no jasně, to tady nikdo nesahl vůbec na nic, tady jsou ty regály pro spousty knih, protože přestože to není hlavní Palackého knihovna, tak musel mít po ruce jako spoustu pramenů, nad jeho psacím stolem je taková nadstavba se spoustou malých přihrádek, protože on si velice pečlivě třídil materiály té své nejpodstatnější práci, protože on těch materiálů měl strašnou spoustu a musel v tom mít prostě pořádek. I ten nábytek vlastně svědčí o té jeho organizaci toho pracovního života.
1: Je to vlastně místnost poměrně temná, má jenom jedno úzké okno. Tady ta čepice...
2: Samozřejmě, to je čepička, ty věci všechny jsou tady autentické.
1: Čepice Františka Palackého.
2: Ano, ano, hodinky, portrét manželky malý.
1: Barometr?
2: To je naprosto standardní výbava všech pokojů, kde se Palacký vyskytoval. To má i na Malči, on velice pečlivě sledoval teplotu, tlak
1: zapisoval.
2: A počasí. Zapisoval ano. Do svých každodenníčků.
1: Ano. Takže křeslo.
2: Udělal si pohodlí v koženém křesle, které nese jeho stopy.
1: Stejně tak ta pohovka je takový mezistupeň mezi tím nočním spaním a možná pracovním stolem.
2: Možná si tedy dával krátký odpočinek, třeba po jídle.
1: Šlofíka.
2: Ano.
0: Již počátkem dubna cítil se Palacký býti churav. Lékaři mu radili, aby odebral se na venek, doufajíce jen tímto prostředkem, že žití jeho bude prodlouženo. Pro nepohodlné počasí nemohl se ale Palacký na venek odebrati.

0: Nemoc se poněkud zlepšila, ale počátkem května zachvátila její prudká choroba. V posledních dvou dnech vstal z lože a cítil se zdráv. Byl vesel a pojedl i něco masa. Ráno 26. května ještě četl noviny. Po 10. hodině zhoršila se pojednou nemoc velice a Palacký dýchal velmi obtížně. Kašel stával se čím dále tím prudším a ve 12 hodin v poledne shromážděná rodina tušila smutnou katastrofu. Co poslední výroky Palackého uvádějí se. Když Palacký zvěděl o úmrtí zbrojmistra Jóna, pravil: toho muže je škoda. A vyslechnuv telegram o novém vítězství povstalců, pravil: Bůh jim žehnej. Asi za 2 hodiny na to zemřel. Předtím 30 minut poznal ještě svou dceru. V 4 hodiny padl do mdloby. Kašel stával se čím dále tím prudší, až přešel v chrapot smrtelný. O 4:30 zesnul v náručí dcery.
1: Teď to chce malý komentář. Na titulní straně Národních listů si Palacký v den své smrti mohl přečíst i tuto zprávu, respektive možná mu byla jen přečtena, reprodukována. Náčelník generálního štábu, polní zbrojmistr Jón, zemřel dnes o 10. hodině v budově ministerstva války. Byl raněn mrtvicí tak, že mrtev k zemi klesl. Palackému to bylo líto. Přivítalo všem zprávy o dílčích vítězstvích protitureckých povstalců v osmanské části Balkánu a mohl číst třeba i tuto dramatickou zprávu. Z jihoslovanského bojiště dosti velkou ránu utrpěli Turci událostí telegraficky sdělenou. Z Trnové táhlo 700 řadových vojáků ke klášteru Sokol u Dřeňové, ale blízko kláštera byli z obou lesnatých strání od skrytých Bulharů tak sestříleni, že se jich jen 50 naspět dostalo.

0: Mrtvola Palackého zvednuta z lože teprve ráno a přenesena do vedlejšího salonu. Tam byla fotografem panem Fiedlerem fotografována. Sádrový snímek obličeje sňal Myslbek. Odpoledne odnesena byla mrtvola do zadních pokojů druhého patra, kdež lékaři ji pitvali a balzamovali. V noci vložena byla do dvojnásobné kovové rakve. Vnitřní rakev má skleněné víko, pod nímž bude obecenstvu tvář zesnulého vidnou.
1: Pane Macháčku, jedna věc mi nejde úplně do hlavy. My jsme ve vašem domě v Palackého ulici v Praze, v domě, kde žil František Palacký, dům zabavili komunisté, v restituci ho vrátili po roce 89, ale vy tady od těchto prostor nemáte stále klíče. Památník vám nepatří, nebo jak to je? Nerozumím tomu úplně.
2: Je to taková vlastně anomálie, protože při restitucích naprosto bez problémů vrátili rodině dům, ale památník obhospodařovalo Národní muzeum a to odmítlo ten památník vydat. Oni jsou tady vlastně dodnes v nájmu, ale v nájmu vlastně vynuceném svým způsobem, protože tu restituci prostě to Národní muzeum zmařilo a bohužel jsme se nedomohli toho vrácení a dokonce ani Národní muzeum, kdy jsme tenkrát nabídli jakýsi smír, když se Národní muzeum postará o to, aby památník sloužil svému účelu, to znamená veřejnosti, protože byl založen v roce 31 rodinou potomků Františka Palackého. A tak jsme si vyjednali prostě, že když už si to Národní muzeum ponechalo, tak aby aspoň se postaralo o zprovoznění, o otevření veřejnosti. Dodnes se to nepovedlo a to mě v roce 150. výročí úmrtí Františka Palackého mrzí ze všeho nejvíc, protože otevřít tento památník veřejnosti, to je povinnost a poslání Národního muzea. Není to moc dlouho, to je snad poslední asi 3 roky, co začínají pokusy to trošku zpřístupnit, ale ten stav je docela ostudný, protože loňský provoz památníku byl v rozpětí neděle a pondělí, úterý odpoledne. To je teda z celého týdne opravdu málo tohleto.
1: Předtím teda nebyl otevřen vůbec?
2: Vůbec. Tam platil jenom systém takzvaný na objednávky, ale volně přístupný pro příchozí návštěvníky, kteří tady marně zvonili na naše zvonky a my jsme se marně říkali, musíte se obrátit na Národní muzeum.
1: Protože nemáte klíče?
2: My nemáme klíče, my vás tam pustit nemůžeme. Stěžujte si Národnímu muzeu, což udělal málo kdo a výsledek nula.
1: Kdo byl František Palacký? Tak mimo jiné miloval Beethovena. Především jeho klavírní sonátu číslo 27, kterou dokázal i sám zahrát. A ve vyšším věku si ji nechával s oblibou přehrávat. V pořadu nás doprovází i slavný Pocestný ze 30. let, píseň z pera Františka Ladislava Čelakovského. A nebo oblíbená harfová skladba, která zněla u Palackých. Pietro Domenico Paradisi, tokáta číslo 6. Otec národa zesnul na vrcholu slávy a den po skonu Františka Palackého přinesli Národní listy doslova přehlídku jeho titulů a zásluh.
0: František Palacký, slavný dějepisec národa českého, čestný doktor filozofie a práv na vysokých školách pražských, historiograf království českého, starosta Svatoboru, poslanec sněmu českého, doživotní rada říšský a úd sněmovny panské v Rakousku, skutečný úd císařské akademie nauk ve Vídni, řádný úd a starší Královské české společnosti nauk, výbor společnosti muzejní a člen sboru pro zbudování Národního divadla, čestný měšťan a obecní starší města Prahy, čestný setník všech braných sborů měšťanských v Praze, čestný občan více než tisícera měst i obcí vesnických v Čechách i na Moravě, čestný přísedící stolice župních, Křížovecké a Požešské v Chorvatsku a Slavonsku.
1: Tady v Palackého ulici se zeptám na
3: odkaz Františka Palackého pro sousedy, pro místní obchodníky, náhodné chodce. Uvidíme. Dobrý den. Já jsem z Českého rozhlasu Vltava. Chci se zeptat, tady je Palackého ulice. Co pro vás znamená Palacký? Jestli máte nějakou představu, kdo to byl, nebyl, tak se chci zeptat tady u sousedů, jakoby, co o něm ví.
4: Já nic.
3: Vy nic už. Ze školy si nic nepamatujete?
4: Ne.
3: Nepamatujete si, že byste to vůbec probírali?
4: No, probírali.
5: Víte, že to je spisovatel, že tady má dům.
3: Naproti?
5: Naproti, ano, je tam muzeum.
3: A je to dávno taky, co on zemřel. On zemřel před 150 lety.
5: No, je dávno, co jsme chodili do
3: školy. To je taky dávno. To není 150 let ještě.
5: No, to ne, ale 50 už jo.
3: Takže si nespomenete na nějakého dílo nebo něco?
5: Napsal nějaké historické věci, ale co přesně, nevím.
3: Byli jste tam naproti se někdy podívat v tom muzeu?
5: Nebyli.
3: A chtěli byste to někdy vidět?
5: Já nevím.
4: No, ani nevím, mě to nějak nikdy jako vlastně nenapadlo.
5: Já vím, že je to na objednání a že to tam je, ale nebyli jsme tam. No.
6: Buď to byl nějaký politik nebo nějaký spisovatel, ale přiznám se, úplně přesně nevím, co dělal. Ale vím, že byl jako rozhodně nějaký jako významný spisovatel.
3: No, máte ho každý den v zádech tady, ano, dívá se na vás.
6: Já dostupuji si, určitě teď se na to hned budu podívat.
3: Tak. Přímo naproti jsme byli v obchodě. Doplňky pro váš domov.
7: No tak byl to vůdce národa jako učitel, ano. A jsem ráda, že to tady v ulici je, že to aspoň lidi přiláká jako nějaká taková nepamátka, no.
3: A znáte nějaké dílo třeba od Palackého konkrétní nebo co napsal?
7: Ne, bohužel. Já jsem tady měla teďkom docela důležitý hovor, já se omlouvám.
3: Dobře, tak jo, tak mějte se hezky, naschledanou.

0: S historikem Jiřím Štajfem sedíme v kavárně na sídlišti Velká ohrada v Praze. Zajímavé je, že doba samozřejmě pokročila od Františka Palackého a takřka od úmrtního domu Františka Palackého v Palackého ulici metrem B, žlutým metrem, se dostaneme přímo tady na Velkou ohradu. Byl jsem tady za necelých 20 minut. To by možná František Palacký nevěřil.
1: Ano, ostatně si myslím, že jeho technická imaginace nebyla příliš velká. Největší technický vynález, se kterým se seznámil, byla nepochybně železnice. Nejsem si jist, zda někdy navštívil moderní průmyslovou továrnu. Možná, že měli zkušenosti s cestou parníkem po Středozemním moři, kdy se přepravovali do Nys, to bylo letovisko, tehdy v Savojsku, nyní je to tedy ve Francii, kam jezdívala jeho rodina trávit zimní čas, to bylo mondénní vlastně středisko a oni si to mohli dovolit vzhledem k svému postavení společenskému, protože patřili do takzvané druhé společnosti. To byla společnost, která se nacházela mezi středními měšťanskými vrstvami a vysokou aristokrací a svým životním stylem se snažila přiblížit do jisté míry té aristokracii, ale své kontakty a svou každodennost realizovala většinu prostředí těch středních měšťanských vrstev.
0: Já bych ještě zůstal u toho vlaku. Mě fascinují popisy přímo Františka Palackého, když ještě jezdil kočárem například na svoji první výpravu do Říma, do vatikánských archívů. Ta cesta trvala několik týdnů, byla velmi komplikovaná, vozy zapadaly do bláta, do sněhu, musela tam být zima v těch vozech. Nepředstavitelné pro nás dneska.
1: To muselo být rozplánováno na určité etapy toho spojení, protože to nebylo možné absolvovat vlastně kontinuálně, protože on potřeboval čas na odpočinek, přeci jenom měl nějaké nároky na osobní hygienu, na stravování, na spánek a podobně. Čili nebyla to snadná záležitost, zejména přechody Alp byly poměrně složitou záležitostí v období, kdy tam třeba byly pozůstatky zimy a podobně.
2: Je to chůze po tom světě, kam se noha šine. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Je to život.
3: 2. apríl 1837 v neděli. Na další cestě, když jsme z Rekanaty na vrchu stojící vyjeli, zdálo se mi, a nad oblaky se vznáším, že údolí pod námi celé zamhleno bylo. Protož jsem také krásné krajiny této téměř nic neužil, jelikož pršeti nepřestávalo. Vrchem nahoru do Makraty táhlo nás 6 koní a připřeženo ještě k nim 4 voly. V noci přechod přes Apeniny obtížný, vítr nahoře náramný a sníh.

0: Vy jste autorem monografie František Palacký, která tady v kavárně leží na stole. Druhou monografii po roce 1989 o Palackém napsal Jiří Kořalka, kolega historik. Nějaké informace, že by někdo z mladších historiků chystal něco?
1: Bohužel nevím, že by se tím někdo zabýval, protože to téma, myslím, není v dnešní době do té míry atraktivní, aby se někdo na to soustředil a tak říkajíc vsadil na to kariéru mladého historika.
0: Máme rok 2026. Co pro člověka z druhé dekády 21. století znamená František Palacký?
1: Já si myslím, že dneska je třeba chápat odkaz Františka Palackého ve více vrstvách a ve více rovinách a že jaksi už není možné hovořit o nějakém většinovém konzumentu zájmu o Františka Palackého. Mám pocit, že obrovskou roli začíná se hrávat internet v utváření určitých představ o minulosti. Tam určité stopy po Františku Palackém jsou, zejména tam, kde jsou místa pobytu, která jsou s ním svázána na Moravě, Hoclavice, potom v Praze samozřejmě, tedy u nás v Čechách je to především Praha a některé lokality, jako třeba Lobkovice, které patří do Neratovic, čili to je jedna rovina takového zájmu. Druhá rovina je, asi běžný občan se s Palackým nejvíc setkává na tisícikorunových bankovkách. Vzhledem k vývoji české měny v poslední době tisícikoruna se stala běžným platidlem. Palacký vlastně rovná se tisícikoruna pro mnohé lidi. My jsme kdysi dělali s kolegou Šoušou interview s mistrem Kulhánkem, jak vytvářel ty bankovky, tak jeho tendencí bylo vytvořit Palackého portrét jako reálného politika, který rozumí politickým problémům a umí je řešit. Na rozdíl od Maxe Švabinského, který vytvořil na sklonku první republiky také tisíci korun s Palackým, kde ovšem byl ideální portrét Františka Palackého jako ideového vůdce. Ostatně to souvisí s tím, ta současná tisícikoruna, že na tom rubu je vyobrazen kroměřížský zámek a je tam vazba ke kroměřížskému ústavodárnému sněmu a ústavě, která tam byla přijata, čili to je ta stopa, která vede do té reálné politiky.
2: No určitě mě zajímá, jestli máte nějaký větší informace k němu.
0: A vy sama se nepamatujete ze školy třeba? Třeba jste to není neprobírali, třeba to zrovna vaši učitelé vynechali.
2: Neprobírali jsme.
0: Neslyšela jste to jméno?
2: Ne, slyšela jsem jméno, zhruba tuším, ale neprobírali jsme ve školách.
0: Teď slavíme takové kulaté výročí, víte které?
2: No, povídejte.
0: Nevíte, 150. výročí úmrtí.
2: Vy se mě furt ptáte, radši mi to říkejte rovnou.
3: Já jsem tady velmi krátce, Já jsem tady asi týden, Ale to výročí mohl bych maximálně hádat, ale nevím přesně.
0: Jo, je to 150. výročí úmrtí.
3: Ano.
0: A co vy tak nějak si pamatujete třeba ze školy o Františku Palackém? Teď jste tady mu strašně blízko, protože tady umřel v tomhle domě. Jako.
3: On byl jako snad, co nějak vím, tak celosvětově uznávaný a byl to i dobrý politik. Podle mě hodně měl vliv na tehdejší období, jak politický, tak i nějakou uměleckou literární scénu. Takže asi takhle. A samozřejmě tady žil se svojí manželkou, to vím. A dokonce tady i nějaký trezor, který možná měl. V něm něco schovaného.
0: Nebyl jste tam nahoře v tom muzeu se ještě podívat?
3: Ještě ne, ještě jsem neměl tu čest, ale určitě tam zavítám.
0: Přitom na rohu ulice je velká cedule. František Palacký. 14. června 1798 až 26. května 1876. Český historik a politik, otec národa. Sepsal dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. V domě číslo popisné 719/7 žil a pracoval až do smrti. Dům je dnes součástí Národního muzea. No, málo kdo si tu ceduli přečte, je hodně vysoko, nepřirozeně, oči tam nedohlédnou. Stále se nacházíme v domě Františka Palackého, kde před 150 lety zemřel a kromě toho, že tady sedím s panem Václavem Macháčkem, přišla i jeho dcera Marie. Slečno Marie, někdo se bude muset o zámek v Malči a o tento dům a o odkaz Františka Palackého a Františka Ladislava Rigra starat a je to zřejmě na vás. Jste na to připravena?
4: No tak nemám úplně na výběr, řekla bych, ale myslím si, že tak by jsem mohla zvládnout se soustředit na památník, který je na Malči a přemýšlet, jak ho koncipovat podle mého uvážení a spíš přemýšlím, jak to využít v nějaký širší pojem, no nevím, je to těžký.
0: Zároveň je to závazek na celý život.
4: Doufám, že budu pokračovat v tom, co můj táta začal a uvidíme, kam to povede, no. Je to určitě zodpovědnost, ale to není trest, není to nic za trest. Myslím si, že si toho učím víc a víc vážit a povede to správnou cestou. Inspirovala jsem se touhle myšlenkou například u Kinských ve Žďáru, pořádají tam skvělý taneční festival a i naše škola toho je občas součástí, protože mám za sebou taneční konzervatoř, tak mám blízko k těmto kulturním akcím, takže určitě by jsem chtěla čerpat inspiraci například od nich a asi víc hledat tu multižánrovost a propojovat to a využívat to jako setkání s lidmi, kteří mě inspirujou a navzájem se inspirovat.
0: Kdybychom měli zhrnout ty stěžejní body Palackého historické práce.
1: No tak on vlastně založil moderní výzkum. Ne, že by byl úplně první historik, který by bádal moderním způsobem v historických pramenech, ale on měl určitý cíl té badatelské práce. Čili byla to určitá badatelská práce, která měla svou koncepci. To byla jedna stránka věci, druhá byla historická kritika, která byla na úrovni doby. Jak jsem říkal, včetně omylů, kterých se tehdejší historici, nejenom Palacký, dopouštili, mám tím na mysli třeba ty slavné rukopisy, kde vlastně on se stavil na stranu jejich pravosti. Současní historici středověku by museli říci, v čem jim Palacký konvenuje, v čem ne, ale to dílo je pozoruhodné a monumentální ve své době, ale k té koncepci ještě. On založil některé edice v české historiografii, třeba edici českých pramenů Archiv český. On založil další bádání, zejména inicioval sbírku vydávání českých kronik v originále, to potom jeden z jeho následovníků v té kritické práci, to byl Josef Emler, to byl první profesor pomocných věd historických na České univerzitě v Praze. Ano, on se snažil to bádání institucionálně zabezpečit. On dostával určité dary, zejména ke svým sedmdesátinám a ty dary věnoval na ty historické projekty, vlastně na tu historicko-kritickou práci.
0: Už jsme tady vlastně dneska zmínili tu jeho první cestu do vatikánských archivů, kde se teda ponořil do hledání archivních listin souvisejících s českými dějinami.
5: 4. april v úterý. Ráno v 9 hodin vjel jsem přes Porta del Popolo do Říma a veden nejprve do Dogany, kdežto však vyšetřování velmi mírné bylo. Odtud dal jsem se vésti do hospody, hotel di Alemanie Via de Condotti. Umyv se i v lázni a očistiv, šel jsem hned přímo do Palazzo di Venezia, k vyslanci hraběti Licovovi, jenž mě velmi laskavě přijal, a potom k Helichovi od Rittersberka. S Helichem šel jsem potom ponejprve do Vatikánu ke svatému Petru. V 5 hodin obědval jsem u vyslance s rodinou jeho.
0: Na svou dobu to bylo mimořádné, že evangelík se dostal katolického archivu vatikánského a...
1: To je složitější záležitost. První průlom asi evangelíka do vatikánských archivů byl Leopold Ranke. Palacký nebyl úplně první evangelík, který se dostal do vatikánských archivů. Bylo na to třeba vlivných přímluvců, včetně tedy rakouských diplomatů vlastně u svatého stolce. Tam byly dvě roviny. Některé byla praxe taková, že některé materiály, některé archiválie bylo možné půjčovat mimo ten archiv. Čili Palacký je nutně nemusel studovat v tom archivu, ale to nebyla zrovna záležitost toho vatikánského archivu. Tam byla spíš praxe, že on si mohl prohlédnout ty archiválie a zaplatit si mladého kaplana, který za úplatek vlastně opisoval pro toho Palackého ty dokumenty. A on na to měl dostatek prostředků Palacký a Palacký potom kontroloval, zda ten opis odpovídá té skutečnosti. Takže kdyby chtěl být trošku zlý, on se zas tak nepředřel a měl spoustu času na to, aby poznával Řím a seznamoval se tam s kulturním životem a trošku se vracel do atmosféry svého mládí.
0: Vy tak střídáte, že jo, ten pražský byt, střídáte zámek Malč. Jaký je rozdíl mezi Malčí a tím pražským bytem pro vás? Kde je ten odkaz silnější třeba toho Františka Palackého, nebo je to podobné?
4: No tak určitě odkaz je silnější doma na Malči a Malč beru jako můj domov a moc ráda se tam vracím, ale teď se mě to bohužel moc často nepoštěstí kvůli přípravám na maturitní zkoušku a dalším přijímačkám na vysoké školy, takže přebývám v Praze a taky tady cítím odkaz, ale tím, že mám byt vybavený už trošku i podle sebe, tak nekouká tady na mě spoza každého rohu jako na Malči.
0: A já vás teďka poprosím ještě o jednu věc, protože se připravujete na zkoušky také na divadelní fakultu. Já bych vás poprosil, abyste mi přečetla kousek autentického textu Františka Palackého. My se vlastně, protože tady jsme v tom úmrtním domě, pojďme se přesunout právě přes ten text, který mi přečtete, do rodného domku, to znamená do Holclavic, kde se vypravíme i s mikrofonem, ale vy budete takový můstek. Takže já bych vytáhl vzpomínky Františka Palackého na rodný domek, kde jsem ten batoh dal, vteřinku.
6: Ale bylo mi hezký, kdybyste tam na Vltavu poslal kasakra, kam jsem to dal ten baťok.
0: Já to tam klidně dám. Tak.
6: Večer na téma se to jmenuje, to je 2 hodiny rozměr.
4: Otec můj byl ve vší své prostotě přece muž neobyčejný. Příroda udělila mu byla pronikavého rozumu i ostrého vtipu.
5: Otec můj byl ve vší své prostotě přece muž neobyčejný. Příroda udělila mu byla pronikavého rozumu i ostrého vtipu, kterýmž já i v dospělejším věku často jsem se obdivoval. Mnohostranná zkušenost, zdravý soud a pozorlivá paměť na vše, co kdy duchu jeho se představilo, zásobili jeho jistou filozofií života, kterouž nad sousedy své znamenitě vynikal. Ale i samé učenosti nebyl celé prázden. Dychtivě a bedlivě čítavav každou knihu, která kdy do rukou se mu dostala. Ve všem, co dotýkalo lidské mravnosti, býval nadmíru přísným, aniž kdy jakou něžností osvědčoval se k dítkám svým, ačkoliv o dobro jejich ochotně a upřímně se staral. Vůle jeho bývala neoblomná, často i prchlivá. I matka má byla jediná mezi tisíci. Bylať čistý obraz neviny, tiché domácnosti a mateřské lásky. Nepamatuji, že by kdy vášeň aneb náruživost nějaká byla skalila jasnou, ctnou a pokojnou duši její. Já hned za mládí přilnul jsem ku knihám. V 5. roce věku svého již přečetl jsem byl celou Biblii, ve kteréž tehdáž, kromě příběhů Mojžíšových a Josefových, nejvíce poutali mysl mou věci tajemné, kterýmž nejméně jsem rozuměl. Milostné písně Šalomounovi.

0: Dobrý den, vítám vás v domku, v rodném domku Františka Palackého. Moje jméno je Eva Sulovská, jsem kurátorka a edukátorka muzea z Nového Jičína. A dnes v domku přivítáme třídu ze základní školy a budeme si o Františku Palackém a vůbec o tom, co pro nás znamená, povídat. Ano, jde dál. Tak mě František Palacký zejména zaujal svou neobvyklou vytrvalostí, pracovitostí a že ty svoje schopnosti a tu genialitu nevyužil pro sebe, pro svůj prospěch, ale právě pro tu budoucnost, pro ten český národ. A to je dneska obrovský přesah, protože dneska si to nedokážeme vůbec představit, že bychom pracovali s takovým přesahem do budoucnosti, aby na nás navazovali další a další. A díky té jeho práci potom vznikl ten náš československý stát, protože už byly položeny základy.
1: František Palacký pocházel z Oclavic na pomezí Valašska.
2: Tam je důležitá jedna věc, že ty Oclavice, tam byl značný podíl evangelíků mezi obyvatelstvem. Mám pocit v době, kdy se Palacký narodil, že to byla většina, ale mám pocit, že postupně se snižoval počet evangelíků. Čili oni byli takzvaně toleranční evangelíci, byla to rodina s českobratrskou tradicí, ale které se nemohli přihlásit na bázi tolerančního patentu, takže se přihlásili nejenom oni, ale celý ten region vlastně k evangelické církvi a aušpurského vyznání. A jeho otec tam byl učitelem na místní škole, kterou de facto pomáhal založit, myslím, evangelickou školu. Ta rodina tam i bydlela, což Palackého nesmírně ovlivnilo. Ten evangelický původ podle mě byl důležitý v tom, že to byly rodiny, kde se běžně četla Bible. A ty děti byly vedeny k četbě Bible, takže oni se naučili poměrně v útlém věku číst, což byl zřejmě příklad i Františka Palackého. Další ten evangelický moment byl, že tam byl důraz na disciplínu, sebekázeň a na snahu, aby ty děti se snažily uplatnit úspěšně v nějakém povolání. A Palacký měl ctižádost, schopnosti a představu, v jakém povolání se chce uplatnit. On měl být původně tedy evangelický pastor, ale nakonec se od té dráhy odklonil od těch počátků, což si přál jeho otec vlastně k té kariéře nebo povolání českého historika.
1: No, pokoušel se i o literaturu, ale sám potom zhodnotil, že bude lepší, když se bude věnovat něčemu jinému než psaní poezie.
2: No, on hodně četl vlastně v tom období, kdy byl na Slovensku, tehdy v Horních Uhrách, protože tehdy se utvářela jeho osobnost a ta se utvářela, bych řekl, mnohočetných kulturních kontaktech, které je asi obtížné zde vyjmenovávat. Ta šla především do krásných umění, výtvarného umění, poezie, ale šla i k politickým pamfletům, k žurnalistice, k filozofii a k vzorům velkých historiků, a to nejenom v té střední Evropě historiků, myslím, německy píšících, ale důležitou roli tam se hrávali například angličtí nebo anglicky píšící historici, protože v té knihovně toho gymnázia, vlastně licea evangelického, byla přístupná i tato literatura a to nesmírně ovlivnilo. Pak tam byl další prvek, jestli mohu, a to byla situace v Německu po napoleonských válkách, zejména Luterovo výročí. To Luterovo výročí vlastně bylo velmi dobře známo v těch evangelických kruzích na Slovensku a Palacký si uvědomil, že Němci měli Lutera a my jsme měli Husa. To byla určitá přesmyčka ideová toho přesunu k té historii. On měl jistý problém, že jak si se o historii zajímal, že byl nadšen, že měl vytvořený koncept těch českých dějin, ale neuměl to řemeslo. To se učil, když přišel do Prahy 1823 a on měl prvotřídně učit, ale nemohl mít lepšího ve střední Evropě, a to byl Josef Dobrovský.
1: Palacký opouští teda předpokládanou literární dráhu.
2: Tu opustil už vlastně na tom Slovensku ten poslední rok, dva, prostě chtěl být historikem, ale neměl zdroje příjmu, které by mu umožnili vykonávat to povolání, takže nějakou dobu ještě působil jako vychovatel v těch šlechtických kruzích, potom se přesunul do Prahy, kde vlastně mu trochu pomohl Jungmann, ale hlavně Dobrovský, který měl kontakty do šlechtických kruhů patriotické šlechty a tam mu zajistila to východisko té jeho existence, že nejdřív mohl být soukromým šlechtickým archivářem, zpracovával pro šlechtice za honorář genealogie, později dostal možnost být vlastně tvůrcem a prvním šéfredaktorem muzejního časopisu Českého muzea, který vychází ostatně dodnes. No a později přesvědčil české stavy, že by bylo třeba české dějiny přepracovat novým způsobem a že on je ta vhodná osoba.
3: Dobrý den, děti.
4: Dobrý den.
3: Tak pojďte dál. Vás tady vítáme. Tak děti, tak začneme. Tak já vás teda vítám. Ve škole Jiřího Palackého víme, že to byl tatínek Františka. A František nebyl jediný. Ten Jiří Palacký měl 12 sourozenců. Se vůbec nepředstavíme, že? Kolik jich doma bylo. Kolik je vás tady nejvíc sourozenců? Koho je 4? Doma. Honzik, že? A furt František. Ano, Honzik. A jinak jsme většinou 3 nebo 2, že? A teď si představte.
5: Já jsem 3.
3: Taky ze 3, že děti. Že on byl z 12 dětí a narodil se jako 5. dítě, ale jako první dítě tady v té nové škole, v tom novém domečku, kde tatínek začal vyučovat. Takže ten tatínek, protože byl vzdělaný, uměl dobře psát, tak on dělal obecního písaře. Co to znamenalo? Když někomu třeba přišel dopis z vesnice, tak on mu ho přečet, protože nikdy nebyl ani česky. Ale víte, jak se tehdy mluvilo, když vám německy všude, když jste byli na úřadě nebo jste studovali nějaké školy, tak jste museli umět. A česky se mluvilo jenom doma, nikde jinde. A ten tatínek obstarával to, že těm lidem vyřizoval ty dopisy. A malý František už byl připravený vždycky, a tatínek řekl, na, dones to tam panu Hromádkovi, na, dones dopis panu Bimovi. A František dělal takovou spojku, že, a roznášel ty dopisy.
5: Já jsem Hromádka.
3: Ty jsi Hromádka, no vidíš, tak třeba byla i vás doma. Ten František, nejenom, že tady chodil do té školy, on už jako když byl malinký, tak tady se dával mezi těmi většími dětmi, protože ty děti tady nebyly po třídách. Tady byly 5leté děti, 12leté děti. A když jich bylo tolik, tak ten pan učitel to nemohl sám zvládnout, tak oni se učili navzájem. No a ten František měl teprve děti 5 let. My v 5 letech ještě neumíme číst, že? Kolika chodíme do školy? Jste byli rok ve škole? Tak, a představte si, že ten tatínek zjistil, ten Jiří Palacký zjistil, že František má v 5 letech přečtenou už celou Biblii. Tak děti, a když to ten František už tak všechno věděl a ten tatínek už ho neměl co naučit, protože uměl perfektně číst, že to už víme. Uměl i psát, počítat taky, protože musel prodávat to zboží na trhu. A tak tatínek si řekl, tak co s tebou? A dal ho na učení do Kunínského zámku, když jste tam někdy. Tam byla hraběnka Valburga a ona tam měla školu. Takovou školu, která nebyla nikde jinde v okolí.
1: Takže my jsme teď před zámkem v Kunině, jdeme za kastelánem Jaroslavem Zezulčíkem, zaklepeme na vrata. Dobrý den, pane Zezulčíku. Kam se vydáme? Kde si popovídáme o Františku Palackém a Kuníně? Kam nás pozvete?
6: Tak určitě se půjdeme podívat do druhého patra zámku, do těch našich nejkrásnějších prostor. Projdeme po barokním schodišti. Jenom pro posluchače, kteří neznají Kunínský zámek, připomenu, že se nacházíme na zámku, který postavil Jan Lukáš Hildebrandt, jeden ze sloupů rakouského baroka pro slavnou rodinu Harachů. A my se s tou nejslavnější osobností zámku, hraběnkou Marii Valburgovou Harachovou, která ovlivnila život Františka Palackého, především v jeho raném dětství, potkáme v obrazárně zámku a tam právě míříme.
1: Tady procházel František Palacký, teď jsme tady my.
6: Tak, my se nacházíme v obrazárně zámku, My zde máme portréty předků, jak jsem říkal, hraběnka Valburga, která nás bude hodně zajímat, se narodila jako hraběnka Harachová. Tady máme portrét její babičky. Ta mladá princezna je Marie Eleonora Lichtensteinová, jako nevěsta zpodobněná a na náramku má podobenku svého manžela hraběta Bedřicha Augusta Haracha, jednoho z nejbližších spolupracovníků slavné královny Marie Terezie.
4: V 9 létech o Vánocech roku 1807 veden jsem byl od otce svého do Kunvaldu, panské vsi za Jičínem, abych tam němčině se naučil. Přebýval jsem 1,5 léta u sládka Wernera, kterýž od otce dříví kupovával. S jeho sestřenicí Nany Urbanovou a na jediná v domě češtině rozuměla, důvěrně se stovarišiv. Chodil jsem do škol kunvaldských, založených od Marie Valburgy, hraběnky Truchsesové na Zeiltwaldburku, rozené Harachové.
6: František Palacký, jak je známo, byl velice talentovaný chlapec, jeho otec s ním měl velké záměry, takže dbal také na jeho vzdělávání a bylo obvyklé, že chlapci z českých vesnic chodívali do německých vesnic naučit se německému jazyku a opačně. Nože tedy František Palacký byl přiveden tatínkem do vesnické školy, založené hraběnkou Valburgou přímo zde v Kunině. Nicméně jeho talent byl tak velký, že byl upozorněn na své nevšední vzdělání a hraběnka si jej nechala přivést přímo do zámecké školy. On nepobýval zde v zámeckých prostorách, na noc chodíval tedy kousínek do zámeckého pivovaru. On bydlel u sládka Wernera, to je rodina velice zajímavá, protože je spojená s osudy hraběnky Valburky i Františka Palackého, jak je známo, tak on byl milován nejen od staré Wernerky, tedy vdovy po starém sládku, ale také od jeho dcer, které byly první žačky zámecké školy hraběnky Valburgy, kam byl právě přiveden.
4: Zde jsem ve výborném svobodného ducha učení první základy vědomostí svých položil. Ústav ten byl památný, hraběnka znamenitý na ně náklad vedouc, mnoho sobě na něm záležeti dala. Tu přednášeny počátkové všeobecných dějin, antropologie, fyzika, hospodářství a těm podobné.
6: František Palacký hovoří, znamenitá paní hraběnka Marie Valburga je skutečně ikona kunínského zámku. Ona se narodila jako hraběnka Harachová, to samo o sobě hovoří za vše. Harachové kladli obrovský důraz na vzdělávání svých potomků, patřili skutečně v 18. století k těm rodinám, které byly postaveny takřka nejvýše v tom žebříčku, řekněme, aristokratických rodů celého Rakouska. To vzdělání, které dostávali, bylo obrovské. Hraběnka Valburga byla považována za jednu z nejsečtělejší žen celého Rakouska. Nicméně chci potrhnout i také to, že už v 17. století kardinál Harach zavedl povinnou školní docházku na krkonošských panstvích, který předběhl taky Marie Terezii, která zavedla všeobecnou docházku v rámci rakouské monarchie. Hraběnka Valburga, ta prožila takový románový život, který by vydal na samostatný pořad, přišla o své potomky, nicméně jako vzdělaná žena se rozjela do Evropy, navštěvovala ty nejznamenitější učence, literáty, inspirovala se u slavného Pestalozziho, který se stal jejím osobním přítelem a rozhodla se, že svůj život stráví jako filantropka. Pod vlivem tajných iluminátů, svobodných zednářů, ona založila svůj zámecký ústav, který byl naprosto svobodomyslný. Neměl, dá se říct, období ve střední Evropě. Potrhuji, že František Palacký, otec českého národa, studuje v německém Kunvaldu, ano, který ho vychovává a formuje. Teď studovali děti bez rozdílu vyznání, bez rozdílu národnosti, ale také sociálního původu. Převládali sirotkové, děti podaných, ale také zde najdeme děti bohatých měšťanů, šlechticů a tak dále. Skutečně škola výjimečná. A byli to také chlapci a děvčata.
1: To by pro nás vlastně mohlo být i poučení, že František Palacký, otec národa, začínal v německé škole. Měl by být takový možná symbol pro dnešní stále neúplně dokonalé usmíření česko-německé.
6: Samozřejmě my to během prohlídky na zámku zdůrazníme, že právě v německém Kunvaldu v prostředí osvíceném, tolerantním získal Palacký své skvělé naprosto vzdělání a později napíše, byl to krásný jarní čas života mého. A když odchází do Prahy v roce 1820, tak jeho cesta samozřejmě vede i za svou stárnoucí a už velmi těžce nemocnou učitelkou, která sleduje jeho kroky. Já připomínám, že rok před smrtí Hraběnka si objednává z Prahy německý muzejník, ten časopis, který František Palacký zakládá, a ten časopis vychází dodnes. Ta výuka na zámecké škole byla skutečně velice komplexní, od společenských věd, přírodní vědy. Děvčata také vyučovali praktickým dovednostmi jako budoucí matky. Nicméně chci potrhnout, že vůbec snad poprvé ve střední Evropě Hraběnka zavedla povinný tělocvik podle vzoru oné školy ve Schneepfentalu, slavné filantropinum filantropa Zelcmana, kde gymnastiku, který tělocvik zavedl učitel gymnastiky Gutzmann, tak jeho učebnice jsou dodnes součástí zámecké knihovny na Skuní a ta gymnastika se skutečně v zámeckých zahradách také vyučovala. Byla ovšem přísná, to Palacký o tom zapomněl hovořiti. Ona totiž začínala v 5 hodin ráno, máme dochovány rozvrhy hodin, a trvala až do 19 hodin do večera. Nicméně ta výuka probíhala také v zámeckých zahradách, v přírodě. A my třeba víme také ze vzpomínek jednoho žáka, a propos, byl to spolužák Františka Palackého, největší nezběra zámecké školy, sirotek jménem Johann Kronberger, který pak utíká ze zámecké školy, dává se na dráhu voják.

0: tak stávala taková nízká,
1: se podívat tady k okru, ano?
0: Stávala nízká budova, která po smrti hraběnky byla stržena a zbořena, takže tam probíhala ta zámecká výuka jako taková. Nicméně ta škola v roce 1814 byla Metternichem zrušena, byla příliš svobodomyslná a hraběnka pak přímo na zámku pokračovala ve výuce dětí svých úředníků, takže až do konce svého života pak děti vychovávala přímo v zámeckých komnatách, patrně v první patře zámku.
2: Učitelé moji byli hraběnka sama, znamenitá paní, pak Jurenda, Turek, Schneider, Richter a jiní.
1: Víme něco o těch lidech?
0: My se věnujeme tomu, abychom pátrali po těchto jménech. V tom pátrání, které už trvá asi 30 let, jsme se dostali poměrně daleko, takže můžeme rozkrývat osudy těchto lidí, které mnohdy z pramenu vystupují pouze pod křestními jmény či různými zdrobnělinami. Tak Jurende, to je skutečně osoba velice významná. Byl to mladý člověk, kterého si hraběnka povšimla v Brně, byla ohromena jeho znalostmi, jeho šarmem, mládím. Přivedla si ho zde do zámku, nakonec jej pověřila úřadem ředitele tohoto jejího vzdělávacího ústavu. Došlo dokonce k jakémusi intimnímu zblížení. Pásky hovoří, že byl to milostník hraběnky. Tak Antonín Schneider náležel opět mezi první žáky hraběnčina vzdělávacího ústavu. Ona ty první žáky vychovávala jako budoucí učitele. Takže i obě dcery Sládka Wernera, u kterého Palacký pobýval, během svého pobytu se staly učitelkami zde na zámecké škole, úplně stejně také Antonín Schneider, který byl hraběnkou nakonec oženěn s jednou z těch dcer Sládka Wernera. My víme, že i v roce 1823, kdy Palacký přichází do Kůní na navštíví hraběnku, tak s ním pak odchází do Soudulu, kde on se přesouvá jako hraběnčin úředník Richter. My víme, že to byl učitel hudby. Hraběnka zde provozovala svou kapelu, kterou tvořili úředníci, také i učitelé, kteří byli vychováváni v hudbě. Sam Palacký vzpomíná, že se na zámku učil klavírovati u varhaníka Richtera. To byla dynastie učitelů, která se nám podařilo rozkrýt původem ze Slezska. My víme, že František Palacký zde dostal vynikající hudební vzdělání, jak opakuji, učil se to klavírovati a Palacký byl velmi dobrý hudebník.
2: Na poslední veřejné zkoušce zapsán jsem byl do zlaté knihy ústavu toho a s rukou hraběnčiných dostal jsem veřejně odplatu z pilnosti. Byl to pěkný jarní čas života mého. Milován jsem byl ode všech učitelů a domácích svých.
0: Palacký patřil jistě mezi nejlepší žáky zámecké školy. Jak jsem říkal, škola to byla tolerantní, svobodomyslná, ale také přísná. Panoval zde přísný řád a v neděli, kdy děti chodívali do kostela, mimochodem ty mše byly slouženy tak, že pohoršovali jisté církevní kruhy v Olomouci. Hraběnka kladla důraz, aby neuráželi ty bohoslužby cítění jinověrců, protože vychovávala i děti evangelíků. Víme také o dětech židovského původu na zámecké škole. Mimochodem celý kostel, který hraběnka nechala postavit, byl postaven podle vzoru kostela ve Slavkově u Brna, který byl postaven pro všechna vyznání bez ozdob prostý, tak aby právě neurážel ta cítění jinověrců. No a v neděli po mši se děti věnovali takzvaným revizím, kdy se počítali kladné a záporné body, takže se dávali černé a zlaté puntíky. No a hraběnka pak ty děti zapíly, odměňovala, děvčata dostávali různé látky, stuhy, knihy. Chlapci dostávali různé úřady a tak dále. No a ty černé body také znamenaly samozřejmě jistá omezení pro tyto děti, takže byla to taková i škola, dá se říct, motivační. Opět se pohybujeme na přelomu 18. 19. století, potrhuji. A to, že byl Palacký zapsán do této zlaté knihy, znamená, že skutečně jeho výsledky byly znamenité.
2: Pan Turek, tuším, zvláště proto tak vlídně se ke mně měl, aby mne ku katolické církvi převedl. Spozorovav to můj otec, vzal mě domů právě když byli Francouzové léta 1809 do Rakouska se vtiskli. Turek, když jsem se od něho loučil, slzy proléval. Mne dále ke ctnosti napomínaje a božskému opatrování poroučeje. Několik let potom tento ústav kunvaldský, příliš svobodný, rozkazem vyšším zastaven jest.
0: Tatínek Františka Palacka, Jiřík Palacký, byl osoba velice komplikovaná, jak Palacký připomíná. On měl se synem velké plány, ale chtěl především, aby se František stal luteránským pastorem. Ta škola v Kuní byla svoudomyslná, samozřejmě, nicméně pořád asi zde panovaly osudy, že by chlapec

0: mohl přilnout i ke katolické víře, a to tedy vedlo tatínka k rozhodnutí Františka odvést na školy, o kterých Palacký hovoří, že to svou kvalitou se tou kunickou nedali srovnávat, ale ty pak formovaly další životní osudy našeho otce národa. Palacký, jak poznamenává, byl to krásný radnice života mého, takže skutečně to byla doba šťastná, která trávil tady v tom okruhu dětí, které tady na zámku byly vychovávány. Čas znamenitých dětských her v zámeckých zahradách, výletů a tak dále. Poznal zcela výjimečné prostředí, které nemělo obdoby, dá se říct, v celé střední Evropě. Nicméně přichází bitva u Slavkova, to je takový mezník doby pozdního osvícenství, kdy po bitvu Slavkova nastává doba reakce. Přichází Metternichův režim, který utahuje, přichází rozhodnutí, že školství bude podřízeno politickým rozhodnutím a katolické církvi, a tady tento ústav samozřejmě neměl šanci přežít. Samotná hraběnka, když zakládá kostel v Kunině, ta vkládá do věžičky takovou svou zpověď, kde si klade otázku, zda přežije dílo jejího života. No, nepřežilo. V roce 1814 přichází rozhodnutí tento ústav definitivně zavřít.
1: Protekly nějaké slzy, když se Palacký vlastně loučil s Kunickým zámkem a s Kunickým vzdělávacím ústavem. Čili bylo to pro něho i osobně bolestné? Zmiňoval se o tom ještě někdy Palacký?
0: My už jsme další zmínky nenašli, nicméně fakt, že v roce 1823, kdy míří z Bratislavy do Prahy a s pevným rozhodnutím dát se do služby českého národa, stát se historikem, věnovat se službě národu, přichází nejen za svými rodiči do Hoclavic, nejen do Nového Jičína, kde bylo sídlo správy novojičínského velkostatku, aby si vyřídil písemnosti, které potřeboval v Praze, ale míří také za hraběnkou Valburgou, která v té době už byla těžce nemocná. Když jsme tělo hraběnky před mnoha lety exhumovali z hrobky a podrobili lékařskému výzkumu na brněnské univerzitě, zjistili, že to byla pačetovou chorobou, byla nehybná, byla přenášena ve velkém protěném koši, jak víme ze vzpomínek generála Kronbergera, generála četnictva, o kterém jsem už předtím hovořil, tak samozřejmě ta doba, kdy Palacký přichází do Kunina, už byla zcela jiná, byla taková smutnější, nicméně zcela jistě byl Palacký vybaven také informacemi, kam do Prahy zajít. A jedna z prvních návštěv vede do Brna za bývalým spolupracovníkem hraběnky Valburky Jurendem, pak přimíří do Prahy a považte, že jedna z prvních návštěv patří hraběnčinu právnímu zástupci a významnému profesorovi Pražské univerzity a velkému sběrateli starých tisků, jmenoval se profesor Šustr.

0: 1. dubna 1823 v Outerý. V Jičíně v divadle. 2. dubna ve středu. Ráno u Telčíků, zpěv Frideričin. Na oběd domů. Winkler v Hoclavicích. Popoledni do Životic. List rodící. 3. dubna ve čtvrtek. Spakování, bolesti hlavy, oběd u Pilečky, loučení se s Winklerem. S Pilečkou Ann mi půjčil 150 zlatých a potom s celou rodinou. Otec doprovodil mě za vesnici k Bludovicím. Bratr až do Jičína. Dubna 1823 v pátek. V Českém Brodu. O 10:30 do Prahy. U linie. U Zlatého Aniela. Převlečení. O 12:00 u Jungmana oběd. Zaved mě k Preslovi. Ten pak přes most na Hradčany k Hankovi. Večer u Fedricha s Jungmanem.
1: Tak jaké byly ty rodinné vztahy, vazby podle vás?
2: To je velmi delikátní otázka, protože Palacký byl evangelik, on se přiženil do přísně katolické rodiny, musel podepsat revers, který bohužel žádný z historiků neviděl, nevím, zda se zachoval nebo ne, že ty děti, které vzejdou z toho manželství, se stanou katolíky a budou katolicky vychovávány. On však trval na tom, že budou jaksi vedeny k tomu, aby aktivně ovládali český jazyk, protože Terezie Palacká s tím měla jisté problémy a ta korespondence mezi Františkem Palackým a jeho manželkou je vedena důsledně německy. Historici je mají k dispozici. Já jsem pracoval i s tou rukopisnou verzí těch dopisů, než to vlastně Jiří Kořálka vydal. Tam je problém, že většina té korespondence, co psala Terezie Palacká a Palackému, se nezachovala. A tam zejména kolem té revoluce 1848 z těch dopisů, co Palacký psal manželce, cítit, že ona nesouhlasila s tím angažmá v té politice. Jinak ten vztah byl velmi, velmi silný, nicméně Palacký v podstatě ten honorář nebo plat, dejme tomu, co dostal těch českých stavů, který byl nadprůměrný, finančně docela zajímavý, de facto používal jako své kapesné. Jo, ta rodina byla financována z výtěžků těch velkostatků, které původně patřily tchánovi Františka Palackého, což byl občanský velkostatkář Jan Měchura, který vlastnil velkostatek Chlopkovice, to je dneska součást Neratovic a Otín. A je to zhruba mezi Klatovy a Přešticemi.
1: Ano, už jste to zmínil, že to bylo teda česko-německé manželství, ale to by pro nás mělo být pozitivní, ne? My přece chceme společnou Evropu, chceme nějakým způsobem odčinit to trauma odsunu z roku 1945-46, to drastické rozdělení po 700 letech společného života.
2: No, já to vidím trošku komplikovaně. Ona byla česká zemská patriotka. Český zemský patriotismus vlastně byl koncept, se kterým, dejme tomu, se snažil pracovat Bolzano, později Patočka, ale ty koncepty, pokud se mají stát vlivnými v dějinách, musí mít určitou sociální základnu, která je dostatečně nosná, a to ten zemský patriotismus ztrácel v průběhu toho 19. století. A ta konfliktnost těch vztahů mezi Čechy a Němci se ukázala na počátku té revoluce 1848, protože byly v podstatě jenom dvě možnosti řešení otázky střední Evropy. Velkoněmecké řešení, čili zhruba všichni příslušníci německé národnosti v jednom státu, to naráželo na zájmy polského, českého a některých jihoslovanských národních hnutí. A druhá otázka, která tehdy byla aktuální, federalizace Habsburské monarchie a dutná otázka obnovení vlastně polského státu. Čili ta konfliktnost těch vztahů mezi Čechy a Němci nezačíná odsunem českých Němců 45 nebo Mnichovem 38 ani rokem 18. Tam se vrací neustále to, co se otevírá v revoluci 1848. Tam už je koncepce uzavřeného německého národního území v českých zemích. něco, co se všechno vrací v té politice, já nevím, od toho Ludwiga Lehnera, to byl představitel českých Němců v revoluci 1848, a teď si trošku naběhnu až po Henleina. Jo, a nejsem si jist, zda by Palacký sdílel jaksi tento narrativ toho usmíření v té podobě, která je dneska aktuální. To si nejsem jistý. Žijeme bohu dík v otevřené Evropě, takže jaksi žijeme i s Němci v otevřené Evropě. Takže bych řekl, ten význam těch národních států by se měl spíše relativizovat, i když ty tendence v poslední době jsou zcela opačné.
1: Bohužel.
2: Jo, tam se objevují i s jistými geopolitickými změnami v Rusku, ale i ve Spojených státech prostě ten koncept jaksi té otevřené Evropy se dostává, nevím jestli do krize, ale do jistých nesnází a chybí mu nějaké vnitřní impulzy k tomu, aby se začal dynamicky rozvíjet. Takový ten pláč nad rozlitým mlékem, jo, že se to už nedaří nebo nedaří v té míře, myslím, že není správný. Je třeba se dívat do budoucnosti a hledat cesty do budoucnosti.

0: František Palacký a Praha, to je také velké téma. A Palacký, mimochodem, pan Kořelka, historik Kořelka píše, že si večer před smrti nechal poslat Pinkasům pro pivo a ta jeho záliba v hospodských společnostech u Šnelu, u Tomáše, u Pinkasů je známá, nebo respektive traduje se, že jo?
1: No, on vyhledával vlastně společenské kontakty. On nebyl hospodský typ, že by chodil takzvaně na pivo, ale chodil většinou na večeři, někdy na oběd, nějaké pivo tam vypil, ale hlavně chodil do určité společnosti, kde udržoval kontakty a dalo by se říci, vytvářel, utvářel, dotvářel sítě, ale také se stal vlastně osobností, která jaksi pouzovala na jevišti, že lidé mohli vidět, jak vypadá František Palacký v té hospodě a někteří studenti vzpomínali na to, těch 60. někdy 70. letech, jak se chodili na Palackého dívat.
0: To je krásné. Svým způsobem teda byl takovou dobovou celebritou.
1: Ano, on byl dobovou celebritou, on si byl vědom svého významu a kdyby se to mělo říci úplně lapidárně, on by bez Prahy nebyl. Kdyby tu kariéru dál rozvíjel v těch Horních Uhrách, tak tam skončil někde v těch evangelických kruzích. Kdyby jako vychovatel ve Vídni, tam by byl, já nevím, tisící mezi jaksi lidmi, kteří měli podobné ambice, někdy i schopnosti jako on, než to v Praze byl pouze jediný František Palacký. Skutečně jsem přesvědčen o tom, že on by bez Prahy nebyl. Tam našel sociální milie, kde mu byly poskytnuty možnosti a pokud nebyly, tak si on dokázal nimi jít, aby se uplatnil.
0: Prahu miloval.
1: Praha byla podle mě jeho životní potřebou. On žil stylem sezóny po tom, co přišel do Prahy. Část sezóny ta rodina trávila v Praze, část většinou na zámku v Lobkovicích, později v Malči, část pobyty v Nice, ty zimní pobyty, protože ta manželka byla churava, zima byla snesitelnější v té Nice, než byla v Praze. Jo? Čili on nebyl jaksi pouze fatálně vázan na Prahu, že by žil jenom v Praze, ale jaksi tam, kde něco byl a kde se sebe realizoval, to místo byla Praha.
0: Hned vedle úmrtního domu Františka Palackého se nachází další úmrtní dům. Je tady pamětní deska, že zde zemřel v roce 1874 básník Vítězslav Hálek. Teď je tady poliklinika. Tímto domem se dá projít do františkánské zahrady a k Pinkasům, kam František Palacký rád chodíval. Je to součást nemocnice na Františku. Že z františkánské zahrady jsme prošli na Jungmannovo náměstí, zatbočíme doprava a jsme u Pinkasu. Tak vcházíme dovnitř. Uvidíme, jak pochodíme. Dobrý den. Dobrý den, já se omlouvám. Jde o to, že Palacký měl tuhletu hospodu strašně rád a že tady chodíval na pivo a údajně den před smrti si tady nechal poslat pro jednu Plzeň. Nevíme, jestli vypil nebo nevypil. Co vy víte o Františku Palacký? Pamatujete si něco třeba ze školy nebo takhle?
2: No tak jasně, že si pamatuju ze školy Palackýho a jeho slovníky, ne? Je to tak, ne? Česko-německý, německo-český, ne? Nebylo to tak. Vím, že byl tady stálým hostem. Jo, vlastně tady dole v té dolní sněmovně se dávali staročeši a mladočeši chodívali do prvního patra. To je to, co o tom vím.
0: Tak to je dobré, jestli tady dá asi pivo, tak já si jednu Plzeň na Palackého dám.
2: Určitě, bude šmakovat.
0: Ale jestli to asi nebude v rozhlase slyšet, jak se čepuje, to ne. Není slyšet.
2: To ne.
0: Ale pěna je krásná. Že máme půl čtvrté odpoledne, u Pinkasu to kypí životem, my se nacházíme v té místnosti, kde František Palacký k Pinkasům chodíval, místnost staročechu. A náhodný štamgastu bych se také zeptal, co oni a František Palacký.
3: No tak naše, je to prostě, jsou to ty buditelé, že jo, národní, že jo, všecko, že jo, to je jasný. No, ale taky nám už mizí to, co nás učitelé učili, že jo, tenkrát, tak nám to taky už třeba mizí všecko, že jo. Už nevíme přesně, jak bychom to řekli, že jo, no, víme o tom, že to byl teda národní buditel, že jo, prostě, že jo. No.
0: A nemizí to tím, že se o tom vlastně moc nemluví, protože kdyby se často určitě mluvilo o Palackém,
1: byl to právě člověk, který češtinu propagoval, že jo, a který tady vlastně v této restauraci 1843 jsem přivezli první plzeňské pivo do Prahy. No, tak my jsme tady pravidelní šťankasti, máme to tady rádi, tady to pivo je výborný. A
0: mluví se to někdy o Františku Palackém? Slyšel jste to jméno? No, nebo to už jako, už to není moc živé?
1: Ne, samozřejmě to jméno má každý v hlavě, normální Čech si ho pamatuje, ale že by se tady o něm mluvilo, jako to si myslím, že ne. Bohužel.
3: Ne, nemluví, nebo opravdu ne. Tady se o tady těch lidech, kteří žili před 100 lety, nebo tohleto, to už jako jak nějak zapadá. No, je to smutný na jednu stranu, protože ty lidi něco pro tu republiku udělali tenkrát, že jo, no, ale nějak to vyprchalo, no. Čas pracuje prostě.
0: Teď mě načepovala tady mistr vyčepní, tak já se s váma ťuknu na Palackého, ať je to slyšet. Tak na Františka Palackého, ať se ještě za 150 let tady o něm mluví.
3: To byly prostě veličiny, že jo, který tenkrát byl, já nevím, ať se vezmeme Buženu Němcovou, nebo všechny tyhle, který byly, že jo, tak který byly mučený taky, já nevím, tam u Habsburku, že jo, v Rakousku, že jo, nebo to prostě takhle bylo.
4: S badatelem a publicistou Radimem Kopáčem, znalcem pražských hospod, který mapuje jejich slavné, ale i rozervané návštěvníky, se mi jaksi nedaří sejít přímo nad pivem. Vždycky nám do toho něco vletí. Takže zkusím telefonát přímo od Pinkasu.
0: Dobrý den, pane Kopáči.
5: Dobrý den, pane Ivane.
0: František Palacký a pivo.
5: Palacký se zaprvé dožil relativně vysokého věku na svoji dobu, nějakých 78 let, ale ty zprávy o tom, že chodil k Pinkasům, já jsem samozřejmě dohledával taky velice pečlivě, kde kdo se zmiňuje o tom, kam Palacký a nejenom v Praze a nejenom na pivo zacházel a nejenom na sklonku svého života, ale vlastně od 20. do 70. let. A našel jsem zhruba 5 podniků, nebo respektive odkazy na 5 podniků. Ovšem u těch odkazů je dvojí problém. Za prvé, že ty odkazy nejsou zase až tak ideálně zdrojovány, nebo respektive některé nejsou zdrojovány vůbec. A pokud, a to je za druhé, pokud zdrojovány jsou, tak jsou zdrojovány, řekněme, na pomezí paměti a fikce, jako třeba u Josefa Holečka, který ve svém románu Pero z roku 1922 vzpomíná právě na to, že Palacký zacházel velmi často už jako vážený pan profesor, ten tatíček národa, že zacházel právě na pivo velmi často k Pinkasu. O dalších místech, kam v Praze Palacký zacházel konzumovat, se zmiňují různé jiné texty. Je zmiňována například kavárna U Šochu, která sídlila od 25. roku 19. století v domě u Zlatého Tygra, kde poslední století sídlí ona legendární hostinec spjatý s Bohumilem Hrabalem. Jsou pak ještě další místa, jako třeba v Ungeltu byla kavárna U Komárku, nebo Měšťanská Beseda, a nebo U Fleku. Těchto 5 míst jsem dohledal, že jsou zmiňována v souvislosti s tím, že Palacký v nich pobýval. Ovšem z těch dějin české kultury Palacký rozhodně nevystupuje jako nějaký intenzivní piják, ať už piva, vína nebo kořalky. Nevystupuje z nich jako intenzivní frekventant těch restauračních pohostinských zařízení za účelem zábavy. Vystupuje z nich spíše jako ten, kdo hospody, restaurace, vinárny a všechny další přidružené podniky frekventoval proto, aby se setkával s lidmi, aby s nimi diskutoval, besedoval, čili aby pracoval. Palacký bral hospodu primárně jako místo práce a ne jako místo zábavy, jako třeba Neruda, jako třeba Arbes, jako třeba další intenzivní pijáci, typu Haška nebo Bohumila Hrabala. Jeho monografista Karel Gálal, tuším, že na kraji 20. století publikoval jeho monografii, píše o Palackém, že to byl opravdu střídmý, ba až asketický typ, který pil minimálně alkoholické nápoje a který nikdy nebyl intenzivním kuřákem, respektive nekouřil vůbec, a který vůbec k jídlu, k pití a ke všem těm požitkům politikům se stavěl velmi zdrženlivě. Kálal v té práci říká, že pro Palackého byl důležitý ten intelektuální výkon, nikoliv nějaká konzumace a potěcha na těle. Pak je zajímavé přejít od tohoto monografického portrétu k trojici knih, docela rozsáhlých svazků, které vycházely na přelomu 19. a 20. století a které dávají dohromady Palackého korespondenci a Palackého zápisky, takzvaného každodenníčky. On si velice pečlivě s takovým pragmatickým vstem zapisoval, kde byl, co tam dělal, s kým se potkal a také co jedl a co vypil. A protože zmiňuje i to, kolik za to pivo utratil, je pozoruhodné zkusit se dobrat toho, kolik těch piv za jeden den mohl vypít. Já jsem našel zápisy z července roku 1825, kde tuším 26. července pobýval Palacký ve Strakonicích a dal si tam víno. Utratil za ně 30 krejcarů. Den poté pobýval v Českých Budějovicích a pil tam pivo a utratil za ně 12 krejcarů. Když si vezmeme, kolik tehdy pivo stálo, pivo se tehdy čepovalo v objemové jednotce más, což je ani ne litr a půl, 1,4 litru. A Palacký píše, že utratil těch 12 krejcarů. Más piva tehdy stál mezi 3 až 5 krejcary. Kdybychom se drželi té nižší cenové hladiny, tak prostým přepočtem dospějeme k tomu, že Palacký za ten večer utratil je 12 krejcarů za nějakých 12 dnešních půl litrů piva, nejspíš tedy budějovického podvaru. Takže buď v tom červenci bylo opravdu velké horko a on měl opravdu velkou žízeň, aby byl 12 piv, anebo zval samozřejmě všechny kolem 100.

0: A ještě jeden návrat do palackého Hoclavic. Hned vedle rodného domku Otce národa žije Lenka Šíchová, mimořádně agilní propagátorka palackého odkazu. Ačkoliv původně ji muž z tisíci koruny až tolik nezajímal.
1: Zazvonil jsem, no, ještě zaklepu pro jistotu. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den, pane Motýle, pojďte
1: dál. Dobrý den, paní Šíchová.
2: Dobrý den, vítám vás, pilečko.
1: Tak jsem vás našel, nebylo to tak složité, bydlíte hned vedle rodného domku Františka Palackého.
2: Ano.
1: Takže...
2: Upekla jsem vám štrudlu.
1: Takže mě zvěte dál na chviličku, dobře, no, vidím krásný tady statek, barokní klemba, hned jak vejdu, no nádhera.
2: Klasicistní, k tomu se ještě
1: klasicistní, k tomu se ještě dostaneme asi k historii tohoto domu, takže tudy.
2: No, my teď právě sedíme v salonu Pilečkova domu. Ten dům má dataci 1838, což si může vlastně každý prohlédnout zvenku ve štítě domu. A postavila ho rodina, řekla bych, že syn Jana Pilečky, což byl vlastně křestní farář Františka Palackého. Žil tu potom třeba i Adolf Pilečka, což byl vlastně dlouhodobý starosta Hoclavic. A ten tady právě Františka Palackého hostil v roce 1873, když se František Palacký vlastně přijel v zásadě 3 roky před svou smrtí loučit se svým bydlištěm. A protože rodný domek našel ve velmi špatném stavu, tam už jako padala celá stěna a tak dále, nemohl v něm přespat, tak ho vlastně tady Adolf Pilečka ubytoval. A myslím si, že František Palacký spal právě tady v té místnosti, kde sedíme, protože ho určitě chtěli pohostit. No a když jsme šli kuchyní, tak jsme vlastně míjeli ta stará kamna, která tu stále jsou.
1: My se na ně můžeme ještě podívat, jako, když o nich mluvíme. Jsou tady, ano, jsou tady vidět. Ano, je to, takže o těch kamnech.
2: Kamna, ta stará, původní z roku 1838 a je dochovaný zápis, jak Pilečka, ten Adolf Pilečka a jeho hospodyně uvařili Františkovi Palackému tady na těch kamnech ten oběd. Myslím, že to byla nějaká husa.
1: V tom roce 1873.
2: 73, ano, přesně tak.
1: No, tak Palacký bylo známo, že on má rád maso, pečené maso s kurčičkou, chodil k pinkasům v Praze, že jo, za rohem do hospody.
2: Fakt měl jako nejradši Plzeň, to víme, protože on stál úplně u vlastně zrodu pití plzeňského piva v Praze, právě u těch pinkasů. Byl tam stálý štamkast. No, já jsem rodačka z Nového Jičína, pak po studiích jsem žila nějakou dobu v Praze ve středních Čechách a pak, když jsem se vlastně vracela zpět domů, jakoby na Moravu i k rodičům, tak jsem prostě ten dům koupila, jo, dobrovolně jsem si ho vybrala, byl opravdu ve velmi špatném stavu, nestál moc, můžu prozradit, že stál 1 000 000 tehdy, je to už jako teda 13 let a byl ve velmi špatném stavu.
1: Dneska je teda ve vynikající kondici. Co jste v té době věděla o Františku Palackém?
2: Určitě jsem to nekupovala tehdy kvůli Františkovi Palackému a nějakému tomu příběhu, který je s tím dnes jako spojen. A nějak jsem ani nevěděla, jako kdo byl jak třeba starý. Nějak jsem si okrajově pamatovala nějaké dějiny, které napsala, že byl historik, ale vlastně to je tak, co mi zůstalo v paměti. No a že ho mám na té tisícovce. Jo, ale tady já vlastně, když v tom domě žijete, navíc my užíváme vlastně bývalou zahradu Palackých, jo, ta je vlastně dneska naše, jsme v naprosto bezprostřední blízkosti toho rodného domku. Pak jsem zjistila, že nám tady teda jako přenocoval František Palacký. Jo. A to je takový zvláštní pocit, kdy v tom najednou několik let žijete.
1: A na zahradě si hrál nejspíš.
2: No, to určitě. Všude kolem si hrál a běhal tady bos, ale je to vlastně zvláštní pocit, kdy najednou se vám jakoby v tom daném místě protne osud s někým jiným, sice v jiném čase, ale pořád je to to samé místo. A tak jsem si říkala, dobře, tak bych si asi o něm měla něco přečíst. No tak já jsem vlastně chtěla, aby se posílala návštěvnost tomu rodnému domku, který teda spravuje muzeum, jo. Protože tam chodilo čím dál méně lidí. Já jsem měla pocit, že vlastně ten Palacký bude čím dál mrtvější, jo. No a s tím souvisí to, že já jsem si uvědomila, že je doba selfie, že jako miluju fotografování a že tady máme v okolí opravdu jako nádhernou krajinu, takovou jako malebnou, mírně kopcovitou. Je vlastně autentická, protože je to krajina toho dětství, toho malého ogara Františka. Takže jsem vymyslela takové jako opener malé muzeum, kdy vlastně jsme tabulkami s příběhy na jednotlivých, nebo stahujících se k jednotlivým těm domům, domům začali jako vyprávět ten příběh toho dětství Palackého. No a plus vlastně jsem vymyslela takovou jako trasu a vyhlídkový okruh, který se jmenuje Umělecké vyhlídky Františka Palackého, a na vytipovaná místa jsem vlastně umístila artefakty od různých jako mistrů, dejme tomu kovářů, truhlářů, je tam dejme tomu obří školní židle, která se teda stala velmi populární.
1: No, já myslím, že nejlepší bude, když vyrazíme se na tu trasu podívat. A už se blížíme přímo k objektu, jsme trošku zadýchaní. Tak jaký tady máme citát, paní Šíchová?
2: Tady máme citát zase z filozofie krásy Krásovida. Krásu vnímáme citem, rozumem nedá se rozuměti. A jinak teda tato vyhlídka, jak jsem říkala, že se věnuje cestování, i cestování právě vlakem. A vlastně se tam i říká, kdy vznikl ten známý úsek, tuším 1842, z Olomouce do Prahy, takže Palacký určitě tím vlakem taky jezdil.
1: Když se díváme teda ze spodu, tak vidíme přes rám do lesa, kde jsme si řekli, že v tomto lese jako malý František mohl sbírat maliny, houby, přispívat k rodinnému rozpočtu. Zmiňuje tento les, že ve svých vzpomínkách. Když se podíváme ale z druhé strany, když obejdeme ten rám, tak máme před sebou celé panorama Moravskoslezských Beskyd.
2: Na vršku nápis Palackého Hoclavice a vlastně je to celé natočené tak, aby jsme tam viděli vlastně tu starou část Hoclavic, kterou ten Palacký vlastně taky pamatuje.
3: Jestliže to pravda, že člověk nese v sobě malý svět, a nepraději, že celý svět zevnější vyobrazuje se v duchu člověčím jako v zrcadle, musíť to připočítáno býti především obraznosti. Tato jest ta moc, která vystupujíc do světa předmětů, ohlédá zrakem nehaceným veškeré rozmanité divadla jeho a staví je duši ve vší úplnosti a živosti. Tato jest ta prostředkyně mezi přírodou a srdcem člověka, tvořící jemné mezi nimi dorozumění. Názory zevnějška jsou jen jednotlivé čáry a barvy, z nichž ona teprv skládá i vystavuje plné a živé obrazy dle vůle své. Cokoliv okem nedohledného, cokoliv uchem nedoslyšného, dohlédá i doslýchá ona.
2: Když jsem vytvářela ty umělecké vyhlídky Františka Palackého, byla mi pro ně inspirací jeho filozofie krásy, krásověda, čili O kráse umění, tak se ta kniha jmenuje, kterou on napsal jako mladý v 21 letech. A ona je úžasná, ta knížka, nadčasová, protože on si tam klade otázky, co je to krása. A když jsem pak přemýšlela, protože letos slavíme teda to velké výročí 150 let jeho odkazu, když jsem přemýšlela, jako kterou knihu bychom mohli vydat, tak aby byla přijata čtenáři, aby byla vlastně jako čtená, tak prostě dílo O kráse umění je podle mě jasná volba, protože je to takovým přemostěním mezi minulostí a současností. No a takže tu knihu teď teda připravujeme do tisku.
1: Paní Haně Witten zavoláme do Velké Británie. V mailu píše, ať zkusíme pevnou linku, poněvadž bydlí, cituji, v malé výsce u Oxfordu a máme tu nulový mobilový signál.
4: Hello.
1: Dobrý den, paní Hano. Proč jste se pustila do knihy Aristokrat českého ducha František Palacký? Co bylo impulzem?
4: No, impulzem bylo moje setkání s paní Šíchovou, která četla moje předchozí knížky, které se sahovaly k obrození. Ona mi řekla, jestli bych se nevěnovala někdy tématu František Palacký. No a já jsem se do toho teda začetla do jeho života, do knížek o jeho životě, a zaujal mě zejména ta první část jeho života, začátek poměrně složitý a nelehký, a jeho vzestup, já nechci říct slávy, ale byla to v podstatě sláva, a jeho velký úspěch a všechno, co se mu podařilo potom.
1: V Českém rozhlase v tomto pořadu zazní ukázka z vaší knihy, konkrétně ukázka, kdy František Palacký přijímá takové zásadní rozhodnutí, že se nebude věnovat poezii, ale bude se věnovat vědecké práci. Vy to tam dost vypichujete, tenhle ten předěl, myslím si, že byl zásadní v jeho životě. Jak vy vnímáte toho jeho rozhodnutí?
4: Já si myslím, že on chtěl zkusit všechno a chtěl nějak zjistit nebo poznat, co pro něj bude nejlepší, a vlastně uvědomil si, že pro něj a zejména potom pro český národ bude nejlepší, bude-li se věnovat spíš akademickým tématům.
3: Hana Witten, aristokrat českého ducha František Palacký, z kapitoly 4. Tvé básni se nedá nic vytknout, začal opatrně Benedikty, tedy po formální a jazykové stránce, ale, vyrazil ze sebe František, chybí barvitost, obrazotvornost, představivost, vysvětlil mu Benedikty. Nakrátko se mezi nimi rozhostilo ticho. Pojedeš na prázdniny domů? Přerušil je nakonec František, který raději změnil téma. Ano, odpověděl Benedikty, vděčný, že František mluví o něčem jiném. Téhož večera si František znovu a znovu pročítal svou báseň, na niž byl tak hrdý. Benedikty má pravdu, připustil neochotně. Ty verše jsou suchopárné jako vyprahlá krajina. S těmi slovy přidržel arch papíru se svou básní nad svíčkou a chvilku sledoval, jak plamen pohlcuje slova. Potom hořící obětinu hodil do kamen. Od nynějška se budu věnovat něčemu vážnějšímu. Výhradně vědě, slíbil si.
1: Já jsem se teď ocitl na zámku v Malči. Je zajímavé, že František Palacký, kdyby se situace v období těsně před jeho úmrtím vyvíjela trošku jinak, tak je pravděpodobné, že by zesnul na tomto zámku, protože jak jsem četl například v historické práci Jiřího Kořálky, tak už byl připraven přejezd sem do Malče. Psal se květen roku 1876. Jiří Kořálka popisuje, že vlastně jakoby bylo všechno zbaleno a tady bylo všechno pro něho připraveno. Ale osud chtěl, že už jsem nedojel. Já tady sedím v tuto chvíli s pra, abych to nepoplet, myslím, že jsou tři pra, ano, takže pra vnukem Františka Palackého s panem Václavem Macháčkem, Rígrem, a s jeho ženou Hanou.
5: No, já si myslím, že vlastně to je osudová záležitost, protože on zkrátka těch posledních 14 let prakticky téměř rytmicky střídal tato dvě základní místa pobytu. Zámek přes zimu neskýtal komfort, takže byli v Praze, a někdy počátkem jara, polovině května plus minus, se obvykle stěhovala rodina do Malče. No a prostě k tomu nedošlo, protože ho stihla jakási nevolnost, respektive zdravotní problémy, takže to nebyla vhodná situace na cestu, proto zůstal na lůžku v Praze a bohužel se to vyvinulo negativně. Takže proto zemřel na svém pražském loži, a je to možná jednodušší, protože v té Praze je ta pieta a to připomínání Palackého odkazu vlastně dostupnější široké veřejnosti, ač se to bohužel příliš neděje masově.
1: Shodou okolností, paní Hano, vy dnes v tom pražském domě Františka Palackého budete spát, protože vy tam máte byt, to znamená, vy vlastně pendlujete podobně jako František Palacký.
6: Tady na Malči jsem doma, v Praze jsem jenom na návštěvě, abych viděla svoji dceru a šla na koncert třeba, zase rychle zpátky sem.
1: Tak teď jsme vkročili do pracovny Františka Palackého. To je asi pro tento pořad nejdůležitější místnost na vašem zámku. Vidíme tady lůžko. Je to tedy lůžko, na kterém přespával?
5: Přesně. Ano, autentické, naprosto. To je prostě postel, tak jako v pražském památníku. To jsou dvě lůžka, kde odpočíval.
1: Vy jste už naznačil, že je dost mimořádné, že se ta místnost zachovala v autentickém stavu i přes komunistický režim.
5: No tak to je takový zajímavý postřeh, protože ten zámek samozřejmě nám vrátili v poměrně zdevastovaném stavu. Přibližně 2/3 mobiliáře bylo rozkradeno nebo zničeno a tak dále. Ale tato místnost, tento palackého pokojík, zůstal ušetřen veškerých destrukcí a opotřebení a tak dále, protože my proto máme poměrně jasné vysvětlení, protože prostě ten Palacký byl těmi bolševiky docela šikovně využit, nebo dá se říct spíš zneužit, protože, jak je známo, Palacký ty svoje dějiny hodně opíral, on měl rád to husické hnutí, ale trošku z jiných důvodů, než z té jejich dobyvačnosti, tu samozřejmě kritizoval, ale zrovna tak měli ty husity rádi komunisti, že? Protože oni trošku si to sformovali po svém a oni z těch husitů udělali vlastně předvoj komunismu. Splnilo to svůj účel do té míry, že díky tomuto přístupu komunistů se vlastně tato pracovna Palackého, ten pokoj, stal nedotknutelným.
1: Tady je psací stůl, to je asi zase věc, která nás zajímá nejvíc, protože tady vznikalo jeho dílo.
5: No tak můžeme tady dokonce na tom psacím stole nalézt pero, které opravdu teda na první pohled vypadá, že pamatuje nějaké časy a je to skutečně pero, které tady psalo dějiny. Já to tady ukazuju návštěvníkům.
1: Je to korek teda, ano. Násadka kovová. Ingou samozřejmě už původní nemáme.
5: Ne, ten už se ne, ten vyschnul.
1: Ten vyschnul, ale máme tady vydání dějin národu českého. Nevím, které vydání tohleto?
5: No tak tohleto je mimořádné vydání, to není běžné vydání. Tohle těch 5 kusů knih, to jsou kompletní Palackého dějiny, ale je to jedinečný soubor. Tohle to bylo extra vyrobeno v této vazbě kůži ve zlatě se zlatou ořízkou. To je speciálně vyrobeno jako dar Františku Palackého na velké žofínské slavnosti po dopsání jeho dějin. To vlastně bylo v roce 76 před Palackého úmrtím, byla tuším, že v dubnu velká slavnost na Žofíně a tam tenhle ten svazek jeho dějin dostal Palacký darem jako jedinečný soubor.
1: Tak je tady Vycházková hůl, autentická?
5: Ano, určitě. S touto hůlkou právě Palacký se tady občas procházel po parku. No tak je to hůlka sukovitá, ano, a má podobu to madlo, které prostě člověk může třímat v ruce, je v podobě jakési lasičky, nebo já nevím přesně, jaké je to zvíře, ale je to teda, má to docela hezky výtvarně zpracovanou tu koncovku a mně se teda podařilo před spoustou let, když jsem si tady jednou zlomil nohu v kotníku, tak jsem tu hůlku skutečně používal, protože jsem neměl po ruce nic jiného a mně se podařilo jí zlomit v kůli.
1: No, jo, tady, ano, tady je ten zlom.
5: Takže jsem jí musel spravovat, trošku jsem se za to styděl, že jsem takovouhle vzácnost jako opravdu použil, ale povedl jsem jí slepit a vrátil jsem jí tady jako exponát autentický.
1: Tady máme dokonce nějaké oblečení, to je autentické, tady vidíme monogramy.
5: Ano,
1: to FP, je... to není možné.
5: Ano, je to možné, je to úplně neuvěřitelný, každý tady žasne, je to ten dřevěný sluha, že jo, ten teda není autentický, to se musel dokoupit, ten se bohužel nedochoval, ale za to se opravdu dochovala Palackého košilka, kapesníček s monogramem, ponožky, pletené ponožky s monogramem, řada límců, motýlků a taky lněné spodky, které vypadají jak z fabriky, naprosto netknuté a to všecko prostě tady bylo po šuplatech a my jsme to mohli vystavit. No tak tato místnost věnuje politice. Asi nejdůležitější moment z té politiky je ten, že Palacký společně s Hlígerem vlastně založili spolu naši první českou politickou stranu, stranu národní, později přezdívanou jako staročeskou. Takže to je takový ten základní moment vlastně, protože v těch 60. letech teprve se rodila ta naše politika a Palacký byl samozřejmě její ústřední postavou. On určoval tu linii a prostě přesto, že psal ty své svoje dějiny, protože to bylo rozsáhlé dílo na celé dekády, tak ale tu politiku nikdy neopustil a byl duší a tou určující tendencí té naší politiky české.
0: I ze zámku v Malči si teď odskočíme do pražské kavárny za profesorem Jiřím Štajfem, autorem zásadní historické monografie o Františku Palackém.
7: Palacký byl ideový politik a vlastně na těch ideových základech svých politických zásad trval vlastně od té revoluce 1848, i když je trochu pozměňoval co do představy o té české národní budoucnosti, čili o jejím zakotvení, nakonec dospěl k teorii státního práva, kterou razila i ta česká šlechta, což umožnilo jistou alianci té státoprávní šlechty s těmi občanskými českými politiky, a to byla Palackého linie. V té praktické politice on byl neúspěšný politik. Palackého politický odkaz de facto žije díky Tomáši Garriku Masarykovi, který po změněné podobě ho přijal a dokázal ho realizovat. Kdyby k tomu nedošlo, tak bychom asi Palackého politika vnímali asi v méně oslavných konturách, než se to dálo dosud, protože v politice je důležitý úspěch a to Palacký bezprostředně neměl.
1: Palacký a jeho vztah k Rusku na rozdíl od některých jiných národních buditelů byl trošku odlišný. Jak to bylo?
7: No tak v tom slavném psaní do Frankfurtu, jak si je velmi kritický a negativní vztah k Rusku, to je důležité, ale snad ještě důležitější je, že tam je geopolitické myšlení české v tom psaní do Frankfurtu, a to je důležitý vklad Palackého, vlastně dalo by se říci i politologický, do toho českého politického myšlení. Ale dneska se nerado slyší, že po roce 1860 Palackého poměr k Rusku byl veskrze kladný, až bych řekl dnešního hlediska příliš kladný, a to bylo stanovisko, které potom neopustil stejně jako Rieger po Palackého jaksi život, čili dokonce Palackého života. Jo, tam byly četné kontakty k tomu Rusku, byla tam velká očekávání, Rieger tam měl svého důvěrníka Jana Vaclíka, přes něj se tam snažil získávat informace z ruských vládních kruhů a jak si jim sdělovat nějaké názory a postoje české politiky. Objektivně třeba říct, že tento koncept měl být vyvažován vlivem Francie vlastně v té střední Evropě, ano, čili Rakousko podle Palackého představ se z geopolitického hlediska po roce 1860 mělo dostat pod tlak Francie a Ruska a díky tomu víc stříc požadavkům evropských, vlastně těch rakouských, slovanských národů na federativní uspořádání.
1: Historiku se nemáme ptát, co by bylo, kdyby, ale jak by viděl dnešní Rusko Palacký?
7: No, předpokládám možná trošku optimisticky, že by se spíš vrátil k těm názorům z toho psaní do Frankfurtu, že by v Rusku viděl hrozbu vlastně pro civilizovanou Evropu, že by tam začal vidět ty dlouhodobější kontinuity. On se domníval v 60. letech, že z Ruska se stane moderní konstituční monarchie, což se samozřejmě nestalo, a ta jeho očekávání dnešního hlediska byla naivní a přejednaná.
1: A když vůbec zhrneme jeho úlohu v revolučním roce 1848?
7: Myslím, že viděl tu roli tak, že byla správná v té revoluci 1848. On se domnívá, že hlavními škůdci české politiky v revoluci byli ti takzvaní revoluční demokraté, kteří vyvolali to povstání červnové svým radikalismem a tím zamezili evolučnímu ústavnímu vývoji, který on očekával. On se domníval, že je možné najít smírnou cestu vlastně zájmu mezi českým národním hnutím a reformními kruhy kolem vídeňského dvora.
1: Přílišný radikalismus viděl v tom roce 1848?
7: No, těch radikálních demokratů, ale stejně potom odmítal tvrdě tu reakci, která nastala po porážce té vídeňské revoluce na konci října 1848. Palackého problém byl, že potom v té Kroměříži po počátečním optimismu se on v tom ústavodárném sněmu, v tom ústavním výboru dostával do izolace a že ty jeho ústavní představy vlastně byly menšinové, což ho vedlo k tomu, že ta politika přestala být jaksi něčím, co bylo ve středu jeho zájmu a dokonce ho podezřívám, že to rozpuštění toho kroměřížského sněmu svým způsobem uvítal, že to bylo pro něj východisko, že mohl se ctí odejít.
1: Palacký se stáhnul v uvozovkách trochu zbaběle do ústraní?
7: No, on byl tomu dotlačen, protože na jeho stranu šly výhrušky, že pokud bude pokračovat ve svých politických aktivitách, takže by se mohl dostat do jistých potíží vlastně, dal by se říci, s tou vojenskou zprávou, která tehdy nad Prahou vládla a svou roli tam hrála manželka Terezie Palacká, která si nepřála ani v té revoluci 1848, aby se angažovala, protože ona byla věřící katolička, bych řekl hluboce věřící a ona tu revoluci považovala za vzpouru proti přirozenému řádu věcí, takže ona mu to příliš neschvalovala. Z jisté míry mu i vytýkala, že se odklonil od té šlechty, která mu vlastně po tom příchodu do Prahy Palackému pomáhala v té kariéře. Kdežto Havlíček byl zase spíše tím vývojem, vzhledem ke své povaze výbušné, donucen k tomu vzoru. On také zvažoval okolnosti, jak by se mohl přizpůsobit tomu novému režimu, ale on mu to svým způsobem nedovolil, ten režim. Protože ten režim vytvořil určitý tlak, Havlíček odpověděl určitým vzdorem, pak se ten tlak zvýšil a Havlíčkovi se těžko vystupovalo z tohohle vlaku.
1: Ale Palacký vlastně zvolil takovou trošku taktiku, kterou jsme my tady zažili v období normalizace.
7: Je tam prostě znát ten zužující se prostor, ve kterém ten Palacký žil a nějak všechno zvažuje, včetně té korespondence s tím Havlíčkem. Protože on ji začal omezovat, protože se bál, aby to podle mého názoru nebylo použito proti němu. No, osobní pohled, proč si Palackého vážit, nebo proč si ho vážím já, stále si ho vážím, to je jeho koncept božnosti, který se táhne vlastně od těch jeho mladých let v těch Horních Uhrách na Slovensku až do konce jeho života. Božnost neboli Bohu podobnost, kterou já si trošku překládám sekulárním slova smyslu, že to byla Palackého snaha se inspirovat ve svém jednání nějakými vyššími ideály a konceptem obecného dobra na úkor nějakých materiálních zájmů, které on považoval za nízké. Chápu, že on si mohl dovolit, jak si díky tomu, že byl materiálně zabezpečen, žít jaksi v rámci tohoto konceptu. Nicméně však to je asi něco, co ve mně zůstává silně zapsáno z Palackého osobnosti. To ostatní podléhá nějakým přísnějším kritériím času, ve kterých se to posuzuje, kdežto tady se mi to zdá, že to jaksi trvalejší.
3: František Palacký. O božnosti v knize Krásověda. Slovo božnosti samojediné vyjadřuje ponětí jestoty podmětné, bezvýjimečné a neskonalé, představené životu člověčímu za konečný účel. A člověk božný jmenuje se ten, ve kterém božská bytnost, mocnost a účinnost působí co nejpřesněji a nejživěji. Toužení po pravdě, kráse a ctnosti v jestotném základu svém jest jen jedno a téže snažení k božnosti. A jen rozličný vztah a směr moci duchovní to činí, že ideji ty určitými jmény slovou rozličně. Nutno tedy toužiti člověku po nich zákonem ne zevnějším, ale vnitřním. Zákonem člověctví vůbec.

Národní listy, čtvrtek 1. června 1876. Pohřeb byl největší a nejvelikolepější, jaký kdy Praha viděla. Ani králové nemývají pohřbů tak slavných. Nepřeháníme, ceníme-li počet účastníků průvodu 2 hodiny trvajícího na 30 tisíc. Ostatních účastníků bylo zajisté přes 100 tisíc hlav. K 10. hodině vešli ku katafalku v primátorské síni staroměstské radnice, na němž zvěčnělý ležel viditelný podskleněným víkem. Po obou stranách rakve postavila se rodina zesnulého. V síni samé pozorovali jsme ze šlechty historické hraběte Jindřicha Klama Martinice, knížete Karla Schwarzenberga, knížete Jiřího Lobkovice, knížete Františka Lobkovice, hraběte Albrechta Kounice, hraběte Františka Tuna. Z ústavověrné šlechty přítomen byl kníže Carlos Auersperg, předseda panské sněmovny, jejíž byl palacký členem a nejvyšší maršálek království českého. Celý zemský výbor byl přítomen. Vládu zastupoval náměstek místodržitele Greener. Přítomen byl také vojenský velitel Čech, baron Filipovič. Uhozením 10. hodiny přišlo duchovenstvo reformované církve se superintendentem Molnárem. Tento přistoupil k mrtvole a zahrobového ticha promluvil pohnutým hlasem. Rodina oplakává otce, vlast syna nejlepšího, slovanstvo drahého přítele a člověčenstvo vzácného učence u rakve tohoto kmeta. Obsypali jsme jej věnci a květinami, jichž každý lístek jest symbolickým důkazem naší lásky. Průvod pohřební zahájili obecní strážníci. Za nimi jelo banderium asi 400

prapory. Zejména vlály prapory z budov hostinců u města Štrasburku, u města Rokycan, na Kunštatce a u Zlaté kotvy. Do Staré Libně dojel povoz pohřební po 14:30 hodině. I zde vlály z četných domů smuteční prapory, zejména z hostinců u Kefartů, u Šiltvochu a u České koruny. Z Líbeznice ubíral se pohřební průvod nějaký čas po silnici erární, načež zabočil Klopkovicům, odkud ve 17:45 rány z hmoždířů a hlahol zvonů oznamovali, že průvod přibyl k osadě, kterouž si byl zesnulý v poslední své závěti výslovně vyžádal za místo, v němž mají býti uloženy ostatky jeho. Hrobka byla otevřena. Stěny její byly smutečně zastřeny a na dně ležela žlutá, temně pruhovaná rakev manželky zesnulého. Krátce po 6:30 hodině odpolední rakev spuštěna do hrobky. Tím obřady skončeny a přečetní účastníci velkolepého pohřebního průvodu opustili tiché, klidné zákoutí, kde navěky odpočívá muž, jenž si byl svými dějinami národu českého, o národ ten získal zásluh nesmrtelných.

0: Na Vltavě patřil dnešní večer premiéře pořadu Večer na téma a byl to pořad věnovaný Františku Palackému. Od jehož smrti 26. května uplyne 150 let. Pořad připravil a průvodcem nám byl Ivan Motýl. V reportážích pak hovořili pravnuk Františka Palackého Václav Macháček, jeho žena Hana i dcera Marie, historici Jiří Štajf a Jaroslav Zezulčík, propagátorka Palackého odkazu Lenka Šíchová, česko-britská spisovatelka Hana Witten a nebo literární badatel Radim Kopáč. Účinkoval Jan Fischer, dramaturgie a režie Eva Lenartová. Technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík. Dvacátý květnový večer pokročil, milí posluchači, minulá desátá večerní a před námi je teď radioateliér a v jeho rámci repríza pořadu z 5. června 2024 se skladbami projektu Location Podcast, které vznikly u příležitosti Světového dne životního prostředí. Ten se koná pravidelně pod záštitou organizace UNESCO.
1: Radio Ateliér.
2: Poslech je stále mobilnější činností. Stal se součástí našeho každodenního života, stejně jako podcasty, rozhlasové pořady a hudební streamy, které prostřednictvím různých online platform konzumujeme, tak říkajíc, instantně. Většina tohoto obsahu nás oslovuje, jako bychom seděli v nějakém izolovaném prostoru, určeném pouze k poslechu. Opak je však pravdou. To, co posloucháme, se často překrývá s naším aktuálním akustickým okolím. Proč tedy nevyužít tohoto spojení a nevytvořit zvukové skladby odkazující na konkrétní místa, trasy nebo entity? Takové skladby nám umožní překrýt jednu realitu druhou, zejména pokud posloucháme přes sluchátka na místech, kde bychom to nečekali. Vítejte při poslechu radioateliéru věnovaném projektu Location Podcast. Od mikrofonu zdraví Ladislav Železný. Location Podcast

je projekt, za nímž stojí tvůrčí skupina Euroradio Ars Acoustica a v rámci něho každoročně vypisuje otevřenou výzvu na vytvoření skladeb na konkrétní téma spojené s poslechem skrze sluchátka a mobilní telefon. Jsme sice nyní v rozhlasovém vysílání, a tak to dnes bude spíš taková ochutnávka, ale po skončení pořadu najdete kompletní seznam skladeb k poslechu na webu mujrozhlas.cz/radiocustica. A to pod názvem Location Podcast / Music for Animals. Ano, hudba pro zvířata nebo faunu, jak kdo chce. To je téma letošního Location Podcasts. Jak komunikujeme s naším životním prostředím? Uvědomujeme si, jak důležitá je pro naši existenci zdravá symbioza mezi námi a životním prostředím? Někteří z nás oslovují své domácí mazlíčky jménem. Dobytek nebo také květiny mají také svá jména. Jiní napodobují zvuky přírody nebo vědomě snižují lidský hluk, aby chránili akustická stanoviště zvířat a rostlin. Na oplátku zvířata často zachycují lidskou komunikaci, odrážejí její zvuky, využívají je jako zdroj informací a možná i estetického potěšení. V radioateliéru dnes v premiéře uvedu některé hudební miniatury nebo soundscapes jako hudbu pro zvířata a to také v souvislosti s UNESCO World Environmental Day, který připadá právě na dnešní středu, tedy v roce 2024. Jako první to bude výlet do kočičího vesmíru se skladbou Emmy Krátké, nazvané The Catnip Garden. Výlet do jakéhosi houští kočičí zahrady, věnovaný toulavým a divokým zvířatům, které ztrácejí svůj přirozený domov.

Takhle jemně tedy probíhá odchod z kočičí zahrady ve skladbě The Catnip Garden skladatelky Emmy Krátké, která právě dozněla. Teda ta skladba. Nyní se přesuneme do úplně jiného a vlastně možná trochu nečekaného prostoru. Do staré čistírny odpadních vod a okolí ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze. Bude to průnik do akustického prostředí kanalizačních systémů, který připravila skladatelka a zvuková umělkyně Natálie Pleváková ve své skladbě Mal Aqua Micro B pro mikrobiom pražských odpadních vod.

Natálii Plevákovou v její skladbě Mal Aqua Micro B zaujala síla mikroorganismů, které dokáží ovlivňovat naše životní prostředí, ale i chování. Nechala se inspirovat takovými mikro- a makroprocesy symbiozy a vznikla tak skladba pro mikrobiom pražských odpadních vod, kterou jsme právě slyšeli. Při komponování se dostala až pod povrch města a dál pak do staré čistírny odpadních vod v Bubenči v Praze. No a v Praze ještě zůstaneme, ale tentokrát na povrchu, a to v parku Grébovka, kde zvuková umělkyně Sára Pinheiro podnikla procházku s binaurálním mikrofonem a z nahraného materiálu sestavila soundscape nazvanou Pons Grébovka, jakože pěšci Grébovky. A zaměřuje se na perspektivu mnoha psů zde venčených, jako taková reflexe záměrně vědomého prostoru, kde se lidé setkávají a ve velkém komunikují s nelidskými entitami.

Vem, Tema. Pode, Tema. Pode, Tema.

0: Sen ama desen de olur.
1: Tak já si tam hodím ty kulky. Ale kontrola, to rozumíš?
2: No, jo, no, super. No, a co si tam

Ich glaube, ich habe Angst.

S koncem skladby Pons Grébovka Sáry Piñeiro ukončíme akustické návštěvy různých částí Prahy z perspektivy fauny nebo různých mikroorganismů a vydáme se do trochu radikálnějšího světa Martina Peltana, skladatele, který pro Location Podcast připravil skladbu Animal Karma, neboli Karma zvířat. Její predispozicí je tvrzení, že jsme tím, co jíme, což souvisí také s energií, kterou přijímáme do našich těl skrz potravu. Skladba je de facto výzvou k zamyšlení nad lidskou sobeckostí a lhostejností k prostředí a životu jiných bytostí. Zvukové objekty, ze kterých je skladba složená, vznikly ve vepříně a zároveň v supermarketu nebo také na dětském hřišti.

Oh,

No a po této skladbě Animal Karma s naléhavě vyznívajícím zvukem i významy Martina Peltana zařadím pro jakési odlehčení miniaturu skladatele Benjamina Kotíka s názvem A Being from the North, tedy bytost ze severu. Ta skladba není vztažená k žádnému existujícímu živočichovi a tak nabízí prostor pro jakousi představivost ve smyslu vize nějakého vysněného tvora. Proto asi to odlehčení, i když představa může sklouznout kamkoliv.

0: Tak to byla bytost ze severu, Benjamina Kotíka. Kromě výrazné elektroniky jsou ve skladbě použité také zvuky autorem natočené v parku Komenského v Ostravě a kolem řeky Ostravice během zimního období v zasněženém terénu. Další skladby, které vznikly v rámci projektu Location Podcast Music for Animals, se bohužel do dnešního pořadu nevešly. Jde o soundscape Martina Huricha s názvem Krmení prasat, natočená v zemědělském středisku ZOD Lubná, a dále pak hudební miniaturu Pineconics, jejímž autorem je Mark Karpilovský, která celá vznikla díky šišce kanárské borovice. Ale jak už jsem uvedl na začátku pořadu, všechny skladby jsou dostupné online k poslechu na našem webu mujrozhlas.cz/radiocustica. Najdete tam i další kompozice z produkce zahraničního radiotvorstva. Děkuji za pozornost a přeju vám příjemný zbytek dnešního večera. Od mikrofonu se loučí Ladislav Železný.
1: Skončil radioateliér s hudebními miniaturami a zvukovými kompozicemi projektu Location Podcast Evropské vysílací unie a skupiny Euroradio Ars Acoustica, který jsme na Vltavě premiérovali 5. června 2024 u příležitosti UNESCO World Environment Day. Příští středu, 27. května, pak v radioateliéru uvedeme premiéru adaptace německé rozhlasové kompozice Widely Tender is Thai Music, zpěvy z Mokřadů, od autorského dua Merzuga. Do světa akustických umění vás tedy Vltava v rámci radioateliéru zve zase příští středu o 10. večerní.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce, nebo právě

Období disentu 70. let pohledem mladé dívky. Tak to je kniha Když máma spala, autobiografický deník Beatrice Landovské, která s humorem a ironií ve své knize vzpomíná na komunistickou represi 70. let v Československu. V režii Jakuba Doubravy účinkuje Anita Krauzová. Teď máme před sebou osmou část 15-dílné četby z knihy Beatrice Landovské.

Nevím, jak došlo k tomu zázraku, že se mě otec rozhodl přibrat na záhadnou a blíže nepojmenovanou akci u Havlových na Hrádečku, o které se mluvilo jenom jako o koncertě. Dnes si myslím, že za to vděčím tomu, že i tátovi kamarády na podobných akcích doprovázeli jejich dorůstající děti, zejména pak kvetoucí dcery anebo talentovaní synové. Fárovi měli dvě vznešeně vytáhlé krásky Isu a Gáby. Josef Topol měl dva virtuózy Jáchyma a Filipa. Teprve později se ukázalo, že virtuózem ve smyslu hudebníka ovládajícího hudební nástroj byl jen jeden z nich. A nejzajímavější výbavu dorůstajících potomků měla legendární rodina Němcových. Kolem níž se většinou motalo mnoho lidí a jejíž jádro tvořilo 7 krásných dlouhovlasých synů a dcer, vytvářejících malebné společenství odlišných estetických kvalit, než na jaké byl člověk běžně uvyklý. Tatínek mě zkrátka nejspíš chtěl, jak se říká, vyvést do společnosti, což se v našich zvláštních podmínkách dělo asi právě takhle. Chtěl si možná také ověřit, jak jsem se povedla a jak se budu orientovat v té zvláštní společnosti, která mi byla osudem určena. Maminka mě zpočátku nechtěla pustit, protože se jednalo o konec září 1977. Já jsem jezdila necelý měsíc do gymnázia na Dobříš a ona zvětřila možnost dalších komplikací v době už tak dost dramatické. Ale já jsem žadonila, celá šťastná, že si na mě táta vzpomněl, ať mě s ním pro boha na ten výlet pustí. Pavle, a co jestli pak Betinu vyhodějí z gymplu, co s ní budem dělat? Děti nikde nechtějí. Mami, prosím tě, prosím, pust mě tam. Snad bych si klekla, tak nutně jsem potřebovala vědět, jak vypadá svět, který je pro otce důležitý. Víš, co mě to stálo sil, aby ses na tu Dobříž dostala? Bránila se máma. Mami, ty jsi ale říkala, že to snad ani není gympl, kam jezdím, ale spíš nějaký zemědělský učiliště a že se ti to celý zdá nějaký divný. Kam ten blbec jezdí? Zeptal se táta s narůstajícím zájmem. No, my, tati, jsme se ještě ani jeden den neučili, protože pořád chodíme na brambory. Pojď sem, blbe, řekl mi táta laskavě. Třeba chodíš na tý Dobříši do jiný budovy. Třeba je gymnázium někde kousek vedle. No, to by jí bylo podobný, vydechla máma. Otcův zrak pak náhodně padl do rohu kuchyně, kde stála papírová krabice plná brambor. Ty asi nerozeznáš krmný brambory od lidských, viď? Podíval se na mě podezřívavě. Učitelky je brali domů, plný tašky, tak jsem myslela, že jsou normálně jedlí. Jedlí oni budou, nedal se vyvést táta z míry. Ale ne pro lidi, to si brali pro prasata, víš? Co to jsem sakra natahala za sajrajt, Betino? Znechuceně zareagovala maminka. Ty asi taky nerozlišuješ krmný od jedlejch, viď? Pohlédl táta na mámu. To jsem si mohl myslet. Fuj, uplivl pohrdavě. Svoloč. No, aby se snepo. Jediný, co tě na světě vždycky zajímá a zajímalo je, co bys kde mohl sežrat. Opáčila mu vstekle. Ale jestli jsme umístili dítě na liceum nebo do chlíva, je ti zjevně jedno. Chtěla jsem, aby jsme měli co jíst. Myslela jsem to dobře. Snažila jsem se zabránit konfliktu. A kde bych se tati, asi tak já, mohla naučit rozlišovat brambory, jaký jsou kerý? No, tak teď chodíš na gymnázium, tak snad to bude lepší, ne? Podíval se na mě povzbudivě a pak dodal směrem k matce. Vedle tebe, Heleno, se totiž každý musí aspoň trochu zajímat o to, co se kde dá sežrat. A víš proč? Páč by jinak taky mohl chcípnout hlady. Podívej se na ty chudáky děti, tahaj domů brambory, aby přežili zimu. Ale, sim tě, smála se už zase máma. Nebuď směšnej, ty bys tak někdy asi chcíp hlady. Zrovna ty, podívej se na sebe, jak jsi vypasenej. Teď ty bys mohl být v ohladu ne jednu, ale několik zim a vůbec by ti to neuškodilo. Naopak. Maminka si totiž tatínkovi časté poznámky

Bylo domluveno, že se pro mě v sobotu ráno táta zastaví brzy, protože na Hrádeček je dlouhá cesta. Snažila jsem se obléknout si to nejlepší, co jsem měla, ale cítila jsem se mizerně a to jsem nevěděla, že pocity se ještě mnohonásobně zhorší. Nejen, že jsem na sebe neměla nic slušivého, v čem bych se necítila jako poslední pes, ale ještě jsem měla ty zatraceně krátké vlasy, které nedorůstaly a nedorůstaly. Jak jsem mohla tuhle situaci dopustit? S těmi ustřiženými vlasy jsem mámu otravovala a pořád jí vyčítala, že mě zhyzdila, až se mnou ještě na začátku dojíždění na Dobříš vykonala trpnou cestu do Tuzexu pro džíny. V Krymské ulici, jak všichni pamětníci vědí, byl v té době jediný Tuzex na oblečení v Praze. Platilo se jedině bony, což byly poukázky, na nichž bylo nepravdivě napsáno, že jeden Tuzexový bon rovná se jedna koruna, a které se daly sehnat jedině pod rukou a kšeftování s nimi bylo trestné. Přesto se ale většina lidí k nějakému tomu bonu během období konzumního marazmu, známého pod pseudonymem budování komunismu, prokousala. V Tuzexu prodávali Nescafé, magneťáky, auta, různé jindy běžné, aktuálně však nedostatkové zboží, jako čočku, šlehačku či jízdní kola. Ale hlavně a především se v Tuzexu prodávali džíny neboli rifle, či také texasky, jak říkala babička Landovská. Nesocialistický výrobek, který svět reálného socialismu budující komunistickou společnost trpěl jako dočasnou nevyspělost svých občanů. Symbol Ameriky a celého Západu, od kterého jsme se my, lidé socialismu, už údajně dávno radostně odvrátili k našim tesilovým či krimplenovým kalhotám z NDR. Džíny představovaly kapitalistický přežitek. Zarytí komunisté někdy nechtěli dopřát džíny ani svým vlastním dětem. Ale kdo je v 70. a 80. letech neměl, byl vyřazen ze světa sexuálního trhu. Pro džíny by se člověk reálného socialismu i přetrhl, jen aby je měl. To nebyl jenom kus šatstva, to byl postoj. Hraničilo to až s revoltou, s malou, ale přece jen revoltou. Fronta před Tuzexem v Krymské ulici se točila den co den jako ševelící had z rohu malého prostranství do svažité uličky vysokých vršovických činžáků. Po 2,5 hodinách ve frontě bylo třeba přes prosklené dveře Tuzexu ukázat, že zákazník má u sebe bony. To by tak hrálo, aby se někdo po 2 hodinách stání na chodníku šel do obchodu jen tak kouknout.

Jaké však bylo zklamání, když jsme konečně byli uvnitř a já se musela popasovat s realitou, že tahle velikost už není, ale tohle by mohlo slečně stačit. Načež mi byly nabídnuty džíny firmy Salik. Nikoli Wrangler nebo Levi Strauss, ale bledě modré o číslo větší, skoro džíny, neznámé firmy Salik. Kalhoty byly málo slušivého střihu, tehdy módní zvony na nohavicích trčely toporně do stran, i když jsem si na nich při zkoušení stála a navíc kalhoty rozšiřovaly zadek. Maminka se na mě otráveně podívala a připomněla mi, že mám krátké nohy, jako bych na to mohla jen na chvíli zapomenout. To už, jak zmíněno, patřilo ke zvyklostem doby, že maminky svým dospívajícím dcerám nejen netajily, ale i opakovaně připomínaly, jaké mají fyzické nedostatky, aby o sobě děvčata neměla zbytečné iluze. Máma přes rameno vyhlédla na čelo tříhodinové fronty a usykla. Vezmeme je, něco s tím uděláme. To znělo výhružně, maminka šila nerada. Džíny byly tak nepovedené, že mi bylo skoro do pláče. V Rusku je to normální, Betino, lidi koupí, co zrovna je, a pak to smění za případnější velikost nebo střih. Neprožívej to tak, nejsi přece žádná slepice. Mami, já nevím. Tak nic, ale podruhý už sem s tebou nepůjdu. Prodavačka se útrpně podívala a řekla. Jsme po zboží, do Vánoc už těžko něco dostaneme. Snad by se to dalo takhle trochu zabrat. Maminka mi kalhoty skutečně ustřihla a založila, ale nepomohlo to. To ráno před výletem na Hrádeček jsem je měla poprvé na sobě. Chodila jsem po bytě a zkoušela si je vytáhnout nebo spustit. Hledala jsem ve všech šatnících svetr, který by mi zakryl pozadí, ale ten, co připadal v úvahu, se špatně vešel pod džínovou bundu a tu jsem nemohla vynechat. Tou jsem hodlala celou situaci zachránit. Maminka nám štěpovala, že na jevišti musí být vždycky nějaká dominanta, na kterou se pustí světla a to ostatní je tím pádem trochu potlačeno. Pracovala jsem s touto vědomostí celé ráno. Dominantou měla být právě džínová bunda, ale výsledky nebyly takové, jaké bych si představovala. Do toho přišel táta a hned jak vstoupil, začal nahlas šeptat, což byla jeho konspirativní finta kvůli případným odposlechům. Myslel, že ho není slyšet. Betina pojede s Liborem a Anetou Fárovýma. Já musím zajet ještě pro Martu Kubišovou. Já chci jet s tebou, tati. To nejde. Marta má sebou psy, nevešla by ses. Táta mě naložil do svého bílého Sába a odvezl mě na Vinohrady, do ulice Anny Letenské, kde měli úplně pod střechou rohového činžáku vedle rýgrových sadů byt i ateliér Fárovi. Umělecká rodina o čtyřech členech, kteří mě přislíbili přibrat do auta. Táta mě strčil do dveří jejich nádherného bytu, prohodil několik slov a zmizel na prostorném schodišti. Bylo mi trapně. Stála jsem u dveří ve svých blbých salikách a nechtěla se hnout, aby někdo nezahlídl můj zadek. Pojď dál, Betino, oslovila mě laskavě Aneta Fárová, kunsthistorička na půl francouzska. Trochu jsem se posunula do předsíně, načež se odněkud vynořila krásná dívka o málo starší než já, ale nejméně o dvě hlavy vyšší, na dlouhých nohách, štíhlá a ve fantastických džínách, které dole nebyly do zvonu, což mě vyrazilo dech. Nad secesně krásnou, upejpavě se usmívající podlouhlou tváří se jí do stran vlnily vlasy, které měla přes noc spletené do copánků, aby se načechraly a zavlály jako svatozář. Hned mě napadlo, že kdybych měla dlouhé vlasy, tak jsem tohle mohla mít taky. A určitě bych se nemusela tolik natrápit kolem nepadnoucích džínů. Ty vlasy, ta moje máma. Já jsem Isa, ahoj Betino, řekla něžně. Prej s náma jedeš k Václavovi, protože Landák veze Kubišku a všechny její psy a ty už se nevejdeš do auta. Neboj, k nám se vejdeš. Sice berem kocoury, ale jsou jen dva. Nezmohla jsem se ani na slovo a nemohla jsem z té krásné Isy spustit oči. A nakonec jsem rádoby lehce špitla. Čau. Z útrop bytu se vynořila druhá štíhlá dlouhonohá dívka. Taky vypadala starší než já, ale později při našem společném dobrodružství, které nám osud na víkend uchystal, vysvětlo, že je o rok mladší, ale rozhodně byla také o dvě hlavy větší než já. Ještě nebyla oblečená, ale kolem hlavy se jí také vzdouvaly paprsky vlasů, jak spala v copánkách a řekla. Ahoj, ty jsi od Landáka, já jsem Gába. Konečně se vidíme, Landák o tobě mluvil. Trochu mě povzbudilo, že o mě táta s někým mluvil. Znamenalo to, že se mnou tak trochu počítá a občas si na mě vzpomene. A tak jsem o poznání suverénněji vyhrkla. Čau. Máš dobrou džísku? Pokračovala Gába na adresu džínové bundy, kterou jsem měla po Evě.
Ještě, že mám aspoň tuhle džísku, pomyslela jsem si, když už jsem tu takhle trapná s krátkými vlasy a v pitomých salikách střižených do zvonu. Fárovky byly úplně na první pohled líznutý západem. Jeho svobodou, krásou a hlavně světovostí, což se v našich poměrech okamžitě poznalo. Tak přece pojď dál, Betino, ozvala se Aneta znovu. A nestůj v předsíni, snídala jsi? Ano, polkla jsem. Máte to tady krásný. Už jsi byla u holek v pokojíčku? Zeptala se Aneta. Holky, ukažte jí cukrárnu. Holky mě zavedly do rozlehlého podkrovního pokoje, který byl celý vytapetovaný květinovým vzorem světlých barev, který mi připadal jedinečný. Potapetované byly i skříně ve zdi a všude se povalovalo nespočet estetických ženských doplňků. Vy máte krásný pokoj, vydechla jsem. My mu říkáme cukrárna, podotkla skromně Isa. Je to takový naše holčičí království. Šátky, zrcadla, sponky. Vzpomněla jsem si na náš nedostatek příborů, ramínek a utěrek, pro něž mě ještě ani nenapadlo začít toužit po takovýchto nadstavbách, kterých měly fárovky plný pokoj. Gába si odněkud přinesla do cukrárny úplně stejně nádherné džíny, jako měla Isa, a začala si je podivuhodným způsobem oblékat. V leže na gauči soukala dlouhé štíhlé nohy do úzkých nohavic a přitom vysvětlovala. Nejlepší je v oblíkaci džíny ještě vlhký, aby se ti na zadku vytvarovaly. Bezděčně jsem couvla, aby nikdo, včetně mě, nemohl ani vytušit, jak ze zadu vypadám. Perfektní džíny, utrousila jsem. Wranglerky? Ne, tyhle jsme si přivezli z Francie, jsou to loásky. Vy jste byli ve Francii? My tam jezdíme každý léto, máme tam babičku. Aha, vydechla jsem. Pozorovala jsem Gábu, jak si pořád ještě v leže na zádech zapíná poklopec nad propadlým břichem. Když si stoupla, vypadala skvostně. Připadala jsem si vedle holek fárových jako jezevčík vedle afgánských chrtů. Měla jsem nejasné tušení, že to s mým sebevědomím bude během víkendu pěkná fuška. Do pokoje nakoukl Libor Fára, tatínkův kolega z divadla. Geniální výtvarník, jehož několika plagáty z činoherního klubu nám maminka vytapetovala dětský pokoj. Tak jedem, hoho. Zadrhl se génius. Holky. Jeho veliká a nepřehlédnutelná osobnost se vyznačovala nezadržitelnou koktavostí, čemuž však nikdo nevěnoval pozornost. Vzpomněla jsem si, jak táta říkal mamince, že Liborovi radil, ať nemluví, ale zpívá, že to pomáhá. Nicméně teď nespíval a holky poslušně a rychle vzali pod paži každá jednoho vyžraného kocoura a mazali jsme z bytu. U dveří se Aneta zarazila. Iso, nezapomněla jsi tu grafičku pro Václava? No jo, vidíš. Isa se vrátila někam do útrop bytu a já jsem se zeptala. Jakou grafičku? Isa udělala Václavovi takovou grafiku. My mu vždycky něco přivezeme do knihy hostů. Isa se vrátila s nádhernou grafikou několika jemně béžových ulit vodních šneků. Já pro Václava nic nemám, vyhrkla jsem. To je jedno. Ujistil mne Libor a Aneta mě uklidnila. Vždyť se tam můžeš jenom podepsat.

Cestou jsme se zastavili na oběd v restauraci, což mě přivedlo do rozpaků, protože jsem neměla žádné svoje peníze. A tak jsem si pro jistotu dala jenom polévku, což mi ale nakonec bylo líto, protože Fárovi nad tím, že nemám peníze, jen mávli rukou. Dej si něco pořádného. Pobízel mě Libor Fára, ale k tomu jsem se v dané chvíli necítila dost oprávněná. Najez se, Betino. Povzbuzovala mne Aneta, která netušila, že nás brali rodiče do hospody, jenom když už jsme šilhali hlady. Buď to utrmácené tím, že jsme roztlačovali maminčino často nepojízdné auto, nebo na kost promrzlé, anebo když se nám při přestřelené akci s rodiči podařilo vynechat 2-3 jídla. Ale takhle pro nic za nic, po snídani a z pohodlí bezproblémového vozu si rozmarně dojít na oběd, na to jsem nebyla morálně připravená. Navíc jsem byla uvyklá, že když jsme jen s maminkou, tak nemáme peněz na zbyt. A s tatínkem jsem se sice o peníze nemusela starat, ale za to jsem se třásla hrůzou, kdy se rozvine nějaké drama. A tatínek bude například reklamovat boršť, že v něm není dost masa. A půjde řvát na kuchaře do kuchyně a vysvětlovat mu, jak vypadá pravý ruský boršť. A nadávat mu do nýmandů, který nemají v kuchyni co dělat. Celá restaurace přestane jíst, všichni poznají slavného herce, v dobách popularity se mu přijde osobně omluvit ředitel restaurace, táta se podepisuje do památníčku, zatímco teď, po zákazu, už si lidi mezi sebou jen šuškají, anebo tátovi někdo něco opáčí a ten se jde hned prát. Takže než jsem se na luxus spořádaného oběda bez scén a bez pocitů viny aklimatizovala, už jsme zase seděli zpátky v autě a já si po zbytek cesty představovala, co všechno jsem si mohla v nezvyklém klidu za Fárovic peníze dopřát.

Na Hrádečku jsem nebyla poprvé. Už jsme se tam s rodiči několikrát ocitli, ale tentokrát to bylo něco jiného. Společnost, která se první říjnový víkend roku 1977 sešla u Václava Havla na chalupě, mě naprosto fascinovala. Bylo tam možná na 100 lidí, i mnoho dětí, dospívajících a mladých. Většina mužů měla delší nebo přímo dlouhé vlasy. Ženy a dívky měly vlasy nádherné, rozpuštěné, někdy dlouhé až do pasu. A navíc byly krásně a nezvykle oblečené. Některé měly na sobě čelenky a dlouhé sukně, které jsem předtím žádné civilisty nosit neviděla. A já jsem si tam ve svých nových džínách a s krátkými vlasy už po několikáté připadala jako úplný blbec. Gába a Isa tady na Hrádečku také nebyli poprvé a zcela zabydleně se s kocoury v podpaží drali na půdu do Václavovy pracovny, která byla velikým balkónovým oknem propojená přímo se sadem nad domem, aby se tam mohl Václav při přemýšlení procházet, jak nám vysvětlila maminka. Ovšem v pracovně už bylo obsazeno, jakýsi muž vyhodil Gábinu a Isu i z kocoury. Teď tady bydlím já a žádné kočky tady nechci, řekl. Mami, nějaký dědek nás vyhodil, pojď mu něco říct, kde mají ty kocouři bejt, když jsou tam zvyklí. Ať vypadne von, volala Gábina rozhořčeně z půdy dolů. Gábino, nech je volně na půdě, v pracovně bejt nemůžou, sklidňovala ji Aneta na dálku. A co když utečou? Co je to za dětka? To je Bondy, stišila hlas Aneta Fárová. To není žádný dědek, holčičko, pronesl kolem jdoucí krasavec a zvědavě se na Gábinu podíval. Po zahradě a polouce před domem běhalo asi 20 různých, dobře přizpůsobených psů. Později pak vyplynulo, že polovina z nich přijela v tátově sábu, protože patřili zpěvačce Martě Kubišové. I mladí popíjeli pivo, kouřili a tvořící malé zájmové skupinky venku i uvnitř domu, bavili se každý s každým, jako by se dobře a dávno znali. Měla jsem dojem, že jsem se ocitla ve zpomalené scéně nějakého filmu o ráji na zemi. V zatáčce pod domem u silnice parkovala auta dvojího druhu. Buď absolutní šunky, už od pohledu na hranici pojízdnosti, anebo auta lepších značek těch, kdo ještě celkem nedávno, tedy v 60. letech, patřili k úspěšným členům společnosti. Čistoučké a opatrně zaparkované MBčko tady nestálo ani jediné. Střední vrstva neměla na tomto parkovišti ani jednoho zástupce.

Když je vám 15 a váš život formuje nastupující normalizace. Beatrice Landovská a její kniha Když máma spala. Dnes po 8. v rámci vltavské předpůlnoční četby na pokračování. Tu z knihy Beatrice Landovské připravila Petra Hinčíková a četbu s Anitou Krausovou natočil režisér Jakub Doubrava.

0: Poslouchali jsme Rondo a byla to ukázka z alba s názvem After Bach, které obsahuje části Bachova dobře temperovaného klavíru a originální kompozice, které inspirován dílem slavného Johanna Sebastiana Bacha napsal Brett Meldau. Poslouchali jsme tedy ukázku z alba, které je, dalo by se říci, jakýmsi hudebním rozhovorem mezi skladatelem z 18. století a moderním hudebníkem jazzovým. A před námi, milí posluchači, poslední pořad středečního programu Českého rozhlasu Vltava.
1: Osudy.
0: Ač jsem to sám nevymyslel, vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Tak těmito slovy uvádí své pětidílné rozhlasové vzpomínkové vyprávění natočené pro vltavské osudy dirigent a houslista Petr Vronský. 4. března oslavil 80. A my si teď poslechneme 3. kapitolu jeho pětidílných vzpomínek, které pro osudy připravila Eva Ocisková za technické spolupráce Jana Braunera.

Já sám jsem se zúčastnil několika soutěží, víceméně s každým účastníkem soutěže, se kterým jsem mluvil, jsme se shodli na tom, že každá soutěž je nepříjemná. Na straně jedné, ale na straně druhé je také nesmírně blahodárná, protože ten umělec se musí naučit určité skladby, určitý objem repertoáru, který musí pochopitelně zvládnout na úrovni, ze kterou může jít soutěžit. Teď jsou různé typy umělců, někteří trpí trémou, někteří netrpí trémou. Zase s kýmkoliv se bavíte, každý se přizná, že nakonec, když ne ta svazující tréma, kdy smyčec padá z ruky a když se chvěje hlas, ta svazující tréma to není, ale vždycky určité rozechvění to je. A to zažívají umělci i v pozdním věku. Málo kdo jde na pódium s pocitem, jako že jde do kavárny na kafe. To vám nikdo nepřizná. A já, protože jsem zažil obojí, jak dirigentskou soutěž, tak i houslovou soutěž, tak je to zase o tom, že když jdu na soutěž jako houslista, tak mám nacvičenou skladbu, kterou předvedu ve tvaru momentální úrovně, to znamená, také tím mám nastudovanou a zvládnutou. Ale dirigentská soutěž, to je úplně o něčem jiným, protože vy se naučíte partituru a teď vám nikdo neřekne, co máte s tím orchestrem dělat. Jestli máte s tím orchestrem zkoušet, nebo zkoušet a přehrát, a nebo jenom přehrát tu skladbu, předvést se, to je právě to, co potom nějakým způsobem se hodnotí. Třeba na mojí první soutěži ve Francii, tam to bylo naprosto zřetelně dané. Třeba v prvním kole, že se hledaly chyby. Hledat chyby znamená, že orchestr má nakomponované chyby a dirigent jim podle partitury musí odhalit. Těch chyb byla, myslím, 10 a jaká byla vždycky radost, když předseda komise řekl Lofo er trouvé, to znamená chyba byla nalezena. Najednou mě to naskočilo. Od 70. let jsem francouzsky nemluvil. Ve druhém kole bylo zase, že se třeba dirigovala skladba úplně neznámá z listu. Potom zase bylo něco, ale tam bylo prostě dané, že to kolo je o tomto a o tomto. Když to třeba Karajanovská soutěž, tam opravdu ten dirigent si tam mohl dělat, co chtěl, mohl opravdu si přehrávat, mohl si zkoušet, ho zarazili, měl určitý počet minut a Karajan, který prohlašoval o sobě, a ono to tak není doslova, ale je hodně na tom pravdy, Karajan tvrdil, že pozná dirigenta podle zdvihu. To znamená, jakmile dá dirigent k nějaké skladbě zdvih a první dobu, tak Karajan tvrdil, že může říct dobře další, což se mi zdá trochu jako přehnané, ale každý orchestr, každý člen orchestru vám potvrdí, že když přijde nový dirigent, který s tím orchestrem pracuje poprvé, takže během 8 taktů nebo během 2 minut oni poznají, jestli ten dirigent je dobrý, jestli je špatný a jestli se s ním bude pracovat dobře nebo jestli to bude takzvaně drhnout. A to je to, co já vždycky říkám, je to asi jako v partnerském vztahu, kdy s někým vám okamžitě ten vztah takzvaně naskočí. Já nerad používám to slovo, je to ta chemie, ty chromozomy nějakým způsobem začnou fungovat a s někým to prostě funguje, ten vztah, a s někým to nefunguje, ale funguje mu to zase s někým jiným. Ale kdo by na toto přišel, myslím teď ten vztah dirigenta a orchestru, ten by určitě dostal Nobelovu cenu.

Dnes už si mladí ani neuvědomují, jak je to úžasné, když jsou hranice otevřeny a oni můžou vyjet kamkoliv. Dnes už si mladí ani neuvědomí, jak je to úžasné, když se od, já nevím, kolikáté třídy učí angličtinu a dnes mluví anglicky, to je takové esperanto v celý svět. To my jsme tenkrát neměli, takže my jsme si učili rusky a s tím se člověk domluvil tak maximálně v socialistickém táboře a ani to moc ne. Z vlastní vůle potom německy a když se někdo začal učit anglicky, tak už se na něj okolí dívalo skrz prsty, že nahrává imperialismu a myšlenkám západu. Jenomže já jako dirigent, který jsem dostával příležitosti někam vyjet po Evropě, tak pochopitelně nejjednodušší to bylo v Německu, že kde jak východní, tak i západní Němci mluví stejným jazykem, stejně tak Rakušané. No, ale horší to bylo třeba ve Francii. Tam Francouzi tenkrát, mluvím 70. leta, Francouzové anglicky vůbec nemluvili, německy také ne, takže nezbývalo, než mluvit francouzsky. A to díky tomu, že v Besançonu na soutěži tam dokonce byla francouzština jako povinná. Tam vůbec nikdo nepředpokládal, že by někdo mohl přijet do Francie a mluvit jinak. A to též bylo i v ostatních zemích, kam jsem byl vyslaný. Takže já vlastně jsem se vždycky, když jsem někam jel, ať to byla Itálie, Španělsko, Portugalsko, dokonce dánsky, to vždycky jsem věděl tak rok a půl, že někam pojedu, tak jsem se vždycky snažil naučit nějaké základy, abych aspoň s tím orchestrem, ono se tomu říká kuchyňský jazyk, abych se domluvil v obchodě, abych se domluvil v restauraci, abych se domluvil s tím orchestrem. To znamená, dobrý den, dámy pánové, slaběj, silněj, prosím, děkuji, tady hrajeme od taktu toho k taktu tomu, písmeno to a to. A každý orchestr to nesmírně kvitoval s povděkem, že ten maestro se nějakým způsobem snaží, protože mluvit s nimi, jako dejme tomu v Itálii anglicky, nemělo smysl, protože oni anglicky neuměli. Takže prakticky já bych klidně mluvit mohl, ale oni by nevěděli, co vlastně jim říkám. Dneska už je to zlaté. No, ale pochopitelně to bolelo, že jo. My jsme se museli ty jazyky nějakým způsobem naučit o tom, že srbochorvatsky to ani nemluvím, řecky ne, tam to drhlo, řecky kalimera, kalispera a taky dál už jsme se moc nedostali, ale i rusky se člověk domluvil, zrovna třeba v tom Řecku, tam hodně lidí mluvilo rusky, v Izraeli spousta lidí tam mluví rusky. Já bych tu ruštinu tak úplně zase nezatracoval, přece jenom je to také jazyk jako každý druhý. Finsky jsem se snažil, ale tam s finštinou to by bylo jak s maďarštinou nebo případně s tou turečtinou. Tam to drhlo velmi silně. To bylo špatný, ale je opravdu špatné si myslet, že každý muzikant se naučí lehce jazyk, nenaučí. Chce to opravdu čas, gramatiku, učitele a nejlepší je partnerka a ještě lepší je, když člověk potom nějaký čas v té zemi žije. Proto je úžasné, když naši studenti mohou vyjet v rámci Erasmu do jakékoliv země, kde pochopitelně mimo angličtinu, on ještě se naučí třeba norsky, nebo holandsky, nebo španělsky, vlastně španělština to je dneska světový jazyk vedle angličtiny, nejrozšířenější. Bohužel s těmi jazyky je to potom tak špatné, že když je nepoužíváte, takže třeba já francouzsky, když jsem uměl velmi dobře na té soutěži v roce 70, tak já jsem ji vlastně do dneška nepoužil, francouzštinu jako takovou. Jo, použil. Teď si vzpomínám, v roce 92-93, když jsme jeli s dcerou do Španělska autem a já se ztratil někde kolem Paříže, jsem špatně uhnul a najednou mě ta francouzština začala naskakovat, jako monsieur, permettez-moi a tak dále, a c'est très facile, monsieur, a to musíte tady a droit, a už jsem byl doma. Nezapomenete. Ale musí se to potom pochopitelně opakovat a opakování matka moudrosti a když neopakujete, zapomenete. Tu francouzštinu jsem se učil rok a půl a tenkrát jsem si jako student platil soukromé hodiny u učitelky francouzštiny. Závratné peníze to stálo, 20 korun hodina.
A ono to bolí, to učení bolí, a já jsem věděl, že to jinak nejde. Ona měla takovou docela osvědčenou metodu, ona mě nutila učit se články, celé články z paměti. Což vypadá, že to je špatně, ale já jsem jí potom, podobně jako s tím tatínkem, mockrát velebil, je to strašně drsný způsob, ale opravdu je to způsob, že ten jazyk vám potom se udrží v té hlavě, protože máte to zafixované v celých větách. Vlastně vy se to učíte, jak už jsem jednou zmínil, jako klavírista, když si na stole namaluje klaviaturu a mačká si tam tu skladbu na tom stole, tak se učíte jenom doma a s tím učitelem a vlastně ta praxe je nejlepší s tím cizincem. Vlastně mluvíte potom s tím cizincem. Co pak mluvit? Ale pak je horší ještě to dešifrovat ten jazyk. Když někdo na vás mluví, to je ještě potom daleko horší. Ale samozřejmě, když už máte naučený ty texty, tak ono nějakým způsobem se to v té hlavě potom zařadí. Ale je to nesmírně těžké a proto znovu opakuju tou obrovskou výhodu dnešní mládeže a vlastně i dnešní výuce, když máte různé metody a kurzy, ale hlavně je to mluvit, poslouchat a učit se. Ty slovíčka vám do hlavy nenaskáčou sami.

Občas si člověk myslí, že nějaký jazyk umí, a ono v podstatě vůbec neumí. To jsem zjistil právě na zmíněné ruštině, když jsem měl jet do Petrohradu k Leningradské filharmonii a začal jsem si tu ruštinu opakovat, teda moji školní ruštinu. Zase, protože jsem rusky prakticky vůbec nemluvil od té doby školy, od maturity, a taky jsme ji brali takovou takzvaně levou zadní, tak jsem zjistil, že rusky vůbec neumím, tak jsem si potupně koupil ruštinu pro samouky a sám jsem se rusky doučil. Potom, když mě koncertní mistr říkal, maestro, váš blesčájuští ruský jazyk, tak to mě udělalo velkou radost, ale nicméně potom jsem ji pochopitelně použil, když jsme byli několikrát ve Státní filharmonii Brno, když jsme letěli do Japonska, tak jsme letěli přes tehdejší Sovětský svaz. Nicméně, my jsme měli mezi přistání v Novosibirsku. Vyjeli jsme autobusem z letiště. Je pravda, že bylo předjaří, všade bylo spousta bláta a ty jsme viděli skanzen, takové dřevěné domečky, kde lidi nosili vodu na vahadlech ze studny a říkali jsme, no to je úžasný, oni tady mají vedle letiště hned skanzen, než jsme zjistili, že už vlastně začíná město Novosibirsk. Ale to město Novosibirsk bylo velmi výstavní, by se dalo říct, a ze všeho nás nejvíc zaujalo divadlo. Divadlo, které stavěli němečtí zajatci, velká operní scéna, to byla první budova, kterou vybudovali po válce. Také oni si tam velmi kultury vážili. Je tam konzervatoř, která chrlí obrovské množství talentů na všechny nástroje a nás tam zaujalo, my jsme tam byli na představení, operní fantastické hlasy, byly překrásně výpravné kostýmy a lidé, publikum tleskalo i na výpravu, to znamená, otevřela se opona a byl potlesk, jak byla krásná výprava, nebo na jednotlivé kostýmy, co my jsme u nás nezažili. No nicméně z toho Novosibirska jsme odletěli a druhé mezipřistání bylo v Chabarovsku. A tam jsme také hráli koncert. Tam byla zajímavá záležitost tím, že najednou před koncertem nám scházeli dva violisté. My jsme tam měli 3 dny volna, tam teče řeka Amur. Taky zajímavé bylo to, že voda z kohoutku tekla nahnědla a když ten jejich hlavě odpustit, tak tam byl písek, protože to byla voda z Amuru, z té obrovské řeky, žluté řeky, to něco podobného, jako je v Číně. A nicméně se nám ztratili dva violisté. Nebylo po nich vidu ani slychu. Koncert jsme odehráli tedy bez nich. Když potom v noci po koncertu volali ředitele a tlumočnici a zjistilo se, že naši violisté jsou zavřeni ve vězení. A jak se tam dostali? No, protože neměli co jiného na práci, oni byli velmi zvídaví, oba dva byli fotografové, oba dva se zajímali o historii a jeden dokonce říkal, že jeho dědeček byl legionář a že tam sloužil na Usury, vyprávěl, jak je tam krásná příroda a tam mezi Amurem a Usury byla nějaká vesnice, kterou oni si našli na mapě a že se tam pojedou podívat. Sedli do autobusu, jeli se podívat na tu vesnici, na to místo, kde byl ten dědeček toho jednoho violisty. No a protože to byla příhraniční oblast a už v každém autobuse byl nasazený příslušník pohraniční stráže v civilu, který dával pozor, tak zjistil, že tam jedou dva cizinci a že mají fotoaparáty na krku. No takže jednou na jedné zastávce přišla eskorta se samopalem a milé oba dva violisty zavřeli, odvedli na posádku. Těžko vysvětlovali, že opravdu nefotografovali vojenské objekty, jak oni si mysleli, že jenom ukazovali prstem, je, podívej, tam je krásný hájíček, a je, podívej, tam je krásné to. A oni shodou okolností to byly ukryté vojenské objekty, které právě ten příslušník si myslel, že to jsou špioni, kteří to jedou fotografovat. Nicméně se to všechno vysvětlilo, vrátili nám violisty, takže do Japonska už jsme potom odletěli v plném počtu.
počtu. Nicméně oni potom vyprávěli, že tam byla velká mapa, jak byli zavření, tak v té služebně, že byla velká mapa Sovětského svazu, kde ještě někde nahoře v levém rohu se krčily státy Varšavské smlouvy a tam bylo malinkaté Československo a že oni ukázali na to Československo a říkali, tady jsme se narodili, zde jsme radili a teď prstem ukázali až na ten druhý konec do toho Chabarovsku, který je toho Čínského moře, říká, a tady sedíme ve vězení a zde jsme v turmě. No a samozřejmě, že jejich úlovky fotografické, na které se těšili, že si přivezou, tak nejenom, že si nepřivezli žádné, ale oni jim totiž vytahli z těch fotoaparátů filmy, takže oni přišli i o krásné snímky, které měli z Moskvy i z Novosibirska.

Soutěží jsem se zúčastnil jako účastník. Soutěže jsem také doprovázel. Zmiňoval jsem Concertino Praga, nebo v Milánské Skale, ve Vídni, klavírní soutěž, a vždycky to vypadalo tak, že jsme s tím orchestrem, se kterým jsme potom to finále doprovázeli, dostali seznam koncertů finálních, které přicházely v úvahu, nebo to byla soutěž houslová, to už je jedno. A bylo jich vždycky takových 6-7 a potom podle toho, který účastník, který se dostal do toho finále, ti finalisté byli většinou 4. No tak z těch 6 nebo 8 koncertů se to nakonec zúžilo na ty 4 koncerty, ze kterými my jsme tam potom jeli a tam se to naskoušelo v tom městě s tím solistou. Ty zkoušky byly 2 a koncert a víceméně to bylo jasné. Ovšem, taková soutěž hrůzy, by se dala říct, nás potkala s Janáčkovou filharmonií Ostrava a bylo to na našem turné v Japonsku, kdy jsme dostali seznam 32 skladeb bez rozdílu nástrojů. To znamená, že tam byly skladby flétna, kytara, klavír, housle, lesní roh, zpěv a já nevím, prostě všechno možné. No a my jsme pořád, protože jsme zkoušeli na to turné, jsme se připravovali, pořád jsme chtěli vědět, kdo už je v tom finále, protože už se to blížilo, že kdo je v tom finále, které ty skladby teda opravdu máme naskoušet do toho finále. Protože jsme předpokládali, jako vždycky, že budou maximálně 4, maximálně 5. No a když jsme přiletěli do Tokia, tak mě dali na letišti velký balík partitur. Já jsem se ptal, co to je. Oni řekli, no to je těch 32 skladeb, co je na tu soutěž třeba. A já jsem říkal, ano, ale které se budou hrát? A oni nám řekli, všechny. A kdy je první zkouška? Zítra. Bez ohledu na to, že jsme přiletěli jeden den v noci a druhý den ráno jsme měli začít zkoušet. A to šlo rovnou, že se zkoušelo ze solisty. To byl hrůzný zážitek, my se zkoušeli celý den a potom postupně, vlastně to finále bylo asi až za 10 dnů, takže my jsme potom před každým koncertem, protože mezi tím jsme hráli turné jiné koncerty, tak před každým koncertem jsme nacvičili 1 nebo 2 skladby, abychom to měli připravené na to finále. A to finále začalo ráno v 9 hodin a skončilo večer ve 23 hodin bez přestávky, kdy se střídalo 32 umělců a ty koncerty se hrály celé, všechny 3 věty vždycky. A opravdu to byl den hrůzy. Naštěstí muzikantů je vždycky o trošku víc, ty se mohli střídat, ale já jsem se vystřídat nemohl a když teda jsme skončili večer, tak já jsem říkal té překladatelce, že tohle už bych v životě podruhé nechtěl absolvovat a ona řekla, ale pan dirigent Polský Kort to říkal totéž. Takže nebyl jsem ani první, ani poslední, ale nepřeju to nikomu, to je opravdu něco hrozného. Když jsem teď vzpomněl hrůzného zážitku z Japonska, tak musím jedním dechem dodat zase naopak velmi překrásný zážitek z Japonska. A to byl, kdy jsem se dostal jako první zahraniční dirigent, shodou okolností zase s Janáčkovou filharmonií Ostrava, k dirigování spojených sborů asijských, to znamená, že tam byly všechny sbory z různých asijských zemí, včetně Austrálie, tam z celého toho kontinentu. A bylo to 5000 lidí, zpívali jsme Beethovena 9. Odehrávalo se to v hale Sumo, kde je to kruhová hala pro 10 000 diváků, kdy polovina haly bylo publikum a druhá polovina haly byli účinkující. Janáčkovou filharmonii Ostrava tam ještě posílili 2 japonské orchestry. My jsme předtím hráli jenom Janáčková filharmonie Vltavu a to v tom obrovském prostoru bylo asi jako když tam hraje kvartet, jako takový malinký ansámblíček. Pak přišli ještě ty 2 japonské orchestry a pak začali zpívat ty spojené sbory a to byl zase obrovský zážitek pro mě, protože oni
to zpívali v synchronu s námi. Samozřejmě, že měli obrazovky, ale každé to patro, protože to bylo asi 6 pater toho stadionu nebo i víc, mělo svého dirigenta pomocného. Pomocní asistenti tam byli proto, že technika selhávala. Každé televizní spojení je totiž o zlomek pozdě. Takže to můžu říct z vlastní zkušenosti, že mě se kolikrát stalo, než jsem si na to zvyknul. Když hrajeme v open air s nějakým orchestrem venku, jsou tam velké obrazovky, které snímají orchestr, přenášejí ten obraz a občas snímají dirigenta. A já, když jsem se viděl na té obrazovce, tak jsem vlastně začal mít schizofrenní pocity, protože ten dirigent na tom obraze byl později než já. A musel jsem se přestat tam dívat, protože automaticky, měl jsem ten operní reflex, automaticky ho začít doprovázet. Ale to jako, tudy by cesta nevedla. A takhle je to i s těmi přenosy televizním nebo toho monitoru. Takže není na to, když ten živý asistent má přímý oční kontakt s tím dirigentem, to znamená se mnou, a to gesto zveličuje, teda převádí k tomu sboru, který je vzdáleně, ale musí tam ještě dát ten zlomek toho zvukového zpoždění. No je to zkrátka alchymie, ale klaplo to. Ten výsledek byl úžasný. Takže na jednu stranu to byl zážitek ze soutěže, který byl přestrašný, a tento zážitek byl zase překrásný.

Z našich dirigentů vysedal říct, že takovým největším specialistou na Japonsko byl Zdeněk Košler. Ten tam byl velmi oblíbený, mluvil i japonsky a opravdu to byla osobnost, která se nerodí tak jednou za 100 let. A já jsem měl s panem dirigentem Košlerem celkem vztahy, by se dalo říct, neutrální. A velmi jsem si cenil toho, že z nějakého důvodu, jestli to byl zdravotní důvod, si prostě na mě vzpomněl a doporučil mě k Metropolitan Symphony Orchestru za sebe, tenkrát, kdy tam měl dirigovat mimo jiné mou vlast. Já jsem tam byl tenkrát asi měsíc u toho orchestru, a když přišla ta má vlast, tak samozřejmě to je výborný orchestr a nebylo tam technických kazů, nebylo tam ničeho, co by mohlo ten zážitek pokazit. Ale já jsem si přece jenom říkal, co pak o orchestr, o ten nemám obavu. Měl jsem obavu o publikum, že ano, Vyšehrad, Vltavu, Šárku, Luhy určitě stráví to publikum velmi jednoduše a krásně, protože to jsou programové symfonické básně a naprosto sdílné. Ale až přijde Tábor a Blaník, tak to už je taková specifická tématika, že jsem se obával, že ten potlesk bude takový vlažný. Oni vlastně Japonci vůbec se nějak jako v potlesku nepředají takzvaně. Ale to, co se strhlo po tom Blaníku, to jsem ještě od Japonců takové bouře, ovace, hlasitý potlesk, to jsem od Japonců ještě nikdy nezažil. A já věřím tomu, že je strhla ta hudba, protože tematicky Tábor nebo Blaník musí být Japoncům naprosto vzdálený. Ale ta geniální Smetanova hudba je tak dostala, že to dali najevo, a už jenom to samo o sobě je obrovský zážitek.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Dnes nás čeká vrcholné pozdní Verdiho dílo na shakespearovský námět Otello, pozdní mistrovské dílo starého mistra. Po triumfálním úspěchu Aidy opustil Verdi operní dění a stařec ze Sant'Agaty, jak se mu říkalo, považoval tímto mistrovským dílem svou kariéru za ukončenou a trávil většinu času na svém statku. Díky hudebnímu nakladateli Ricordimu se ale podařilo všestranně vzdělanému literátovi a hudebníkovi Arrigu Boitovi v roce 1879 podnítit Verdiho

V listopadu roku 1886, tedy 16 let po poslední opeře Aida, byla partitura dokončena. A prvnímu provedení se o několik měsíců později dočkalo neutuchajících bouří potlesku. Politické pozadí hry tvoří boje Benáčanů v 15. století s rozpínavými Turky, jimž nakonec Kypr roku 1571 připadl. Prastaré drama žádlivosti umístěné do této epochy má svou vzrušující aktuálnost dodnes. Verdiho snaha o obnovu opery ve smyslu hudebního dramatu, jak ji chápal od Macbetha přes Rigoletta, Traviatu, Simona Boccanegru a tak dále, dozrála v Otelovi do posledního uměleckého naplnění. V klasické shakespearovské látce světové literatury se mu nyní podařilo dát hudbě vyrůst zcela z ducha dramatu a zásadním a vrcholným způsobem rozšířit hranice opery jako žánru. Ty jsou přítomny už v Aidě. Z dramatického básnictví tu rozvinul v každém okamžiku odpovídající básnictví hudební. Verdi vytvořil kontinuální a nanejvýš dynamický kompoziční styl, který postihuje rychlé změny nálad nebo situací a vnitřní napětí pohybu není opětovně zdržováno formální strukturou hudebních čísel. Za samostatná čísla ve starém smyslu bychom mohli považovat nanejvýš Jágvu pijáckou píseň nebo Desdemoninu píseň o Jívě nebo její Ave Maria. Verdi vytvořil ve své opeře hudebně velmi přesně charakterizované postavy, žárlivosti až k zuřivosti pronásledovaného Otela a jeho protivníka Jága, stejně tak jeho nadlidsky čistě milující Desdemonu a vkomponoval je do uceleného dramatického proudu. Verdiho ansámblové umění se výtečně projevuje v kvartetu druhého dějství a ve scéně vyslanců ve třetím dějství. Orchestr se stal trvale přítomným nositelem výrazu, což je zvláště patrné v prvním dějství v mohutné scéně bouře, v ohnivém sboru Jágově pijácké písně a v milostném duetu Desdemony a Otela, který patří k nejkrásnějším svého druhu vůbec. Budeme poslouchat legendární první Karajanovu nahrávku Otela z roku 1961. Mario del Monaco zde zpívá titulní roli, Desdemonu zpívá Renata Tebaldi. Teď už připomeňme obsah prvního dějství. Před kyperským přístavem zuří divoká bouře. Lid pozoruje pokusy svého guvernéra Otela o přistání. Bouře ustává a brzy poté se člunu daří dojet do přístavu. Otelo, který je též vojevůdcem benátské flotily, oznamuje vítězství nad Turky a spěchá do pevnosti. Netuší, že mu v praporečníku Jágovi vyrostl pomstychtivý nepřítel, když nepovýšil do funkce kapitána jeho, ale Kasia. Jágo rozehrává svou zlou hru namířenou proti Kasiovi. Popouzí mladého Rodriga, který tajně miluje Otelovu manželku, proti Kasiovi a opije Kasia tak, že dojde mezi oběma muži ke střetu. Cassio dokonce pozvedne meč proti Montánovi, bývalému kyperskému místodržícímu, a poraní ho. Jágo přivolá Otela, který Cassia za vyvolanou potyčku degraduje. Jágo dosáhl svého prvního cíle. Vystrašena hlukem staví se Desdemona po bok svého chotě. Oba se ujišťují o vzájemné lásce. A připomeňme ještě jednou osoby a obsazení. Otelo, Mario del Monaco, Desdemona, Renata Tebaldi, Jágo, Aldo Proti, Cassio, Nello Romanato, Lodovico, Fernando Corena, Montano, Tom Krause a Roderigo, Atos Cesarini. Zpívá sbor vídeňské státní opery a vídeňský dětský sbor. Vídeňské filharmoniky řídí na snímku z roku 1961 Herbert von Karajan.

Na stanici D-dur dozdělo první dějství Verdiho opery Otelo. Posloucháme ji na legendární nahrávce Herberta von Karajana z roku 1961 s Máriem del Monakem a Renátou Tebaldi v ústředních rolích Otela a Desdemony. Před námi je druhé dějství, ve kterém připravuje Iago druhý tah svého plánu pomsty na Otelovi. Znovu sází na účinnost žárlivosti. Zákeřně radí nešťastnému Cassiovi, aby se obrátil na Desdemonu, která by se za něj mohla u manžela přimluvit. Bezelstná Desdemona se skutečně pokouší o přímluvu, vzbudí tím však Otelovu nelibost. Otelo její prosbu prudce odmítá a s tvrzením, že trpí bolestmi hlavy, hodí na zem kapesník, který mu chtěla Desdemona přiložit na čelo. Iago této náhody využívá pro svou zákeřnou hru a vezme kapesník své choti Emílii, která ho chce zvednout. Výhružně jí žádá, aby byla sticha. Hodlá podsunout kapesník Cassiovi. Když s Otelem zůstane o samotě, živí jeho rostoucí žárlivost narážkami. Slyšel prý spícího Cassia vášnivě volat Desdemonino jméno a myslí si, že Cassio u sebe nosí její kapesník. Štvaný Otelo přísahá odplatu. Iago má teď nenáviděného tam, kde ho chtěl mít. Podlézavě přizvukuje Otelově záměru se pomstít. Uslyšíme znovu Maria del Monaca v roli Otela, Alda Protiho v roli Iaga, Renátu Tebaldi v roli Desdemony, Nella Romanata v roli Cassia a Anu Rachel Satré v roli Emílie. Vídeňské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

basta un lampo, sol di quel sorriso.

Mario del Monaco jako Otello a Aldo Proti jako Iago na Karajanově nahrávce Verdiho opery Otello, kterou posloucháme na stanici D-dur. Před námi je třetí dějství této opery. Ve slavnostním sále paláce před očekávaným přijetím benátského vyslance Lodovika prosí Desdemona ještě jednou manžela o milost pro Cassia. Otellovo podezření dostává nový důvod. Protože mu Desdemona nemůže vysvětlit ani ztrátu kapesníku, uráží ponižujícími nadávkami. Proradný Iago vědomě nechá Otella vyslechnout svůj rozhovor s Cassiem, vedený částečně hlasitě, částečně tiše, z něhož musí Otello vyrozumět, že se mluví o Desdemoně. Když ke všemu Cassio ještě ukáže Desdemonin kapesník, podstrčený Iagem, který považuje za dárek své přítelkyně Bianky, je Otello s konečnou platností přesvědčen o nevěře své choti. Jen s namáhavě skrývaným hněvem přijímá poselstvo. Benátský dóže povolává Otella k sobě do Benátek, zatímco jeho nástupcem na Kypru se má stát Cassio. Otello je bez sebe vztekem a s divokou kletbou sráží Desdemonu. Sám se kácí v bezvědomí. Iago triumfuje. Iago bude opět zpívat Aldo Proti, Otella, Mario del Monaco, Desdemonu, Renata Tebaldi, Cassia, Nello Romanato, Emilii, Anna Rachel Satré. Vídeňské filharmoniky řídí Herbert von Karajan na snímku z roku 1961. Před námi je třetí dějství Verdiho Otella.

0: somme sommar latas volvo.
1: Iago, denota la mia.

doznělo třetí dějství opery Otello pozdního mistrovského díla Giuseppe Verdiho. Na Karajanově nahrávce z roku 1961 zpívají Mario del Monaco jako Otello a Aldo Proti jako Iago. Před námi je závěrečné čtvrté dějství, ve které dostane drama tragické rozuzlení. Desdemona těžce a s předtuchou smrti přemítá s Emílií nad podivným chováním svého muže. Pak Emílii posílá pryč a než se uloží ke spánku, modlí se úpěnlivé Ave Maria. Brzy se před spící Desdemonou objeví Otello a líbá ji ve vzpomínce na někdejší neskalenou lásku. Když se Desdemona probudí, obviní, že ho podvádí s Kasiem a netají se svým úmyslem usmrtit jí. Desdemonino ujišťování o její trvalé věrnosti a upěnlivé prosby jsou marné. Otello ji uškrtí, přibíhá Emílie a spatří hrozný čin. Na její volání přispěchají Iago, Lodovico, Cassio a starý Montana. Emílie označuje Otella jako Desdemonina vraha a svého muže Iaga jako původce a příčinu všeho. Prchajícího Iaga pronásledují Montanovi lidé, Otello si v nejhlubším zoufalství nad mrtvým tělem své choti probodne dýkou srdce. Píseň o Ivě a navazující Ave Maria v podání Renaty Tebaldi